0: A zítra se stane neskutečná věc, která mě teď bude zajímat.
1: Aleši, stane se skutečná.
0: Nestane se skutečnou věcí. Milan Čepelka bude zítra slavit své osmdesátiny.
1: No, je to skoro neuvěřitelné.
0: To je strašný, nebo ne, já se omluvím, ne je strašný.
1: No, je to hrůza, ano, samozřejmě.
0: Proto jsme tady dneska, mě tak jako vrtá hlavou, protože já budu mít příští rok, víte, 40. To je něco podobného.
1: Před chvilkou jsme se ženou se dohadovali, kolik že to tomu Alešovi je.
0: A na kolika jste se tak jako zkoušeli?
1: Říkal jsem, bude to mezi 30 a 40.
0: Vždycky jste mi byl sympatický, ano. Čili, co budu dělat den před 40, až to přijde, co dělá tak chlap den před 80. Zítra to přijde?
1: No, představuje si, co bude zítra. A snaží se být nad tím, protože 40, 80, na to nezapomínejme, je dost podstatný rozdíl.
0: Pokud se nepletuje to... Ano, no,
1: čili já si představuju, abych to přežil tak, že jsem nad tím, že si to nepřipouštím, že si neustále uvědomuju, je to jenom číslo, tak co bych se ho děsil, i když na děsení určitým způsobem je.
0: No a jak bude vypadat ten zítřek? Máte představu, jako no, je to naplánováno? Bude to přece nemůže být naprosto všední, obyčejný den?
1: Já budu v Opočně, kde mám domov od svých 6 neděl věku svého. Bude tam velká sláva, protože tam znovu uděláme podzimní křest mé knížky Nedělňátko aneb s Cimrmanem v zádech. Doufám, že přijde i hodně lidí, kteří si tu knihu koupí. Já ji pak budu podepisovat. Dokonce snad při té příležitosti musel jsem s tím vyslovit souhlas předem, takže snad neprozrazuju nebo nebudu vypadat jako, že se chvástám, ale dostanu čestné občanství města.
0: No, ale v době, kdy vlastně naši posluchači poslouchají naše povídání, už jste čestným občanem města.
1: Tak už bych ho měl mít.
0: Ano. Už jste čestný občan a vlastně už jste prakticky 81, protože to už bude 1. říjen, čili to už vám potáhne ten 81. rok.
1: To potáhne, no to je skoro jako s tím naším divadlem. My oslavujeme 50, ačkoliv je nám 49. Tak to já prosím ne. Já jsem si na ty 80 radši počkal.
0: Mimochodem, když už jste to zmínil, knížka Nedělňátko, vy jste říkal, budete podepisovat zítra. Ne, dneska budete podepisovat. Ano, já budu mít v knížce váš poslední podpis jako 79.
1: Až se uklidním a nebudu kostrbatě psát, tak to bude lepší. Ano.
0: Jak to vzniklo? To je knižní rozhovor, který jste vedl s Alešem Palánem. Jak to tak vznikne? Já jsem si říkal, já jsem dneska už ani nemusím jezdit, jenom na začátku pojedu. 11. hodině stručně řeknu, kupte si knížku, tam se dozvíte všechno.
1: Ale hodně.
0: Hodně a překvapilo mě, jak je to pečlivě zpracováno, jak jste probrali opravdu úplně všechno.
1: No a to musím právě vyslovit svůj hold Aleši Palánovi, který se přípravy té knihy ujal, takže tedy se mnou vedl dlouhé rozhovory. Natočili jsme prý asi 35 hodin rozhovorů, to pak bylo přepsáno. On se v tom chudák musel přehrabovat a já jsem mu vždycky říkal, když jsem odcházel, tak tohle vám, my jsme si nejdřív vykali, potom jsem už na konci mohl říct tohle ti, nikdy nezávidím, protože to bude práce jako opravdu galejní, ale klobouk dolů.
0: Co mě vrtá hlavou, titulní strana té knihy, fotografie, vy jste tam prakticky jako teď, že jo, v takovém svetru, hodinky máte vlastně úplně stejné jako teď.
1: Hodinky mám stejné, mám že jiný jo? Nový řemínek.
0: Nový, já koukám, že máte nový řemínek, ano, ale co je tohle to před váma. Mně to připadá jak potapěčská helma nebo něco a musím říct, že od chvíle, kdy jsem si tu knížku koupil, jsem říkal, co to má? Mně to přijde jak potapěčská helma ze 60. let. Co to je?
1: No úplně správně. Je to takový železný potápěčský skafandr.
0: Fakt
1: nebo
0: jo?
1: Jak to, no?
0: A proč sedíte na titulní stránce?
1: Proč to já nevím. My jsme se fotili, já byl focen v divadle u nás na Žižkově.
0: Ano, ano.
1: A tam tenhle nesmysl stál před vchodem do hlediště. A panu fotografovi se to nejdřív líbilo, takže mě fotil s tím.
0: Ano.
1: A potom tam prostě zůstal asi kus Zkrátka, takže každý, kdo neví, co to je, což jsou všichni samozřejmě, tak si může krásně lámat hlavu. No.
0: Ale musím říct se našim posluchačům, jinak je ta knížka docela hezká, kromě toho skafandru. No.
1: Ale teď když to nevím, člověk to... neví, co to je, tak je to hezký s tím.
0: Já myslím, že teď jsme nalákali definitivně, že teď už si tu knížku koupí každý minimálně kvůli tomu skafandru, který s vámi nemá nic společného. Miloni, samozřejmě host Tobogánu v pyžamu má tu možnost vybírat si i hudbu, která je jemu blízká a můžou to být jeho písničky, cizí písničky, ať malinko nahlédneme do vašeho vkusu.
1: Já bych si dal prosím pěkně Čertví proč od Karla Krautgartnera a Vladimíra Dvořáka.
0: Ano.
1: Ale toužil bych po nahrávce s Rudolfem Cortezem, Alanovými sestrami a orchestrem Karla Vlacha.
0: Hudbu dnes vybírá zatím 79-letý, když vy posloucháte už 80-tník, Milon Čepelka v Toboganu v pyžamu na dvojce Českého rozhlasu.

0: Dvojka Českého rozhlasu, to je stanice, kterou právě posloucháte, a dnes tady slavíme narozeniny, 80. narozeniny Miloně Čepelky. Pokud byste se podívali do slovníku, tak se dozvíte básníka, prozaika, textaře, herce, scenáristy, moderátora, cimrmanologa a tak dále, a tak dále, a tak dále.
1: Uberte, Aleš.
0: Miloni, já už to vím, dočetl jsem se to ve vaší knize, ale vždycky mi to vrtalo hlavou, když jsme si, mimochodem teda, my jsme s bráchou kvůli vám kradli.
1: Co?
0: Železo.
1: Železo?
0: Já se vám musím přiznat, kvůli vám a kvůli cimrmanům.
1: To mě usilovně zajímá.
0: Na chalupě jsme chodili do tehdejšího jednotného zemědělského družstva a brali jsme jim tak, jako co tam měli železnýho, jo, a dávali jsme to do sběru. A vždycky, když jsme měli dalších 44 korun, tak jsme si šli koupit do prodejny vaší další gramofonovou desku, vaší další nahrávku Cimrmanovy hry.
1: To byly tak levný
0: tenkrát. 44 korun, no jistě. Ale už tenkrát jako dítěti mi vrtalo hlavou. Miloval jsem to vaše jméno Miloň.
1: Já ho taky mám docela
0: teď
1: rád.
0: Teď mám šanci se zeptat, to existuje jako, nebo kde to vzniklo? Jak to vzniklo? To přece není v kalendáři. Nebo...
1: No bývalo, teď není. Respektive pozor, už zase je. Ale lomeno je Milošem.
0: Miloni Miloš?
1: No, je to lomeno. Někde jsem to našel a docela mě to neudělalo dobře.
0: Zdravíme všechny Miloše. Vy se od nich úplně distancujete? Jakože...
1: Já jsem vždycky byl rozčílený, protože takových, jako jste vy, bylo moc
0: ano,
1: v celém mém životě.
0: Samozřejmě.
1: Nikdo nevěřil, že Miloň může existovat, a tudíž mě i do adres psali Miloš. A já jsem vždycky měl vztek. Takže prostě nemám rád jméno Miloš. A nemám to žádné politické důvody, nic takového.
0: Je takhle daleko, až jsem nešel, ale zase to vaše křestní jméno, jak teď jsem vzdělán díky vaší knize, vidíte to, to není
1: no,
0: dobře.
1: Já jsem to nedopověděl, pardon.
0: Mně se líbí ten váš Amadeus. To mě fascinovalo.
1: To mě říkal
0: Amadeus
1: otec.
0: Čepelka je no. Bomba.
1: To mě říkal otec, že pan farář, když mě křtili v roce 1936, tak odmítal mě pokřtít jménem Miloň, protože protestoval, že takové jméno minimálně v katolickém kalendáři neexistuje. Ovšem pozor, v té době existovalo v takzvaném českém kalendáři, když si vezmete třeba Pečírku v kalendář, ano. Nebo jak byly ty kalendáře ke čtení, tak tam tenkrát byly dva sloupce, jeden katolický kalendář a pak tedy takzvaný český, a v tom českém 31. srpna bylo Miloň. Já jsem to na vlastní oči v několika exemplářích tehdejší doby těch kalendářů viděl, to není žádná pohádka. Je to pravda. A vedle u toho katolického byl Raimund.
0: No a ten Amadeus do toho hraje?
1: No Amadeus, protože pan farář teda se rozhodl, že když ne Miloň, takže mě přeloží, aby se pambu nezlobil.
0: A Miloň je Amadeus?
1: No není, ale je to blízko. Amadeus. Miluj jo. Boha, nebo tak. Miluj Boha, jak chcete.
0: Amadeus Čepelka, zní
1: no,
0: to úžasně.
1: Ale napsal dobře, napsal Miloň. Čili tohle je jenom legenda, kterou mi otec vyprávěl.
0: Ano.
1: Jestli je pravdivá, nevím, já jsem to tenkrát ještě tak nevnímal.
0: A je víc Miloňů? Znáte Miloň?
1: Jo, jo, no jistě, jsou, jejich dokonce jich stále přibývá. Nechci říct, že mou zásluhou, ale není to zcela vyloučeno. Chacha. No,
0: ne, ale teď můžeme, vidíte to, vyzvat ne. Naše posluchače, máte v rodině Miloň? Znáte Miloně, napište Vinohradská 12 nebo tobogán@rozhlas.cz a
1: já jsem znal jednoho Miloně už v dětství, někdo tuším v tehdejším tam sirotčinci byl,
0: ano.
1: Říkal, že je Miloně, zli tedy nelhal, to nevím. Ale pak jsem znal fotografa divadelního, slavného divadelního fotografa Miloně Novotného, bydl tady nedaleko na Sibirském náměstí, dokonce mě fotil jednou. Ale nejhezčí příhodu mám, když bohužel umřel Láďa Smoljak a různé televize chodili a chtěli s námi a natáčeli s námi pořady o něm, tak jsme natáčeli a najednou já se takhle skláním k obrazovce, co to tam vidím, a slyším za sebou, jistě Miloni, samozřejmě, já to zařídím Miloni. Tak jsem se otočil a říkám si, proč na mě ta produkční televizní mluví, když já mám tadyhle jiné starosti. A pak jsem se jí zeptal, povídám, tohle mě budete muset vysvětlit. A ona říká, no jistě, Miloň, já mám manžela Miloně, tchána Miloně a syna Miloně.
2: Vidíte?
1: Takže hned tři, které ovšem neznám, ale jsou potvrzeny jasně.
0: Doloženě. Takže jste minimálně čtyři.
1: Minimálně.
0: No a jaký to má třeba zdrobněliny? Jak vám říká manžel? Jako Miloni, Miloníku?
1: Manželka, manželka mě říká Čobo.
0: Čobo. Uh-huh. Tak tomu to je ještě ten Amadeus.
1: To Čobo? Jednou v jednom japonském filmu, my jsme chodili na japonské filmy, když jsme byli mladí a tam volal prostě nějaký chlapec do studny, zřejmě bezedné, Čobo. A nám se to zalíbilo a tak jsme si říkali Čobo a zůstalo nám to navzájem.
0: Jo, vy to říkáte i manželce? Uh-huh. A normálně se jmenuje...
1: Jsme oba Čoby.
0: Čoby. Uh-huh. To je nádherný, co se člověk všechno nedozví. No. Tak Čobolo. Narozen v Pohoří u Opočna, když bychom našli Miloně Čepelku jako malého chlapce někde před válkou nebo na začátku války, jak by to tam vypadalo? Rodiče, babička, dědeček, sourozenci?
1: No, babička,
0: nebo, jak to tam vypadalo? Jak to bylo?
1: Miloněk byl zdrobňován doma, tedy. Jak to vypadalo? Byl jsem sám, jedináček. Babička s dědečkem byli v tom Pohoří, což je ta vesnička 3 kilometry od Opočna. A já jsem od 6 neděl věku svého byl v Opočně, protože tam se rodiče přestěhovali, tatínek si tam postavil domeček a tam jsem byl až tedy do věku, kdy jsem odešel na studia do velkoměsta a tam považuji stále ten domeček za svůj domov a tam stále jezdíme a dnes tam pojedeme.
0: Čili
1: jen
0: to je
1: co
0: pořád
1: skončíme.
0: Ten týž domeček, ten jeden, kde budete slavit to 80. tam, kde jste byl od toho 6 nedělí?
1: No. To je pořád ten domeček. On je starý jako já, o 6 neděl je starší.
0: A kdo z vás dvou vypadá líp?
1: No on.
0: to bych si netroufnul hodnotit, ale tenkrát gymnázium v Dobrušce a potom jste šel studovat vysokou školu pedagogickou.
1: To byla tenkrát samostatná škola.
0: Svedla jiná práce, čili vy jste opravdu chtěl být učitel češtiny a tak jste si to naplánoval a...
1: Ale chtěl, no.
0: No chtěl, učil.
1: Chtěl, chvilku, nechtěl. Ano, původně jsem chtěl být řidičem parního válce, ale to jsem byl hodně malý.
0: Řidič parního válce?
1: Se mě líbilo, když kolem jezdili, válcovali silnici tímhletím válcem, tak já u toho vždycky musel být u plotu a obdivovat se tomu stroji. Pak mě to zase rozmluvili, takže z toho byla ta kantořina. No,
0: No ale díky té škole došlo k několika seznámením, které vám potom naprosto změnily život. Už tam tenkrát na škole byl Zdeněk Svěrák, nebo kdo je?
1: Zdeněk Svěrák byl se mnou, ano, ten byl dokonce se mnou v kruhu, my jsme oba studovali český jazyk a literaturu, ale na fyzice a matematice byl Ladislav Smoljak, který nás oba režíroval v amatérském, ochotnickém, chcete-li, studentském divadelním souboru. Já jsem hrál starce v Goldonyho lháři. Když jsem na tu školu přišel, tak hned, myslím, v tom prvním ročníku, to znamená v roce 1959, jsem byl k nepoznání. Někde mám tu fotku schovanou, dlouho jsem ji nemohl najít. Vlastně to mě zůstalo, ještě jsem ji nenašel, ale pamatuju si. Neuvěřitelně zmaskovaný a pak jsem hrál ještě, tuším, v paní Mincmistrové Ladislava Stroupežnického se Smoljakem a s Rudou Faltejském, to byli, oni byli starší o něco, ale spolužáci, znali jsme se i z chodeb a i z některých možná přednášek, no ne, s nimi ne, oni by, to zas, to už bych přehnal. Ale znali jsme se tady z toho divadla a se Zdeňkem jsme se pokoušeli pořád co si psát, taky jsme vydávali časopis školní, pak jsme málem byli za to ze školy vyhozeni, protože v 56. roce jsme se smočili i v politice a to byla zrovna taková ta nejdřív odleva, od přísné ideologie a pak zas naopak utužení šroubů. Zkrátka té literatuře jsme tíhli. Pak jsme se museli rozejít, protože jsme každý dostali umístěnku někam. Zdeněk učil Měcholupech, tuším. Mm-hmm. A já jsem dostal umístěnku do Nového Knína. Oba na základní školy. To znamená zklamání, protože jsme si malovali, že budeme pedagogy jaksi již starších studentů, aha, kteří budou mít zájem o náš obor, především tedy o tu literaturu. No a já jsem potom brzy šilhal to opustit raději, protože mě lákala Praha a nejen Praha, ale hlavně tedy být blíž té kultuře. A když se naskytla ta možnost, že bych mohl požádat o přijetí do rozhlasu, tak jsem po ní skočil a ono to vyšlo. No. Tak po roce jsem k sobě pozval Zdeňka Svěráka, neb v redakci na to bylo volné místo.
0: To mě zajímá. Téma rozhlas na vlnách téhož rozhlasu.
1: Téhož, ano,
0: poslouchají právě teď posluchači vaše povídání. Takže dáme si písničku a potom se vracíme do rozhlasu do 50. let. Co to bude tentokrát?
1: Můžu si dát svoji písničku?
0: Vy můžete cokoliv.
1: Tak fajn. Já bych poprosil o Blue Star Václava Marka,
0: ano,
1: a písničku, kterou jsem dodatečně po několika desítkách let otextoval Václavu Pokornému, který ovšem už měl pro ní název a já ho musel zachovat, pochopitelně. Ano. Písničku Krásně je v létě.

0: Blues star Václava Marka s novým textem Miloně Čepelky, který je hostem dnešního Tobogánu v pyžamu. A během písničky, to vám musím prásknout, manželka Miloně Čepelky připravila takovou rodinnou buchtu a my jsme slíbili, že ji s kávou dostaneme během další písně. Čili abych si teď povídal jenom krátce, aby už přišlo to kafíčko s tou buchtičkou.
1: Ano,
0: co to je, Miloně? To je nějaký rodinný recept? Ona je taková dírkovaná, nebo no, vidím to špatně na dálku?
1: Rodinný, těžko říct, ale někde Hanka k němu přišla a ty díry, ty se dělají vařečkou. Asi, teď nevím, jestli už do upečeného nebo ještě do neupečeného těsta. Je to takový bimbo, takový je to tmavý, ale je to, když se to povede upec, tak je to ohromně dobrý.
0: Ano, ano. No to je prýma škoda, že to leží těch několik metrů od nás na kuchyňské lince, tak,
1: tak se dočkáte.
0: Ochutnat, no. No, ale tak to je hezký, že to tam máme nastraženo a za dobrou práci, když bude, dostaneme buchtu.
1: Určitě,
0: i s kávou.
1: A pak můžete říct, jestli byla nebo nebyla.
0: Ano, milí posluchači, dozvíte se to později. Ale skončili jsme v rádiu, jsme na vlnách Českého rozhlasu
1: a znamená, že
0: rozhlas pro váš život měl naprosto, naprosto zásadní význam.
1: No měl určitě, protože tím jsem si splnil svůj sen. Já jsem totiž obdivoval od klukovských let Vladimíra Dvořáka jako konferanciéra a jako tedy rozhlasového spíkra a taky jako textaře písní, protože tenkrát skoro všecko, co se hrálo, napsal Vladimír Dvořák. A bylo to podle mého názoru skvělé a podle mého názoru dokonce dodnes nedoceněné, protože on byl první z těch, který povýšili ty texty populárních písní na téměř poezii nebo úplně na poezii. No, takže jsem chtěl dělat něco takového. No, to se mi splnilo, takže já můžu říct, že jsem si vlastně splnil všecko, co jsem kdy chtěl. To jest, byl jsem kantorem, stal jsem se, já neříkám hercem, ale hraju divadlo, píšu písničky jako Vladimír Dvořák, uvádím písničky jako Vladimír Dvořák, dokonce jsem napsal i pár knížek a vydal je. No tak co já ještě bych měl chtít
0: ve svých 80.
1: Ne, to jsem vzdal.
0: To už vás pustilo?
1: To mě pustilo úplně, protože teď se na mě podívejte. Já a parní válec, já bych se tam ztratil.
0: No, to by vypadalo, že jede sám ten parní válec.
1: Ano, tak.
0: Mimochodem třeba pořad Meteor, který dodnes předchází v sobotním programu Dvojky Českého rozhlasu Tobogán, i v jeho historii jste zapsán.
1: No tam jsem velmi dlouho jsem s ním spolupracoval, jednak jako tedy autor a taky jako interpret. Mě práce s mikrofonem vždycky bavila, když jsem se přestal toho, já tomu říkal cedník, když jsem se toho přestal děsit nebo jenom obávat, děsení by bylo. Děšení nebo děsení?
0: No vy jste Čeština. Děšení. Děšení je hezký. Děšení podle vzoru těšení.
1: Ano, ano.
0: Taky není těsení, že?
1: Ano, no, těšení.
0: To jsem řekl hezký pravidlo,
1: zase,
0: ale tak...
1: To a D, jak jsou si blízka, jedna zněla, druhá nezněla a jak velký rozdíl ve významu.
0: To je pravda. Tím se vlastně dostáváme pomalinku k Járovi Cimrmanovi, což je úžasné, že vy v té knižce, o které si tady pořád povídáme, popisujete ten úplný začátek a já musím říct, že hodně se o tom mluví, teď se blíží ty padesátiny, že jo, ale ten úplný začátek, to pro mě byla fascinující historie. Můžeme aspoň stručně říct pro naše posluchače Toboganu, jak to tenkrát bylo a co mě vrtá hlavou, z čích úst prvně padlo to jméno Jára Cimrman. A jak to vlastně vzniklo?
1: Zcela určitě z úst Jiřího Šebanka, který byl naším kolegou starším a zkušenějším.
0: A to mělo důvod, ten se on znal nějakýho Cimrmana, nebo proč je to Jára Cimrman?
1: Protože se mu líbilo, když ho zasadil do Rakouska-Uherska, do staré monarchie, tak se mu líbilo, že v tom zaprvé bylo německé jméno, ale počeštěné, počeštěným pravopisem psáno, a za druhé to domácí ryze české Jára. Když jsme se ho ptali, tak říkal, no Jára. To evokuje ještě navíc Járu Kohouta, který byl v té době samozřejmě v zahraničí, takže zakázaný. Pak to evokuje Járu Pospíšila jako hvězdu operety První republiky. A mám pocit ještě jednoho Járu tehdy jmenoval, to už nevím, ale my jsme to pochopili, že to je ano, že to je přesně prostě v jednom jméně, ve dvou slovech, že je zkrátka extrakt té doby a vztahu autorů nebo interpretů k té době a k těm lidem, kteří v té době byli nějakým způsobem známí.
0: No, nemám koho jiného se zeptat než vás, protože vy jste byl u té první prvotní chvíle, kdy to všechno vzniklo. A to mě zajímá, kde to bylo, kdy to bylo, seděli jste v hospodě, nebo jste byli v práci v rádiu. Fenomén divadlo Járy Cimrmana pohltili jste x generací, není nikdo, kdo by nevěděl, kdo je Jára Cimrman. Jára Cimrman vyhrál největšího Čecha, národ ho miluje. Aha. Kde je ten úplný prvopočátek? Vy jste byl u toho.
1: Byl jsem tam, ale jestli jsme to jméno prvně slyšeli v hospodě, kam jsme taky chodili samozřejmě diskutovat o tom, jaké to bude, ale si myslím spíš, že to bylo v naší kanceláři, v té redakci, kam Jirka přišel.
0: No a která to je kancel? Je tam pamětní deska na tom kanclu?
1: No, pamětní deska nebyla na kanclu, ale byla na budově Československého rozhlasu, když ještě ta budova Československému rozhlasu patřila.
0: Aha, někdo telefonuje, asi vám chce blahopřát.
1: Mám to zvednout.
0: Mě zajímá, kdo volá. No, klidně to. A můžem to točit? Nebo jo, já nevím, no. Jenom to řekněte, že...
1: Tady je u Čepelku. Nazdar u Čepelku. Tak to je Geňa Rumlená z divadla.
0: Že zdravíme.
1: Zdraví tě Český rozhlas stanice Dvojka a Aleš Cibulka.
0: Ano. My nevíme, jestli je to slyšet. A to si vyřiďte mi zatím si tak jako...
1: Pardon,
0: ano, milí posluchači, skočte si udělat kávu. Pan Čepelka telefonuje, no tak. Ale aspoň vidíte, že je to opravdu autentická návštěva. Tady u Čepelkových. Ano, pan Čepelka, vypadá to, domluvá nějaký zájezd, na který pojedou, anebo zítřejší oslavu.
1: Dobře.
0: Ano.
1: Dobře, dej ano. ho tam. Ano.
0: Dobře, dej ho tam. Nevím teda, o čem si povídali.
1: Souhlasím,
0: dej ho tam. Milí posluchači, je tak autentický záznam z návštěvy. Ale... Miloni, dal ho tam?
1: Dal ho tam. Dal tam záskok na 17. listopadu.
0: To se mi ulevilo.
1: Do repertoáru.
0: Výborně. A tak aspoň posluchači vidí, jak to krásně chodí. A my se vrátíme na ten začátek k tomu Járovi Cimrmanovi. Kdy se to upeklo? Kde se zrodil vůbec ten nápad?
1: No, v té naší kanceláři, což byla krásná kancelář, ano. Bývalá ložnice, bývalého kdysi majitele.
0: Pardon, tím se dostáváme k tomu, že to není Vinohradská, ale
1: ne, je to
0: jiná budova.
1: Dnes Dykova, tehdy Hvězdoslavova,
0: ano.
1: Číslo 14, taková vila příjemná, dřevěným vrzajícím schodištěm, pokrytým kobercem. Tam bylo malé studio armádní takzvané a tam byla velká hala příjemná s klavírem, z televizí, z křesly a tak. A tam jsme si žili krásně. A Jirka Šebánek určitě přišel do té naší velké kanceláře ze své menší,
0: ano.
1: A řekl, co by se tomu říkali, kdybychom založili divadlo. No. A hned taky věděl, že tedy se to divadlo a jeho repertoár bude týkat Járy Cimrmana, že to bude z jeho tvorby, která se ovšem musí teprve napsat, ano. A že ji napíšeme my, ten repertoár.
0: Ano.
1: No, to znamená on, Svěrák, já a my jsme navrhli ještě Smoljaka, protože jsme ho znali z té vysoké školy, kde jsme pod ním hráli. Takže to bylo přijato a byli jsme čtyři a čtyři jsme měli napsat každý jednu hru.
0: Co to bylo za den? Vzpomenete si? Ne. Čili to byl rok 1967?
1: To bylo asi už 66 bych řekl, protože ono, než se to všechno zrealizovalo, tak to pěkně dlouhou dobu trvalo. Mm-hmm. A nebýt režisérky Heleny Filipové, která byla přizvána, protože vlastně taky režírovala tu Vinárnu u Pavouka, kterou dělali Šebánek se Svěrákem, tak by to divadlo zůstalo možná jenom v našich hlavách krásně, ale ona nás hnala jako motor stále dopředu a tím pádem tu jsme už těch 49 roků.
0: To je neskutečné. No dobře, tak jste si řekli, že každý napíšete hru a vznikly tedy 4 hry.
1: No pomalu.
0: A jedna z nich teda byl už akt, nebo jak?
1: První byla akt, ano. Zdeněk byl nejrychlejší. Byl nejrychlejší. Mm-hmm. Napsal akt a pak byl druhý, byl Láďa Smoljak, který napsal Vyšetřování ztráty střídní knihy. Pak byla určitá pauza, přišel Jirka s tou domácí zabíjačkou, která ovšem k nám dnes už nepatří, protože když se pak stalo to, co se stalo po 2 letech, tak odešel nejen on, ale i hra z repertoáru. A já jsem taky napsal hru, ale jak se jmenovala, nevím, o čem byla, nevím. Vím, že to byl horor, a protože jsem asi nepochopil, že máme být divadlo veselé, tak jsem napsal horor a tím pádem hra, byl jsem s hrou poslán do patřičných míst jinam.
0: Ano.
1: A já jsem, buď jsem se natolik, jak si urazil, to by bylo silné slovo, zklamal,
0: ano.
1: Že jsem zkrátka úplně vytěsnil, co jsem to vlastně napsal. A dokonce se mi od té doby nikdy ani v ruce neměl a nevím, kde je, i když vím, že někde být musí.
0: To mě fascinuje, čili to není zas tak dlouho, když je to 50 let a vy nepamatujete ani, jak jsem jmenoval.
1: Ne, to jsem tak dokonale vytěsnil, že nevím nic.
0: Já
1: vím,
0: vím
1: jedno, to už jsem leckde řekl, odehrávalo se to v pohřebním ústavu.
0: Jo. No, tak aspoň
1: kdyby
0: to.
1: bývaly nedošly politické události roku 1968 a pak hlavně tedy 9, tak Helena Filipová měla v plánu založit ještě divadlo Hrůzy. To byl její sen, udělat divadlo podle vzoru Antonína Artauda. Ale k tomu nedošlo. Já vím, že kdyby došlo, tak se tam má hra.
0: Hraje.
1: Já bych ji byl rád našel tenkrát ještě a hrála by se. No ale...
0: Kde byste mohl být?
1: Já mohl být možná i slavný autor hororových her.
0: Svěráka a Smoljaka by nikdo neznal?
1: No to bych neřekl, protože to už byli známi.
0: To je pravda, to je pravda. No to znamená, že ten akt byl tedy první napsán a ten jste tedy inscenovali, ten jste prvně předvedli diváctvu.
1: Ano, ano, v říjnu 1967.
0: A kde to bylo tenkrát?
1: Malostranské besedě.
0: Malostranské
1: to
0: besedě.
1: Každý ví, ne, no, neví.
0: Já se ptám i za naší generaci, za naší ještě za ty mladší.
1: No nám je to trapné pořád opakovat, no, jistě, to samé, ale bylo to v Malostranské besedě, 120 míst, stolové zařízení, na každém stolu petrolejová lampa s ozdobným širmem, to jsme každý koupili jednu lampu. Tenkrát ve starožitnostech. Pan doktor Kubíček, jediný doktor, který skutečně měl nárok na ten titul, ten trhal lísky a topil v kamnech uhlím. A taky tam byl bufet, předsálí a pak se tam sedělo většinou až do půlnoci a utratil se honorář 40 korun.
0: To bylo hned. To bylo. A tam se začala psát.
1: Tenkrát to nebylo tak hned. Tenkrát to šlo... No,
0: 40 korun.
1: No, to bylo lepší než...
0: Dneska 40 korun, to máte tak na kafe bez cukru. A tam někde se začala psát vaše kariéra herečky.
1: No to ještě ne, ale posléze.
0: Čili vy jste v aktu nehrál od začátku?
1: Já jsem vůbec v aktu
0: mamku?
1: Nehrál, já jsem byl jen tajemník společnosti s dlouhým jménem společnosti pro rehabilitaci osobnosti a díla Járy Cimrmana, takhle jsme se jmenovali, po vzoru jedné vědecké ano. společnosti, oficiální. A takže jsem vystupoval jenom v semináři, to znamená u toho pultíku, ano, jsem uváděl ostatní vědce.
0: No a vy jste neměl tu ambici, když jste říkal, že jste chtěl být herec, tak to jste
1: no
0: se tam
1: měl.
0: Já
1: jsem to utajil, ambici.
0: Aha.
1: Asi. Nebo jsem si nevěřil, byl jsem natolik plachý, A býval plachý.
0: Plachý řidič parního válce. Mně to začíná zapadat krásně. No a potom tedy díky úrazu kolegy, jste se stal mamkou?
1: Kája Velebný, jazzman skvělý, hrál mamku a pak najednou měl havárii v automobile. Mimochodem to musím říct, to se bude posluchačům líbit. Když byl v nemocnici, hodně zafáčovaný, s nohou na kladce, visící, sotva mu byl vidět obličej, tak za ním přišli kamarádi jazzmeni a on jednomu z nich prý řekl, nazdar, já nevím, Václave, Jiří, to jsem rád, že tě vidím, co pro tebe můžu udělat? No, takže ten už se nevrátil na jeviště, i když nedopadl tak špatně, ale už nechtěl skákat. Ta mamka tančí, že?
0: No jistě, ano, mamka je velmi akční, ano.
1: Tak to nešlo, a protože já jsem mezi tím tedy byl obsazen v té třetí hře v domácí zabíjačce jako paní Libuš, tak Helena Filipová řekla, osvědčil ses jako Libuš, tak nastoupíš do aktu jako náhrada za Káju a... Stalo se, no já jsem tam dodnes jako matka.
0: Takže kolik máte teď vlastně her na repertoáru? Pořád hrajete všechno 15?
1: 15. Všechno od Smoljaka a Svěráka.
0: Ano, tak to nebude remíza. Máte tam víc chlapů nebo ženských? Jste tam víc v divadle jako herečka nebo jako herec?
1: Já jsem tak na půl, ale myslím si, že víc chlapů.
0: Protože počítáte jasoně i dresoně.
1: Některé ženy hrajou i jiní, jako ano. Třeba Geňa, který volal před chvílí, nebo Petr Bruckner taky hraje. No, jsou tam i jiné ženy. Ano. A i tenkrát byli. V domácí zabíjačce byl Jarda Vozap, ten hrál taky ženskou.
0: No a teď bych řekl tady v intencích aktu, když koukám tamhle na tu nakrájenou buchtu, že
1: si dáme
0: takže, ano,
1: kafe.
0: Pokud někdo nakrájel buchtu, teď by se měl ozvat ten zvonek. Tak je tu. Tak, milí posluchači, my jdeme mlsat, já vám po písničce, počkejte po písničce vlastně, po jaké písničce, to je důležitá věc. Miloni.
1: Když budeme mlsat, tak já mám nápad. Já jsem napsal šanson s Jaromilem Klempířem, který se mi docela líbí a zpívá ho Markéta Vankeová a jmenuje se Červená šerpa a bude tam hodně o jídle.
0: Výborně, takže, milí posluchači, my jdeme opravdu jíst a vy si aspoň poslechněte tuhle písničku.
2: Co jsme to měli, o paštiku z jehňat, odmítal prozradit, kde se dá sehnat a předtím

0: Milí posluchači, dvojka Českého rozhlasu, té stanice, kterou posloucháte, já se mírně olizuju ještě, protože teda Miloni, ta buchta dírkovaná je naprosto skvostná. Vaše manželka zase skromně odešla pryč, aby to neslyšela, ale kafíčko máte výborný a co teda mě fascinovalo nejvíc, domácí šlehačka ne ze spreje, no. To jsem snad neměl 20 let.
1: No, to je chyba.
0: Úžasný. A dírkovaná buchta. Milí posluchači, já jsem pochopil, proč je dírkovaná, protože já vám to řeknu, jo, já tomu teď rozumím vědecky. Udělají se v ní vařečkou druhou stranou dírky, pak se to polije polevou a ty dírky jsou tam proto, aby ta poleva vtekla i do těch dírek.
1: Ano, takhle to žena říkala.
0: Ano. Ano, pamatuju si to dobře. Ano, to je naše vědecká debata s Miloním Čepelkou, čerstvým osmdesátníkem. Už to nebudu říkat, ale prozraďte mi. Plány do budoucna, to je taková hloupá moderátorská otázka, ale jsou 80, oslavíte dobře, no a jedete dál, Miloni, sehnat lístky k vám do divadla je takřka nemožné, zaplat pámbu.
1: Já nevím.
0: A taková nejhloupější otázka, kterou asi dostáváte, jak dlouho to ještě plánujete, to divadlo?
1: My to neplánujeme. Kdybychom plánovali, tak bychom se rouhali. Takže říkáme, dokud to půjde, tak to půjde a budeme to dělat.
0: Tenkrát před těma 50 lety, kdyby vám někdo řekl, jaký způsobíte poprask v českém národu po několik generací, že zblbnete Čechy Járou Cimrmanem.
1: Samozřejmě bychom mu nevěřili. No.

0: Když jste byli u toho, když jste ho vymýšleli, jak měl aspoň vlasy nebo oči nebo tohle, to všichni známe takový
1: na ty... mou duši, že to byla Šebánkova vize, byla taková, že nikdo ani netuší a nemůže tušit, ba nesmí tušit, jak ten Cimrman vypadal.
0: Ale vy si ho přece dokonce sám pro sebe za těch 50 let nějak představujete.
1: No, já si ho představuju několikanásobnou podobou, protože Jarda Weigl, jako náš výtvarník, vytvořil už několik takzvaných stínových podob. Jarda Cimrman vždycky potom napíše jedna z možných podob, takže já v tom lítám jako nudle v bandě a zkrátka jedna z nich by mohla být ta pravá.
0: Vy opravdu sám pro sebe nemáte, že si řeknete, jako když, když se řekne Jarda Cimrman, nevybavíte si v obličej?
1: Ne, obličej si nevybavím, ale popravdě řečeno, nemám pocit, že by mohl být bez vousí. Myslím si, že musí mít plno vous.
0: Teď mě vlastně napadá, není vám trošku líto, že všechny věci, které jste napsal jako básník, jako textař, jako prozaik, jsou malinko ve stínu toho Cimrmana?
1: Kdyby nebylo Jary Cimrmana, tak bych zase měl to těžší s odbytem, asi. Protože nakladatelství, písničkáři, skladatelé, všichni se na člověka už dívají tím pohledem, to je tamten a to s ním to půjde snadno, protože se to líp bude nabízet a tak dále. S tím se nedá nic dělat, s tím jsem se smířil a dokonce jsem za to vděčen, protože vlastně jsou to takové berličky a já říkám, člověk má nejen dvě, ale několik tváří, tak chci-li tu druhou tvář taky ukázat, no tak musím počítat s tím, že bude ve stínu třeba té první, té cimrmanovské, nebo jevištní, nebo jak to říct.
0: Hrdý tatínek všech knih promluvil. Miloni, já jsem moc rád, že jste si na nás udělal čas, že jste nás pozvali sem.
1: Já jsem byl
0: domů.
1: Taky rád, že jste přišli.
0: No. Ale tak povídali bychom samozřejmě dál, ale tak všechno je to v té knížce.
1: Je toho
0: to
1: tam,
0: je ta s tím skafandrem.
1: Je toho tam dost. A o tom skafandru už bych nemluvil. To bych ponechal jako záhadu.
0: Já si myslím, že necháme to jako záhadu. Jen my, kdo jsme poslouchali dnešní Tobogan v pyžamu, víme, o co jde. Miloni, je poledne za malou chvíli a vy teď máte strašně zodpovědnou funkci, protože hospodyňky u Plotny čekají s tím, až dají ty gulášky svíčkové a vepřové výpečky svým manželům na talíř. A teď je to ta předpolední písnička, která je jakoby naladí do toho dnešního 1. říjnového dne.
1: Tak já budu velmi troufalý.
0: Ano.
1: Já si dovolím sám zaspívat s Českým národním symfonickým orchestrem.
0: No, to je slovo do pranice.
1: Pod taktovkou Libora Peška. Živý záznam pustit tedy z operety Cimrmanovis Proso, kterou jsme tehdy předváděli předloni, tuším, to bylo ve Smetanově síni a já jsem tam zpíval z operety Perly Pany Serafinky od Rudolfa Piskáčka a Jiřího Baldy a prosím, trvám na tom, aby se taky říkali textaři, no, když sám jsem textař. Ty české panenky.
0: Krása, krása. A myslím, že to tady krásně tak jako odpískal i kávovar. Miloň Čepelka byl dnešním hostem Tobogánu v pyžamu. Miloni, přejeme hodně zdravíčka.
1: Děkuju.
0: A doufám, že se uvidíme živě třeba u nás v divadle u hasičů, živě před diváky v Tobogánu.
1: Děkuju.
0: Milí posluchači, loučíme se samozřejmě i s vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka, mějte se krásně. A Miloni, já bych si možná ještě dal kousek té dírkované buchty s tou šlehačkou.
1: Dejte si jejich tu dost.
0: Výborně. V kolik potřebujete odjíždět? Jako stačí tak za hodinku, za dvě?
1: No, bylo by to dobře, aspoň za ty dvě.
0: My to zbodneme rychle. Mějte se krásně, hodně zdraví. Díky a zdravíme i vás všechny, kteří jste poslouchali Dvojku Českého rozhlasu.
1: Nežli když se hezká pana zahledí tak zpříva do očí. Člověku se srdce splaší, věru div jej nepostraší, že se mu snad láskou.

jsou jak obraz malovaný, člověk by je samou láskou svět.

neví, když je v právu a co nechce, nikdy nepoví. Ač mírná je přec velmi rád, se časem háda, což nemilá je věc, však sláme hned jak marmeláda, když se vtráda, má dnes. Pak je jako dítě milá, srdce by snad rozdělila, každému by dala z něho stejně jako do perníku.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Utopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Volání Jacka Londona.
1: Setmělo se. Vybaluji spacák a soukám se dovnitř. Pohodlně se uvelebím. Ležím na zádech a dívám se na hvězdy. Jsou jich stovky, tisíce, statisíce. Kolem je hluboké ticho. Jsem tu sám. Vlastně tak úplně sám zase ne. V těsném sousedství místa, které jsem si zvolil za ložnici pod širým nebem, je velký pískovcový kámen. Pod ním spí svůj věčný sen, Jack London. Právě kvůli tomuto místu a kvůli tomuto okamžiku jsem cestoval přes půl zeměkoule. Z Prahy letecky do San Francisca, odtud autem do Glen Ellen a pak taxíkem co nejblíže k místu, kde se právě nacházím, k měsíčnímu údolí. Jen co jsem vystoupil z auta a začal s baglem na zádech šplhat do kopce, vybavil se mi úryvek jednoho z Londonových dopisů, který napsal v roce 1905. Vyznal se tu z pocitů, které měl, když se v těchto místech prvně objevil.
0: Tenhle ranč se táhne od úpatí hory Sonoma pořád vzhůru. Rostou tu obrovské santálové stromy, některé jsou staré 10 000 let. Jsou tu obrovské divoké strže, potoky a bystřiny. Je to 130 akrů nejkrásnější panenské půdy, jaká se nenajde nikde v Americe.
1: Jack London koupil tento kus země za 7 000 dolarů. Prožil tu pak společně se svou druhou ženou Charmen šťastné okamžiky. Psal, farmařil a kromě toho jsem neustále zval spousty lidí. Nezištně kolem sebe šířil spoustu radosti, energie a inspirace. Mnoho let po jeho smrti Janet Winship napsala.
2: Někdy se stávalo, že hosté přijeli, ale Jack zrovna nebyl doma. Čekali tedy na něho. Seděli v lenožkách mlčky a skleslí, unudění a bez zájmu. Sotva ale přišel Jack, najednou, jako by do nich vjel elektrický proud a okamžitě se vzpružili, nejen tělesně, ale i duševně. Hned měli dobrou náladu. Nepůsobila na něj jen Jackova úžasná vitalita, ale šířil kolem sebe svůj vnitřní žár. Byl čilý jako rtuť a sálal životem, takže jeho radost ze života a dobrá nálada působily na každého nakažlivě. Byl doslova nabit obrovskou životní silou.
1: V měsíčním údolí napsal Jack London svá nejlepší díla. Voláním divočiny počínaje a démonem alkoholu konče. Tady se rovněž pokusil uskutečnit vůbec svůj největší sen. Vybudovat velký dům setkávání. Dům, který by byl otevřen každému, bez ohledu na jeho původ či společenské postavení. V měsíčním údolí rovněž vznikl Tulák po hvězdách. Dílo, které dodnes vrušuje spoustu lidí po celém světě. Svou tajemností, možná i mystičností. Příběh smrti odsouzeného muže, Darla Standinga, který dokázal tak dokonale ovládnout své tělo, že se naučil ovládat i svou duši. Noc co noc prchal, dá-li se to tak říci, ze svého těla, z těla uvězněného ve svěrací kazajce, aby pak znovu a znovu prožíval své předchozí životy. Kniha je natolik sugestivní a přesvědčivá, že se dodnes někteří lidé domnívají, že tento text musel napsat pouze člověk, který cestování časem na vlastní kůži prožil. Mimochodem, sám Jack London v úvodu své knihy napsal.
0: Již v chlapeckých letech se ve mně vynořovaly vzpomínky na jiné světy. Planul jsem v oblacích slávy, která jsem sebou vlekl z někdejších časů. Jako každého jiného chlapce mě strašily jiné lidské bytosti, kterými jsem býval v jiných dobách. To bylo v době, kdy jsem se utvářel, předtím, než tekuté skupenství všeho, čím jsem kdy býval, stuhlo v kadlubu jediné osobnosti, která pak měla být známa lidem jako Darrell Standing.
1: A na jiném místě knihy se Jack London, neboli Darrell Standing, svěřuje.
0: Od jak živa jsem věděl, že znám i jiné doby a jiná místa. Věděl jsem o jiných osobách, které žijí ve mně. A věř mi, stejně si na tom byl i ty, můj čtenáři. Začti se zpátky do svého dětství a pocit povědomí, o němž hovořím, se ti připomene jako zkušenost z dětských let. Tehdy ses ještě neustálil, nevykrystalizoval. Byl si tvárný, byl si duch v proměnlivém stavu, vědomí a osobnost v procesu utváření. Ano, utváření a vzpomínání.
1: Kniha Tulák po hvězdách, vydaná v roce 1914, vyvolala bouřlivé nadšení čtenářů. Vyvolala však také vlnu nevole. Někteří kritici psali, že je to obyčejný krvák, krajně primitivní příběh, tak strašidelný, že je ženy nemohou číst a z mužů ho prý mohou číst snad jen ti degenerovaní. Tehdy Jack London jednomu ze svých čtenářů napsal:
0: mé příběhy jsou prý kruté, protože život je krutý, ale já si myslím, že život je silný, ne krutý. A snažím se, aby mé romány a povídky byly zrovna tak silné jako život.
1: Přemýšlím o tomto neobyčejném muži, narozeném 12. ledna roku 1876, kterému sice bylo souzeno, aby žil pouhých 40 let, přesto ale prožil tolik, co by jim vydalo na několik životů. Spěchal. Celý život hodně spěchal, jako by ho pronásledoval strach, že nestihne všechno to, co stihnout chtěl. V 17 letech se stal králem Ústřicových pirátů. Svou první milenku si vybojoval s puškou v ruce. Žil mezi Zlatokopy na Aljašce, plavil se po mořích. Procestoval bezmála celý svět. Psal jako o život. Každý den obrovská kvanta rukopisů. Vydělával velké peníze, které většinou rozdal druhým. Prostě žil tak, jako by každý příští den měl být tím posledním. Ale především ho vedla jeho vůle. Mimořádná, až netypická. Vůle, která ho provázela již v literárních začátcích. Vůle totiž u lidí jeho typu je zapotřebí mnohem více než sebevětšího talentu. Nenadarmo Irving Stone v biografické knize o Jacku Londonovi Námořník na koni uvedl i tato slova.
0: Ale jak se mají jeho povídky dostat přes kamennou hradbu, za níž zabarikádované redakce ochraňují způsobné čtenáře před nájezdy barbarů ze západu? Neměl nikoho, kdo by mu pomohl, kdo by mu poradil. Bojoval sám, v temnotách. Nemohl spoléhat na nic, než na svou sílu a odhodlanost, na své přesvědčení a na svůj cit pro živé vyprávění. Do článků a povídek vléval svou duši, pak je složil, dal do podlouhlé obálky, zapečetil ji, nalepil na ní známky a vhodil ji do poštovní skránky. Putovalo to napříč kontinentem a po čase to listonoš přinesl zpátky. Jack měl pocit, jako by tam v redakci neseděl člověk, ale jako by to byla důmyslná mašina, která prostě přendá rukopis z jedné obálky do druhé a nalepí na ní poštovní známky.
1: Trvalo dlouho, než mu otiskli první povídku. Do té doby byl mnohými redaktory či vydavateli odmítán, často i zesměšňován. Jednak proto, že se netajil svou socialistickou orientací. A především z toho důvodu, že jeho texty byly na tehdejší dobu zcela nezvyklé. Byly často hodně drsné, syrové. Nakonec se ale přece jen prosadil. Za svou první otištěnou povídku Muži na stezce nedostal vůbec žádný honorář. Za druhou Bílé ticho obdržel pouhých 7,5 dolarů. Lze však říci, že díky tomu, co prožil například mezi Zlatokopy na Aljašce a především díky tomu, co o svých tehdejších zážitcích napsal, stal se už v pouhých 23 letech uznávaným a vyhledávaným autorem. Ovšem jeho vidělky byly ještě dlouho velmi hubené, dalo by se říci bídné. Pak nastala změna. Irving Stone o tom napsal.
0: Konečně docela na sklonku století Jack London definitivně prorazil. Vždyť věděl, že to nevyhnutelně musí dokázat každý, kdo má víru, pracovní vytrvalost a nadání.
1: Jedna kniha následovala druhou. Z Dosnu k moři, Vlkův syn, Odysea severu, Bílé ticho, Volání divočiny, Zlaté dno, Mořský vlk a mnohé další. V roce 1907 bude mít teprve 31-letý Jack London vydaných již 20 knih. Jak napsal Londonův životopisec Irving Stone, London tehdy hýřil svým duševním bohatstvím stejně lehkomyslně jako směním, jež se tímto bohatstvím získal. Totiž Jack London, který v dětství a v době dospívání zažil velkou bídu, veřejně přiznával, že svým psaním se bez ostychu a důsledně rve o peníze. Přičem však dodával, jen hlupáci penězi opovrhují.
0: Chci peníze, totiž věci, které se dají koupit jen za peníze, a nikdy nebudu mít peněz dost. Žít z ruky do úst, to není nic pro mne, tomu se budu vždycky bránit. Pro mne víc peněz znamená víc života. Nabývání peněz nikdy nepropadnu, ale utrácení peněz bude vždycky má vášeň. Mohu-li mít peníze i slávu, tak ať jsem slavný, ale mám-li mít peníze nebo slávu, tak chci peníze.
1: Toužil po penězích, aby se vysvobodil z věčného otrošení, ale přitom psal nadšené články o socialismu, ačkoliv věděl, že je nikdo od něho nekoupí. Pořádal přednášky, za které zpravidla nedostal ani cent. Jindy pro něho nebyl problém rozdat celý honorář někomu, kdo peníze zrovna potřeboval. Na druhou stranu se právě v tomto období rodí a ještě zrodí nejlepší Londonova díla. Martin Eden, víceméně Londonova autobiografie, Démon alkoholu a rovněž již zmíněný Tulák po hvězdách. Kniha, která mě provázela právě do měsíčního údolí. Ležím ve spacáku a vnímám hluboké ticho, které mě obklopuje. Měsíc je v úplňku. Celé údolí je zatopeno rozářenou bílou mlhou. Teď už vím, proč Indiáni kdysi toto místo pojmenovali měsíčním údolím. V duchu listuji Landnovou knihou. Vězeň, zašněrovaný za trest do svěrací kazajky, najde způsob, jak silou vůle částečně zemřít a vytěsnit potom své takzvaně druhé astrální tělo, aby se v zápětí stal tulákem po hvězdách. Přesněji, aby prožíval své minulé životy. Pocit prvního vytěsnění ze svého fyzického těla popsal Jack London takto.
0: Rychlý nátlak mé vůle byl odměněn. Neměl jsem už hruď ani srdce. Byl jsem jen mysl, jen duše, vědomí. Říkejte si tomu, jak chcete. Vtělené do mlhavého mozku, který sice měl svůj střed uvnitř lebky, ale šířil se dál mimo ní. A pak přišly světelné záblesky a byl jsem pryč. Skokem jsem se vyhoupl nad střechu věznice a nad kalifornskou oblohu a byl jsem mezi hvězdami. Říkám vědomně mezi hvězdami. Kráčel jsem mezi hvězdami, byl jsem dítě. Měl jsem na sobě průsvitná, oblačná, jemně zbarvená roucha třpidící se ve studeném svitu hvězd. Rozumí se, že tato roucha měla svůj základ v době, kdy jsem se jako chlapec chodil dívat na cirkusové umělce a v mých chlapeckých představách o tom, jak chodí oblečení mladí andělé.
1: Hrdina Landonovy knihy putuje tedy časem, postupně prožívá své minulé životy. Je chlapcem, který s rodiči putuje divokým západem a je v přestřelce zabit. Jindy se stává starcem, žijícím osaměle v divočině. S hlavním protagonistou se postupně dostaneme například do starého Egypta, mezi dávné Vikingy. Landonův hrdina je také mořeplavcem, pirátem, učencem, žebrákem, také třeba velitelem římských legií ve svaté zemi. Pro psaní knihy Tulák po hvězdách měl Jack London také jeden ryze pragmatický důvod. Inspiroval ho totiž autentický příběh nevinně odsouzeného Ed Morella, který v obávané věznici San Quentin strávil 5 let v samovazbě. Landonovi se tehdy podařilo dosílit obnovy procesu. Soud pak uznal Morella za nevinného. Vězeň byl propuštěn. Svou knihu, která patří mezi Landonova klíčová díla, psal v letech 1913 až 1914. Bylo to v čase, kdy prožil jeden velký životní otřes. To, když se mu zhroutil jeho životní sen. Jak už víme, Jack London chtěl měsíčním údolí postavit velký dům. Spíše palác. Neobyčejný palác, jak se od Irvinga Stonea můžeme dozvědět.
0: Vybral si nádherný pozemek obklopený santálovými lesy, vinicemi, ovocnými sady a manganitovými háji. Chtěl tam mít knihovnu, do níž by se mu vešly 4000 knih, stohy bílých lepenkových krabic, lístkové kartotéky. Potřeboval tam také mít ocelové registratury naplněné obchodní i osobní korespondencí. Také 30-patrové regály na černé bedničky, v nichž choval jako poklady své památky z putování po trati, po Aljašce z cest na Koreu a do jižního Tichomoří. Stovky svých vtipných hlavolamů, her, skládanek. Chtěl tam mít hodně místa pro hosty, aby se jim pohodlně bydlelo v pokojích opatřených vším moderním pohodlím, jako je elektrické světlo a tekoucí voda.
1: Jack London se netajil tím, že svým domem se chce zapsat do dějin. Své sídlo chtěl pojmenovat Vlkův dům. Jak Irving Stone uvedl, co by neskrotný individualista si chtěl vystavět nejskvělejší palác ve Spojených státech. Jako socialista chtěl dělníkům opatřit dobře placenou práci a svým hostům dát dispozici polovinu z 23 pokojů v domě. Opět zalistujeme v knize Námořník na koni.
0: Jack London si umínil, že to bude nejkrásnější a nejoriginálnější dům v Americe. Musí být vystavěn z obrovských kvádrů červeného pískovce, jehož je v měsíčním údolí víc než veškeré vegetace dohromady. A na stavební dříví se musí pokácet santálové stromy staré 10 000 let. Nařídil, aby každý kousek kamene z lomů byl omyt vodou a vytrhnut ocelovým kartáčem. Jeden zedník se měl starat jen o to, aby zdi byly ustavičně vlhké, aby cement nestvrdl moc rychle a nerozpadl se na prach. Mezi patry musely být dvě, někdy i tři podlahy. Vnitřní musely být z tvrdého dřeva a vnější klády musely být zapuštěny do vnitřních trámů, aby stavba byla dvojnásob zajištěna. Střešní okapy a žlaby i celé vnitřní vodní potrubí chtěl mít z mědi.
1: Byli lidé, kteří Jacka Londona varovali. Jenom tím domem budeš dráždit, řekl Londonovi jeden z jeho blízkých přátel. Varovali ho také zdejší původní obyvatelé, indiáni. Prý tím domem dráždí jejich bohy. London toho nedbal, šel vytrvale až umanutě za svým snem. V této době se mu totiž neobyčejně daří, nejenom jako spisovateli. Tím, že obhospodařoval 1000 akrů zemědělské půdy, mohl si dovolit dát práci desítkám lidí. V roce 1913 pracovalo na Londonově ranči přes 50 lidí, a dále 30 dělníků, kteří stavěli Vlkův dům. London se nebal zaměstnávat ani propuštěné trestance. Každému chtěl dát šanci. Byl ostatně takový. Zachoval se dopis jistého nejmenovaného vězně, který mu napsal.
0: Nemusíte se bát, pane Londone, když mě necháte pracovat u sebe v domě. Já vám nic neukradnu, já jsem jen vrah.
1: Londonova velkorysost byla pověstná. Právě na jaře 1913 byl Jack London nejlépe placeným, nejznámějším a také nejoblíbenějším spisovatelem na světě. Jeho knihy vycházely v Rusku, ve Francii, v Německu, Švédsku, Norsku, Dánsku, Holandsku. Jeho díla byla překládána do španělštiny, italštiny, dokonce i do hebrejštiny. V té době již také do češtiny. London dokázal vydělat mimořádně tvrdou prací hodně peněz, které však také dovedl z velké části rozdat. Irving Stone psal.
0: Téměř všichni přátelé si od něho půjčovali peníze, nejen jednou, ale ustavičně. Nikdy mu z nich nevrátili ani dolar. Dostával poštou tisíce žádostí o peníze a většinou jim vždycky vyhověl. Úplně cizí lidé, také spisovatelé, ho žádali o podporu, aby mohli dokončit román a on jim každý měsíc poslal šek. Když se socialistické a dělnické časopisy ocitly v peněžní tísni, jenže to v té době byly skoro pořád, posílal jim předplatné pro všechny své přátele a články a povídky, aby si je zdarma uveřejnili. Když se dozvěděl o jedné ženě v Austrálii, která ve světové válce ztratila oba syny, posílal jí, aniž ho o to žádala, až na dosmrti $50 měsíčně.
1: Vysněný Vlkův dům byl dokončen v srpnu 1913. Dům se podle pamětníků podobal paláci římských císařů. Zbývalo už jen pár hodin, než se manželé Londonovi do Vlkova domu nastěhují. V noci přesně okolo 2 hodiny 19. srpna vzplal nad novostavbou požár. Nikdo nezjistil, kdo požár založil, jestli to byla nešťastná náhoda nebo záměr. Irving Stone v knize Námořník na koni uvedl.
0: Jack ovšem věřil, že požár byl založen ne-li rukou lidskou, tedy rukou osudu. Že mu osud nepřál, aby se těšil z plodu své práce a nechtěl dopustit, aby socialista bydlel v paláci. Za tu dlouhou zlou noc Jack promluvil jen dvakrát. Když požár vyvrcholil, Jack řekl, nechtěl bych být tím člověkem, který můj dům zapálil. Když na Úsvitu zbyla z domu jen skořápka vnějších zdí, které měly přetrvat staletí, řekl klidně, Forny, zítra začneme stavět znovu. Ale nikdy nezačal znovu stavět vlků v dům. Té noci schořelo něco v jeho srdci a zbyla potom jen vyprahlá poušť.
1: A právě v této době začal Jack London psát Tuláka po hvězdách. Jako by chtěl traumatu, který bezesporu pociťoval, uniknout s pomocí smrti, kterou si sám takzvaně naordinuje, aby mohl prožívat jiný život, jiné životy. Vlkův dům však zůstal, aby, jak si Jack London přál, přetrval staletí, o čem jsem se měl záhy osobně přesvědčit. Stačilo projít vyznačenou stezkou od Londonova hrobu asi 1,5 míle. Když jsem Vlkův dům, přesně jeho vysoké obvodové zdi, viděl poprvé, mimoděk mě napadly verše Jiřího Walkera. To když Walker v baladě o očích topičových napsal, že dělník je smrtelný a práce je živá. Dlouho, hodně dlouho jsem chodil kolem domu, který pro Jacka Londona tolik znamenal a který, jak mnozí literární historikové a publicisté tvrdí, urychlil Londonovu smrt. Jenomže osudový požár dal také Londonovi nový impuls. Lékem na jeho bolavou duši se stává, jako tolikrát předtím, psaní. Začíná tedy tvořit Tuláka po hvězdách. Příběh o lidském utrpení, zároveň příběh o naději, kterou nelze nikým a ničím zlomit. V sousedství Londonova hrobu si vybavují jednotlivé pasáže z knihy. Je to všechno opravdu jen autorův výmysl, anebo, což tvrdí dost lidí, je na tom všem přece jen něco pravdy. Zažil London něco podobného, nebo mu o tom někdo vyprávěl? Není totiž zdaleka jediný člověk, který tvrdil či tvrdí, že vytěsnění nehmotného těla z těla hmotného je možné. Vybavím si totiž jiný příběh. Příběh československého válečního letce Alojze Šišky. V roce 1941 byl nucen nouzově přistát na hladině Severního moře. Společně s dalšími přeživšími členy posádky prožil potom 6 rastiplných dnů na nafukovacím člunu, než byli u holandského pobřeží zajati německou pobřežní stráží. Alois Šiška utrpěl těžké omrzliny nohou a hrozila mu amputace. Na operačním stole však dostal infarkt. Následovala klinická smrt. Tehdy se v životě Alojze Šišky odehrála zvláštní událost, kterou popsal ve své knize KXB neodpovídá.
0: Po injekci mě bylo všechno jedno. Kolem mlha jako nad vodou, jen spát se chtělo. Sestry pobíhaly, lékaři se skláněli nad operačním stolem. Díval jsem se jakoby od někud zhora, na stole leželo mé vlastní tělo, na levé noze nad kolenem a na pravé pod kolenem modré označení, kde nohy měly být uříznuty.
1: Alois Šiška ještě vzpomínal, jak se na své tělo podíval zhora ještě jednou. Pak se k tomuto tělu přiblížil a jak doslova uvedl, splynul s ním. Jestliže Jack London psal, že pro vytěsnění nehmotného těla je zapotřebí, aby člověk zemřel, i když ne úplně, Alojzi Šiškovi se tento úkaz stal poté, co postihla klinická smrt. Lze dát příhodu z druhé světové války do souvislosti s knihou Tulák po hvězdách? Odpověď nemůže být jednoznačná. Ostatně jednoznačný není ani odchod Jacka Londona z tohoto světa. Bylo to zhruba 2 roky poté, co dokončil Tuláka po hvězdách. Dne 21. listopadu 1916 šel spát. Ráno ho našel japonský sluha. London ležel bezvědomý na lůžku. Na podlaze pak doktor nalezl 2 prázdné ampulky, morfium sulfát a atropin sulfát. Lékařská pomoc už byla marná. Nikdo se už nedozví, zda šlo o nešťastnou náhodu anebo o předem promyšlenou sebevraždu. Není ale divu, že si právě v této chvíli, uprostřed noci, v těsném sousedství Londonova hrobu, musím chtě nechtě vybavit závěr knihy Tulák po hvězdách.
0: Není smrti. Život je duch a duch nemůže zemřít. Jeho tělo umírá a pomíjí. Neustále se plazí dík chemickému fermentu, který mu dává informace. Věčně je tvárné, věčně krystalizuje jen proto, aby zase roztálo v tekutý stav a znovu krystalizovalo v nových a rozmanitých formách, které mají jepičí život a zase roztávají v tekutou hmotu. Jen duch trvá a dál buduje sám sebe postupným nekonečným převtělováním, jak se propracovává vzhůru ke světlu. Čím budu, až budu zase žít? To bych rád věděl.
1: Ostatky Jacka Londona byly spáleny v krematoriu v Aucklandu. Jeho popel pak Londonova sestra Eliza uložila na vrcholu kopce v měsíčním údolí. Urnu s popelem zabetonovala do země a navrdala položit velký pískovcový kvádr. Jeden z těch, které měly sloužit pro stavbu Vlkova domu. A právě vedle tohoto pískovcového balvanu mi bylo souzeno, abych prožil pozoruhodnou noc. Jednu z nejpozoruhodnějších svého života. Noc, v jejímž průběhu jsem pochopil, ať už si o mě myslí kdokoliv cokoliv, že kniha Tulák po hvězdách není obyčejnou knihou. Troufnu si tvrdit, že Jack London v ní uchoval největší tajemství svého života.
3: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
4: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

0: Náplní dnešních šlágrů od srdce s mým orchestrem je věčné a současně vděčné téma lásky. Kromě známých zpěváků budou o lásce zpívat i herci zvučných jmen. Tak už jenom dokonalé naladění, příjemný poslech a mějte se rádi.
1: A tu vstoupil na parket Oldřich Nový, český ševalier, můj miláček. Mám ho před očima, jako by to bylo včera. A začal zpívat své dámě, tu píseň nám všem tak důvěrně známou. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj.

jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější jen je dnešní den, jen pro ten dnešní den.

dnešní den, jen pro ten dnešní den stojí za to, že

Jen pro ten dnešní den Evergreen slávy Emana Nováčka a Josefa Gruse představil Oldřich Nový s orchestrem R.A. Dvorského poprvé v roce 1939. Nám písničku ovšem připomenul velký český herec Miloš Kopecký. Pavel Bartoň přidal americký milostný Evergreen Lásko má a na domácí hudební scénu nás znovu vrátil režisér, herec a hudebník Jiří Cízler. Tentokrát s pomocí další domácí trvalky, a sice skladby Leopolda Korbaře a Jaroslava Moravce Hm, hm, ach, ty jsi úžasná.

0: karju. Tak aby ste to wiedziela, tak ja wam wyznam lasku, tak aby ste to wiedziela, tak ja vás miluju. Tak, a mám ji na krku.
1: Já gratuluju.

hezky po sobě. Písnička Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, tak abyste to věděla, tak já vás miluju, pochází z roku 1964, konkrétně z filmu Kdyby tisíc klarinetů, pro který původně naspívali Hana Hegerová, Karel Gott a Valdemar Matuška. A nám písničku zaspívala Naďa Urbánková s plejádou hereckých kolegů a s mým orchestrem v nové verzi v roce 1990. Píseň pro Kristýnku je další z velkých domácích evergreenů, skladba Zdeňka Petra a Vladimíra Dvořáka, která pochází z rozhlasové komedie 100 dukátů za Juana. Ta měla na stanici Praha premiéru 10. května roku 1953. My jsme Kristýnku poslouchali v podání Jaroslava Satoranského. Převzatou latinsko-americkou melodii Amor, Amor s českým textem Zdeňka Borovce nám v paměti osvěžil Jiří Štědroň. A za písní Lásky mé jsme se ohlédli s ikonou české populární hudby, s Ivetou Simonovou, která 4. listopadu oslaví neuvěřitelné životní jubileum.

nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám. A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat.

Dávno musil odevzdat se osudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám. A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám? Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu.

na mě záleží, už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu, nebudu, nebudu. Ani za nic.

Už je to tak. Člověk mívá své nálady, své pocity, své stavy. A ty se střídají jako počasí. Tak například já.

Skladba Bedřicha Nikodéma s textem Vildy Dubského Už nikdy víc milovat nebudu, jaký s mým orchestrem v roce 1985 naspíval Miloš Kopecký. Pouze s ním je česká verze slavné melodie Andrew Lloyd Webbera s textem Iva Havlů, jaký naspívala v roce 1990 Naďa Urbánková. Skladbu Motýl Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého neodmyslitelně spjatou s Jiřím Jelínkem a Janou Malknechtovou naspíval Josef Abraham, a to v roce 1985. A světový evergreen Vzpomínky mě zůstanou vzkřísila k novému životu muzikálová herečka a zpěvačka Tereza Duchková.

Slavnou indiánskou píseň lásky Rudolfa Frimla nám připomenul saxofonista Felix Slováček. Té, kterou mám rád, zaspíval Milan Chladil a Nevěř očím svým byl vzkaz Laďky Kozderkové. A já se budu pro dnešek pomalu loučit, abychom se na Šlágry od srdce sešli znovu příště, samozřejmě opět na dvojce Českého rozhlasu. Závěrečné zpívané slovo dostane mistr milostných písní Karel Gott. Mějte se skvěle a ať se vám daří. Od rozhlasového mikrofonu přeje všechno dobré a nejlepší váš Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Stěžejní význam má v její profesi slovo, psané i mluvené. Dokáže ho používat velmi citlivě, vnímavě, tak, aby pojmenovala, co má být vyjeveno, a zároveň tak, aby nezaskočila či nezranila lidi, kteří jí dali s veškerou důvěrou nahlédnout do nitra a v něm i do koutů, které dlouho zůstávaly v temnotách. Spisovatelka a publicistka Zuzana Maléřová se nebojí slov, která jsou dnes často opomíjena, buď proto, že odkazují na naše slabá místa, prohra, bolest, zrada, malost či smrt, anebo třeba proto, že se jeví býti patetická. Přitom však nesou významy, které bychom ve svých činech, promluvách a třeba i modlitbách rozhodně měli ctít. Étos, mravnost, víra, naděje, porozumění a láska. Dnes se těchto slov bát nebudeme. Vítám tě, Zuzko, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Připadáš si někdy patetická? Máš někdy chuť použít slovíčko, které je opravdu trefné, ale pak se zalekneš a řekneš si, vždyť já bych ty své posluchače zahnala do kouta nebo do úzkých?
2: Myslím, že ne. Myslím, že jsem malinko nostalgická. Spíš, že je to součást mé povahy, ačkoliv ve mně je spousta humoru, myslím si, a dokonce černého humoru, o čem svědčí i některé z mých textů, tak na druhou stranu, jako by to bylo to vyvažování té všudy přítomné nostalgie, a tudíž já ta slova, tak jak je cítím, tak jdou a mám pocit, že všechno patří do života a v podstatě i ten etos, kdyby nebyl, nebylo by nic velikého. Bez etosu přece nemůžeme mít touhy po velkých věcech, velkých citech. Takže bych řekla, že nad tím nepřemýšlím.
1: Ty jsi do rozhlasu doputovala díky práci tiskové mluvčí činohry Národního divadla, protože jsi v rozhovorech a pozvánkách na premiéry osvědčila neuvěřitelnou originalitu, citlivost, postřehy, které nebyly běžné. Tušila jsi už při prvních rozhlasových příležitostech, že je ti tohle médium souzeno, respektive, že by ti mělo být souzeno, protože jeho prostředky konvenují s tím, co cítíš a co chceš vyjádřit navenek?
2: Určitě, v té době zvlášť, protože rozhlas byl veliké tajemství, vzhledem k tomu, že ještě neměl to obrazové kukátko, že měl opravdu jenom ten hlas. A ten hlas sebou nes ty přísliby. A byl to takový hájený, krásný prostor, kde to slovo mělo velký význam. A asi máš pravdu, že od první chvíle jsem se tam cítila dobře. A na druhou stranu jsem byla vržena ve svých mladíčkých letech mezi velikány. Začínala jsem opravdu s těmi významnými tvářemi, dnes již mnohdy nežijícími autory nedělních, svátečních, dobrých rán. A vstupovala jsem tam s velkým respektem, ale věděla jsem, že si mezi nimi musím najít své téma, svou originalitu, čím já tam budu vstupovat jako charakteristická, poznatelná. No a bylo to slovo a jakási ženskost, nezaleknout se citu. Těch žen bylo vždy málo v nedělních ránech a to bylo to odraziště, kdy jsem našla tu svoji promluvu s posluchačem, to intimní sepětí a svůj styl, dá se říct.
1: Považuješ za štěstí, že si tuhle svou cestu rozhlasem, ale i televizí a hlavně cestu literátky objevila už tak záhy v poměrně mladém věku a že jí můžeš kráčet, byť si s tými zákrutami, vědomně už poměrně dlouho?
2: No, je to velké štěstí a zároveň je to risk, protože v tom mládí ještě nerozeznáš tak přesně některé věci, si nesmírně na tom startu plná všeho, všechno chceš stihnout, všechno chceš dokázat, než zjistíš, že každé zastavení je největší dar a že někdy musíš, a to jsem často udělala, i z těch věcí vystoupit, aby si znovu nazbírala nové poznatky, odžila něco, poznala něco a vrátila se tam s novou chutí, s novým tématem, s novým elánem a hlavně jsem takový hledač. Dokonce jeden kritik napsal, že si vždycky stvořím žánr sama pro sebe. Není to vědomé, ale fakt je, že nerada vstupuju do stejných vod a snažím se pořád hledat i za cenu rizika. Dnes, když už člověk má ty své čtenáře a váží si jich a ví, že už má pro koho psát a pro koho vysílat, tak vždycky na různých besedách jim říkám, děkuju vám za to, že můžu riskovat a že mě neopouštíte, protože to je ta svoboda, že vám můžu přinést něco zase nového.
1: Který risk považuješ za ten největší?
2: Už ta prvotina Život je kulatý možná způsobila ten rozruch proto, že byla v té době nevídaná, netradiční a v podstatě to byla moje mladistvá touha objevovat. Byla to taková vzpoura žánrů, že třeba interview má vypadat nějak, rozhovor má vypadat nějak. A najednou přišla knížka takových citových vhledů do života těch zkušených, kdy ta mladá holka se naprosto upřímně, z dnešního hlediska bych možná některé ty otázky neměla odvahu už ani vyslovit, protože už vím, jak třeba bolí, ale v té době naprosto dychtivě a naivně a upřímně se ptá těch zkušených a zralých na tak zásadní a tak jednoduché věci života a slova, která si ty vlastně jmenovala v úvodu, jako je láska, zrada, věrnost, a dává to do žánrů, které jsou naprosto netypické, třeba dotazník, dopis, monolog nebo trojpovídka. Jo, že vlastně najednou jen málo který splňoval nějaké formy klasického rozhovoru. A to už bylo asi to hledačství v tom úplném začátku, ale jak říkám, ty věci nebyly, že bych si sedla a řekla si a naschvál to udělám jinak. Jo, vůbec ne. Já to vím vždycky až zpětně. A to je typické, že v těch knihkupectvích mají problém, kam to žánrově zařadit. Knížka například Proč kluci milují fotbal, tak někdo jí dal do beletrie, někdo jí dal do sportu, někdo jí dal do dětské literatury. U každého trošičku to bylo možné, ale v podstatě vždycky je to ta beletrie.
1: Zuzana Malářová je nezařaditelná a také originální, což se projevuje mimo jiné i tím, že na rozdíl od valné většiny spisovatelů ráda krátí. Jak je to možné, že v sobě chováš tuto vášeň?
2: No, já mám ráda hutné věci, takové to míření přímo do toho bodu, jo, jít k té myšlence. Takže zjišťuju, že spousta vět je zbytečných, ale musím je napsat. Pamatuju si, že mi Petr Čepek jednou vyprávěl, že si vždycky v každém představení najde větu, kvůli které to představení hraje. A já bych řekla, že taky vím, která je ta věta. A k té musí všechno směřovat, nebo ta myšlenka, dejme tomu. Pak samozřejmě jsou pasáže, kde naopak věnuju pozornost naprostým banalitám, to mám ráda, rozvinu úplně nepatřičné až pro někoho věci, ale to taky jeden recenzent napsal, že miluju drobky pod stolem na velké hostině. A to jsem si zapamatovala, ale zase, kdyby to neřekl, tak jsem si toho nevšimla. Ale vím, že maličkosti mám moc ráda, že ty detaily mnohdy řeknou víc než velká myšlenka, že jsou takovým svědectvím. V podstatě moje úplně nová poslední knížka, ta se jmenuje Kartografie srdce a jsem zvědavá, kam žánrově bude zpět, protože je plná lidských příběhů, je plná příběhů věcí, míst, krajin, měst, budov a zároveň je to jakýsi cestopis životem. Vlastně začíná otevřením hranic v roce 1989, kdy mladá dívka, vysokoškolačka, poprvé spatří svět a končí velikým obloukem po více jak 30 letech, když se v době covidu hranice opět dočasně zavřou. A ten velikánský oblouk je vlastně cestou životem, protože jsem zjistila, že pro mě všechna ta místa, ať už daleká, blízká, vzdálená, malinké vesničky i obrovské chrámy, byly vždycky především svědectvím nějakých lidských cest a i mých vlastních osudů.
1: Budeme o té knize ještě hovořit. Tvých knižních titulů je víc než 20. Není mezi nimi román. Bude někdy?
2: Myslím si, že ne, že od začátku se tomu podvědomě bráním. Prostě to ke mně přichází jako určitá potřeba, kterou chci sdělit, a taky podvědomý pocit, že v tomhle bych mohla být v něčem jedinečná a nemnožit další, byť třeba hezké věci, ale už je množit. Takže se snažím spíš pořád hledat nějakou tu jedinečnost každého člověka a tudíž i sama sebe, a to i autorsky.
1: To dokážeš dokonale a hloubka rozhovorů, které vedeš, je někdy opravdu dechberoucí. Jak se po takovém rozhovoru ty sama cítíš, když se ti dotyčný otevře a zavede tě do končin, kde to opravdu bývá prostoupené bolestí, utrpením? velkými emocemi.
2: Ale vždycky jdeme za světlem a to je podstatné. Každá moje pouť s člověkem, ať už je to ta rozhlasová, fyzická, nebo je to ta literární a je třeba i abstraktní, tak vždycky jdeme tím temným lesem a chvilku je světlo, chvilku je temno, ale vždycky jdeme za nějakým světlem, protože jinak by to nemělo smysl. A když se to povede, takové jakoby souznění, zblížení a takové to tiché napojení na toho posluchače, kterého nevidím, ale cítím ho, je to můj subjektivní pocit. Je to prožitek zblížení, které je radostné. Je to vlastně očistné, nemělo by nikdy po něm být pocit smutku nebo pocit trápení. Naopak, ta sounáležitost lidská, že jsme si vlastně v něčem hrozně všichni podobní, i když každý ten svůj kříž neseme naprosto jedinečně.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Měla jsem to potěšení pročítat rukopis dosud poslední knihy Zuzany Maléřové Kartografie srdce. A víš, Zuzko, co mě u toho hodně napadalo? Že bych se s tebou ráda toulala nějakými krajinami. Že by nemuseli být vůbec odlehlé, mohl by to být třeba tvůj rodný kraj. A možná bychom ani nemuseli příliš hovořit, ale vím, že bych se i tak na krajinu dívala nově, protože tvůj pohled je takový dychtivý, objevný, nenasytný, že se jim člověk musí infikovat. Myslíš si, že tě v tom dívání se na svět někdo vyučil, že jsi v tomto směru měla nějaké vzory?
3: Myslím si, že to bylo dětství, které bylo v určité samotě, ale to vůbec nemyslím vůči rodině, protože moje dětství a moji rodiče, to jsou absolutní kořeny, ze kterých čerpám. Ale ta samota byla dána tím prostředím. Rodiče pracovali, byla to krásná, tajemná krajina, plno lesů, zvířat, málo lidí a ten svět té fantazie a to sepětí s tou přírodou a s těmi zvířaty, musíš s něma hovořit jiným jazykem než lidským, tak to mě učilo takovému vnímání, pozorování, naslouchání, sledovat proměny těch krajin. Každé ráno jsem vstala a viděla jsem Radhoš nad domem, v jakém je oparu, jestli je vidět nebo není vidět, podle toho už jsem věděla, jaké bude počasí.
2: Jak se máš obléct.
3: A, no, nebo přesně naopak, což maminka vždycky z toho šílela. Představ si, to je pro nás úplně nemyslitelné, ale mě třeba byly 4 roky a já jsem sama ráno odcházela do školky, protože rodiče už byli v práci a já jsem tam měla nachystanou hromádku s oblečením. Tu jsem samozřejmě pozměnila, takže moje hodná, milovaná, ubohá maminka, když mě vyzvedávala v mrazu minus 10 stupňů, tak já měla letní šatičky pod kabátkem, protože jsem si to všechno upravila, ale opravdu jsem vstala na budíček, nasnídala se, oblíkla, odešla do školky. Pokud jsem nezměnila názor a neudělala jiný program a to mě pak třeba hledala celá vesnice. To taky se stávalo. A pak jsem sedávala a to byla zase asi ta potřeba komunikace. Tam vedla hlavní silnice na Žilinu přes naši vesnici. No a u cesty zastavovali u místního obchodu často projíždějící, aby si tam něco koupili. No a to já jsem neváhala a hned jsem se jich ptala, kam jedou, co tam budou dělat, kdy se budou vracet. A oni ku podivu si se mnou povídali a vrchol byl, že jsem si od nich vzala adresu. Nebyly žádné mobily, nic, že jo. A já jim na ty adresy fakt psala a většinou mi odpovídali, takže myslím si, že nikdo u nás na Dolní Bečvě nedostával tolik pošty jako já ve svém dětství. A to byla zase ta touha po poznávání a vidět za ten kopec. No a vrcholem takovým tím intelektuálním a tou inspirací byla hora Soláň a tam manželé Podešvovi, František Podešva, akademický malíř a spisovatelka Marie Podešvová, která se mi stala takovou adoptivní babičkou. Já jsem ji opravdu babi říkala, tam jsem prožívala všechna ta velká setkání, protože k ním opravdu jezdili osobnosti ze všech oborů, překladatelé, filozofové, spisovatelé, sportovci, herci Národního divadla. A krásnou vzpomínkou bylo, když přijela poprvé za ní Eva Fuková z Ameriky, tehdy slavná, jak se říkalo, americká fotografka českého původu a málo kdo věděl, že je to dcera Marie Podešvové a já znala od malinka její fotografie, protože ona vždycky poslala mamince album, kde nafotila svoji výstavu, vernisáž, no a babička Podešvová mi to ukazovala. A já si vzpomínám, že jsem kráčela tou pěšinou nahoru na Soláň a viděla jsem tam takovou dámu ve velikém klobouku, plátěných šatech. Úplně na mě dýchlo něco úžasného, že jsem jí tehdy té Evě Fukové říkala, já bych chtěla taky daleko někam za ty kopce a ona mi řekla té mé dospívající duši, je dobré odejít, když se můžeš vracet.
2: Zuzko, o Soláni, Radhošti, paní Podešvové, o fotbalu ve velkém, samozřejmě jsem od tebe už párkrát slyšela, ale já si ten tvůj rodný kraj spojuji s folklorem, s úžasnými tanečníky, zpěváky, muzikanty. Znamenal pro tebe něco ten folklor, nebo tě to tak jakoby míjelo?
3: No tak samozřejmě jsem tančila ve Valašském kroužku, jako všichni. Zpívala jsem asi hezky, protože jsem prostě vystupovala hodně. Ale třeba mnohem víc mě lákala hra na klasickou kytaru. Lákala mě vážná hudba. trošičku jsem to měla od malička rozdvojeno, že ten folklor nebyl úplně směrodatný. Mám ho ráda, miluju cymbál, miluju všechno, co to sebou přináší, ale neřekla bych, že to mě formovalo.
2: Taky jsi byla náruživou čtenářkou. Všechno to vypadá na děvčátko, které se umí dobře bavit, respektive umí hloubavě být sama se sebou a se svým okolím. Jaké bylo tvé postavení v třídním kolektivu?
3: Myslím si, že solitér. Od jak živa solitér, poměrně dobře jsem se učila bez větší námahy a nebyla jsem usilovná v tom učení. To znamená, když mě někde vycházela ta dvojka a já jsem věděla, že to není moje vášeň, tak já jsem nepřidala. A tak jsem si to jako asi hlídala, aby to někam nepropadlo, ale nebyla jsem řevnivá vůbec ve smyslu, jako že někdo má samé jedničky, já je nemám. Ne, ne, ne. Byla jsem taková v tomhle dost svobodomyslná od dětství a to mi zůstalo po celou dobu, že jsem vždycky věděla, že ta dokonalost není v tom zvládnout všechno, ale že ta dokonalost je co nejvíc poznat, co je to, co můžu darovat. Pokusit se najít, v čem může člověk obohatit tu obrovskou barevnou škálu těch talentů a věci nemnožit, ale spíš si hledat tu svoji cestu. A to si myslím, že bylo v té mé povaze od jak živa. Já jsem nikdy nebyla vítěz, ale vždycky jsem byla svá.
2: Šťastné nastavení, řekla bych.
3: Možná i usilování a svým způsobem pracovitost veliká, protože u mě se třeba neprojevovala ta pracovitost v tom, abych teda usilovala za každou cenu pořád mít jedničku, ale tam, kde jsem cítila nějaké své poslání, tak tam jsem byla jako nezastavitelná, ale to bylo třeba v celé dětství ve vztahu k těm zvířatům. Tam já jsem myslela, že bude moje cesta. Rozmlouvat s něma, chápat je, pomáhat jim, taky ten kraj byl velmi tvrdý v té době, musíme se vrátit v čase, takže tam neexistovaly žádné ordinace pro pejsky a kočičky a já je sbírala u cesty, poraněné, zraněné, nosila domů, léčila. Jednou za týden tam přijel pan veterinář z ostravské zoo, který tam měl chalupu, tak mi je tak zkouknul, dal mi nějakou medicínku a já jsem jednoznačně šla touhle cestou. Paradox je, že jsem víc tehdy vnímala utrpení zvířat než utrpení lidí, taky mě víc dojímalo. Možná to trvalo až do narození mých dětí, možná to trvalo, i když už jsem profesně byla někde úplně jinde. A někdy mě tak napadá, že jakoby si někde někdo řekl, poslyš, s těmi zvířaty už mluvit umíš, tak nauč se to s lidmi. A já v té své profesi, ať už píšu o čemkoliv, tak je to cesta k člověku.
2: Co bylo nejpodstatnější v tvém vztahu k rodičům? Co jsi od nich s vděkem přijímala zpočátku možná intuitivně a dnes jako maminka dvojnásobná, laskavá, to vyhodnocuješ jako nenahraditelné, nedocenitelné dary?
3: Absolutní důvěra, dotyk, lidský dotyk, láska, ale samozřejmě, tak jak uměli milovat, tak uměli dávat svobodu. Nikdy příliš neradili, dokonce se neptali. Jednou mi řekl tatínek takovou hezkou větu, že jsem říkala, ty ses mě vůbec neptal, když jsem byla v dospívání 2 dny v Ostravě, nevěděl si s kým, kde. A on mě řekl, no, abys mi nemusela lhát. Ale zároveň zatím byla ta obrovská důvěra. Oni totiž věděli, že tak jako můj bratr nebo i já, pokud budeme chtít jít studovat, že budeme muset velmi brzy odejít z domova a že tu důvěru musíme mít a musí se spolehnout na to, že už nás nějak správně nastavili do toho světa a že to ustojíme, protože tam už nás nebudou moc kontrolovat a říkat, co máme a nemáme. Prostě odcházíte do toho světa něčím vybaven a oni se spolehli na to, že je to správné. A tu důvěru nám tudíž dávali od počátku. No a pak prostě mazlení, nejkrásnější fotky, které mám, tak jsou, že mě tatínek drží v náručí, já ho objímám, mám takové ty zaťaté zuby, jak když někoho líbáš a zatneš ty zuby. No a on tak blaženě stojí, má mě v tom náručí a má obě oči zavřené. No a maminka zase, úplně stejná fotografie na stejném místě, úplně stejně tak ji objímám. A maminka se na celé kolo směje, no valašsky by se řeklo řechtá a je úplně šťastná, takže tohleto dotýkání, to mazlení, tak to je asi základ, čím jsem byla vybavená do světa. A velká důvěra.
2: A co ti na nich imponovalo jako na lidech, když se trošičku odpoutáme od té úžasné lásky, která mezi vámi panovala, ale osobnostně, co na nich bylo neobyčejně přitažlivé a inspirativní?
3: Byli to horalé, lidé, kteří vyrostli v horách a měli neuvěřitelnou schopnost vcítění se, protože já jsem byla trošku jiná. Já jsem byla jiná mimo jejich svět, mimo jejich řád, mimo jejich, a teď nemyslím jich osobně, ale celé té vesnice, celého toho okolí. A oni to nikdy neřešili. Oni mě dali ten prostor. Třeba ani nerozuměli, co chci, ale udělali všechno pro to, abych mohla. Oni byli vlastně strašně moderní. My jsme jezdili na dovolenou, v té době to bylo něco nevídaného v těch horách, vůbec ten pojem nebyl. Já jsem přitáhla domů do té valašské vesnice, dědeček byl řezník v té vesnici, byť já už jsem ho příliš nezažila. Maltéského pinče, to je takový ten pejsek s beruškou, že jo, který spí na pohovce v obýváku, a k tomu perského kocoura obrovského. Takže ta vesnice se chodila přes okno k nám dívat, co to tam máme v obýváku. Já jsem jim připravovala neuvěřitelné situace, protože od toho pejska jsem si napsala do Olomouce paní chovatelce, aniž to moji rodiče věděli, a najednou u nás byli manželé ze špičkového chovu a přijeli se podívat, kde to štěňátko bude vyrůstat, a už nebylo cesty zpět. No ale zároveň jsem tam ty potulné kočičky a poraněné jsem zachránila. I hnízdo myší jsem přinesla domů z pole, že jo. Takže museli mít se mnou svatou trpělivost. Čiť i ta první cesta k paní Podošovové bylo, že jsem byla malinká, četla jsem její knížky a řekla jsem před tatínkem, já bych někdy chtěla jí poznat. A můj tatínek paní Podošovou neznal a řekl, tak jdeme. Nedalo se tam zavolat, tam nebyl telefon, nic, že jo? A šli jsme tu dlouhou cestu na Soláň po těch hřebenech a tam zaklepal a řekl, dobrý den, paní Podošová, já mám dceru, ona by vás chtěla poznat. A paní Podošová řekla, pojďte dál. A tak začal můj hluboký vztah, který mě ovlivnil na celý život, a tak jsme se zblížili a vlastně opravdu se mi stala babičkou z takových jednoduchých věcí. Mému tatínkovi, když jsem řekla, když už jsme měli malé děti, že bychom chtěli vyřezat loutkové divadlo, tak říkal, to není problém, a mě napadlo, že řezbář někde by to mohl udělat, tak jsme nakreslili plánek i z rozměry, jak by mělo vypadat. Jenom jsme mu ho dali. Jemu dát úkol byla vlastně radost, už běhal po vesnici, přišel, příště přijedete, divadlo bude. No my jsme přijeli, to nebylo divadlo, to byl dům. My jsme ho nemohli převést do Prahy, mu říkáme, tatínku, když jsme ti dali ty rozměry, ale prosím tě, on prostě byl velký grant a ty rozměry si pozměnil podle svého, no ale my máme klenot doma díky tomu. Takže moji rodiče byli plní nadšení, připraveni pomáhat, ale zároveň nás vedli k naprosté samostatnosti.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je žena s darem hlubokého pohledu a schopností poetického, zároveň velmi trefného vyjadřování, Zuzana Maléřová. Ty už si naznačila, že to byla třeba Eva Fuková, která ti ukázala, jaké to je vracet se domů, když tam máš své kořeny. Kdy jsi zatoužila opravdu bytostně vydat se za hranice svého rodného regionu, zamávat horám, poznat prostředí města, a kdy jsi zároveň pochopila, že se do hor už trvale nevrátíš?
1: Záhy. Já jsem toužila poznat ten svět už jako malá, opravdu. A studia mě v tom utvrdila. Byť ta studia, ale to bylo dobově dáno, byla zklamáním.
0: Hovoříme o studiích žurnalistiky.
1: Ano, to očekávání bylo úplně jiné. Ale zase, já jsem tíhla k praxi. Proto ta moje první knížka tak brzy. Já jsem tíhla k tomu praktickému psaní a k tomu prožívání a hledání. Takže já jsem trávila každý večer někde v divadlech a měla jsem štěstí, že tam byla spolužačka Petra Kosková, která byla taky z Moravy, byla fotografka a udělali jsme takový tandem a tím vznikla ta moje prvotina, vlastně Život je kulatý, která byla napsána už na studiích. A to byla ta odpověď na tu otázku, když nemůžeš to, co chceš, tak jak si poradit s tím, co máš? My jsme nepsali žádnou knížku, to vůbec nás ani v duchu nenapadlo. My jsme naplňovali život, my jsme se ptali těch zkušených na to, čemu jsme nerozuměli, na ten dvojí svět, na tu dvojí pravdu. A nakonec se ukázalo, že to odstartovalo vlastně naši cestu profesionálně.
0: Ostatně kniha byla oceněna cenou Literárního fondu, což je úžasný úspěch u 20-leté autorky. Jak jsi představovala své profesní uplatnění? Žurnalistika tě zklamala, umím si to docela představit. Kam jsi tak v myšlenkách putovala, kde jsi říkala, že bys měla zakotvit?
1: Ta moje představa nebyla vůbec konkrétní, protože se musíme vrátit před rok 89 a přestože jsem měla velmi pěkné nabídky, například do Mladého světa, což v té době byla velká podsta a já jsem si toho považovala, ale zároveň jsem zjistila, že i tam by tou podmínkou, byť třeba za pár měsíců nebo do roka, muselo být vstoupit například do strany. A já jsem vlastně do toho vůbec nešla, abych to nemusela pak řešit. Takže jsem uvažovala o tom, že možná to psaní bude jenom mým celoživotním koníčkem a že uvidíme, kam mě cesta zavede. Měla jsem veliké štěstí, že jsem získala stipendium Literárního fondu a tím pádem se zase dostala na rok čas oddálit to rozhodování, no a pak to rozhodl rok 89 a ten můj život se proměnil, takže jsem měla veliké štěstí na dobu, čas a místo.
0: A jak se přihodilo, že se stala mluvčí činohry Národního divadla, což byla úžasná kapitola, myslím si, že to bylo velké dobrodění a vlastně i další posun v tvé profesní kariéře a její další nasměrování?
1: Já jsem byla oslovena, abych se přihlásila, dnes by se tomu asi řeklo konkurs. Prostě šéf činohry Národního divadla si zval lidi, kterému někdo doporučil, nebo on si je vyhlédl, to nevím. Různé pohovory probíhaly a mě řekli, ať se mu taky přihlásím, ale já jsem ho vůbec neznala, to byl Ivan Raimond, režisér, a vzpomínám si, že jsme seděli u toho pohovoru a byl tam s ním báječný člověk, šéf dramaturg Otakar Roubínek, velká osobnost divadelní dramaturgie a Českého divadla. A lidsky, široké srdce. A on vypráví, já nevím, do jaké míry je to jeho licence, že údajně ten rozhovor probíhal takto, že jsme si povídali a Ivan Raimond na závěr hovoru řekl, no já bych, Zuzano, o vás hrozně stál, ale já mám jeden velký problém. Já jsem si dopředu prostě nějak vymínil, že to bude chlap, já chci chlapa. A já prý jsem údajně odpověděla, vynasnažím se. A to kolovalo, to tradovalo a tak to vlastně začalo. No a tam začala v roce 1990 ta cesta s Národním divadlem, s činohrou.
0: Jak se rodil tvůj vztah k divadlu a zajímá mě, jestli tam někdy byla i třeba jenom kratinka kapitola vlastního hraní? Ochotničení?
1: Ano, to v dětství jsme mívali právě velké ochotnické divadlo, jezdili jsme na přehlídky a tam se mi velmi dařilo. Pamatuju si, v 10 letech byla moje slavná role Ochechule s sladkovodní stará pana v 10 letech. A tím jsem sbírala velké úspěchy, ale nikdy, nikdy tam nebyl ani v zárodku sen být herečkou. Naopak, byla to spíš hra, zábava, ale vždycky to moje srdce spíš tíhlo k tomu být autor než interpret.
0: Myslíš, že si tam na ty bardy herecké, na ty ohromné osobnosti, dnes už to můžeš hodnotit, zapůsobila trošku jako divoké zjevení?
1: No, nevím. Ona ta doba sama o sobě byla divoká. Takže to úplná legrace nebyla. Ten rok 90 byl plný vášní a strachů a obav po všech stránkách a velikých změn, ale zároveň tam byl nějaký, a znovu jsme u toho slova, nějaký etos. Něco se rodilo. Já si pamatuju, že jedna z prvních inscenací Čechovů Strýček Váňa, což hrát Čechova po roce 89. Nebylo to něco, na co by se diváci hrnuli. Nebyl to žádaný titul. A bylo to navíc v době odlivu těch diváků, takže to byl veliký risk. Ale doteď ve mně zní ta věta, o které se to hrálo. Zničeno je téměř všechno a vytvořeno není ještě nic. To byla ta doba a byla plná nadějí, ale taky strachu a obav a zúčtování a různých nejistot. Takže když končil ten Strýček Váňa to představení, tak si pamatuju, Soňu hrála Zuzana Bičovská a režisér Raimondi narežíroval zády k divákům, úplně dozadu jeviště. V podstatě zády k divákům, jenom jste tušil to její dojetí. A ta její poslední slova byla: poznáme život tichý, krásný, něžný, jako píseň. Horoucně, vášnivě tomu věřím, uleví se nám. A na ta poslední slova se otočila do diváků a bylo vidět ty její slzy, to pohnutí, a znovu zopakovala: uleví se nám, vášnivě, horoucně, tomu věřím. Ten text neznám přesně, možná ho necituju přesně, ale byla to velmi silná emoce a vím, že tam vždycky nastalo takové to vteřina ticha a pak obrovský aplaus a hluboké takové zasažení. A to jsou ty momenty, které si pamatuju víc než to divadlo. To propojení s tím dotekem doby, s tím, co jsme žili, co jsme očekávali, v co jsme doufali. Takže to byla krásná doba, ale nejenom já jsem byla divoká, ale ta doba byla celá divoká.
0: A samozřejmě také otevřela hranice a ty ve své knize Kartografie srdce nádherně popisuješ cestu do Vídně, kdy jsi byla úplně úžaslá a okouzlená společně se svou kamarádkou nad tím vším, co tam tak dokonale funguje, co je tam strhující a
1: ano, třeba
0: zrušující.
1: Pumpa Aral.
0: Přesně na to jsem myslela. Tam si taky založila tradici díků. Můžeš se o ní s našimi posluchači podělit, protože myslím, že by se mohli nechat inspirovat.
1: Tradice díků skutečně začala ve Vídni, protože to oslnění bylo veliké. My jsme byli obě vysokoškolsky vzdělané holky, když jsme tam přijeli, a za to dojetí, které nás tam potkalo, jsme se až vlastně trošku styděli, protože jsme najednou stáli u kostelů, chrámů, ulic, míst, které jsme znali z literatury, znali jsme a najednou jsme se jich mohli dotknout, ale já do té Vídně z Prahy měla blíž než domů. Mně to přišlo absurdní najednou. A tak jsem tu tradici díku založila, že jsme ve Štefánském domě poprvé zapálila svíci poděkováním za to, že tam jsme, že jsme se toho dočkali. A pak už na každém místě, kam přijedu, tak vždycky tu svíčku jako poděkování zapálím. Dělají to i moje děti, prostě se to stalo takovou tradicí a ta svíčka je vůbec pro mě symbolem, protože ten plamen, já myslím, že když je člověku ouvej, tak ta svíce může spálit všechno možné. Když se do toho plamenu podívám, tak si říkám, že může prosvětlit tu cestu a může taky spálit to, co nechceme, aby v nás dál přežívalo. Symbolicky to tam zahodit a ať to schoří.
0: Takže si doma medituješ často u svíčky? Rozjímáš?
1: No, spíš takhle bych řekla. Je pro mě svíčka úplně normální součástí mého obydlí. V podstatě ji zapaluju skoro pořád. Možná mi to naučila kmotřička mé Alžběty Líba Geprtová, nejkrásnější česká Viktorka, ke které, kdybyste přišli v 9 hodin dopoledne, tak tam v kuchyni svítila svíčka. A samozřejmě ty valašské kořeny, to byly taky svíce. Můj hřbitov, kde jsem trávila celé dětství a milovala ho. A opravdu to byla moje zahrada. Tam já jsem ráno přišla, svíčky rozsvítila, kde nesvítily, kde co bylo popadáno, tak jsem to napravila. No a pak teda jsem pořádala sociální smír u nás na hřbitově. Jo. Já jsem prostě, spoustu těch babiček z těch kotárů se na ten hřbitov dostalo málo, opravdu třeba jednou za měsíc. No takže já jsem ty hrobečky zalévala, opečovávala. No a kde bylo moc, tak jsem ubrala, a kde bylo málo, jsem přidala. Takže se začalo říkat, že tam nějaký vandal řádí. A já si pamatuju, že mi ještě maminka říkala, prosím tě, ty jsi věčně na tom hřbitově, nevidíš tam někoho, tam se ztrácí věci. Já jsem říkala, ne, tam je většinou jenom hrobník, lenomár, nikdo jiný. No, mně to nedošlo vůbec. Maminka, když pak na to přišla, že jsem to já, tak zareagovala velmi mírně, to pochopila, koupila mi obrovskou krabici svící, takových těch tenkých dortových a říkala, prosím tě, dávej, kde chceš, ale nic nesmíš přemisťovat. Já jsem celé dopoledne makala, to byla dřina velká a teď jsem si říkala, tak výborně, tu levou stranu už mám nádhernou, na každém hrobě je něco, tam je svíčka, tam je kytička, odpoledne udělám tu druhou stranu.
0: Zuzanko, jak se tahle divoženka z Valašska potkala se svou životní láskou, což soudě podle knihy Kartografie srdce prostupuje vlastně ty kapitoly počínaje někdy obdobím kolem roku 89. Hovořím o fotografovi Vladu Bohdanovi.
1: Já z legrace říkám, že jsem si ho napsala, protože v té prvotině Život je kulatý jsem vlastně psala o něm ve chvíli, kdy jsem ho ještě osobně neznala, ale měli jsme stejný datum narození a jeho máma, o které jsem psala, mě ukázala jeho fotografie a já jsem udělala takový vtip literární v úvodu. No a tam to vlastně začalo. On si to zapamatoval, no a potom už si mě vyhlíd a pak už to šlo strašně rychle. A trvalo to 33 let. A bylo to krásných 33 let s dvěma dětma, s mnoha knihama. Prožili jsme spoustu věcí těžkých i takových úplně vzdušných. A po 33 letech, když bych to řekla hodně symbolicky a nadneseně, no tak jsme toho Boha poslali na nebe.
0: Jaká písnička byla příznačná pro vaše partnerství? Byla tam nějaká melodie, kterou si s ním spojuješ?
1: Těch bylo mnoho. Ale z hlediska dnešního, kdy už vlastně se dívám na ten vztah jako na příběh, tak bych vybrala text, který jsem sama napsala. Napsala jsem ho pro naši dceru Alžbětu, zhudebnil ho Vratislav Zochr a jmenuje se Za hloubkou vzpomínek. A to je, myslím, to, co zůstává.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Píše o životě, o lidských citech, o touze ustát, bolesti, zklamání, nástrahy. Vždycky se nějak usebrat. Zuzana Maléřová, která nám prozradila, ostatně říká to i čtenářům své knihy Kartografie srdce, že teď prochází neprávě jednoduchým obdobím. Přitom se, Zuzko, ale jevíš jako člověk, který se rozhodně neutápí v bolesti a v žalu. Působíš silně. Co je u tebe oporou pro situace, kdy procházíš bolestí, ztrátou?
3: Člověk vždycky prochází současně i něčím jiným. Vždycky něco ztrácí, něco získává, takže se musí opřít o to, co získává. O tu novou šanci, nový život a hlavně o vědomí, kdo on je sám.
2: A kdo jsi ty?
3: Možná poutník, průvodce, ale rozhodně člověk, který si myslím, že ví, kdo je, z čeho vzešel, co mu bylo dáno do vínku. A o to se snažím opírat a pak taky možná o takovou potřebu užitečnosti. A to jsou vztahy. Být užitečný je hrozně krásná věc. Třeba pro čtenáře.
2: Nebo pro tvé děti.
3: Tak to samozřejmě.
2: Které se ohromně vydařily. Ty jsi mi nedávno posílala odkaz na své nové webové stránky, které pro tebe jako překvapení přichystal tvůj syn Jeroným, mimo jiné také autor ilustrací ke knihám Houslový klíč a O květině, autorky Zuzany Maléřové, jeho maminky. Jeroným studuje grafický design v Dánsku, je mu tam fajn. Možná až tak, že nebude mít myšlenky na návrat. Přemítáš o tom často?
3: Ani ne, protože ten náš vztah je tak intenzivní a já jsem si tu zemi tak zamilovala, že já si vlastně nedovedu představit, že by tam nebyl šťastný. A máme tak úzké to napojení, že si říkám, že možná kdyby byl denodenně doma, tak si toho tolik zdaleka neřekneme. A navíc já jsem člověk, a o tom asi ta kartografie srdce svědčí, jsem Evropan. Jsem člověk, který rád opouští hranice, který rád poznává nové věci. Ne všude bych samozřejmě mohla žít, ale zároveň mě baví chápat ty souvislosti, učit se novým pohledům. Jsem ráda překvapovaná a mám takovou zvídavost a takovou schopnost žasnout. To bych si chtěla uchovat, protože úžas je veliká radost. To je až taková dětská vlastnost, kterou bych chtěla mít, a to překračování těch hranic nás tomu učí.
2: Kam by se ti chtělo zamířit v nejbližším čase?
3: No tak do Dánska.
2: Ano.
3: Protože tam je syn, to je samozřejmě. A navíc vůbec ta Skandinávie celá mi učarovala. Prostě země s minimální mírou korupcí, obrovskou sociální sounáležitostí, duchovním rozměrem, kulturností. A zároveň to Dánsko je trošičku v rámci té Skandinávie ještě jiné. Ono je neskutečně komunikativní. Lidé jsou srdeční, jsou vtipní, jsou nevázaní a otevření všemu. To je takové osvobozující, takže tam mě to láká vždycky, protože to je místo, které čím víc poznáváte, tím víc se vám líbí. Ono není oslnivé na první pohled, byť Kodaň je samozřejmě krásné královské město, ale čím hlouběji tam pronikáte, tím víc se vám to líbí a ono to většinou bývá naopak.
2: Tvoje dcera Alžběta, ta se věnuje hudbě a herectví a také studuje románské jazyky. Ty jsi, Zuzko, se svými respondenty z uměleckých sfér jistě detailně probrala slasti i propady jejich profese. S jakými pocity jsi sledovala Alžbětinu narůstající vášeň pro divadlo a interpretační umění?
3: U muziky mě to nepřekvapilo, stoužila odmala. A u herectví mě to překvapilo, to přišlo později, ale po vzoru svých rodičů jsem se rozhodla nic nehodnotit.
2: A co jsi smyslela? Neříkala jsi, holka, ty se mi řítíš do těžkého života?
3: No, samozřejmě, že vás to napadne, ale na druhou stranu, kdo víme, v jaké profesi se můžete opřít o nějaké štěstí. Prostě to nikdy nevíte. A štěstí přijde stejně jenom tehdy, když se vám ta cesta povede tak, jak vy si představujete. A tam nikdo tou profesí žádnou záruku nedá. Já jsem se od svých rodičů naučila nechat žít, protože ta zkušenost je nepřenosná a každý musí prošlapat svoje vlastní boty.
2: Podstatnou součástí tvé poslední knihy Kartografie srdce jsou fotky, na nich ty a tví drazí v nejrůznějších životních fázích.

0: nějak smířená. To ku podivu mě neleká, ale leká mě, když s tou tuškou a papírem bych měla pocit, že to zrcadlo jsem pokřivila. Tak to bych nerada. Konec konců Jirka Lábus vždycky říkával, nenadávej na hubu, když máš křivé zrcadlo. Takže to je takové osvobozující. Ale to zrcadlo, které je pro mě to psaní, odrážení nějakých věcí podstatných v životě, tak to bych nerada rozbila. To by bylo neštěstí.
1: Když jsi se dotkla tématu běhu času, těšíš se na svou babičkovskou roli? Přemýšlíš o ní někdy?
0: V poslední době ano, protože dcera má vážný vztah a spěje pravděpodobně k tomu, že se stane nevěstou, takže mě to samozřejmě napadá a já si to představuju jenom bez zkušeností, že jo, zatím jako něco kouzelného, něco, co člověku dá rozměr, jaký jsem dosud nepoznala. Nechci nic zakřiknout, takhle bych to řekla.
1: Zuzko, v jakých chvílích se cítíš šťastná? Co v tobě spouští tento opojný stav?
0: Šťastná jsem, když cítím, že jsme rodina. A to cítím velmi intenzivně. A neberu to jako samozřejmost. Prostě rodina zůstává a to je krásné. Nešťastná jsem, když píšu, protože nepíšu lehce. A pak jsem strašně šťastná, když se ke mně dostávají takové ty pocity čtenářské a hlavně vyznání. Řekla bych, že spoustu mých čtenářů není ani běžných čtenářů, jsou to skoro přátelé. Jsou to lidé, kteří mi dokáží tak vyjevit podstatné věci. Tak to je štěstí, to je ta užitečnost, o které jsme mluvili. No a šťastná jsem, že člověk nikdy nezná konec svého příběhu. A vůbec, že neznáme konce příběhu.
1: A já jsem šťastná, že jsem tě dnes mohla zpovídat, bylo to velmi příjemné, děkuji ti za to a přeji, ať ta vyznání čtenářů, která tě naplňují pocitem prospěšnosti a štěstí, doléhají velmi často. Měj se hezky, nashledanou.
0: Děkuji moc, nashledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. Pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že...

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Tak jo. Tak pojďte sem a sedněte si ke mně. A napijte se. Tak vám bude líp.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Právě jsme odstartovali dnešní už 45. setkání u muziky s Eduardem Hrubešem. Já vím, není to žádné kulaté číslo, jenom mě překvapilo, jak nám to společně krásně ubíhá. Co všecko nastane, až budou trumpety, rozumí se překrásně troubit, vtělil do svého textu Jiří Voldán a do hudby přioděl Antonín Borovička. Josefa Zímu a Svatavu Černou jste jistě poznali sami, stejně jako dechovou hudbu Antonína Votavy. Následuje dnes už tradiční rozjezd. Začneme polkou Milana Baginského na text Bohumila Lepiče Hej, páni muzikanti. Ano, slyšeli jste dobře. Páni muzikanti, neboť ti, kteří dokáží hudbou potěšit, rozveselit, případně i roztesknit, zaslouží si právem obecnou úctu. Ty muzikanty zastupují členové Rožmitalské venkovanky, diriguje autor hudby osobně a zpívají Marie Hanzelková a Jiří Škvára. Pak bude následovat Lidový valčík, tedy autoři neznámí, ale titul V tom cikánském rozmaru si po dnešku zapamatujeme jistě všichni. S lesankou Václava Palečka zaspívá Jiří Langmajer. A nebude chybět ani tango, tentokrát se slibným názvem Noční tango. Autoři Božena Holečková, ta napsala muziku, a textář Josef Holeček. Zpívat budou dvě Ivany, Jelinková a Zbořilová, a zahraje Veselka Ladislava Kubeše.

Na stanici Český rozhlas posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem, tedy rozhlasovou hodinku s naší hudbou přímo národní. Být to ovšem na plese, slušelo by se teď upozornit ctěné publikum, že v následujícím bloku zazní hned několik valčíků. Jinak řečeno, že nadešla chvíle, kdy je slušnost provést parketem zejména gardedámy, pokud vůbec ještě existují. Ten první z valčíků napsal Jan Lipold na text Jana Navary a jmenuje se V dálce hrají. Jiřího Pletku a Helenu Pilbauerovou doprovází veselá muzika. To se musí na plakátech nádherně vyjímat. Veselá muzika, kterou řídí Miroslav Dvořák. Poté pro změnu zazní pochod, tedy původně pochod, ale tancovat by se na něj samozřejmě taky dalo. František Kmoch napsal hudbu i slova a ve vlasteneckém nadšení příhodně nazval Česká muzika. Zpívá sbor orchestru Václava Hybše a hraje, jak jinak, orchestr Václava Hybše. A mám tu ještě poznámečku ve velkém obsazení. O tom, že se ovšem dá koncertovat i v takzvaném malém posazu, nás přesvědčí další z valčíků Písničky, písničky. Text Petr Bukovský, hudba Pavel Zedník. A spolu s L-Bandem Pavla Zedníka zpívají Josef Opelt a Ivana Brožová.

Právě posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem a abychom si toho tříčtvrtečního rytmu užili, jak se patří, František Kmoch, hudba i text, název Na stříbropěném Labi. No, mezi námi zase až tak stříbropěný ten veletok není, ale údaje se na tom stále pracuje. Zpívá Jiřina Marková, hraje hudba Hradní stráže a policie České republiky, řídí Miroslav Hanzal.

Na chvíli si teď, to jsme si taky zavedli, odskočíme na Moravu na kontrolu. Rozumí se, že hudební. Kotáranka řízená Josefem Filgasem zaspívá a zahraje lidovou Javorník, Javorník. Solisté Anna Pechalová, Marie Trčková, Václav Trčka a Jan Kozubík. Moravěnka přispěje lidovým valčíkem Hore dědinů, ten zaspívají Jarmila Kachyňová, Jiří Helan, Květa Navrátilová a Joška Šmukař. A naši exkurzi po té požehnané moravské zemi uzavře polka Miloslava Richarda Procházky a Antonína Perničky, zabývající se základními charakterovými vlastnostmi zdejších šohajů. Já už jiný nebudu. A je to polka, kterou zaspívají Jan Sedláček a Richard Hora za hudební podpory.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Už nejednou jsem vás, vážení posluchači, upozorňoval, co to znamená, když hrajeme nějaký kousek s označením lidový. Znamená to, že jméno nebo jména autorů se bohužel nezachovala. Na jednu stranu to zjednodušuje spolupráci se svazem autorů, hlavně ale byla by, jak už jsme ukázali v mnoha případech, velká škoda je nehrát, neboť se většinou jedná o čiré skvosty. Existuje dokonce kapela, která až na nepatrné výjimky se na tyhle perly přímo specializuje. Je to také nejstarší fungující kapela z jižních Čech a jmenuje se, jak správně hádáte, Babouci. Ti nám teď zahrají a zaspívají lidovou polku Slunko jasné. No a na úplný konec se ještě pokloníme skladateli, jehož jméno nejen, že se zachovalo, ale dokonce se zlatým písmem vepsalo do dějin české, evropské i světové muziky. Napsal ohromující množství pozoruhodných skladeb. Připomínám třeba impozantní Věst gladiátorů. Ale my si teď zahrajeme jeho další neméně skvělý kus. Původně se jmenoval La Rosa di Toscana, tedy Toskánská růže. My ho ale dnes známe spíše jako Florentinský pochod. Julius Vučík hraje Big Band Českého rozhlasu, řídí Václav Kozel. Děkuji vám za vaši pozornost a pro dnešek se s vámi loučím, váš Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Jiří Suchý, divadelník, režisér, herec, hudebník, textař nebo také výtvarník a člověk velmi úzce spjatý s českým, potažmo československým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 95. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Jiřího Suchého si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.

0: Hezké dobré dopoledne vám všem, kteří jste si právě naladili dvojku Českého rozhlasu. Dobře jste udělali, protože začíná Tobogán v pyžamu. A až vám řeknu, kam jsme tentokrát vyrazili, budete mít určitě radost. Sedíme totiž v jednom velmi útulném obývacím pokoji, ve kterém bydlí pan Jiří Suchý. Hezké dobré dopoledne.
1: Hezké dobré dopoledne.
0: A naproti němu sedí jeho bratr Ondřej, který sem přijel na návštěvu. Hezké dobré dopoledne i tobě, Ondřej.
1: Hezké dobré dopoledne.
0: Řekněte mi, pánové, jak dlouho jste takhle společně na návštěvě neseděli tady u vás?
2: Pár týdnů to je. Není to zase tak, jako jestli počkej, ale se těšíte, že řeknu za 10 let.
1: Tak ne, v létě to bylo třeba.
2: V létě to bylo, no. No tak je to pár měsíců.
1: My si hodně mailujeme.
0: Jo? To mě zajímá.
2: My se děsně mailujeme.
0: Jak funguje ten váš bratrský vztah? My to máme tak, že se nemusíme vidět s mým bratrem 14 dní, 3 týdny, ale vím, že když zvednu ten telefon, na druhé straně bude, pomůže, popovídá. Jak to máte vy?
2: No, my to máme podle vašeho vzoru, přesně.
1: Já bych řekl, věrné naše mailování. No, já volám častěji, protože já to jsem, kdo potřebuje duchovní podporu, nabít baterky. Já dokonce vždycky říkám, že když se objevím tady za vrátkama jednou za půl roku, tak do toho hlásím, tady je tvůj starší bratr Ondřej a za hodinu odcházím plný optimismu, zase to všechno vidím růžově.
0: Ale to ty o 14 let mladší bratr by si měl nabíjet svého staršího bratra, ne?
1: Ne, on nabíjí mě.
2: My si nabijeme navzájem.
0: Jak to nabíjení vypadá? Dorazíš?
1: No, teď se mi chce říct, je takový moment, ale to už moje návštěva končí, že já jak se svěřuju furt se svýma nějakýma problémama, tak je mi třeba porazeno na začátku, ale pak vidím takový sklnej zrak a mám takový pocit, že audience skončila, protože už vedu jenom monolog. Ale pozor, už ho vedu v podstatě radostnej, protože tenhle člověk mě vždycky tak jednoduše vysvětlí, že ten můj obrovský problém vlastně vůbec nic není.
2: No on taky ale není, takže to není.
0: Čili ty sem chodíš jako psychiatrovi, psychologovi, s čím tak chodívá, pane Jiří? Přijde zkroušený Ondřej?
2: No třeba najednou obrovský problém, že nějaký blb o něm něco napíše nevlídného.
0: Ano.
2: A on místo, aby si z toho nic nedělal a zasmál se, tak najednou napíše, že je smuten.
1: Ano.
0: A vy jste si už zvykl na to, když o vás blb něco takového napíše?
2: Jo.
0: Nebo blbové už nepíšou o vás?
2: Blbové radši píšou pořád, samozřejmě. A já je svým způsobem miluju, poněvadž mě vnesou do toho uštvaného života takový moment, kdy člověk se zastaví a přečte si to ještě jednou a zakejvá hlavou. To je takový docela příjemný
1: okamžik.
0: A to je sebemrskačství, ne? Už. Čili vy dokonce i na internetu, když se něco dočtete, se díváte i do těch internetových diskuzí, co si tam o vás povídají, až takhle daleko
2: ne,
0: jdete?
2: Ne, to jsem udělal jednou a zvedl se mě žaludek a já jsem nemohl už dál, takže jsem si říkal, tohle si odpustím pro příště, poněvadž kanál se vyvalil.
1: Tam se chodím vám občas podívat já a pak musím ovšem jít na Ořechovku.
0: Pak odjíždíš za svým bratrem.
1: Za svým bratrem, aby mě z toho dostal.
0: Možná bychom měli našim posluchačům teď popsat to místo, kde sedíme, protože oni jsou samozřejmě u rozhlasových přijímačů, neví, jak to tady vypadá. Mně připadá hloupé, když mám vedle sebe Jiřího Suchého poeticky popisovat váš obývací pokoj. Co byste tak zdůraznil, aby si posluchači představili, co tady máte zajímavého, jak to tady vypadá? Tamhle je dokonce postel, tam spíte?
2: Tam spím, no na posteli, já spím na posteli, je to. Doteď jsem si myslel, že to je normální, no, ale když chce položit
0: to
2: tu otázku.
0: Já jsem myslel, že spíte třeba na vavřínech, víte, nebo, ale tak já jsem čekal, že tady máte třeba víc postelí, ale kdo kdy viděl postel Jiřího Suchého, že?
2: A chcete se tam jít tedy k ní podívat?
0: No, lehnul bych si, no. Třeba by mě tam něco poetického napadlo. Čili, co tady stojí za zmínku? Ondřej, taky můžeš doplňovat.
1: Já tady stojím za zmínku, jsem tady zajímavý.
2: Jsou tady různý obrázky, tady je mám dokonce, já mám i televizi.
0: Já koukám právě, hezkou, velkou. No jo.
1: Hele, a ty jsi mi říkal, že máš už takový zařízení, něco 3D.
2: 3D.
0: 3D.
2: Ano, a těch filmů na tom 3D není k mání dneska mnoho.
0: Už máte 3.
2: Ale, no, asi tak. Ale co jediný si občas dopřeju, a hlavně když přijdou lidi, Alenka v říši divů na závěr jí přiletí na rameno motýlek.
0: Ano.
2: A on se najednou vznese a vletí do místnosti a lítá tady asi tak metr před tím televizorem.
0: Jako tady v té místnosti.
2: Tady v té místnosti. Opustí tu obrazovku a poletuje tady a to každýho jaksi překvapí a i mě to, já na to hrozně. A on potom zase zaletí zpátky do televize.
0: Ano, já myslím,
2: to ostatní
0: že...
2: se děje jaksi v hloubce toho obrazu, ta plastičnost, že jo? Ale na závěr ten motýlek opustí televizi a to je... neskutečný.
0: Ano, asi je to možné už jako technicky, ano, že vyletí ano. motýlek z televize.
2: Ano, vyletí motýlek z televize.
0: A nemáte strach, že někdo vystoupí, jako že sem někdo přijde? Že se budete dívat, víte, večer
2: takový
0: na filmy?
2: Ne, no já nemám strach, ale já doufám, že tak budou dělat erotické filmy.
0: No, počkejte, aby nebylo třeba 3D zpravodajství, víte? Budete se dívat na události a na jednou z těch událostí vystoupí politika, bude sedět tady u vás v obýváku.
2: A najednou vypnou prout a on mi tady zůstane.
0: Mně se líbí, krásně vysvětloval Karel Šíp kdesi, že nevěděl, co to znamená 3D a se svým malým synkem tedy šel do biografu, kde se promítali 3D filmy. Ten film absolvoval a řekl, teď už vím, co to je 3D. Bylo to dlouhý, debilní a drahý. To jen pro vysvětlení. Pánové, já jsem rád, že... právě vy dva jste hosty dnešního Toboganu v pyžamu, ale mám tedy jeden jazykový problém, se kterým si lámu hlavu, vy mi určitě poradíte. Dá se říct, že mými hosty jsou Jiří a Ondřej Suší?
1: To je zajímavá otázka.
2: Já myslím, že dá se říct všecko.
0: Dneska už všecko. To máte pravdu.
1: Aleši, a takhle mě dobíjí ty baterky, protože já přijdu s takovým podobným problémem. No, já myslím, že se dá říct. A je to vyřízený. Ne, ale je to pravda, protože někdy píšou dokonce Suší.
2: Ano, a to jsem dostal včera takový dopis zrovna, já tě to ukážu.
0: Bratři Suší. No Jiří a Ondřej Suchých. Určitě.
2: Suchých.
0: Ale když by byli bratři, já jsem si to dneska ráno říkal ve vaně, jo. Když by byli bratři, kteří by byli pokorní, tak se dá říct, že jsou to bratři pokorní. Čili Suší taky by mělo být správně, že jo?
1: Tak a teď nevíme.
2: Ano. No, ještě, ale nejlepší bratři Jiří a Ondřej Suchých.
1: Suchý.
2: A jsem z toho venku.
0: Výborně. No,
1: rodina Suchý.
0: Nebo, ano, čili, nebo Suší bratři, tomu říkejme. Ano, Suší bratři.
2: Neříkej to. Nebo... Jiří Suchý a jeho bratr Ondřej. No. To dá se to obejít různě.
0: Nemusí. Ale to by se zas mohl urazit, že to není Ondřej Suchý a jeho bratr Jiří, že jo?
1: Ne, já jsem mladší, takže já se nikdy neurazím.
2: A nebo se dá napsat Jiří Suchý a jeho bratr Ondřej a naopak.
0: Ano, čili teď už u rozhlasových přijímačů všichni vědí, kde jsme a kdo nás pozval na návštěvu. Pánové, jako vždycky má host Toboganu v pyžamu šanci vybrat si písničku, respektive 4. Vy, protože jste 2 Suší bratři, tak máte každý jen 2 písně. Ondřej, a protože jsi mladší, tak začneš?
1: Já nemůžu dát přednost staršímu.
0: No můžeš,
2: ne,
0: ale...
2: Ne, jen se z toho nevykrucuj.
1: Tak já bych si přál písničku, ze který jsem měl velkou radost, protože se mě asi povedla, protože ji naspívala paní Hegerová a jmenuje se to Buď to ty, anebo já.
0: Výborně, Hana Hegerová zpívá vám všem, kteří posloucháte na vlnách dvojky Tobogán v pyžamu a jeho hosty jsou Jiří Suchý a jeho bratr taky Suchý, ale Ondřej.
1: A naopak.

0: Na dvojce Českého rozhlasu právě dospívala Hana Hegerová. Já se ještě malinko usmívám, protože Ondřej Suchý, jeden z hostů, se tak rozkuckal, když se napil kávy, že to vypadalo, že nedožije konce písně, ale dopadlo to dobře, už si v pořádku.
1: Už jsem v pořádku, ale když tak by to dorazil můj starší bratr tady.
0: Ano, to je výhoda zvát si do pořadu dva hosty, takže Jiří, radši nic nepijte, ať mi dopoledne vydržíte alespoň vy.
2: Ano, ano. A co mám teď říct?
0: Vy jste se tak... Pánové, já bych se rád vrátil do doby vašeho dětství, protože, a to jsem chtěl říct posluchačům, pokud čekáte povídání u Ondřeje o pamětnických filmech a nostalgické myši a u Jiřího o semaforu, to už jste slyšeli tisíckrát. Já bych rád využil toho, že vám nedávno vyšla nádherná knížka Od poslechy a neb já na bráchu a tam jste na sebe prozradili velmi roztomilé věci. Čili bych se rád podíval do doby vašeho dětství, což vlastně se tak úplně nepřekrývá. Jiří, vy jste o 14 let starší, to můžeme říct.
2: No to můžeme
0: říct. Řekneme, kolik vám je, takže že jo, to si každý...
2: A já to řeknu, 81.
0: 81, ano, teď jsme netaktně prozradili, kolik je mladšímu Ondřejovi, ale jakých bylo těch 14 let, než k vám domů přivezli Ondřeje?
2: No tak ty se vyvíjeli tak celkem normálně, poklidně, že jo, poněvadž...
1: Jsem nebyl potom, na světě.
2: Ano, když potom se objeví v rodině mimino, tak je nějaký čas poklidu, že jo, poněvadž to vždycky vnáší rozruch. No ale fakt je, že když Ondřejovi bylo už 20 let, tak to už bylo potom dobrý.
0: Jak to působilo na 14-letého kluka? Vy už jste přece musel mít úplně jiné záliby a najednou vám šoupli do ruky kočárek se řvoucím Ondřejem, to ještě nevypadalo takhle, to byl ještě mladší.
3: Můžu mít dotaz na něj?
0: No, ptej se ho na cokoliv.
3: Já jsem se nikdy nezeptal, jestli ti maminka někdy řekla, Jiří, přebal Ondřeje.
2: No, tak to mě naštěstí neřekla.
3: Zaplať pánbu. Jako, tak teď můžeš pokračovat.
0: To by přišlo po letech žinantní, že by tě...
3: Že by mě viděl na hlady. No ne, co se tam prostě provede do té plínky, víc.
0: Jo, takhle. No, tak to se dá odtušit, ne? To tuším i já.
3: No ne, tak pokračujte, já nechci...
2: To já jsem se přebaloval sám.
0: No, to je hezké téma, ale těšil jste se na brášku po 14 letech?
2: Jo, jo.
0: A musíme říct, že to byla stejná maminka, stejný tatínek, že?
2: Ano.
0: Vlastně oba rodiče jste měli stejné.
2: Ano, ano, ano, ano.
0: Jiný, čili byste jim nestačil, nebo už jste začal zdrhat z domova a řekli si, tak by to chtělo ještě jedno miminko?
2: Ne, to byste se museli zeptat jich na ten důvod, ale to já...
3: Já ten důvod, člověče, jsem tak si vypočítal, vzhledem k tomu, že jsem se narodil v září roku 45, tak jsem si těch 9 měsíců odečet a já si myslím, neoslavoval už tatínek s maminkou blížící se konec druhé světové války?
2: Možná, že jo.
0: A jakože ty jsi plod té oslavy.
3: Já bych mohl být plod.
2: První jeho slůvka, která vyslovil, byl, ať je rudá armáda.
0: Jo? Mě se líbí, jak tě bratr zcela vykolejil, ale tak samozřejmě velmi důležité jsou osoby rodičů. Jaká byla vaše maminka?
2: Hrozně hodná byla. A do dneška mě to strašně mrzí, že jsem se nezeptal, kde vzala ten bohatý repertoár písniček. Ona furt zpívala. Počínaje operníma ariema, písně z operet, Voskovec a Verich, lidový národní písničky. No ten repertoár byl tak obrovský a já nechápu, kde to vzala, poněvadž rádio jsme tenkrát neměli, dokonce ani gramofon jsme... My jsme byli chudá rodina, víte?
0: Jo, no. A kdy to skončilo?
2: To neskončilo.
3: To je blbá otázka.
2: No a ona si to všecko pamatovala a zpívala z Rusalky a z Voskovce a Vericha. No prostě neskutečně bohatý repertoár a já jsem zřejmě to nasával, poněvadž ty písničky dodnes znám. No.
3: Já bych k tomu řekl, že zatímco maminka zpívala Jiřímu písničky Voskovce a Vericha například, tak já si pamatuju z dětství, kdy jsem nejvíc zrval a to vždycky zpívala mě. Počkej, ty budeš litovat, až přijde čas. Ježíš Maria. A pamatuju si na tu postýlku, jak jsem v ní to a strašně jsem brečel. A ona mi to snad zpívala, když jsem nějak zlobil nebo
1: co?
2: No, určitě, to se zpívá, když se zlobí.
1: Hodným dětem se to nezpívá.
2: Já jsem
0: Proto si říkám, že tu písničku neznám.
2: Já jsem obrečel, a to jsme se shodli s Jiřím Šlitrem, že on říkal, že taky probrečel dětství. Osyřelo dítě o půl druhém létě, že jo?
1: A když hlavičku češe krev potučkem teče
2: mačecha.
1: Víš, kdy to zpívám? To zpívám své manželce, když mě stříhá a neurvale mě tím
0: kalendrem. Tebe stříhá manželka?
1: Ano.
0: Tím si stvrdil, že jste chudá rodina pořád, že ani hodinči nezajdeš, ale tak...
2: že se takhle chudá.
0: Mě překvapilo v té vaší knížce třeba i to, že vlastně až když vaše maminka odešla, tak jste zjistili, nejenže hodně četla, to jste museli vědět, ale co četla. A je tam taková krásná douška, kterou jste si vzájemně řekli, že člověk, jak jako se dostane do víru toho života a začne utíkat, tak vlastně tyhle ty věci ani nevnímá. Ne. Co čítala vaše maminka?
1: No, totiž nikdy bychom se to nedozvěděli, kdybych nenašel takovej sešítek, kde si vypisovala například, a půjčovala si knížky v městské knihovně. Corbusier, architektura, knížku o tomhle slavným architektovi. Albert Schweitzer, prostě rodina, kronika rodiny Bachových, Johann Sebastian Bach a to. Neskutečný, takhle jen sněla padly tři tituly třeba.
2: To slyším ponejprv, to je zajímavý. Ani o tom sešíčku nevím. To je,
0: vy jste nečetl vaši knížku, která teď právě vyšla, Jiří? Prostě já jsem se to dozvěděl v té knize, kterou jste napsali. Možná já vám ji tady nechám. Je to docela čtivý, kdybyste se do toho podíval. Je tam hodně i o vás. Že by vás to možná zaujalo.
2: Jo.
1: Teď to dostal.
2: Já jsem četl, když to přicházelo takhle, ale to bylo jako spíš korektura a tak.
1: Ne, já bych na obranu Jiřího jednak hned mě nabídl, že příští naše knížka, že bude mít on podíl jaksi větší na tom rukopise, ale chtěl bych říci, že zrovna ve chvíli, kdy jsme byli v té poloviční fázi, tak přišel problém s divadlem, kdy si musel zmenšovat soubor a začít psát paralelně třeba dvě hry najednou. A do toho já vždycky, už mi tam napiš konečně.
2: No.
1: Že jo?
2: No jo, je to pravda, to byla nejkrizovější doba.
1: No a teď jsme to museli odevzdat. A...
2: Od kdy jsme jako to divadlo málem odepsali a musel jsem stáhnout 7 her z repertoáru, poněvadž jsme na ně neměli, Kytice 25 lidí. Lysistrata 26 lidí, že jo, to jsme neuplatili. A tak jsme to stáhli, ale nemohli jsme hrát jenom ty 3, co zbyli. Takže jsem musel napsat dalších 6 her urychleně přes léto a tak a nazkoušet to. Teďka už máme premiéru 4. hry 1. prosince.
1: Dneska máš premiéru.
0: Dneska máte premiéru.
2: Dneska máme premiéru.
0: Nechci vás děsit, ale je 1. prosince, abyste na to večer nezapomněl. Že by vám pak ty finance mohly skrohnout úplně. Myslím, že ty vaše hry už jsou tak úsporné, že už v nich nejste ani vy.
2: Ano, dneska máme premiéru. Máme hry, už dneska píšu i pro 3 lidi, pro 5 lidí a tak. A tím se ušetří a my musíme vyšetřit 4 miliony. Takový malý blbý divadýlko nás stojí měsíčně 1 300 000 až 1 400 000. A tržba z vstupného je tak 500 000 600 000.
0: A to mi neříkejte, že se, když tedy přeskočíme z vašeho dětství teď do divadla, proč ne, že se nenajde bohatý mecenáš. Já mít ty prachy, tak mi bude ctí, že zasponzoruju Semafor, řeknu, pane Suchý, tak kolik potřebujete? 100 milionů a napište, co Kytice, 15 lidí, ať je vás tam 50.
2: No, tak fakt je, že se jednou našel mecenáš fantastický, který nám v době nejhorší najednou dal ze své kapsy 1 000 000. Ale ten týž mecenáš mě nabídl, že si má schánět sponzory nějaký. A já ve své hrdosti jsem řekl, podívejte se, já nerad žebrám a tak nezamítám to. Kdyby došlo k nejhoršímu, tak vám řeknu ano, buďte tak hodný, ale pokusíme se vlastníma silama. Představte si, že vypadá to, že jsme to zvládli vlastní silou. Samozřejmě zmenšení souboru psaním na nových a nových her, ale mě většinou takovýhle věci děsně nabudějí. Jo? Já jsem si říkal, co sponzora, to říct si od sponzora, to dokáže každej, ale překonat tuhle tu krizi a to mě strašně jako začalo zajímat a No skutečně, 4 nové hry už máme na repertoáru, který jsem napsal, napsal jsem k ním i hudbu, režíroval jsem je, poněvadž jako režisér, já jsem nejlevnější síla v republice, já to dělám zadarmo a prostě všechno hraju v tom, takže samozřejmě ten tlak byl mohutný a proto se omlouvám, jestli jsem si neuvědomil. Ne. Já jsem si to určitě uvědomil, ale zase jsem to vytěsnil, poněvadž
1: už mě... Já bych rád tady dal takový doplněk, že přes to, že psal ty dvě hry a já jsem vždycky musel čekat 3 dny, než z něj něco vymáčknu, tak ten Jiří opravdu ještě stíhal jako dodělávač. Na jaře jsme to celkem dělali půl na půl, ale tady jen prostě jsem to hlídal já na konci. No.
0: Ale mně se moc líbí, že právě díky téhleté knížce si vzpomenete na věci, které už jste si třeba nepamatovali, nebo jste si je jako bratři nikdy nevyříkali.
1: Já mám takový příběh, jeden, který v té knížce není, který bych tady dal k dobru.
0: A jsem s ním do toho bogán.
1: Zároveň možná Jiří si vybaví a může k tomu říct nějaký komentář. Já díky tomu svému bratrovi, tak si to pamatuju ze spořilova, to znamená od 0 let do 5 jsem věděl, kdo to je Count Basie, Duke Ellington, Louis Armstrong, Benny Goodman například. Neuměl jsem to třeba vyslovit, ale Graham Bell, že jo, australský Dixieland. Protože tyto desky se u nás hrály. A můj bratr, ke kterému jsem zhlížel, měl první benžíko, takový dutý, takový bubínek a odposlouchal si písničku Lionela Hamptona
2: Hejba Privap. Ano.
1: Ten Hampton potřeboval, aby mu odpovídal sbor.
2: Taková ozvěna tam byla jako.
1: A tak mě posadil Jiří do takového černého křesla, to je naše rodinné křeslo, mám ho dodnes v Šimánovicích, já malinký, a on říká, dávej pozor, budeš mi odpovídat, až přijdu k tomu refrénu. Hej, báb, rej, báb.
2: Hej, mám, rej, báb.
1: Hej, báb, rej, báb.
2: Hej, mám, rej, báb.
1: A já mu odpovídal fascinovaný a šťastný, že můj starší sourozenec něco ode mě chce. A teď udělám střih, uplynulo 35 let, a Lionel Hampton měl koncert v Lucerně. A můj sourozenec měl 2 lístky. I zavolal mě, netuše ovšem, že se stane okamžik, seděli jsme po straně loži, teď tam ten Hampton a ten vibrafon, teď to bylo úžasný celý koncert a najednou přišlo na Hey Bab, Rey Bab. A on okázal publiku, že má hulákat Hey Bab, Rey Bab. A my dva, snad jako malí kluci, jsme odpovídali přímo tomuhle úžasnému muzikantovi. Hey, bab, rybab, hey, bab, rybab.
2: Ano, ano, ano, ano, ano, to bylo zvláštní.
1: To byl krásný,
2: to si pamatuju, na
1: krásný zážitek, tak to jsem chtěl říct.
0: To je hezký. Mně se líbí tyhle společné zážitky, jak se člověk rozáří, jak si úplně vybaví tu situaci, ta místa, vůně těch míst, tohle to všechno. Krásný. Jakou si dáme písničku? Ondřej, ty už si vybíral první.
2: Teď je na mě zase řada,
0: ano,
2: že jo?
0: Ano, ano,
2: já bych tam dal tady na doporučení mladšího bratra, poněvadž já na něj dám takovou píseň, která po mnoha letech mě zase přinesla takový úspěch téměř hitový, ale díky nejenom mě, ale hlavně díky Michalu Pavlíčkovi, jmenuje se
1: Kdykoliv,
0: kdykoliv. Když dovol...
2: Ano, kdykoliv, kdykoliv.
0: Tak tu si myslím všichni rádi poslechneme.
4: Dávno všeobecně známý je, že někdo žije

0: jakkoliv. Když si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Stále posloucháte Dvojku Českého rozhlasu, stále jsme na návštěvě u Jiřího Suchého, kam dorazil i bratr Ondřej. Já jsem se před chvílí ptal na vaši maminku, ale když se brouzdáme vaším dětstvím, mě to nedá a zeptám se na vašeho tatínka. Protože když jsem pročítal tu vaši knížku, mně se dlouho nestalo, že bych se nahlas smál u čtení knížky. Váš tatínek to musel být naprosto neskutečný člověk a chápu, po kom, samozřejmě i po mamince, jste vy dva podědili teda. Ondřej, dá se nějak přiblížit, Jiří, váš tatínek, aby ti, kteří o něm slyší teď poprvé, nějak pochopili?
2: To se asi nedá přiblížit, protože on byl nepochopitelný.
1: Já si to myslím, to muselo být zjevení na svůj.
2: On byl naprosto prostý člověk, naprosto neintelektuál, to tedy si řekněme rovnou, a chrlil takový téměř dadaistický průpovídky, všechno komentoval, ale tak zvláštním způsobem, bizarním, že prostě...
3: Ale přitom se neodbourával, nebo nekoukal, ne. Jako co tomu řekne, že teď je vtipnej. Nebo on to tak jako...
2: Suše.
1: No jak jinak, že jo, tak od něj bych to čekal.
3: Musím říct, že tatínek se dožil 92 let a přišel jednou k nám, zrovna moje žena měla zapálenou cigaretu, já jsem kouřil. On se stoupnul do dveří a říká, děti, nekuřte, budete toho litovat, až vám bude 90.
1: Mně se zalíbila jeho průpovídka, to je v té knížce, jak je to, musím si užít, dokud jsem starý. To se mi zalíbilo. A ty jsi zapisoval tyhle ty jeho vejšplechty,
3: to jsem zapisoval já, protože ne, že bych chtěl strhnout jako na sebe, to, ale můj bratr s ním nežil, že jo? Já jsem s ním byl víc ve styku a on teprve v tom vyšším věku mě najednou došlo, že z něj padají takovýhle skvosty a že to je potřeba zapisovat. Jednou jsme, Jiří, tady ve vedlejším pokoji jsem přebyl půlnoc, byl jsem tady asi v 1 hodinu v noci a začal jsem ti vyprávět tatínkovo vtipy, co se mě tak vybavovalo. A já si pamatuju, že Jiří se tak smál, že se sesunul podél skříně a seděl si na zemi a řval si smíchy a asi do 2 nebo do 2:30 jsme oba plakali smíchy nad tím, co ten tatínek dokáže prostě vymyslet, nebo vymyslet, co tak dokáže blácnout.
2: Takový sentence jako, já nikdy nelžu a když, tak jenom, abych zatajil pravdu.
1: Těch věd v té knížce je celá řada, čili to jsou věci samozřejmě maminka, tatínek, které vás formovaly, ale když se pohybujeme ve vašem dětství, co třeba, a teď nahodím téma, jo, já doufám, že se chopíte mikrofonu, zeptám se já jako rodilý téměř Karlovarák, Karlovarský filmový festival. To je přece svátek, dá se říci, filmový, který pro život vás obou měl velmi důležitou roli.
3: On měl roli pro Jiřího spíš v tom smyslu, že tam zažil si i strýčka, že jo, myslím, v Karlových Varech, nebo žili Seldnerovi.
2: Ano, tak toho jsem zažil v Praze, když museli utíct z Karlových Varů před sudeťákama.
3: Abych to tady moc nerozpatlával, prostě tam byla tatínková sestra, musím říct jednu věc, tatínková sestra, kterou tatínek moc rád neměl, protože byla starší ještě než on.
2: A byla krásná.
3: A ona vždycky, Jaro, potřebuju tohle, a prosím tě, a furt ho sekírovala, i když už tak. A jednou mu řekla, že potřebuje zkrátit stůl a tohle, ať okamžitě přijede, že potřebuje něco upravit v kuchyni. A tatínek šel na poštu a poslal jí telegram. Přijedu ti uříznout nohy. Zítra ve 4 hodiny. No, tak Karlovy Vary, promiňte, že si beru slovo, protože mě to ovlivnilo. Pro Jiřího to byla jako jistě potěšující rozptýlení a zábava, festival karlovarský, ale pro mě to bylo životně důležitý, protože jednak jsme tam měli bratrance Ivana Seldnera, který se stal potom filmovým publicistou, dokumentaristou a bohužel ve 30 letech jaksi zahynul, byl o 7 let starší, čili ke mně měl blíž a ten mě docela směřoval i k tomu filmu, poněvadž řekl, nakresli nějaký vtipy o filmech nebo o kině a to. A to já jsem začal v 17 publikovat v časopise Kino. No a Karlovy Vary byly pro mě sbírat podpisy, že jo, autogramy, teda ze začátku, protože začaly prázdniny a začal festival. Potom jsem díky svému bratrovi a díky svému bratranci byl občas bráván. Maminka dovolila, že večer můžu jít do zaplot letního kina, ano, a vidět Kdyby všichni chlapi světa, nebo dokonce Most přes řeku Kvaji, myslím, že tam dávali, tam víš, že jo. A ten můj bratranec dokonce, když viděl, že mě to baví, tak mě vzal Jiří i na takovou projekci, já to vidím jako dnes, kde jsem teda musel budit pozornost, že tam takovýhle kluk sedí v malý projekční místnosti, dávali přehlídku filmu kanadského filmaře
2: McLaren, jo?
3: McLaren, který se proslavil tím, že například na emulzi filmu do každého okýnka něco nakreslil, co dávalo smysl. Třeba spirála se rozvinula, zase svinula a to. A vím, že už tenkrát jsem si zapamatoval název jednoho z těch filmů a to se jmenovalo Blinkity Blank.
2: Blinkity Blank, ano.
3: No, ještě musím říct jednu věc.
1: Povídej.
3: Že když se mě líbila nějaká herečka, tak jsem jí požádal o adresu. A skutečně jsem některým herečkám napsal, ale vzhledem k tomu, že jsem moc neuměl němčinu, tak Anne-Katrin Birger mě neodpověděla, protože si myslela, že nějaký choromyslnej jí píše. Já jsem jí to napsal na psacím stroji, takže nemohla vidět dětský písmo. Ta neodpověděla. Ale polská herečka Barbara Polonská, ta mi loni mě napsala, že naše přátelství už trvá přes 50 let.
1: Vidíš to? A ještě jste se neviděli.
3: Ne, viděli.
1: Jo, viděli.
3: Já jsem si ji pozval do kavárničky, do Ostravy.
1: No, tak to jo.
3: No tak teď Jiří.
1: Jiří, tak u Ondřeje to byly, ano, filmové festivaly. Na co vy si vzpomenete ze svého dětství jako takový prazážitek, co vás formovalo? A zase může to být chuť, vůně,
2: no taky,
1: cokoliv.
2: Taky na filmových taky festivalech si pamatuju třeba, když mě bylo asi 16-17 let, tak jsem si půjčil od otce kameru s úmyslem natočit si Jana Wericha, poněvadž já jsem byl ve vleku jeho osobnosti. A teď jsem tam čekal před tím pupem a on vyšel. Já jsem vyndal kameru, ale když se díval mým směrem, tak jsem nebyl schopný ho začít filmovat, tak jsem ho začal točit vždycky, když se obrátil. A já mám asi 30 minut Jana Wericha zezadu. Poněvadž, když se začal obracet naspátek, tak jsem zase tu kameru schoval. Takže ho mám natočenýho zezadu.
3: Řekl jsi mu to někdy?
2: Jo, říkal jsem mu to, říkal jsem mu to. No a prostě to byla taková osobnost, že já nevím, dneska jdu po Václaváku a zastaví mi cizí lidi a říkají, pane Suchý, může se s vámi vyfotit? A teďka zastaví kolem jdoucího chodce. Prosím vás, pojďte sem, pane, pojďte, zmačkněte nás. A teď mě objímají a já tam stojím jak blbec. A já jsem si tenkrát netroufnul Jana Wericha, aby viděl, že ho točím. Nevím proč.
1: No jak na tohle reagujete? Když někdo přijde do divadla a nechodí třeba pravidelně, poprvé v životě jede do Semaforu, tak samozřejmě těší se na pana Suchého. Patří to k té profesi, myslím tím profesi být Jiří Suchý, potom se vyfotit, podepsat?
2: To víte, že jo. Samozřejmě. Někdy těch podpisů, třeba když jsme na zájezdě hlavně, kde se nevyskytujeme denně, jinak v divadle to jsou 3-4 podpisy a tak, ale na zájezdě to je tam už třeba fronta. A já už bych rád jel domů, ale vždycky si vzpomenu na Louise Armstronga, jehož koncerty jsme uváděli s Jiřím Šlitrem a když bylo po koncertě, to bylo kolem půl jedenáct, v jedenáct, tak samozřejmě celá Lucerna chtěla mít podpis Louise Armstronga a tak se tam postavili do fronty a on si sedl ke stolečku a hodinu, hodinu a půl podpisoval pokorně s úsměvem, on byl velice takový vlídnej člověk, no tak já si říkám, vždycky se na něj vzpomenu a prostě odpadnou mě takový ty myšlenky, že bych utek zadem. Jednou se mi, můžu dát takovou drobnou příhodu, jednou jsem opravdu potřeboval, hráli jsme tuším ve Slaným a já jsem potřeboval rychle vypadnout, poněvadž jsem měl v Praze ještě nějakou povinnost a tam byla Dáda Patrasová s námi hrála a poněvadž přijela se mnou autem, takže se mnou odjede a já jsem říkal, prosím tě, já bych šíjel tímhletím zadním vchodem, poněvadž upředu budou ty davy a budu tam podpisovat. A on, tak jsme šli a tam byl ten zadní vchod byl zavřený. Tak jsme museli jít tím hlavním a tam stála taková malá ušmudlaná holčička s památníkem a Dáda říkal, jo, tak to jsou ty davy.
1: Čili recept, pokud jsem někde v restauraci a najednou vidím, že u vedlejšího stolu třeba obě dva Jiří Suchý, jak to mám udělat, aby to bylo taktní, abych vás nevyrušil? Víte, teď dejte recept těm všem, kteří se s vámi potkají.
2: No tak bylo by dobrý mě nechat aspoň polknout sousto.
1: Ani nejde o to dojíst?
2: Dojíst. Já nemám rád. Dokonce nedávno jsme zažili takový otřesný zážitek. Jsme seděli s Jitkou Molavcovou, obědvali jsme a přišla k nám nějaká paní, sedla si na židli vedle a začala nám do toho jídla povídat svý problémy a tak. A my jsme jedli a ona tam seděla celou tu dobu a hůčela do nás. No, tak jsme si říkali, tak tady chybí Kinderstube.
1: Ondřej, jaká bude další písnička? Tentokrát máš právo vybírat. Ano, ano.
3: No, dokonce jsme i naspívali společně s mým bratrem, ale no, nevím, jestli bude k mání nějaká. Každopádně by to mohla být nějaká písnička z našeho CDčka Písničky pro děti. Liboli nějaká, ať zazní.
1: Velmi rádi tady u nás na Dvojce Českého rozhlasu. Co byste řekli tomu, kdybychom si pustili třeba tuhle?

0: Milí posluchači, na Dvojce Českého rozhlasu vám dospívali bratři Suší, tedy Jiří a Ondřej, jsou hosty dnešního Toboganu v pyžamu. No a na úplný závěr se přeneseme z vašeho dětství opět do současnosti. Já bych se zeptal velmi stručně na několik takových důležitých věcí, které by mě zajímaly. Jsou to takové věci velmi přízemní, ale mě by to opravdu zajímalo. Jiří, co máte rád k jídlu? Opravdu, když si chcete dát dobrý oběd, co si dá Jiří Suchý?
1: Tak já mám několik jídel oblíbených. Jedno z nejoblíbenějších vůbec je knedlíky vepřový a zelí, nebo knedlíky kachna a zelí.
0: Knedlíky se zelím,
1: no,
0: se zelím,
1: no, kyselím. To, co nemá být, ale vedle toho mám rád třeba brambory s nivou.
0: Jo, ale tak ono třeba jenom brambory na loupačku, to je přece
1: i brambory úžasný. Na loupačku jsou skvělý.
0: Vidět, že jste chudá rodina, no, tak
1: ale... Ano, já mám velice rád takový ty velice jednoduchý jídla a tak, ale jednou, dvakrát týdně jdu a dám si něco honosného. Jdu si tam třeba na sushi nebo tak, prostě takovýhle... A nebo do nějaký lepší restaurace a tam se jako nacpu.
0: Ondřej, co tobě udělá radost k obědu?
2: Žiju v těch lesích, tak já mám rád držkovou.
0: Jsou se kořínky, že tam tam šišku, žalud.
2: Jak se říká slušně tej polívce, zabíjačkovou. Ale Jiří zapomněl, že jeho oblíbené jídlo bylo takové, které mám já teď oblíbené, a to jsou
1: knedlíky s vajíčkem?
2: Ano.
1: Ano, knedlíky s vajíčkem.
2: Knedlíky s vajíčkem. S vajíčkem. Úžasný. A když už teda honosnýho, tak asi svíčkovou bych tak řekl.
0: Výborně. Pánové, který film vás v poslední době zaujal? Na co byste nás pozvali? A nemusí to být novinka do biografu. Může to být něco, co jste objevili třeba po dlouhých letech a znova si to připomněli. Kromě té Alenky, jak ten motýl vám věří tady motýl, létá
1: no,
0: do vás
1: doma. Mě zaujal nejvíc, hlavně ten motýl. No, já, který vždycky jsem se díval malinko s despektem na velkofilmy, poněvadž takový ve mně byl zárodek intelektuála, který se naštěstí nerozvinul, takže jsem spíš takový ty Bergmany a Godardy a tak, ale mě velice oslovil Avatar.
0: Fakt?
1: Ano.
0: A ten už možná taky bude 3D potom někdy, že?
1: No, ano, já už ho mám 3D v podobě, už jsem viděl dvakrát. To je výtvarně tak něco nádherného a oni si tam vymysleli nový rostliny, nový skály, které létají, že jo, a takový fantazie surrealistická, ale ty modrý lidi podivní. No, mě
0: u vás bych
1: Avatar
0: nečekal. Ještě mi řekněte, no, že si čtete po nocích Harryho Pottera.
1: Ne, tak to ne. Ten mě tolik neoslovil, taky jsem ho viděl a nezatracuju ho, tedy já jsem viděl ten první díl a byl docela příjemný a tak, ale není to jako přímo šálek mého, ale ten Avatar tou výtvarnou stránkou a i tou myšlenkou a tak, strašně se mě líbí.
2: Teď se ukáže, jaký mezi náma propastný rozdíl v některých věcech. Zatímco Avatara, moje žena mě o něm básnila a já jsem řekl, já se na to nemohu dívat, jsem viděl první záběry těch lidí, nechci ten film znát, tak jsme se pohádali, protože mám řekla, to je tak nádherný film. Tak já, vzhledem tomu, že si dal možnost, že no, člověk může mluvit i o starých filmech, tak já, když si chci prostě udělat hrozně krásný okamžik, tak už já nevím, postý, si pustím film Prázdniny pana Ilota. Včetně hudby, včetně Žaka Tatyho, to, co to... Pak, když, pokud mám málo Tatyho, tak si ještě dám Můj strýček film. Ale Prázdniny pana Ilota, nevím čím to, ale tou atmosférou, já se vždycky uklidním, takže tady je ten rozdíl, že zatímco ten 3D tady, Avatar...
0: 3D starší bratr, ano, třeba...
2: Já jsem rád, že vůbec umím založit DVD do toho a pustit si to.
0: Ale už si aspoň u DVDčka vidíš to, jo, že nemotáš videokazety.
2: No, ano.
1: Já nemám Tatyho, ale mám ho rád. Samozřejmě několikrát jsem viděl Ilota a ty další filmy, ale pro mě je, když přijdu hodně utáhnej z divadla, tak si pouštím starý filmy George Formbyho. Ale pouštím si je více mě buď jako seriál na pokračování, poněvadž po 20 minutách se mě chce spát, ale hlavně si vytáhnu písničky, vždycky to zrychlím a to mě přináší děsný spokojení.
0: Kdo ze současné mladé generace vás zaujal? A ptám se na herce, zpěváky, divadelníky, dejme tomu do 30. Nebo do 35, abych se tam vešel taky ještě.
3: No tak.
1: No tak třeba teď máme v divadle zajímavé osobnosti, které opustili školu, taková Kubařová třeba, že, která už dneska točí různý filmy a tak. To je osobnost, která opustila tu školu a přitom už čněla nad všemi ostatními, často i profesory.
0: Mm-hmm. A vyzobáváte takhle talenty, Jiří?
1: Snažím se. Jí jsem nevyzobl bohužel šťastně, poněvadž jsem jí vyzobl do Kytice, kterou jsme ale v té sezóně nemohli udělat, tak jsem jí odročil a ona mezi tím přijela angažmá jinde. Teďka hraje v městských divadlech a tak, ale hraje u nás v několika hrách. Mm-hmm. Mám zelený tuš, v Kytici hrála samozřejmě, když jsme jí hráli a tak dále. Takže to je například jeden, ale já bych tak mohl jmenovat, u nás těch talentů je celá řada, jsou všechny velice pozoruhodné. Ta Kobařová ta už prorazila nejdál, bych řekl.
0: Ondřej, kdo zaujal tebe?
2: To bude zase těžký. Ta otázka jde mimo mě. Já jsem vždycky opakoval...
0: Vele se kolem Šimánovic.
2: Já jsem vždycky říkal, mladí herci, no tak podívejte se, Kaiser Lábus, Bolek Polívka, Luděk Sobota. A najednou jsem zjistil, že s tím už neuspěju, že nemůžu je rvát prostě mezi jako mladý... Jo, a přece jenom řeknu. Kdo mě překvapil, protože jsem si tu dvojici pozval do Nostalgického muzea zábavy.
0: Ano, ano.
2: A byl jsem před nimi varován a já jsem na ně vsázel. Pánové Suchánek a Genser. Mm-hmm. Oni přesně pochopili, o čem ten pořad je a udělali srandu přesně asi podle mých představ a podle představ posluchačů Českého rozhlasu, že byli skvostní. Ty mám docela rád.
0: To bych teda řekl, že humor tvůj nebo humor tvého bratra a humor jejich se budou naprosto míjet.
1: S mým se míjí stoprocentně.
0: Čili hostem partičky v nejbližší době nebudete, Jiří?
1: Určitě ne.
2: Jo, tak pozor, já mluvím o tom osobním setkání,
0: samozřejmě,
2: ale
0: ano.
2: Musím říct, že partičku nesleduji a tak jako nevím, jak se vyvíjí chlapci dál, ale ten osobní zážitek a to, že prostě mě rozesmáli a byli přitom slušní, tak to bylo kouzelní setkání.
0: Pánové, otázka na úplný závěr a to by mě velmi zajímalo. Co si myslíte o současné politické situaci?
1: Současná politická situace, to je tak roztomilá záležitost.
0: Ale jak se tak dívám, blíží se poledne, bohužel k tomu už se nedostaneme. Oba jste se vyděsili, že to z vás budu páčit. Ne, nebojte se.
2: Já myslím, že by byla písnička na místě, nebo závěrečná.
0: Proč si kazit chuť sobotním obědem? Ano, ano, ano. Závěrečná píseň, Jiří, je to na vás, kterou písničkou
1: já
0: se
1: budeme naučit? Jestli smím doporučit, tak já bych velice rád, kdyby zazněla píseň, kterou s Jitkou Molavcovou milujeme a je ode mě.
0: Ano.
1: No, a která končí naše představení Hodiny jdou pospátku. Píseň o štěstí a o slunci.
0: Tak to je mnohem lepší, je to, než ta současná politická
1: ano,
0: situace.
1: Je to finálová ano. Píseň naše.

Renata, která propůjčila svůj hlas slečně Marplové, bude tam Zdeněk Zelenka, no a zahraje nám houslové trio In Flagranti. Tak se na vás těším. Od mikrofonu se loučí a dobrý sobotní oběd přeje Aleš Cibulka.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Jiří Suchý, divadelník, režisér, herec, hudebník, textař nebo také výtvarník a člověk velmi úzce spjatý s českým, potažmo československým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 95. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Jiřího Suchého si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
2: Z rozhlasového archivu tentokrát vybíráme jeden ze starších pořadů z cyklu Půlnoční párty pánů Suchého a Šlitra z roku 1968.
3: Hele, znáš skladbu I Can Give You? Pa, pa, para, pa, para, pa.
4: Aha.
3: Pa, pa, pa, ti, ti, ti, ti, ti, bíbí. No, bíbí. Tak, kdyby si tohle to bíbí mohl...
4: Zahrát, jo?
3: Ano. I can give you anything but love. To je moc dlouhý, počkej, musíš trochu kratší, o něco kratší, kdybyste
4: kratší,
3: sehrál,
4: jo? Aha.
3: I can give you anything but love, babe. Stop, to bylo zase moc krátký, tak něco mezi tím, jestli by se ti to...
4: Jo? Něco mezi.
3: Něco mezi, no.
4: Takovou... No to jen si řekni. Předehrám.
3: I can give you anything but

0: Co nehraješ?
1: Druhou sloku teď?
0: No, tak pořádně od začátku.
1: Ještě jednou, jo?
0: No.
2: I can give you anything but love, baby. Du bist ängstlich.

0: Dobrý večer, Jiří.
1: Těpic.
0: Všimli jste si všichni, že jsem dneska zdravil první pana doktora Schlitera. Dobrý večer, Jiří.
2: Dobrý večer. Já jsem si to všiml zvlášť dobře.
0: Protože ono mu to bylo minulé líto. Já vás velice vítám jménem nás všech na vaší druhé předpůlnoční party. Paž já jsem, jak jsem se dověděl, hostitel váš. My jsme si dneska rozhodli a dohodli, že vás překvapíme hned na začátek a že si můžete zeptat kohokoliv na cokoliv. On vám odpoví, a to nejen odpoví, on vám odpoví názvem některé z vašich skladeb, kterou když uhodnete, tak zpíváme my všichni, když neuhodnete, tak zpíváte vy sami. Ptejte se, pane doktore, na cokoliv, kohokoliv.
2: No já to, my můžeme klást takovou otázku, na kterou třeba nejde odpovědět některou z našich skladeb. Já vím, třeba když se zeptám, lze tu krásu popsat slovy, jo? Tak chápu, že se může najít někdo, kdo řekne, tu krásu nelze popsat slovy. Ale když se zeptám třeba, kolik může stát takovýhle citron?
0: Tak já odpovím Tereza, klidně.
2: A jo, no tak to samozřejmě. Ano, tak to jaksi, to je dadaistická
0: hra. Ano, jen to jako hra, jako bez zábran.
2: Já jsem myslel, že to je jaksi realismus, jo?
0: Neskoušej mě zkus hrát jakoukoliv otázku.
2: Tak ten citron pomineme, tak třeba co říkáte tomuhle saku? Třeba ví laskavě?
3: No vypadá jako kdyby pán byl malíř podle toho vkusu.
0: To je tak.
2: Aha. Na mou ruku.
0: A teď hádejte, pane Rostov, teď hádejte.
2: On si bude říkat, pán byl...
0: O žluhě tam nic nebylo. To jsme ještě napsali.

0: Petr se může ptát.
1: Já mám strašný strach teď, že třeba padne název písničky, kterou už jsme dávno zapomněli. No. Co si stane, co se stane potom? Prostě tahle hra má za úkol nás zkompromitovat před rozhlasovou veřejností, že jo?
0: Naopak, dokázat, jakou máte geniální paměť.
1: Tak s chutí do toho.
2: Čím jste si tak krásně odbarvila vlasy?
3: Barvy laky.
0: Tohle to bude velice těžší. To bude velice těžší.

Tak hra byla pěkná a abychom jaksi podali doklad, že i my jsme se připravili na dnešní večer, my jsme si totiž přemýšleli, co bychom vám tady měli zaspívat a došli jsme k názoru, že bychom dneska mohli obrátit svou pozornost k jiným autorům, než jsme my, k neméně dobrým tedy. Já bych hlavně dneska bazíroval na textařích. Hudebníky si třeba vezmeme zase příště, hudební skladatele, ale dneska bych se zaměřil na několik textařů, který byli nějak mými vzory a který jsem měl rád a jejich písničky jsem rád zpívával a zpívávám dodnes, jenže dneska už jaksi nemám k tomu tu příležitost a tak využívám tyhletý možnosti, že tady člověk si přece jenom může dopřát pomyšlení a rád bych si zavzpomínal na některé písničky, například na tuhletu, jejíž text napsal Pavel Kopta a co se hudby týče, s ním kolaboroval Jiří Šlitr. Obloha je hvězdným plechem pobytá, podláždění klepotají kopyta. Na nábřeží mlha leží a kuň stěží nocí běží, drožkářů stín v bouřce pozdech klopítá. Na nároží narazil však na muže,

Tak tohle byla písnička, kterou složil Pavel Kopta a kterou mě nabídl jednou v Redutě a kterou jsem tam zpívával potom tuze rád, poněvadž je taky tuze hezká. Třetího autora, na kterého jsem si dneska večer vzpomněl a kterého jsem měl a kterého mám rád, je textař a přitom básník Josef Kainar. Mám tady písničku, která se v originále jmenuje Šeptání, ovšem on jakožto básník složil na to text, který se Šeptání nemá co společného, ale za to je pěkný. Ona byla mlynářovo dítě.

0: řekl, postavte se ke zdi skety. Vzal naráz oba z muškety. No a myslím, že na koho nemůžeme, nebo nesmíme, nebo dokonce nemáme právo ani zapomenout, vypočítáváme-li idoly našeho mládí, je pánové Voskovec a jsou pánové Voskovec a ten druhý. Tak bych si dneska dovolil tady s Jiříkem zaspívat jednu písničku, kterou složili v době svých začátků, nicméně která je pěkná a zvláštní a kterou máme strašně rádi, která je taky těžká, takže ji asi třikrát zkazíme během, no třikrát, to bych si fandil, 12krát, ale stejně poslechněte si ji.
1: Já jestli se nemejlím, tak to byla jedna z písniček, s kterou Ježek dělal do divadla konkurs.
0: Oni jestli se nemejlíš tedy, že?
1: Jestli se nemejlím, no. Oni ho vyzvali, jo, aby něco napsal, on napsal 3 skladby.
0: Všecky. A jedna z nich je jedna právě skladba Skafander Fox.

0: skladbou jste dělal konkurs vy.
1: Kam, prosím?
2: On dělal moc konkurzů do různých míst, než ho přijali v semaforu, jo?
1: Ale mě do semaforu nepřijímali.
3: Ne? Ještě nepřijali?
1: Dosud nejsem přijat.
3: Na čestný slovo.
2: Pan doktor dělal konkurs, vlastně jakýsi konkurs v Redutě, kdy přišel a s prosíkem přišel, že by rád zhudebnil některý z mých textů. No a já jsem říkal, mladíku, víte, co je to za troufalost? A on říkal, že jako si to uvědomuje, ale že přesto jaksi kuráž mu velí, aby mě požádal o tuto laskavost. No tak jsem štrachal ve svých zásuvkách, až jsem našel jeden velice špatný text. Říkal jsem, no na učení je to dobrý. A dal jsem mu ho. Víš, co to je Hamlet?
1: Hamlet, že?
2: Musím tedy říct, že melodie byla nakonec tak dokonalá, že jsem kapituloval a že jsem jaksi řekl, že skutečně ten mladík má budoucnost, jestli si ho vezmu samozřejmě pod protektorát. A tak jsem si řekl, z toho něco udělám a skutečně začal jsem ho cepovat.
3: Tohle z něj vyrostlo.
2: Koupil jsem si cep tedy, že? Cepoval jsem ho a dneska už mě tady docela třeba může doprovázet do rádia a tak. No. Vylíčil jsem to správně, že jo?
1: Jo,
2: odpovídá to skutečnosti.
1: Nepokroutil ani jedno slovíčko.
2: No. Tak zkusíme.
1: Ten na něm právě tak hezký, že on je tak pravdomluvný takový.
2: Nechval mě, prosím tě. Nechval mě před večerem. Já si musím vzpomenout, jak to začíná. Aha, už vím, ano. Nevím, proč mě napadlo. Jo, je to ono.
1: Ano.
2: Tak jedem. Nějakou předehru, musíš to rozjet. Já se nemůžu...

0: No, že by to byl nějaký hit. Se říct nedá, že jo? No, ale jako začátek.
1: No, tak pro ten začátek to bylo dobrý.
0: Tak co, kdybychom změnili...
1: Ale ty konce, že jo?
0: Změnili témato? Témato. Že bychom si dali hru? Co je tohle? Na tři tóny, jo?
1: Hra na tři tóny.
2: Domino.
3: Domino.
0: To by bylo. A tohle je.
1: To je Schlafe mein Prinz, kein Schlaf. Schlafe mein Prinz, kein Schlaf.
0: Už vám dávám. Du, čtyři už vám dávám.
2: Hráli dudy.
0: Jak jsi to uhod? No. Je to z jednoho amerického filmu. Starého amerického filmu, kde byly první jako jazzový šlágry. Napsal to Irving Berlin.
1: Da. Irving Berlin. Moment, Irving Berlin, západní nebo východní?
0: Tenhle je západní. Hrál tam ještě, Tyrone Power.
2: Ještě tři tóny.
0: To už vám dávám 4, 8, 10 tónů.

0: Tak 10 ton jste dostali.
1: A tahle jsem ta, se vám to hrál. Tahle ta písnička, to je vám zajímavý. Já jsem čet, nevím, nakolik je to pravda, že je to původně jakýsi pochod, který hrála nějaká kutálka, který právě Irving Berlin napsal, zaslech a jak si inspiroval ho to k tomuhle foxtrotu. A ten pochod, že zněl asi trrán, trrán, trrán, tam, tararán, trrán, trrán, trrán, tam, tararán, takže on to jenom, no, takže on to jenom jaksi připozměnil. Pochod se neujal, foxtrot, ano.
2: Takže všichni si vypučovali, no.
0: Tak třeba tohle. Já vám dám 4, jo?
1: 4. To je německá hymna.
0: Já znám několik, takže...
1: No tak my víme, že jsi moudrej, tak to nemusíš tady...
0: Tak je to jedna naše odrhovačka taky.

0: nebo? Pak je to ještě... Jsou to ještě dvě skladby. Jedna klasická, kterou napsal...
1: Kdo?
0: Čajkovský. A pak ještě... Ano, Chaplin.
2: Jsou tři body.
3: Ale to Deutschland, nebo taky. Ale to Deutschland je to taky. To,
0: to je jinak rytmicky. No, já vám vždycky hraju rytmicky.
3: Jo, to hraješ rytmicky. Jako ten Alexander Ragtime Band, že jo, ten si hrál taky rytmicky.
0: No jasně, jinak to není tak. Tak musel. Včera neděle byla hoře. A zahrál. Jo. Ještě jednu, jo?
1: Ještě jednu.
0: A tu už uhodnete. Je to americká skladba stará.
3: Americká skladba. Rozmyslí si, Mařenko, rozmyslí. Rozmyslí.
0: Řeka.
3: Ale rozmyslí si, Mařenko, není americká skladba, hochu, to se moc mejlíš tady. Vážně, to. Ne?
1: A tak ještě tři, no.
0: Je to jedna z nejstarších a z nejslavnějších písniček. Dajna.

0: Znáš tu příhodu kolem Dainy?
1: Já jo, ale ty jestli ji znáš.
0: Ne, to pan Verich vypravuje, že když byli v Americe za války, tak navštívili jednoho pána, který měl takový obrovský barák a řeka mu tekla přímo dolů.
1: Do domu,
0: takže on z haly sestoupil do člunu a odtamtud odjel chytat ryby. No prostě přepichově žil a pan Verich se ho s panem Oskovcem ptali, jako čím se zaměstnává. On říkal, no já chytám ryby a chodím na lov. A no oni říkali, no ne, ale jako čím se živíte? A on říkal, já jsem napsal Dainu.
2: Tak. A na závěr tvého hravého bloku, kdybys nám snad něco...
0: Ano, já bych na závěr tohoto bloku... Ano, zahrál také jednu cizáckou písničku opatřenou textem ne Jiřího Suchého, ale Kainara, která se jmenuje St. Louis Blues. Že bychom si ji zaspívali, to má takový hezký text.

0: Děkuji panu doktorovi a chtěl bych takovou...
1: No? Toto blues napsal Handy, WC Handy.
2: A... WC Handy.
1: To je takový klasický blues, asi vůbec nejlepší, jaký kdy bylo napsaný. A
0: skutečně.
1: Potom se tedy kopírovalo a psalo na toto téma, to do nekonečna. Až do dneš. Do dneš.
0: No. Jestli dovolíte, tak já jsem zase tady přines pár listů z tlusté knihy, která se jmenuje Lexikon pro zamilované. O ní už jsem tady posledně mluvil a posledně jsem tady přečet několik hesel. Podle ABCD dneska to přečtu na přeskáčku. Začneme třeba tadyhle u písmene I třeba můžeme začít, proč ne? Tak. Nalistujeme-li si v lexikonu pro zamilované písmeno I, bací nás do očí heslo intimita, o které se praví. Intimita je slovo, kterým operuje vzdělanec tam, kde prostý lid říká, co je vám do toho. Známe řadu intimit, počínaje intimním osvětlením a konče intimním vztahem. Intimní osvětlení rozněcuje vášně a pohlcuje vrásky. Intimní vztah vášně likviduje a vrásky působí. Mezi těmito dvěma krajnostmi se ovšem nachází řada rozličných drobných intimností, jako je například intimní pradélko, tak se nazývají drobné krajkové nicotnůstky, to je slovo nicotnůstky, nebo intimní rozhovory, což jsou rozhovory probíhající v tom nejotevřenějším a nejsoudružštějším ovzduší vůbec. Existuje taky termín intimní život. Ten se liší od legitimního života, podobně jako intimní osvětlení od zářivky. Oba tyto životy jsou žity svorně vedle sebe, každým z nás. Přesto však se mnoho lidí tváří, jako by byl jejich intimní život nežit. Tím větší starosti mívají však o intimní žití ostatních. Proto by měl být každý člověk obehnán ostnatým drátem a hranice intimity střeženy zákonem. Překročení těchto hranic by mělo být dovoleno pouze na propustku, které se říká láska. Tak to bylo pod písmenem I. Teď bychom si našli nějaký atraktivnější písmeno, třeba za listy, třeba P, že? Slibuje. Pod písmenem P je například heslo prudérie. Prudérie je zduřelá mravnost, která nabývajíce na objemu pozbyla svůj správný tvar. Prudérie jako taková je na ústupu, leč nevymřela. Důkazem toho jest, že některá hesla budete hledat v tomto lexikonu marně. Vývoj však nasvědčuje tomu, že ve druhém rozšířeném vydání už se mnohá z nich objeví. Potom tady máme třeba heslo nohy. Nohy. Nohy jakožto dopravní prostředek do této statě zahrnovat nebudeme. Tím nám tedy odpadnou nohy mužské, pro které bychom těžko hledali jiné uplatnění. Nohy žen však mají kromě chůze i jiné, důležitější poslání, kterým se zaobírají mnohé vědecké disciplíny, estetikou počínaje a psychopatologií konče. Noha ženy má tedy splňovat určité nároky. Má být malá, může však být i větší. Lýtka mají být štíhlá, i když přiznejme si, pěkně oblá lýtka není třeba zatracovat. Přibližně uprostřed nohy se nachází koleno, načež začíná noha zřetelně mohutnět, získává na objemu i na působivosti. Tyto části nohy už některé ženy zahalují, aby tak zvýšily jejich přitažlivost. Jiné ženy naopak tyto části odhalují, a to z těchže důvodů. Noha pak pokračuje dále, neponechává si však svůj název. Ještě jsem tady nalistoval poslední heslo dnešního večera. Sice pod P zrovna, zase to písmeno mě jaksi přitahuje. Je zde heslo prostitutka. Prostitutka je žena, která dovede zpeněžit všechno. Nemá však nic a tak zpeněžuje to, co má. Nešetří líčidly, mluví nakřáplým hlasem a mívá dobré srdce. Když se opije, pláče. Od ostatních žen se liší tím, že rychleji stárne a že si nechává vše proplácet. Jejímu stálému pracovišti se říká nevěstinec anebo cizím slovem.
3: A že jste si něco zaspívali? Znáte tu?

Když už chcete zpívat, víte, co jsme ještě nehráli, když už jsme ty společenské hry? Ano, pan doktor dává najevo, že je inteligentní a že pochopil, co mi tane na mysli. Mně sice tanulo něco jiného, ale tohle je taky dobrý.

0: Yes.
1: No, dikci. Dikci musím lepšit dikci. No, já jsem to tak zahrál zatím jako do vytracené, to byla taková ukázka, o co asi půjde, jo? A teď jako doopravdy, jo?

0: imaginovat.
1: Totiž já celou tu dobu, já nevím, co zpívám, poněvadž celou tu dobu přemýšlím, co to on hraje. To je, co to je za opus, prosím tě, jestli to je nějaký opus tady vůbec. L je obtížná věc, ale...
2: Já jdu říct někam...
1: Ale víte, že už to hodně lidí ovládá dneska, to L?
2: Já jdu někam sehnat nějakého lustvisiháka, ne?
1: Ne, že jsi hrál nějaký divnou harmonii, nebo
2: no jo,
1: co,
2: my jsme to zvorali, nezlob se, prosím.

0: Děkuji panu doktorovi za několik náhodných akordů, které se pokusil vydávat za fanfáru. Totiž jako obvykle v tomto pořadu, tedy říkám jako obvykle, je to dneska podruhý, ale hodláme to dělat tak v budoucnu, jsme si na tuto chvíli pozvali do studia hosty. Jsou to pánové, pan Janík a pan Paleček. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vy jste ukazoval na sebe, jako, že jste to vy, jo?
1: Ano, Miroslav Paleček, 12.11.45.
0: Děkuji. I vy jste se jistě narodil, že?
2: Já si to nepamatuju momentálně.
0: Nevadí. Tito pánové by nám mohli říct něco o sobě, poněvadž třeba ne všichni je tady známe. Ovšem, vy, kteří jste šli v sobotu nebo v neděli přes Karlův most, tak jste možná zažili, kterak tito pánové na Karlovém mostě si zpívají svoje písničky a hrajou. Řekl jsem to správně, že jo? Že odpovídá to skutečnosti.
1: No,
3: je tam ten most, ještě nespadl.
1: Stojí. Je to socha svatého Kajetána.
0: U sochy svatého Kajetána, jo? Víte, že to nevím ani kde. Kde je svatý?
3: Na Karlově mostě.
0: Já vím, že tam
1: je. Je to asi čtvrtá...
0: Teď nevím přesně, který z těch světců to je. Já jsem si koupil takovou knížečku o sochách na Karlovém mostě asi před 12 lety a říkal jsem, že jednou si ten Karlův most projdu a přečtu si o každý té soše něco. A tak kdybych to už udělal, tak jsem dneska suverénně říkal, a u svatýho Kajetána. Bohužel jsem ještě neměl během těch 12 let čas na tu procházku vlastivědnou, tak si to musím nechat vysvětlit od vás. Čtvrtá socha... Od který věže?
1: Od tří štrosů.
0: To není věž u tří štrosů.
1: Tak od mostecký věže.
0: Od mostecký věže. Děkuji, už vím. No, vy si ty písničky sami, pokud vím, skládáte, že jo? Nejenom zpíváte a hrajete, ale skládáte a textujete.
2: Vesměs, ano.
0: Jako to, co jste mě hráli u mě v šatně, oni mě totiž pánové navštívili, převčírem večera, bylo to hrozně hezký posezení a oni mě tam brnkali svoje písničky a mně se to tak líbilo, že jsem si je na dnešek sem pozval a oni byli tak hodní, že opravdu přišli. Víte, že mně se nejvíc líbila taková ta, o tom, že se má chodit rovně, taková ta písnička. Jak se přesně jmenovala?
2: Ptám se vás, jestli se vyplatí životě rovně stát.
0: No. Co kdybyste jí zaspívali?
1: Myslím, že se to povede.

taky mě zajímá, řekněte, kdo z vás má pravdu rád. A hlavně, kdo z vás si říká, a jak se to projeví, ptám se vás. Řekněte, jestli se vyplatí, když

0: My jsme si říkali, že naše party by měly být víc povídání, víc slova, který z vašich úst, pane Suchý, potěší. A abychom vám byli příkladem a aby vám klasici byli příkladem a aby se vám dobře povídalo, tak jsme si začali na naší party, ještě než vy jste na ní přišli, povídat to, co nás napadlo nejmoudřejšího, nebo to, co jsme si vyčetli nejmoudřejšího, co už nosíme pár dní v hlavě a co jsme potřebovali těm druhým říct. A je to, ano, je to moc hezký.
1: A co se ode mě chce tedy, abych věděl, jak pravidla hry, že?
0: Abys chodil s mikrofonem takhle kolem, aby to bylo slyšet a abys zareagoval, jestliže budeš cítit potřebu zareagovat.
1: No jo, tak já budu reagovat, já třeba s červenám, nebo... Ale to není zrovna ta správná rozhlasová reakce, nebo se zajíknu, nebo zblednu, že jo, po některým. Takže, vážení posluchači doma, teď se obracím na vás, pokud nic neuslyšíte po některým z těch citátů, tak znamená to, že jsem zareagoval prostě spíš televizním způsobem.
2: Jdu takhle po ulici a najednou vidím, že se sám pro sebe usmívám. Říkám si, budou mě mít za blázna a usmívám se.

0: Okno do světa lze zakrýt novinami. Tak jak kde, napsal Stanislav Flek.
1: Malé věci řešte ruky mávnutí, Jiří Suchý.
2: Děkuji vám, že jste mě narvala mezi tak významné osobnosti. To je... Děkuji, děkuji.
3: To byla trefa, řekl Honza a vyhodil princeznu vikýřem.
2: Ještě pramen, kdyby...
3: Autora bohužel neznám, ale líbí se mi to.
4: Kde je vůle? Vůle, tam je i cesta. Bernard Shaw.
2: Chytrý člověk, že?
5: Čeho se nevzdáváme, to nikdy nestrácíme, Schiller.
6: Já bych to mohla zabít jedním krásným vysočinským příslovím. Tchýně a uzený nejlepší studený. Ovšem ještě tady mám jedno krásný. Dělej, co dělej, třeba se přetrhni, nic naplat. Lidi budou porád stejný. Marcus Aurelius.
7: Lež má krátké nohy, ale tréninkem lze letčas dosáhnout.
8: Národ může mít jednu duši, jedno srdce, jednu hruď, kterou nastavuj, ale běda, má-li jeden mozek.
9: Dohody jsou dobré k tomu, aby je plnili ti slabší. Karel Čapek.
10: Taky Karel Čapek, díky prozíravosti státníků byla světová nejistota zachována.
11: Rozumně mluvit je těžké, rozumně mlčet je ještě těžší. Bodenstadt.
12: Kdo může jedná, kdo nemůže radí. Bernard Shaw.
13: Bůh ve své neskonalé laskavosti stvořil rákos a po něm katechetu Horáčka. Z rákosu naučil lidi dělat rákosky a katechetu Horáčka pak používat i těchto rákosek z nevšední, ba přímo nepřekonatelnou krutostí. To napsal Karel Poláček.
14: Kdo nemůže, jak chce, musí chtít, jak může. Portugalské přísloví.
2: Tak děkuju. Dověděli jsme se tady takových věcí, že já teď mám pocit, že už bychom snad neměli vůbec nic říkat, že bychom si měli jít lehnout a přemýšlet aspoň o dvou z nich. Ale to s tím malé věci, řešte ruky mávnutím, to nebylo špatný náhodou. Tak teďka bychom se ještě vrátili zpět do minulosti a zaspívali bychom vám tak téměř na rozloučenou písničku, kterou jsme zpívali před dobrými 6-7 lety ve hře Taková ztráta krve. Je to zlodějská ča-ča-ča. Povědět ti chci tu, proč do cizího bytu, když někdo vnikne, někdo vnikne, někdo vnikne. Zkrátka, když se vloupá, proč situace hloupá, tu náhle vznikne.

0: Náhle vznikne, jen to fikne.
1: Tak tohle to jste zaspívali za 5:12.
0: Ano.
1: Bojíš se duchu?
0: Ne.
1: No tak jestli...
0: Jo, vlastně bojím, já bojím, co jsem to řekl. Aby to tak nějaký slyšel, to rušvi.
1: Jestli se bojíš opravdu duchu, tak máš nejvyšší čas jít domů, až za 2 minuty je půlnoc a to znamená pro Jiříka a
0: tak
1: pro
0: to tebe... nepůjdu domů.
2: A já bych vám nebyl sám přes noc ve starodávném hradě, není tam žádný spaní, chodí tam bílá paní a praskání, nahání strachu člověku v noční.

Srdce mi hlasitě klepe, slyším tady záhadu. Krok dubu po schodech, do mě straší duch. Náhle, táhle začne vyštět, práska zbyl po něj puch.

0: Bylo to příhodná
1: no, je to přesně příhodná. Pan doktor vždycky zahude na správnou strunu.
0: A k tý půlnoci se schyluje zvolna.
1: A proto pan doktor jistě zahude ještě na jednu.
0: A tudíž, jak už to bývá zvykem,

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
0: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
1: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
0: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky
1: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Jan Kačer, herec a režisér, pedagog a také spisovatel, by právě v těchto dnech oslavil 90. výročí svého narození. My si ho v Českém rozhlase Pohoda můžeme připomenout následujícím pořadem.
2: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
3: Než jsem navolila číslo svého dnešního hosta, musela jsem si dát pořádnou mentální rozcvičku s cílem překonat ostych a až ochromující respekt. Ostatně myslím, že i vy, milí posluchači, připustíte, že si ho spojujete s charakteristikami jako vážný, hloubavý až zasmušilý, což on osobně považuje za své prokletí. Ale pak se ozval ten nádherný, oduševnělý hlas a můj ostych opadl. Dokonce došlo i na úsměv a smích. To když mi řekl, dobře, přijdu, ale musíte mě provokovat. A jak byste si to představoval, ptám se. No, třeba se mě zeptejte, proč jsem se nerozvedl. Tu rukavici tedy zvedám a ve studiu srdečně vítám vystudovaného keramika a posléze režiséra, spolutvůrce činoherního klubu v 60. a 70. letech a neméně slavných ér Ostravského divadla Petra Bezruče, milovníka ruské klasiky v Českém divadle, respektovanou kulturní i morální osobnost pana Jana Kačera. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Pane Kačere, k úvahám o partnerství se tedy s dovolením propracujeme, ale když mě pobízíte k provokacím, tak já tedy nadnesu jednu trošku jinou, byť příbuznou. Kdy jste začal vnímat ženské dívčí půvaby?
4: Poslyšte se vám, je to obtížný. Vy jste na začátku řekla tolik hezkýho o mně a vlastně vyčerpávajícího, i když nevím, jestli se k tomu můžu hlásit, tam krásným obrazům. No ale co já ještě mám navíc dodat? Kdybych byl takový, jak jste to popsala, tak ten dialog vlastně mohl skončit. Bohužel nebo bohu dík, ten život je bohatší než jakýkoliv pokus o jeho interpretaci. No, já jsem měl maminku a moje maminka byla hvězda. Já jsem tatínka ztratil, když mě byly 2 roky. A maminka jednak mě nikdy neřekla, za jakých okolností, v podstatě tragických, táta zemřel a proč to udělal. A vytvořila mě takový svět milosti a lásky, že jsem až do svých 10-12 let žádnou ztrátu nepocítil. A naopak jsem cítil ten ženský svět jako nádherný. A samozřejmě bylo to pro mě na začátku takový zvláštní zaklínání. Prostě maminka věděla všechno, maminka mě hladila, když mě bolela nekonečně hlava. Maminka vařila z ničeho, my jsme byli strašně chudí. Takže já jsem vstupoval do života, když se mě ušetřilo to tělo trochu probouzet. Představě, že na světě nebude snadný najít kohokoliv, kdo by se mojí mamince rovnal. A to samozřejmě mělo takový následky, že jsem byl považovaný za samotáře. Takže já jsem vlastně dívčí krásu zaznamenal až v keramické škole v Bechyni. A to spíš ještě přes to umění, protože my jsme si tam prohlíželi samozřejmě obrázky a na všech většinou byl nějaký nádherný ženský. A první snad děvčen bylo tak v 17 letech. A ta dívka, s tou jsem vlastně začal tak trochu chodit, protože se nádherně jmenovala. Ona se jmenovala Anna Máchová Skály u Strakonic. A já jsem miloval Máchu v máji. A ta představa toho znějícího jména byla tak silná, že já jsem jí to říkal, ona na mě tak udiveně koukala, protože ona tu básničku neznala. A to byla první moje láska, velmi samozřejmě romantická, která sáhla tak k prvnímu pohlazení dálné. A trvalo to hodně dlouho, až potom na damu jsem zjistil, že mimo maminku jsou ještě mladší krasavice. No, tam jsem teda začal oblížet ženskou nádheru.
3: Mezi mladými adepty herectví jste potkal svou osudovou ženu, Ninu Divíškovou. Uchvátila vás nejprve svou vizáží, krásou, ženskostí, osobitostí, anebo spíš jako úžasný herecký talent? Co tam bylo mocnější v tom prvním okamžiku?
4: Ona mě zaujala svou absolutní rozdílností od mojí maminky. Moje máma byla vlídná, teplá, baculatá maminka. Než to Nina byla vysoká, antická, měla antický profil, měla alto. První, co přišla do třídy, řekla, já jsem Nina Divíšková z Brna. A to bylo v době, kdy všechny herečky museli vypadat jako socialistické děvčata s copama. A ona mohla hrát Médeu. Ale tím, že vlastně byla tak strašně odlišná a velmi přísná, tak mě zaujala. A já, když jsem mi přivez mamince ukázat, tak máma mě vzala stranou, řekla, Honziku, ona ti nenavaří. A my jsme se pak vzali a já jsem s Ninou přijel po půl roce domů a máma mě vzala stranou a říkala, Honziku, ty seš jako pečeně. A v tom to bylo prostě ta Nina, protože jsme se asi měli rádi, tak ona mě vyšla tak vstříc. V tom, že se mě snažila rozumět a já jí, víte, to povolání naše moc jaksi neprotěžovalo. Já jsem to nikdy vlastně moc nechtěl. Já jsem chtěl dělat něco, co by ten svět udělalo bohatým a cítil jsem nějakou zvláštní nespravedlivost, že jsou chudí a bohatí. Já jsem byl vlastně trošku doleva, bych tak řekl. Taky proto, že my jsme byli strašně chudí. Táta spáchal sebevraždu, když zabrali Němci Sudety. Vzali nám všecko, co jsme měli. Byli jsme v našem domě od nájmu. Moji spolužáci se učili psát na strojích, které byly naše. Moje máma byla ta nejposlednější ženská v těch Holicích a zároveň první, protože za ní všichni chodili se s ní radit a maminka vařila na svatbách, protože báječně uměla vařit. Takže my jsme byli v takovém zvláštním stavu a já jsem chtěl být někde, kde by člověk mohl ten svět formovat k nějaký krásy. Já jsem dělal loutky například sám, když jsem byl malý. Já jsem si sám vázal knížky. Protože jsem býval doma sám, tak jsem si hrál hry s knihama mýho tatínka, které byly psané německy a byly to většinou knihy o výtvarném umění, takže já jsem od malička miloval Rembrandta, velký klasik a porovnával jsem, kdo je lepší a proč. Měl jsem takový zvláštní hry, které jsem samozřejmě uplatňoval v tom životě a najednou jsem se dostal do školy, kde se učilo herectví, ale já jsem tam šel původně jako režisér. A to je něco jiného. Já jsem nedávno četl nějaký rozhovor s Formanem a ptali se Formana, kdo je to jako režisér. A on tak obyčejně říkal, no tak režisér by měl trošku jako umět hrát a trochu by možná uměl i kreslit a i organizovat by možná trošku měl. Měl by být sečtený a o ty politice by možná něco věděl. No a potom si na každý ten obor musí vzít někoho, kdo je nejlepší a dát to všechno dohromady a pak je to dobrý. A ono to tak nějak bylo. Já jsem všechny tyhle obory měl rád a na všechny obory jsem si vždycky scháněl ty nejlepší lidi. Takže já jsem měl báječného výtvarníka, báječného muzikanta, báječný přátel, většinou starší, než jsem byl já. Měl jsem těm lidem takovou zvláštní úctu. Najednou jsem se ocitl na umělecké škole. Tam byly předměty, které se mně líbily. Jízda na koni, šerm, tanec. Pak jsme tam četli krásné knížky, mluvili jsme o hrách, o jejich literárních kvalitách, o úrovni lidského myšlení. A najednou se otevřely obzory a k tomu jsem měl první lásku, že jo.
3: A mohu se vrátit, když zmiňujete četbu k té knihovně vašeho tatínka, kde jste se dobral spousty zajímavých knížek. Vím, že jste třeba poprvé sáhl právě tam po Zločinu a trestu. Co dalšího jste si po tatínkovi vědomně hýčkal? Snažil jste se nějak dobrat podstaty té osobnosti, kterou jste tak záhy ztratil, vlastně jste ji nemohl pamatovat. Snažil jste se zjistit, kdo byl tento váš tak blízký a přitom vzdálený člověk?
4: Já jsem měl o 10 let staršího bratra a maminka říkala, že můj bratr je celý tatínek. A dokonce říkala mému bratrovi, že mě musí nahradit tatínka. To bylo od ní takový docela rozumný, ale v praxi to moc nefungovalo, protože já jsem tím pádem ztratil bratra, ale tatínka jsem nezískal. On byl velmi krásný a byl skvělý. Všechny holky v ulici chodili s mým bráchou. A já jsem všude vadil. Takže on byl ke mně jakoby otecky přísný. Ale tatínek to nebyl, že? Takže tohle to nefungovalo. Tatínek byl kult, maminka ho milovala, táta hrál báječe na piano, táta vystudoval v Darmstadtu vysokou školu elektroinženýrskou. Byl to nádherný fešák, jako ohromný noblesní člověk. Ona mi říkala, kam chodili v Praze do restaurace, co jí táta objednával, jak se choval, jak byl slušný. A to všecko jsem věděl, ale nějakou jako újmu duchovní jsem nepociťoval.
3: A řekněte mi, když jste ty své rodiče nemohl pospolu zažít, nemohl jste to jejich partnerství vidět zblízka, byly kolem vás nějaké jiné páry, od kterých jste se vyučil v tom, jak má vypadat harmonický vztah?
4: Ne, ale maminka mi to říkala. Když už jsem byl potom hodně veliký, tak jsem taky špekuloval, co mě to teda vlastně ta máma říkala, že jsem celý život byl tak okouzlený. A ono to bylo hrozně jednoduché. Například dojídej, protože tím projevuješ úctu tomu, kdo ti to uvařil. Nepůjčuj si peníze a nepůjčuj je. Protože je to strašně jednoduché si půjčit a strašně obtížně je to vracet. Buď věrný, ale ona nemyslela věrný jenom v tom smyslu, ale i v tom smyslu. Věrný sám sobě a nosila mě knížky, kde byla věrnost popisovaná třeba ve vztahu Masaryk a státnost a takovýhle. Takže já jsem od ní měl pár takových jednoduchých pravd a zvláštní bylo, že já jsem se tím nikdy neřídil jenom v okamžiku, kdy jsem byl v krizi. Tak se mi najednou zjevilo to máminý slovo jako takový blik. Já jsem si na to vzpomněl. Já jsem měl jednou nějaký konflikt. My jsme s mou ženou měli taky velký konflikty. A možná, že nebyly tak velký, že se mě zdály tak velký, protože já jsem tomu vztahu absolutně věřil, ale když pak se něco vyskytlo, tak jsem to strašně těžce nes. A hned jsem šupal za mámu. Že jedu za mámu a že jí to všecko řeknu a jel jsem v noci, pršelo a to já špatně řídím. A už jsem viděl holice 2 kilometry a najednou mě něco řeklo zastav. Já jsem šlápnul na brzdu, vylez jsem a moje auto stálo milimetr před batonovým sloupem. Já jsem stál milimetr před katastrofou. Rozklepal jsem se úplně, nemohl jsem vůbec dojet ty 2 kilometry, protože najednou jako nějaký znamení a já jsem ty mamince pak dojel a už jsem mi to neříkal. Jako kdyby mi někdo říkal, ne, neříkej to mámě. Nezatahuji do toho a tím pádem taky se ten problém jakoby vytratil. Protože kdybych to s mámou konzultoval, máma byla velmi hluboká, máma by to prostě vzala jako fakt a mohlo se to všechno stát jinak. Jo. Takže maminka byla takový jako magnet, taková záři, když jste na moři a zabloudíte a je vám špatně, tak hele, tamhle to bliká, máma tady je. No.

hlas na sebe, ale jen na děti. Měla bys dostat všechny diplomy na planetě, páč bejt máma je ta nejtěžší práce na světě. Vím, že na srdci nosila si jeden příslib, že chceš jen moje zdraví, když jsi slyšela můj výkřik. A když jsem přišel pozdě, vím, proč dělala si drama, páč nechápal jsem, kolikrát si byla na vše sama.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Jan Kačer vystudoval keramickou průmyslovku v Bechyni a tamní léta prožil velmi aktivně. Se spolužáky zpívali, tancovali, hráli volejbal, dělali atletiku, věnovali se národopisu a také ochotnickému divadlu. Ale tam jste ještě nerežíroval. Kdy jste, pane Kačere, pocítil, rozpoznal a pochopil, že jste obdařen tou nezbytnou dávkou autority a charizmatu, které táhnou a vaše kolegy zajímají a připoutávají k vašemu pohledu na svět, takže ho chtějí následovat třeba ve svém hereckém výrazu?
3: Takovouhle otázku mě nikdy nikdo neporožil. Já jsem to taky strašně dlouho nevěděl. Mně to vlastně řekli profesoři na keramické škole. Já jsem měl školu rád, Bechyně byla nádherná, hlína byla nádherná, já jsem vztah k tomu materiálu vždycky měl. Tam byl profesor Dobijáš, který měl fantastické ruce. A on mi jednou říkal, Kačere, co budeš dělat, až půjdeš tady z té školy. Já jsem říkal, já půjdu nahoru na výšku, na Umprum, budu dělat keramiku. A budeš tam nejlepší? Seš tady v keramice nejlepší? Já jsem říkal, ne, tady Jirka Matysek je lepší. No víš, tak Matysek je tady lepší v Bechyni. Půjdeš do Prahy a budeš 15. A jak je to s tím divadlem? My jsme se byli podívat, zahrál. To teda tady nikdo lepší není, to tě teda řeknu. A když ty seš vzdělaný přes to výtvarny, vidíš dobře, seš sečtělej, organizuješ tady ty tanečky, no a to je všechno režie. Já jsem nevěděl, co je ta režie. Půjčili mi knížku Režijní lekce Stanislavského. Nevěděl jsem, kde je Stanislavský, ale tu knížku jsem si přečet a bylo mě to tak jasné, říkal jsem si, no, tohle já umím. Nebyla to drzost, mě se to četlo, tak samozřejmě ten Stanislavský to napsal tak jednoduše. Tak já jsem řekl, tak jestli je to tohle, no tak to bych možná zkusil. No a vlastně za pomoci té školy, která dokonce byla tak velkomyslná, že pozvali moji maminku, aby jí to řekli, že já půjdu tohle dělat, protože moje máma si nedovedla představit, že syn pana inženýra studovaného v Darmstadtu bude tajtrlík. Holice se to tak bralo, že herci kradou slepice, že jo. A řekla mi, a to nevím, kde se vzala ta inteligence, když ty zkoušky udělám na poprvé, že mě to dovolí. Ale když budu takový opravený a tohle, takže ne, až já půjdu někam jinam. Protože já jsem nevěděl, že ta škola je taky tak strašně náročná. A dověděl jsem se to vlastně, až když jsem tam na ty přijímačky přijel, tam bylo 80 studentů, nacpaných v malé místnosti. Všichni byli z Pardubic a z Prahy a z Hradce. Měli 12-letý gymnázium a uměli jazyky. Když to já z keramické školy jsem akorát znal kysličníky kovů a nakolik se pálí hrnky a tohle. A prostě dostal jsem se na tu školu vlastně štěstím, protože předtím byl takový test 100 otázek a tam bylo 90 otázek z výtvarného umění. Takže já jsem najednou měl 90 bodů a oni měli 60. Když jsem přišel k té ústní zkoušce, tak už na mě koukali, teď tady je nějaký inteligent, hele, keramik, no to je divný, já už jsem zaujal. To jsem já vůbec nevěděl, tohle jsem se to věděl. Ale já jsem byl předposlední, když jsem tam šel do té místnosti, tak ještě bylo světlo. A když jsem tam teď odešel, tak byla tma. To znamená, že jsem tam byl dlouho. Já jsem tam něco zapomněl, tak jsem zaklepal. A říkám, promiňte, pane profesore, já jsem si tady zapomněl kabát. Už si ho tady můžeš nechat. Já jsem vyšel. Tam byl Tonda Moskaly, který byl o 3 roky starší. Dělal tam, člověče, ty jsi udělal tu zkoušku. Já najednou jsem vyšel v prostřed Prahy z Holic a z Bechyně absolutní bulík a najednou jsem se dostal na obor režie o 2 roky dřív, protože oni brali ve 22 letech a mě nebylo 19. A když už jsem tam byl, tak jsem se strašně snažil. Ale teprve během té doby jsem začal tu disciplínu vlastně objevovat. Tak samozřejmě, že mě bavilo hrát, ale to tam hráli všichni. A to já jsem nemusel. Ale když mě něco dali, tak to byl vždycky nějaký zahradník nebo nějaká podřadná role. Já jsem řádil, než to oni se báli a byli za to klasifikovaní a oni je za to vyhazovali. A já jsem měl furt jedničku z herectví.
2: A když říkáte, že jste řádil jako herec, tak teď se trošku přenesu v čase dál a zeptám se, jestli jste uměl řádit a vášnivě se projevovat i jako režisér, třeba až tak, že jste se sám nepoznával, že v tom procesu zkoušení nějaké inscenace se vás zmocnili téměř démoni.
3: V takovém tom smyslu, jako třeba Mirek Macháček, který skákal z balkonu a roval kulisy, to ne, ale vnitřně jsem byl velice zaujatý. A když jsem nebyl, tak jsem věděl, že to není tak úplně dobře. Já jsem nejvíc obdivoval pana režisera Radoka. Radok byl veliký režisér, myslím, po té stránce jako režijního umění, jeden z největších. A já jsem si jednou takhle o tom mluvil a on se mě ptal, poslyšte kolego, vy se někdy rozčilujete na ty herce? Já si říkal, no někdy jo. A jak, proč? No, já mám někdy pocit, že bych se měl rozčílit a pak se rozčílím. A říkal, ano, ano, to je přesně ta metoda, já taky, já taky. Prostě najednou pocítíte, že ten člověk je málo, že ho musíte mu to dodat, ale ucítíte, že to uděláte.
2: Teď jste mi připomněl jednu věc. Pan dirigent Libor Pešek mi řekl, že jeho výkony začaly být bratelné až ve chvíli, kdy měl rád muzikanty. Měl jste vy rád herce?
3: Samozřejmě.
2: Od začátku?
3: Já jsem herce miloval. Vždycky. Proto jsem taky nešťastný z toho divadla teď. Protože teď se pořád mluví, že je špatně reprodukovat klasiku a že jenom je všechno přepsat a moderno a to. A herec tam vůbec nevyskytuje. Zatímco to divadlo má jedinou specifiku a to, že tam metr před váma stojí živý herec, který má stejné rozměry, jako máte vy, ničím nevyniká. Vyniká jenom nějakým zvláštním talentem. Bejt empatický a vnímat něco, co vy žijete a on před váma vykládá o něčem, co vy zažíváte a on to dělá intenzivněji a on vás nutí k báječnému sebepoznání a vy to vidíte. Tohle Evald Čor, který byl další báječný, můj vzor velký, měl takovou fintu. Říkal, děti, vy přijdete na tu zkoušku, jste takový nevyspalý, po flámu, ještě se neučešlený a ty botičky máte špinavý a košilky nevyžehleny. Vejdete na to jeviště a vy jste jako bozy. A my jsme ho poslouchali s otevřenou hubou, vlezli jsme na to jeviště a chtěli jsme mít bozy, protože on vám tu důvěru dal. Vy jste nevěděli, jak jste se stal Bohem, ale byl jste na tom jevišti, měl jste většinou krásný text, prověřený třeba staletím, nebo desetiletím, nebo inteligencí, nebo talentem. A vy jste to najednou mohl říct? Já jsem jednou těm hercům říkal, vy jste teďka v tomhletom okamžiku na světě jedinej, pane. Jedinej, který teď říkáte Hamleta. 7 miliard lidí čeká, až vy to řeknete. A vy jste nepřipravený. Ty jsem na něm viděl ten, no ježišmarja, a když on včera vlastně místo toho, aby se učil, tak byl tamhle ožralej. A teď šel do sebe a druhý den přišel a byl úplně jiný. Ta zvláštní zodpovědnost k vlastnímu talentu, ta cesta do člověka, protože lidi se rodí s velkýma talentama. A já si myslím, že pán Bůh byl v tomhle spravedlivý. On nedal někomu talent a někomu ho nedal. On dal všem lidem možnost, aby si v tom, co on jim nadělil, aby se v tom nějakým způsobem vzdělávali. Tenhle může být báječný tesař a je geniální tesař. Někdo může být báječný zvukař a je báječný zvukař. Druhý stejný to neumí. To, že někdo je herec a náhodou má talent herecký a lidi tomu tleskají, no dobře, to je hezky, ale to není žádná výsada. Jak říkal Michelangelo, ta socha je ukrytá v tom kameni a já ten kámen jenom musím odtesat a ona tam je skovaná. A když se tohle povedlo, že tam přišli takový ty obyčejní lidi, kdybyste si je představila bez té jevištní podoby, co pak Petr Čepek s těma vykulenýma očima byl nějaký krasavec. Ale když přišel na jeviště, já jsem s ním hrál v Údolí včela, on tam měl jeden záběr, který já mu celý život závidím. Když uviděl ten křížek, co tam nad tím byl vytecený v té skále, a on udělal ty velikánci obrovský oči a tam byl celý svět. Se tam podíval a já jsem byl ztracený. A když se to stalo, když jste byl přítomný, to jako režisér, to se nedá ničím nahradit. A nějaký režijní kejkle, jako jak se tam svítí a pouští muzika, to možná trochu pomůže. A báječný herec si stoupne na jeviště, nic tam není. A on během vteřiny vás má v kapse a to je ohromný.
2: Jaké to bylo, když jste hrál vy? Bylo v tom víc přemýšlení, přemítání, anebo spontánnosti, intuice, emocí, odevzdání se té situaci?
3: Tak já jsem toho zase tolik nezahrál. Já jsem vlastně víc byl ve filmu. A tam jsem se nějakým zvláštním způsobem dostal poznání zase víceméně štěstím, který mnozí kolegové neměli, protože já jsem první velkou roli měl obrovskou a já jsem viděl všechny denní práce. Kadar s Klosem byli solidární a brali mě na ty projekce. Já jsem sám sebe viděl 100krát. Zprava, zleva, jaký mám uši. Ze začátku jsem koukal jako na cizího člověka. Oni ještě neměli tu dívku, do které já byl zamilovaný, takže se točilo na mě a říkal, Marto, ty seš krásná, Marto, já tě miluju. Já jsem tam neviděl. Tak jsem představoval. No když každý tenhle záběr se jel 10krát a oni řekli, vememe to třetí. A říkal, proč třetí? A pak jsem se ptal, protože tady se vám leskly oči a tady jste to jenom opakovala. Tady to bylo mechanicky. A já jsem se tohle jako tak učil. A pak jsem si jednou řekl, já to taky zkusím po svým. Já nebudu to dělat, jak jsem se to učil na škole. Teď ta moje hlava na tom plátně bude 15 metrů veliká. Já si to budu jenom intenzivně myslet. Soustředil jsem se, jeli jsme a oni vzali tu mou. A od té doby brali tyhle ty. Já jsem si uvědomil, že to herectví má vnější podobu, ale vychází vždycky z vnitřku. Z toho vnitřního soustředění. A když jsem tohle dokázal, jako ne vždycky, tak jsem se snažil vědět o ty roli všechno možné. Pak jsem se na to soustředil a pak se stalo, že jsem ani nevěděl, kam mě to majzlo.
2: A řekněte mi, ty vaše filmové zkušenosti ovlivnily hodně vaše divadelní pojetí a hodně, přístupy?
3: Hodně. Já jsem vyžadoval přesvědčivost jako na tom detailním filmu, jako na divadle. A to vyneslo tu velkou pravdu, protože Točinárně klub byl malinký, jako kamera v podstatě. Když jste hrála s Pepikem Somrem, který byl báječný herec, a on mě tam dával facku a já jsem se předem bál, protože on mě dal takovou ránu, že mě hlava ulítla. A já jsem ho prosil, nedělej to Josef, a on říkal, no já to jinak neumím. A on vždycky, bum, rána, jak, no jo, takhle to vypadá jako, že nedostatek techniky. Ale zase ta expresivita, ty chvíle a ten prožitý okamžik, pak už bylo na mě, jak si moc zacházím. A to se nedalo ničím nahradit. Tak my jsme hráli opravdu jak o život.

A ti sekne, prosím tě ještě, drž mě jak kleště, jsem z tebe vyřízený. Jo, ono se to snadno poví, že tohle to je pro mě celkem nový.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je režisér a herec Jan Kačer. Stát se otcem. Dnes se o tom píšou knihy, vedou kurzy, lidé se nechávají instruovat různými lektory, jak tuhle životní roli prožívat plnohodnotně. Když jste se stal poprvé otcem, myslíte, že jste to vnímal v dostatečné intenzitě?
1: V tomhle mám veliký dluh, který bohužel nemůžu splatit. Moje tři dcery jsou skvělé a každá má osobitý život, ale myslím, že mě to nikdy neodpustí, že jsem se jim málo věnoval. A já jsem na jednu stranu nemohl jinak, protože my jsme založili rodinu takovou úplně spořádanou, ostravskou. Měli jsme dokonce byteček v Porubě a hejčkali jsme si ty dvě malé dětičky. Jsme prožívali novomanželské štěstí a najednou za oknem slyším pan Kačer. A přískokem přes ty rozbitý cihly a písek, kde se dostavovalo to město, z Barandova naháněli mě do nového filmu. Takže já jsem prostě tě nechtě byl vyrvaný z ty rodiny a byl jsem filmovat a vrátil jsem se za týden. A kdybych spočítal ty dny, kdy jsem byl mimo domov, i mě bylo neustále smutno. Mě se strašně stejskalo. A stejskalo se mě samozřejmě po ženě, po dětech, ale ty děti jsem neznal. Já jsem znal tu svoji ženu a tu jsem adoroval a poté se mi strašně stejskalo a potom po těch dětech. Ale to si neuvědomujete, když jste na lovu. Já jsem prostě lovil bizony a oni chtěli, abych radil králíčky s ním. Já jsem tu rodinu živil a v dobách, kdy jsem byl trvale v mírné neoblibě, já jsem nebyl oblíbený. Já jsem tvrdě hrál ve filmech Nový vlny, která nebyla pohodlná tomu režimu. Žádný můj film nebyl slavný s výjimkou toho prvního. Já jsem si myslel, že poctivě se snažím živit svou rodinu, ačkoliv jsem je vlastně hodně zanedbával.
0: A když člověk vzpomíná a snaží se vybavit si nějaké ty rodičovské slastné momenty, tak co si vybavíte?
1: Ty děti byly bezvadné a já třeba měl to štěstí, že jsem pracoval v Norsku. A já jsem jim kupoval takový ty norský svetřičky a ty šatičky. A teď jsem se zoufale snažil chytit tu velikost. Protože já jsem přesně nevěděl, jak už jsou velký. Takže jsem koupil norský svetry a oni byli od sebe, ty dvě holky, rok. Takže aspoň jednou, že bych to trefil. A teď jsem přijel domů a oni žili docela skromně, protože Nina měla jeden plat a já jsem měl plat tam, ale až když jsem přijel, oni měli takový utahaný šatičky a najednou se oblíkli do těch norských svetrů a šli do ty školy a vypadali jak Sonja Henie. Jo. Teď se vychloubali a táta nám přinesl norský svetr. A bylo to prýma, ale pak je Nina slikla svetru a zase tam měli ty obyčejný trička. Jo. Takže my jsme žili v takových podivných kontrastech a Simona, ta nejstarší, ta hodně dlouho neměla divadla ráda, protože jsme jí brali dětství. A ku podivu teď chodí do divadla, ačkoliv je soudkyně, velmi si čte, je velmi kultivovaná a dokonce mě tu a tam pochválí. Takže s odstupem se to vyrovnalo, ale takový to laskání těch malých dětí, toho jsem si moc neužil a moc mě to mrzí.
0: Když jsme u té chvály, já myslím, že vás dcery mohou chválit za lecos. A docela bych ráda věděla, jestli jste i vy sám schopen si přiznat, že víte, že byly situace, kdy na vás byly hrdé.
1: Nevím, já jsem napsal tři knížky, napsal jsem jednu hru, tu a tam se mnou takhle lidi baví jako vážně, ale já si nejsem jistý, jestli to ty moje holky čtou.
0: Vy se jich nezeptáte?
1: Ne.
0: Proč?
1: Nevím, to už teďka nejde, teď už jsem starý dědeček a oni jsou dámy a teď si představte, že bych jako dolejzal. Já volám na soud, prosím vás, já bych chtěl mluvit se Simonou, paní doktorka soudí. A já půjdu za paní doktorkou a zvám, Simonko, prosím, že četla si moji poslední novelu. No, nejde.
0: Jestli pak si třeba aspoň s Adélou, svou nejmladší, která se dala na hereckou dráhu, povídáte o tomto řemesle, jak vy, kumštíři, říkáte?
1: Já jsem hrozně spokojený, že ona teďka režiruje dabing a dělá to strašně zodpovědně. Na to jsem velmi hrdý. Ale jediný slovo mezi náma nepadlo. Jakože by se mě na něco zeptala vůbec. Je to směšný, ale já si pamatuju, jak jsem byl překvapený, když Puškin, který vlastně založil vůbec celou kulturu slova, ačkoliv byl na půl černo, tak založil tu ruskou slovesnost a on pak tam má napsaný verš. chtěl bych být taky někým ctěn a veleben. A já, když jsem sám někdy v noci, tak mě to napadá taky, že bych chtěl být ctěn a veleben někdy svýma dětma. Nechci se teda dovolávat prostřednictvím vašeho dotazu, abych přišel domů a oni honem začali mě velebit, to chraň pánu, ale každý člověk touží potom, aby měl někoho, kdo ho opravdu. Eval mě tohle jednou říkal, ty pořád skáníš pravdu a trápíš se tou pravdou, co bylo společensky taky tehdy. Co pak ty nevíš, jaká je pravda? Co pak ty nevíš, jak dopadne? Ty to přece víš. A víš, co bylo. A není to lepší někoho potěšit a pomoct mu v tom těžkém životě nějakou pochvalou a říct mu něco hezkýho? A je to pravda. Mně se teďka stává, že já jdu a vidím nějakého starého pána, kterého jsem v životě neviděl, ale Ježíš, ten prožil život jako já. A dobrý den. On se otočil, že dobrý den. Nikdy jsme se neviděli, ale jsme kamarádi, protože jsme prožili určitý úsek života, než to s někým, kterým bych to chtěl navázat, ten vůbec neví, o čem mluvím. Totiž ten čas tak strašně letí, že jsou třeba teďka lidi, kteří nevědí v první minutě, kdo to byl Havel. Madřická Heger. Život je strašně kvapný.
0: Když hovoříme o vaší rodině, vašich třech dcerách, a také jste zmínil hru, kterou jste napsal Svatba pozdního léta, ta si myslím je z části podložená nebo opřená o vaše životní zkušenosti, ale ten herec má syna, jednoho syna. Tak se chci zeptat, toužil jste někdy po synovi, nebo říkal jste si, že třeba ta třetí, a samozřejmě Adéla je úžasná, ale že ta třetí dívka by mohla být synem?
1: Ne. Já jsem na to nemyslel a jsem dokonce rád, že mám tři holky. Je to zvláštní, ale děvčata umějí udělat jinou teplotu doma. To jsem vždycky měl a vždycky jsem je obdivoval. Ale na druhou stranu takový ten mužský svět mi trošku schází.
0: A našel jste třeba v životě nějakého mladšího kolegu nebo muže jiné generace, se kterým jste tak souzněl, že byste ho třeba označil jako svého blízkého člověka?
1: Měl jsem pár takových lidí, asi tři. Teďka jsem dopsal knížku, která mimo jiný o nich je. A jsou to vlastně moji profesionální partneři většinou, ale byli to lidi o 10 let starší, bohužel, takže mě o 10 let dřív opustili, ale měl jsem. A to takový opravdu vydatný mužský přátelství. A to je něco jiného než přátelství mezi ženama. A něco jiného než láska. Láska je úraz, který dostanete od nejvyššího, prostě padnete do lásky a je to. Když to přátelství si můžete budovat a musíte ho budovat, leta letouci a je na tom zúčastněná vaše inteligence, vaše schopnost, empatie, všechno. Přátelství se dá ovládat a je podle mého názoru i trvalejší. Protože láska samozřejmě pomíjí zase sama sebou bouřkou. Takže já jsem měl báječné přátelství. A taky třeba se v noci budím a řeknu, musím zavolat Lojzovi. Jak to v tom překladu je? Lojza Bejblík, ten mě vždycky překládal originál toho Shakespearea. Já se toho Lojzy zeptám, jak to tam je, Lojzo? To je legrační, tohleto.
0: A řekněte mi, pane Kačere, existuje přátelství mezi režisérem a hercem? Zažil jste takové? Nebo je to trošku protimluv vzhledem k těm pozicím, postavení?
1: Vždycky jsem nějak a priori předpokládal, že by to mělo být. A vždycky jsem si myslel, že to dokonce mám. Ale opravdu přátelství mezi hercem a režisérem jsem nezažil. Vždycky je tam nějaký projekt napětí. A já tomu do dneška nerozumím. Já už teď nejsem režisér. A abyste si myslel, že za mnou chodí těch desítky herců, se kterými jsem pracoval a který jsem dokonce na škole třeba učil. Z těch, řekněme, 500, tak 5, že přijde nebo zavolá. I třeba trochu z povinnosti, to je jedno.
0: Máte jim to za zlé?
1: Nemám jim to za zlé, ale mrzí mě to.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Pane Kačere, nevím, jestli je to ode mě smělost, ale já bych řekla, že jste měl v životě dost štěstí na zajímavá prostředí, na zajímavé tvůrčí lidi a že jste byl i hodně obdarován. A teď mám na mysli ten váš hlas, vaši vizáž, myšlení, touhu, zájem, hloubku, dychtivost. Co vy považujete za nejcennější ze životních darů, jimiž jste byl obdarován?
3: Měl jsem strašné štěstí v životě. Už to, že mě tatínek s maminkou udělali, jak mě udělali, po zdravotní stránce, to se málo komu povede. A mám v 85 letech krásná dáma, jako vy, kladla takovéhle otázky. A já jim rozuměl. Já jsem pokládal za největší cnost lásku samozřejmě, když jsem byl mladý. Postupně lásku a přátelství. A přátelství vlastně ještě trošku teďka víc. A byl jsem hrozně udivený tím, že když se člověk trochu snaží, tak ten život je do jisté míry nekonečný. To není pravda, že když jste starý, že musíte být blbej. Samozřejmě já nemůžu chodit, vy jste viděla, jak tady pajdá, ale co se týče rozumové stránky, nebo když si sednu, mám před sebou ten psací stroj, který jsem koupil před 40 lety a pořád na něj píšu. Tak najednou já všecko můžu. Já můžu dokonce víc, protože já vím víc než vy 80-letý chlap. Já jsem o 5 let chytřejší než on. A já dokonce teďka začíná být takový, v jistém slova smyslu, drzej. Já jsem dřív byl vždycky takový taktně. Teď jsem se naučil říkat ano, ne. A zjistil jsem, jak je to ohromně zdravý. Jak to vlastně je dobrý. Vy něco chcete, já to nechci. Děkuju. Ohromný, prima. Já jsem se vždycky vymlouval, kroutil všem. Něco píšu, pak to po sobě čtu, co jsem napsal já. Čoče, to není úplně blbý. A tohle je blbý, to škrtnu. Ale tohle, jak jsem na to přišel? Nebo polemicky jenom se bavit. Tohle jsem přišel na nějakou blbost, že se zeptám jednoho pána, který je zapřísáhlý katolik. Prosím vás, kolik bylo Pánu Bohu roku, když se rozhodnul stvořit svět? To jste měla vidět ten údiv. Co to je za... To snad ani není možný se takhle ptát. A proč by to nebylo možný? Mě to docela napadlo, že mu možná bylo kolem 30, protože i ten jeho milovaný syn vlastně ve 33 letech byl utrápený. Já mám dojem, že to nejlíp znal Pán Bůh tohle období. A to stáří, že ještě nezažil, protože já jsem starý a tam to nemá úplně domyšlený. Takhle hru takovou. Kdybyste viděla ten urážlivý, co jsem si to dovolil, kam to sahá moje pokušení. A to je legrace. Ale lidi dlouho žijou v takových bariérách, které si sami nastavili a přitom kousíček za těma bariérama jsou úplně jiný kytky. Jinak to tam voní. To neznamená, když jde okolo krásná ženská, já jsem starý, že se nemůžu otočit. Pro mě je to požitek a to byste se divila, každá se obrátí. Ženský to mají v sobě prostě. Já jsem starý dědek a já se podívám, trvá to 3 vteřiny a ona se otočí. Protože tohle to hnutí, že jako se nemá ženským otvírat dveře a co to je, to bere 90% ze života. Z životní radosti. Je to krásný, že jsou ženský krásný a jsou tady, protože jim chlap je obdivuje a že v tom vzájemný obdivu pak vznikají ty děti, které potom ten obdiv, co by mají, mají v sobě celý život.
2: Ta krása, které jste se dotkl, potřebujete ji kolem sebe nejenom jo. V podobě krásných žen, ale jo. Jakých dalších? Vy, výtvarník, který mě teď trošku zklamal tím, že píše na stroji, já jsem si vás představovala, jak kroužíte písmenka.
3: Ne, já píšu na stroji, protože musím slyšet to klapání. A já jsem si nějak ztotožnil tu krásu vlastně s pravdou. Naštěstí je těch krás tolik, protože kdyby byla krása jenom definovaná, tak by byly vdany jenom ty krásné, ty modelky a ty ostatní by šly životem nepovšimnuty. Krása je taky velmi subjektivní. Ale usilovat o krásu, to jsem chtěl. To Leonardo da Vinci, který maloval svoji Monulizu a kamkoliv se přemysťoval, tak ten obraz tahal sebou. On se nemohl odloučit od svého obrazu. Takhle si ji představoval tu krásu. A on tu krásu tak potřeboval, že on, když jel na dalekou cestu, tak bez ní nemohl být.
2: Mohu se zeptat na nějaké předměty, které kolem sebe potřebujete mít vy? Máte nějaké takové artefakty, upomínkové záležitosti?
3: Mám hodiny po mamince, závěsné hodiny po tetičce. Jsou to věci, které hrozně potřebuju a nikomu to neřeknu, aby to nevypadalo jako nějaký fetišismus. Mně se zdají teďka věci s velkým detailem. Po vůních se mi zdá. Mám s tím problém, když něco popisuju, že si nedovedu odříct, abych napsal, jak voněla ta stráň v těch jeseníkách, když jsem tam trhal ty maliny a sedl jsem si málem na jelena, který tam spal. Tak to popisuju tak, jak to bylo, že tam byl ten potok studený a že se dělala ta malinovka. A když si na to vzpomenu, tak jsem najednou tam a je mi 30 a v ten okamžik, když to pak napíšu, tak mám pocit, bylo to takhle, bylo. A pak se mi to líbí.
2: Pane režisére, jsme ve finále a vy víte, že potřebujeme poentu, byť jich bylo spousta. Co byste našim posluchačům poslal jako svůj životní postřeh? Co by to bylo?
3: Já jsem trošku v rozpacích, protože během toho povídání jsem si tak říkal, jestli to je vlastně správný, že vám říkám to, co vám říkám. Jestli to do jisté míry není taky ode mě ješitnost, že pro posluchače, který mě nezná, který si náhodou pustí ten rozhlas a uslyší to někdy v polovině nebo v třetině a je zrovna unavený a něco se mu nevyvedlo. Teď tam slyší, jak tam někdo bručí a vykládá takové abstraktní věci, co je mi do toho. Jestli to není ode mě taková pejcha, jestli jsem neměl odpovídat tak standardně, jak se tak odpovídá. Protože já jsem vám vlastně celé to odpoledne to poslání pořád říkal. Chtěl jsem vám říct, že by člověk měl žít, když může žít, že by měl ten život brát jako zázrak, být zvědavý na jeho pokračování, nedat to lacino, nemyslet dopředu, myslet na dnešek a že se nemusí stydět za to být k lidem upřímný, říkat jim i to, co se normálně neříká, že to má hodnotu. Já jsem třeba zjistil, že i příběh, který vlastně nic neznamená, když se dobře napíše a on je na tom papíře napsaný a vy se na něj po týdnu kouknete, tak zjistíte, že je to nová skutečnost. Že tím, že jste něco do toho života přidal, ono to tam v tom životě skutečně zůstane. A když jste udělal sebe menší dobrou věc, tak ona ta dobrá věc v tom životě zůstane. To nemluvím o těch svinstvech, které tam taky samozřejmě zůstanou. Čili je to taková pobytka, když poznávám lidi, kteří jsou smutní a někdo jim umřel a jsem říkal, napiš něco. Teď já neumím psát, a v mém životě nebylo nic zajímavého. Zkus to a nepiš ty blbosti, napiš to, co se tě nejvíc dotklo. Zkus to. Lidi najednou se jim jako uleví, zjistí třeba, že ta jejich bolest není tak úplně jejich soukromá, že to je obecně známý. A že to, co není obecně známý, je to ceny. A to oni mají. Poslední dobou jsem takový nestoudnej, abych vám řekl pravdu.
2: Nejste. Bylo to nádherné. Musím vám říct, že vaše povídání se mě velmi dotklo v tom nejlepším a že cítím a zažívám tak osobité chvění, za které vám můžu jenom děkovat a přeji vše dobré.
3: Já taky děkuji vám.
2: Naším vzácným hostem byl režisér a herec Jan Kačer. Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Hledání podzemní říše.
1: Co mají společného první dáma světového okultismu Helena Blavatská, dobrodruzi ruského původu Ferdinand Ossendovský a Nikolas Rerich s dalším tentokrát českým dobrodruhem Ivanem Maskerlem? Přestože se nikdy nepotkali, spojil je jeden velký zájem. Agartha. Podle legend tajemná podzemní říše obývaná tajemnou, ale mimořádně vyspělou civilizací. Kvůli Agartě podnikli tito lidé často až neskutečná dobrodružství a procestovali nezanedbatelný kus světa. Nikdo z nich není už mezi námi. Poslední byl Ivan Maskerle, neunavný cestovatel, spisovatel, filmový dokumentarista, který je u nás označován co by guru záhadlógů. Z tohoto světa odešel počátkem roku 2013. Než se vydáme po stopách lidí, o nichž byla řeč, řekněme si, co vlastně ona, bájená říše Agartha, je. Syn inženýra Ivana Maskerleho Dany, který měl to štěstí, že se svým otcem a několika dalšími českými badateli putoval v oblastech, kde se údajně nachází jeden ze vchodů do říše Agartha, mi řekl.
2: Ve starých legendách snad všech národů se mluví o podzemních královstvích a světech obývané jinou rasou. Obyvatelé Agarty jsou prý potomci nějaké staré civilizace, která se stáhla do podzemí po obrovské katastrofě, která v dávných dobách postihla naší zemi. Tato neznámá rasa má obrovské znalosti a ovládá tajemné síly, protože jsou vchody do říše Agarty a do podzemí pečlivě zakryty a střeženy, aby se tam nikdo nepovolaný nedostal.
1: Prologu knihy Agartha Ztracená podzemní říše, její autor Alec McLellan, cituje slova amerického historika a jednoho z největších specialistů na podzemní chodby a tunely, vyskytující se v nejrůznějších částech světa, Haralda Wilsona.
0: Nekonečné labyrinty chodeb a jeskyní hrály důležitou roli v mýtech a legendách dávných kultur, rozvíjejících se v oblastech, které dnes často nesprávně pokládáme za kolébku civilizace. Staré hinduistické tradice hovoří o velkém ostrovu neskonalé krásy, který se nacházel uprostřed rozsáhlého moře pokrývajícího dnešní střední Asii a jeho severní okraj tvořilo pásmo Himálaje. Také v Tibetu, Mongolsku a Číně jsou dodnes živé tradice vyprávějící o tunelech a chodbách, vlastně o celé podzemní říši, která neznala války a jejíž obyvatelé žijící v pokoji a míru dosáhli nevídaného rozmachu vědy a umění. Ta říše se nazývala Agartha a byla spojena labyrintem chodeb a jeskyní s dalšími podzemními světy, prostírajícími se pod severní, střední a jižní Amerikou. Byla ozářena zvláštním zeleným fosforeskujícím světlem, které podporuje růst rostlin a prodlužuje lidský život.
1: Do našeho příběhu vstupuje nyní Helena Blavatská. Žila v letech 1831 až 1891. Původem z dnešní Ukrajiny, dcera důstojníka. Zdeněk Krušina v knize Tajné dějiny světa ji označuje co by první dámu okultismu. Už jako dítě měla nespochybnitelné parapsychologické schopnosti. Byla svéhlavá, divoká. V 17. rodiče provdali za ukrajinského viceguvernéra. Po několika týdnech však viceguvernérovi utekla. Do deníku si zapsala.
3: Láska je noční můra, děsivý sen. Žena může najít své skutečné štěstí pouze v ovládnutí nadpřirozených sil.
1: Na jiném místě uvedla.
3: Vždy existovali lidé, kteří vládli veškerým věděním, znali dokonale přírodní síly a dali o sobě vědět jen těm, které považovali za toho hodné. Tyto lidi spatříte teprve tehdy, až v ně uvěříte.
1: Celý svůj život tedy madam Blavatská zasvětila hledání mistrů rozumu, jak říkávala. Hledala je po celém světě, procestovala snad všechny země světa, byla posedlá všemi aspekty okultních, čili tajných věd, včetně magie. V mužském přestrojení přicestovala do Tibetu, kde co by muž získala možnost vstupu do četných, odloučených klášterů. později vytvořila teofickou společnost, nazvanou podle slova Teosofia, což znamená poznání božské moudrosti. Helenu Blavatskou svého času neobyčejně zaujala možnost existence podzemní říše. Jak tvrdila, vycházela zejména z vyprávění několika zasvěcených lidí, kteří prý svěřili některé informace týkající se právě vzpomínané podzemní říše. Alec McLellan v knize Agartha ztracená podzemní říše napsal.
0: Madame Blavatská prohlásila, že osobně ví o jednom takovém tunelu, který se táhne více než 1000 kilometrů pod Peru a Bolívií. Tvrdila, že během své cesty po Jižní Americe v roce 1850 získala plán této chodby. Chodba prý zřejmě sloužila starým Inkům jako místo, kde ukryli své poklady před hrabivýma rukama španělských dobyvatelů, ale jí se zdálo, že chodba je mnohem staršího původu a že snad má dokonce nějaký vztah k Atlantidě.
1: Blavatská se prokazovala jakousi starou mapou, kterou jí prý věnoval muž, jenž údajně podzemní labyrint navštívil. V knize Odhalená Isis Blavatská mimo jiné uvedla.
3: Vlastníme přesný plán tunelu, hrobky a vchodových dveří, který jsme získali od starého Peruánce. Kdybychom z toho bývali chtěli mít prospěch, byli bychom museli požádat peruánskou a bolívijskou vládu o rozsáhlou spolupráci. Nehledě na fyzické překážky, žádný jedinec ani menší skupina by nebyli schopni takovýto průzkum provést, aniž by museli čelit celé armádě lupičů a pašeráků, kterými je pobřeží prolezlé do té míry, že tam snad ani nikdo jiný nežije. Pouhý úkol vyčistit jedovatý vzduch této chodby, do které nikdo po staletí nevstoupil, by byl velmi obtížný. Uvnitř však leží poklad a bude tam ležet do té doby, dokud poslední stopy španělské nadvlády nezmizí z celé severní i jižní Ameriky.
1: Zatímco Helena Blavatská je leckdy zpochybňována právě pro své vazby k okultismu, dva další muži, o nich si povíme, jsou naopak vnímáni jako pragmatici, bez sklonu k jakýmkoliv mystickým vědám. Jsou vnímáni jako lidé, kteří s legendou o Agartě seznámili Evropu. Jejich jména Ferdinand Ossendowský a Nikolaus Rerich. Už o nich byla řeč. Oba, jak už víme, pocházeli z Ruska. Oba byli vlastně současníky, třeba že se nikdy nepotkali. Ten první hledal Agartu v době, kdy utíkal z Ruska před bolševickou revolucí. Toho druhého začala Agarta fascinovat natolik, že doslova ze dne na den odcestoval ze svého amerického exilu. Cílem jeho cesty byl tajemný Tibet, země, rozkládající se na tibetské náhorní plošině. V knize Agartha, ztracená podzemní říše, její autor Alec McLellan o Ferdinandu Ossendowském napsal.
0: Ossendowský se narodil ve Vitebsku v roce 1876. Od dětství projevoval velkou lásku k historii, přírodě a především k životu v divočině. Na počátku století byl považován za jednoho z předních expertů na těžbu zlata na Sibiři. Byl také tak trochu rebel a idealista. V roce 1905 byl silně rozčarován moskevským centralismem, který podle jeho názoru neprojevoval dostatečný zájem o jeho milovanou Sibiř. Proto se angažoval v hnutí bojujícím za oddělení Sibiře od zbytku Ruska, co by vedoucí člen skupiny, která sama sebe nazývala revoluční vládou Dálného východu a měla ústředí ve městě Charbin.
1: Chystaný převrat byl však ruskou carskou vládou rozdrcen. Ossendowský byl odsouzen k trestu smrti. Byl omilostněn a další 2 roky strávil ve vězení. Posléze se stal jedním z nejlepších ruských geologů. V době první světové války byl poslán carskou vládou do Mongolska. Tady potkal muže jménem Tišegin Lama. Tento ruský kalmyk, žák a důvěrní přítel tehdejšího láského Dalajlamy, byl vůbec prvním člověkem, který Ossendowskému vyprávěl o podzemní říši Agartha. Podle pozdějších Ossendowského vzpomínek mu kalmyk také povídal o zázračné moci tibetských lamů, kterou, jak říkal, cizinci těžko docení. A ještě dodal.
0: Existuje však ještě mocnější a posvátnější muž. Král světa v podzemní říši Agartha. Pouze jediný člověk zná jeho svaté jméno. Pouze jediný dnes žijící člověk navštívil Agartu. Byl jsem to já.
1: Ossendowského vyprávění tohoto muže na dobro poznamenalo. Další roky hledal nová a nová svědectví o Agartě. Navštěvoval kláštery, mluvil s mnoha lidmi, nazbíral četná svědectví i od tibetských mnichů. Od nich rovněž slyšel, že lidé žijící v Agartě ovládají neobyčejně mocné síly. Tyto síly podle Ostendovského knihy Zvířata, lidé a bohové jsou prý mocné natolik, že jsou sto zničit povrch celé planety. Stejně tak ale mohou být údajně použity k pohánění podivuhodných dopravních prostředků. Mnozí badatelé dnes tvrdí, že Ostendovský, který zemřel v roce 1945, popsal prvně záhadnou sílu zvanou Vril. Ale o tom až později. Je na čase představit dalšího badatele, který se zapsal významnou měrou do historie pátrání po podzemní říši Agartha. Jeho jméno, jak víme, Nicolas Rerich. Narodil se v Sankt Petersburgu a žil v letech 1874 až 1947. Pocházel z vysoce postavené rodiny, jejíž kořeny lze vystopovat až u dávných vikingů. Chtěl být spisovatelem, také malířem. Studoval mimo jiné v Paříži a také ve Spojených státech amerických, kde absolvoval Akademii krásných umění. V Americe si prohloubil zájem o buddhismus a mystický svět Asie. V roce 1923 navrhl expedici, která měla prozkoumat Indii, Mongolsko a Tibet. Na své cestě se i on setkával s informacemi o říši Agartha. Pečlivě si je zapisoval. Své postřehy zveřejnil později v dokumentu Altajský Himalaj. Citujeme.
0: Legenda kolující ve střední Asii vypráví o tajemném národu žijícím v podzemí, v říši Agartha. Jakmile se kterákoliv živá bytost přiblíží k bráně této požehnané říše, zmlkne a uctivě přeruší svou cestu. Připomeňme na tomto místě ruskou legendu o záhadném národu čudů, který utekl do podzemí před pronásledováním silami zla. Na celém světě se vyprávějí pověsti o podzemních městech, pokladnicích a potápějících se chrámech. Ruští a normanští venkované je líčí s naprostou věrohodností. Nemluvíme zde o pověrách, ale o vědění. Vědění, které se zjevuje prostřednictvím symbolů. Podobně jako před ním Ostendovský, také Rerich se brzy zajímal o všechny i ty nejbizarnější informace, které by ho mohly dovést k tomuto záhadnému podzemnímu světu. V Lamajuru se setkal s buriatským lamou, který mu přes svou značnou zdrženlivost prozradil, že se v centru Agarty nachází velké město nazývané Shambhala, kde přebývá král světa.
1: Udělejme malou rekapitulaci toho, co napsali vzpomínaní Ferdinand Ostendovský a Nicolas Rerich. A využijeme k tomu stati, kterou publikoval český následovník obou badatelů a cestovatelů, inženýr Ivan Mackerle. Nutno ale dodat, že Ivan Mackerle se od svých předchůdců přece jen mnohem odlišoval. Hlavně v tom, že v existenci tajemné podzemní říše byl schopen uvěřit teprve poté, co by se mu podařilo najít alespoň nějaké hmatatelné důkazy o Agartě. Legendu o podzemní říši popisoval takto.
0: Jde prý o obrovský systém podzemních chodeb a tunelů částečně přirozeného a částečně umělého původu, rozkládající se pod Mongolskem a Tibetem. Není tam absolutní tma, jak bychom se mohli ze zkušeností domnívat, ale podzemní prostory Agarty jsou prý osvětleny zvláštním nazelenalým světlem, které vyzařuje přímo ze stěn a stropů jeskyní. Je tam tedy možno žít bez instalace umělého osvětlení a mohou tam dokonce růst i rostliny. Původ tohoto světla nebyl zatím objasněn. Říká se však o něm, že ovlivňuje tok času.
1: Podle některých legend, jak psal inženýr Ivan Mackerle, jsou obyvatelé Agarty údajně potomci velice staré civilizace, která se stala do podzemí po obrovské katastrofě, která v dávných dobách postihla naší zemi.
0: Někteří soudobí badatelé se domnívají, že se mohlo jednat o jadernou válku. Dnešní pouště Gobi, australský Nullarbor či některé oblasti Spojených států amerických, to je prý jenom několik příkladů, k jaké devastaci tehdy v dávnověku došlo. V oblasti pouště Gobi je prý dodnes místo, kde se pouštní písek obrovským žárem změnil v jakési sklo.
1: Badatelé z celého světa hledají již desítky let brány do podzemní říše Agartha. Těch míst je, jak tito hledači tvrdí, mnoho. Například Chufova pyramida v Gize, Mamut jeskyně v Kentucky ve Spojených státech amerických, Mato Grosso v Brazílii, Severní pól a třeba také Poušť Gobi v Mongolsku. Právě tam směřovala v roce 2004 výprava českých badatelů pod vedením inženýra Ivana Maskerleho. Povězme si o něm něco více. Narodil se v roce 1942 v rodině uznávaného českého konstruktéra a později šéf konstruktéra Tatry Kopřivnice Juliuse Maskerleho. Ivan byl mužem mnoha zájmů a oborů. Inženýr, absolvent Českého vysokého učení technického, skvělý konstruktér, kytarista, filmař a animátor, průkopník potápění u nás, spisovatel, publicista. Patřil mezi lidi, kteří žijí pro zážitky, které vzrušují záhady a tajemství. Hledal je všude možně, v Transylvánii, kde putoval po stopách bajeného Drákuly. Hledal je v mongolské poušti, kde pátral po smrtícím červu, zvaném Olgoj Chorchoj. Hledal je na Madagaskaru, na Sri Lance, v Mikronésii, v Austrálii, v Latinské Americe, na Sibiři i jinde. Právě Mongolsku pátral, jestli může být na existenci podzemní říše Agartha alespoň něco pravdy. Jeho syn Dany, účastník expedice, mi vyprávěl.
2: Při jedné naší další expediční cestě do dalekého Mongolska, kde jsme mimo jiné hledali smrtícího červa Olgoje Chorchoje či Almase, se zájem naší expedice soustředil na hledání vstupu do podzemní říše Agarty. Podle legendy se povídá, že pod Mongolskem a Tibetem se rozkládá obrovský systém podzemních chodeb a tunelů, které je částečně přirozeného a částečně umělého původu. Brány do podzemních říše Agarty často ústí v propastech a v jeskyních, nebo dokonce se povídá, že ve sklepích některých tibetských či mongolských klášterů.
1: O jednom z takových klášterů se čeští badatelé dozvěděli rovněž i ze vzpomínek amerického cestovatele Thompsona, který ve 20. letech minulého století pobýval v klášteře Choirin. Setkal se tu s jistým Johnem Spencerem, rovněž Američanem, který Thompsonovi tvrdil, že právě v oblasti zmíněného kláštera nalezl vchod do rozlehlého podzemního prostoru. Opět hovoří Danny Maskerle.
2: John Spencer, který vyprávěl svůj příběh panu Thompsonovi, tvrdil, že nedaleko kláštera Choirin objevil vstup do podzemí a když se tam spustil, tak viděl, jak se ve vzduchu asi půl metru nad zemí vznáší asi 30 rakví. A když ty rakve otevřel, tak vevnitř ležely nějaké divné bytosti, které měly stříbrnou hlavu. Místo nosu jim koukala nějaká oválná podivná věc s malými dírkami a ústa vůbec neměly.
1: Spencer se prý, jak tvrdil, chtěl oné tajemné bytosti dotknout. Jen se o to pokusil, z jejich očí vyšlehlo něco jako plamen. Dostal strach a dal se na útěk. O své příhodě pak vyprávěl starému lamovi. Ten se mu však vysmál. Řekl mu, že takový prostor, o kterém vypráví, vůbec neexistuje.
2: Lama mu tvrdě, vidíš, jako to se ti zdálo, to si měl nějaký halucinace, protože nic takového jiného tady není. Avšak jako Spencer Thompson vypovídal, že je si stoprocentně jistý, že žádné halucinace neměl ani horečku a že to, co mu vykládal, že to je naprostá pravda. My jsme se chtěli na vlastní oči přesvědčit o pravdivosti této legendy, a tak jsme se rozhodli, že sami navštívíme klášter Choirin a zkusíme zjistit, jestli se tam nějaký vstup do podzemí nachází. Ono najít klášter Choirin nebylo nic jednoduchého. Samozřejmě, že jsme vytušili, že to někde blízko města Choir, ale v té době byla převážná část klášterů zbouraná. Věděli jsme určitě, že klášter je zbořen a že bude opuštěn, protože takový osud čekal ve 40. letech skoro všechny mongolské kláštery.
1: Přesto však čeští luštitelé záhad měli štěstí. Objevili starého lamu a ten jim řekl o existenci nedaleké jeskyně.
2: Starý lama nám povídal jeho příběh, kdy jako malý chlapec se rozhodl, že tuto jeskyni Sadar Delin Aguj, která je blízko kláštera Choirin, prolízal, když se spustili ještě s kamarádem se svíčkou v ruce do této jeskyně a šli takovou dlouhou chodbou. Tam objevili podle jeho vyprávění na zemi kostry lidí, které měly takové podivné dlouhé lebky. Láma povídal, že se zalekl a vrátili se nazpátek, že tam odtud utekli a že už se tam nikdy do té jeskyně nevypravil. Samozřejmě my jsme brali tuto historku trošku s nadhledem, ale přece jenom jsme se rozhodli, že se sami chceme přesvědčit o její pravdivosti a rozhodli jsme se, že tuto jeskyni navštívíme. Díky našemu kamarádovi Jirkovi Zítkovi, pilotovi motorového rogala, který byl s námi na této expedici, jsme tuto jeskyni našli celkem brzo, protože z pohledu ptačí perspektivy se dá tato jeskyně najít mnohem rychleji, než když bychom chodili pěšky a hledali. Tak jsme se rozhodli, že se do jeskyně vypravíme.
1: Badatelé se spustili do podzemí. Netušili, že je v jeskyni čeká místo tajemných agarťanů někdo úplně jiný.
2: Stala se nám tam taková zvláštní příhoda, kdy se spouštěli dovnitř do té velké haly, vybavený nejmodernější technikou, lanama, karabinama, jsme se pomalu spouštěli až dolů. Najednou jsme viděli v té hale, jakože v rohu jsou takový dvě malý světýlka, tak jsme se lekli, co se to děje, jako opravdu tady na té legendě něco asi pravdy je. A ze světýlek z dvou malých, který byli v rohu, se vyklubali dva malí mongolští chlapci, který právě stejně jako vykládal ten starý láma ze svíčkou v ruce, se tam prohrabali takovým úzkým otvorem z vedlejšího vchodu té jeskyně, což pro dospělého chlapa bylo úplně absolutně nemožný. A ty kluci tam stáli a teď drželi tu svíčku a koukali na nás a my jsme koukali ještě s větším udivením na ně, co se to děje, kde se tam sebrali.
1: Češi tedy žádné tajemné kostry neobjevili. Nicméně, jak Daniel Mackerle i Poletek vzpomíná, prostředí jeskyně bylo i tak v mnohém opravdu pozoruhodné.
2: Vypravili jsme se dál, snažili jsme se prozkoumat vlastně celý prostor té jeskyně. Prošli jsme oblastí, která byla celá zamrzlá ledem a minuli jsme průzračné jezírko, které tam v té jeskyni bylo. Zkoušeli jsme všechny možné chodby, které tam byly, ale bohužel vždycky po několika metrech ty chodby byly zavaleny, takže se nám nepodařilo dostat dál. Jak se podle legendy povídá, že tyto chodby vedou až několik desítek, říká se až 150 kilometrů pod mongolskou pouští. Zajímavé bylo, že stěny jeskyně však pokrývaly nádherné fialové a tmavě zelené krystaly fluoritu.
1: Inženýr Ivan Mackerle právě na toto téma ve své již několikrát citované stati uvedl.
0: Tento nerost je fluorescent a může ve tmě zářit. Není to klíč ke zprávám o tajemném osvětlení podzemní říše?
1: A ještě jeden, mimochodem zajímavý citát, ze statě Ivana Mackerleho.
0: Americká společnost Hollow Earth Society, o které se šeptá, že spolupracuje s tajnou službou CIA, vytvořila mapu, na níž je vyznačeno 52 vchodů do zemských hlubin. Nejsou jen v Gobi, ale nacházejí se na všech kontinentech. Obydlené podzemní prostory jsou pod celým zemským povrchem. V Austrálii hledali vstupy do podzemí spolupracovníci společnosti Hollow Earth Society James Stark a Trevor Marshall. Uprostřed nehostinné pouště Null Arbor objevili v jedné strži podivný kráter, ze kterého se v noci slabě ozýval bzučivý zvuk, připomínající hluk ventilátoru či nějakých těžkých strojů.
1: Příštího dne badatelé odkryli šachtu. Jak v zápětí zjistili, tato šachta vedla do jeskyně plné kostí a fosilií pravěkých klokanů. Odtud pak vedl šikmo dolů dlouhý tunel. Ten tunel měl hladké stěny, pokryté drobnými flíčky jakési zeleně fluoreskující látky. Když oči obou mužů uvykly tmě, mohli tunelem kráčet beze světla. Šli zhruba 5 kilometrů. V zápěti se muži dostali do obrovského domu, jehož prostory prý nedokázali vůbec odhadnout. Stěny i strop se totiž ztrácely daleko ve tmě. Ani lampy nezjistily, kam se vlastně ztrácejí.
0: V tom se z nitra země ozval znovu vzdálený bzučivý zvuk. Muži se dali na útěk. Příští noc zahledli na obloze nad kráterem jasné světlo prudce stoupající vzhůru. Bylo to UFO nebo jenom helikoptéra? Tyto a jiné otázky zůstaly nezodpovězeny, neboť další, lépe vybavená expedice už ono místo s kráterem nenašla.
1: Vzpomínáte na pasáž, ve kterém zazněl v souvislosti s pátraním Ferdinanda Ossendovského termín vril? Má jít o jakousi tajemnou sílu, kterou údajně agarťané dovedou ovládat. Je to jakási vnitřní síla ukrytá v každém člověku. Podle legend lze tuto sílu soustředit do nevelké hůlky. Přičemž pouhým pohráváním s vrilovou hůlkou pak lze uvádět do pohybu velké a těžké hmoty nebo se přemístit v prostoru. Ivan Maskerle na toto téma popsal i další hypotézu, se kterou se při svých pátráních setkal.
0: Silou vril jsou prý poháněny i zvláštní létající stroje Vimanas, ve kterých se v podzemí cestuje. Stroje se často objeví i na obloze, protože občasné kontakty s vybranými lidmi na povrchu země jsou neustále udržovány. Létající talíře, které občas vzrušují veřejnost, k nám tedy možná nepřilétají z dalekého vesmíru, ale z hlubin naší země.
1: Při pátrání po tajemné podzemní říši jsme měli dnes možnost poznat několik pozoruhodných lidí. Seznámili jsme se se zajímavými hypotézami, ovšem opravdu jenom hypotézami. Neexistuje totiž, alespoň zatím, jediný hmatatelný důkaz o tom, že by Bajená Agareta či město Šambala opravdu existovaly. Ovšem tajemství rozlehlé podzemní říše, obývané lidmi vyspělé civilizace, bude zřejmě vzrušovat i nadále. Bude vzrušovat pokračovatele Heleny Blavatské, Ferdinanda Osendovského či Ivana Maskerleho. Tito lidé nepřestanou totiž nikdy inspirovat. Jako každý, kdo dokáže žít pro zážitky a dokáže tyto zážitky třeba svými knihami či filmy zprostředkovat ostatním.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Cadeau de Ness.
1: Četba na pokračování.
2: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
1: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
2: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Zprávy.
1: Začíná sezóna respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíš lehčí virózy. Letiště v Litvě se znovu otevřelo poté, co úřady varovaly před dronem z Běloruska a většinou bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. V Česku se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají taky současné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se výrazně oteplí. Hlavní nápor nemocných lékaři teprve čekají.
2: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
3: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde není se jí trošku otužovat.
2: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
4: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace. Třeba s dýcháním.
2: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Litevské letiště po zrušení varování před drony obnovilo svůj provoz. Uzavřené bylo necelou hodinu. Národní krizové centrum mělo podezření na bezpilotní letoun letící z Běloruska. Do vzduchu preventivně vzlétly stíhačky NATO a úřady lidem v oblasti doporučují, čili aby byli připraveni se případně schovat, co způsobilo varování před dronem, krizové centrum vyšetřuje. Brněnský magistrát spustil anketu zaměřenou i na obyvatele okolních měst a obcí. Lidé můžou označit místa, kde rádi tráví volný čas, kde by chtěli bydlet nebo co zlepšit. Zapojit se můžou dojíždějící lidé i obyvatelé z Brna a více než 180 obcí brněnské metropolitní oblasti. S odpovědí vznikne pocitová mapa. Anketu lidé vyplní do konce března příštího roku na webu magistrátu.
5: Lidé mohou do mapy vyznačit například místa, kde je podle nich potřeba zlepšit dopravní infrastrukturu nebo která jsou vhodná pro další rozvoj. Výsledky chce Brno využít při přípravě nové strategie rozvoje metropolitní oblasti a nabídnout je také jednotlivým obcím pro jejich vlastní plánování. Anketa navazuje na pocitovou mapu Brna z loňského roku. Krištof Podaný, Český rozhlas.
1: V pražském Národním divadle se dnes večer udělují letošní ceny Thálie. Prestižní sušky se udělují napříč jevištními žánry od opery a baletu až po muzikál. V činohře na ně mají šanci například Stanislav Majer, Pavla Beretová nebo Lucie Žáčková. Herecká asociace rozdá i ceny za celoživotní mistrovství.
6: Člověče, tam je ve spisech celou moji minulost. Stačí, abych to strčil do kamena. Je to všecko pryč.
7: Mezi laureáty je Petr Nárožný z pražského činoherního klubu nebo brněnská herečka Zdena Herfortová.
8: Vzmužte se, dámy. Máme přece zbraně. Své půvaby. Své podbřišky.
7: Ocenění dostane i emeritní solista státní opery Luděk Vele. Cenu České akademie divadelníků získá Miroslav Kořínek z pražského studia Epsilon. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
9: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách 16, na Šumavě 19 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně, za sjezdem na Vlašem na 46. kilometru začíná kolona, pokračuje na 49. Tam se omezeními jede pouze jedním pruhem, zdržíte se čtvrt hodiny. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor i před sjezdem na Domašov. Na kilometru 168 je kolona kamionů až do Brna, na kilometru 194 pracují silničáři v levém pruhu, osobní auta zastaví na kilometru 183 a zdrží se víc než hodinu. Tolik zprávy. A teď Aleš Cibulka a tobogán.
0: Český rozhlas 2.
10: Rádio, které vás baví.

0: Krásné dobré dopoledne vám všem, kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu Dvojka. Vám všem, kteří jste naladili Český rozhlas Pohoda, v přímém přenosu začíná velký dvouhodinový přímý přenos toboganu z Pražské křižovatky, což je kostel svaté Anny, nádherné místo, které si vybral pan prezident Václav Havel proto, aby ho se svou manželkou Dagmar zušlechtil do té podoby, ve které se setkáváme dnes. Dámy a pánové, je nám velkou ctí poté, co pan prezident Havel býval před lety, a možná si na to vzpomenete, pravidelným hostem toboganu, mu k jeho nedožitým devadesátinám věnovat ten dnešní speciál. A jak vidíte, je tady společně s námi i na jevišti alespoň tahle bista, o které vám samozřejmě řeknu víc. Támhle ve zdi je druhá bista, takže pane prezidente, užijte si ten dnešní tobogan, je tady jen a jen pro vás. Václav Havel by oslavil devadesátiny. Já si troufnu říct, že on do toboganu chodil celkem rád. Z toho důvodu, měl šanci dokázat, že je nejenom skvostný politik, řečník, ale on byl i neskutečně vtipný. Ještě k tomu všemu byl úžasný pedant a puntičkář. V roce 2007 dorazil a byl velmi nervózní. A já jsem se ho ptal, z čeho pramení ta jeho nervozita. V zápětí se to dozvěděli i všichni rozhlasoví posluchači a rozrušila ho tenkrát tato drobnost.
1: Já prozradím věc, která se tady odehrála před vysíláním tobogánu, snad si to smím dovolit. Když sem manželé Havlovi přijeli, tak pan Václav Havel zjistil, že doma nechal tašku. Už tam pro ní jeli, buďte v klidu. A já jsem se ptal, je tam něco důležitého? A on pronesl dokonalou věc, říká, no tam mám důležité věci, třeba občanku. Já se na to musím prostě zeptat, k čemu vy potřebujete občanku?
2: Má pedanterie souvisí s mým bordelářstvím. Představte si, že bych měl občanku jinde, řidičák jinde, pas jinde, peníze jinde, vždyť bych se v tom utopil. Proto mám všechno pohromadě, celou svou identitu nosím ve své kabele, papíry, které budu nejbližší 2-3 dny potřebovat, tam nosím, včetně, je tam teď nepochybně i papír od vás, kde jste nás zval.
1: No tak teď to chápu teprve, ten kalup, ano.
2: I když tu aktovku možná bezprostředně nepoužiji, předpokládám, že tu nebudu legitimován například, jo. Tak jsem nesvůj, když ji se sebou nemám. Kus mé identity mi chybí.
0: Tašku přinesli a pan prezident se sklidnil. Dámy a pánové, samozřejmě i do archivu dneska několikrát sáhneme. Měnili se hosté, kteří přicházeli tenkrát do toboganu s Václavem Havlem, ale byla tam vždycky jedna stálice. Jeho zamilovaná zpěvačka, on to v průběhu toho dnešního přenosu i sám vysvětlí, ale mě je velkou ctí, že dneska i sem do téhle nádherné pražské křižovatky dorazila společně se smyčcovým triem a klavírem Aneta Langerová. Anetko, krásné dobré dopoledne, vítejte a já rovnou poprosím o první píseň toho našeho dnešního přímého přenosu.

Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, v přímém přenosu Českého rozhlasu Aneta Langerová se smyčcovým triem a klavírem. A vy posloucháte přímý přenos z Pražské křižovatky u příležitosti 90. nedožitých narozenin pana prezidenta Václava Havla. Dámy a pánové, vy si můžete, jak chcete, připravovat pořadí příchodu hostů, kdo má kdy přijít, abyste si to nějak vystavili, a potom najednou se během písně dozvíte informaci od nich, ne já chci s tímhle. O to je to zajímavější, dámy a pánové, přicházejí Dagmar Havlová a Oldřich Kaiser.

0: Dámy a pánové, krásná chvíle tady u nás v přímém přenosu. Tohle jsou vaše dvě místa. Ano, Dášenko, tady to je vaše, tohle je moje, to je vaše. Oldo, pojďte k nám. První hosté dnešního přímého přenosu toboganu. To je nádhera, tady je jeden mikrofon, tady je druhý mikrofon, Oldo. To je krása.
1: Pane Cibulko, no takhle naživo jsem vás ještě neviděl.
0: Je. Já vás no, už jo. Jako malej, ale to bych tady nerozmazal.
2: Já jste viděl, že přijdem oba.
0: Já vím všechno, ale prozradím vám taky zajímavou věc, že my jsme dneska celý tým toboganu prožili takřka bezesnou noc. Protože Dáša přilétala z New Yorku, pokud jste sledovali, měla tam samozřejmě své povinnosti v souvislosti s panem prezidentem. A to, jestli přistane dneska v 9 ráno, bylo opravdu jako zahaleno tajemstvím. Dášo, spala jste vůbec, nebo v jaký situaci teď přicházíte?
2: No, teď jsou tam 4 hodiny ráno. Já už jsem zase přeměněna na ten newyorský čas, ale tak spala jsem asi 2 hodiny, no. Plakalo tam dítě a tak jako...
1: No na 2 hodiny vypadáš krásně. Opravdu. Já se k tobě přitulím.
0: Já jsem to chtěl říct, že vypadáte výborně, ale víte co? Mě ráno napadla taková otázka a celý den mi to vrtá hlavou. Jaký to je pocit? Protože vy jediná ten pocit znáte a vnímáte jinak, než my všichni normální smrtelníci, že letíte odkudkoliv ze světa. A najednou se ozve, vítejte na letišti Václava Havla.
2: Ano.
0: To musí být strašně zvláštní, ne?
2: Zvláštní a je to takové, zmocňuje se mě takový pocit hrdosti. Protože já jsem taky byla iniciátorem toho, on to vymyslel Fero Fenič, to byl geniální nápad, protože všechny letiště v celém světě v těch hlavních městech jsou pojmenováni po nějakých významných prezidentech. Vymyslel to, já už jsem pak zatím šla jak rys, jak stopař a na moje narozeniny to prošlo senátem a poslaneckou sněmovnou, takže se to, tak já mám takový pocit hrdosti za celou republiku.
0: My ten pocit hrdosti máme taky, ale ve vašem případě to musí být krásný.
1: Pořád je to ale dobrý, protože taky se to může jmenovat letiště armádního generála.
0: Tohle je lepší varianta.
2: Ale je fakt, že ze začátku to zvlášť naše aerolinky to nepoužívali, jenom cizí. Já dost lítám, dost cestuju a jenom cizí. Tak já jsem vždycky za nimi šla a řekla jsem, ne, Ruzině, tam bydleli Rusíni, to je něco jiného, ale je to letiště Václava Havla.
0: A to je hezký, že už jste ty letušky obešla všechny, že už to říkají ve všech letadlech. Ale...
2: Oni si pak zvykli. Možná to říkají jenom, když tam jsem.
0: Bacha letí, Dáša, řekněte to.
2: Bacha.
0: Řekněte mi jednu věc. Těch akcí ve spojitosti s 90. vašeho muže je celá řada. Vrátila jste se z New Yorku. Objevují se archivy v televizi, v rozhlase. Český rozhlas vlastně se tomuhle výročí věnoval celý měsíc. Jaký je to pocit? Po těch letech, kdy tady s námi pan Václav Havel není, jaký je to, když se to všechno najednou začne vracet?
2: No, jakož když všichni... To je hezký, no. Hezký, že na něho nezapomínají. To je přece prýma. No.
0: Kolikrát člověka napadne, jak by se mu líbila dnešní doba? On, milovník pravdy, milovník lásky, bojovník za pravdu, jak by se tak jako podíval na to, co se děje dneska? Napadne vás to někdy?
2: Já po těch 2 hodinách spánku.
0: A já s intelektuálníma otázkama.
1: Já si myslím, že by řekli, to jsou paradoxy.
2: Ano, to jsou paradoxy. Ano, to je pravda, protože teď byla jedna taková situace, já už to nechci rekriminovat, ale byla jedna situace, já jsem napsala na stránky, že si myslím, že Vašek píše novou hru. Byla situace kolem knihovny Václava Havla. No a protože to bylo tak absurdní všecko, že a tak asi tam na nás kouká a možná se usmívá, co já vím.
1: Jo, jo, ten se řechtá. Je.
0: To je teprve absurdní drama, co můžeme.
2: Tak si s tím teď poraďte.
0: Oldo, jaká je vaše vzpomínka na pana prezidenta? Prosím. Co vás napadá v té souvislosti? Václav Havel a vy, odcházení.
1: Kdo to byl? Jo, napadá, samozřejmě napadá, no plno srandy, protože když jsme se s panem Havlem potkali, tak jsme se a s Dášou, tak jsme se strašně nasmáli. On byl takový hravej, ono se to nedá ani povídat, protože to byla taková hříčka slovíček a situací, které jsme různě vymýšleli a tak dále. Ale hrozně jsem se nasmáli, opravdu. No, tak vy chcete nějakou historku, pane Cibulko, že?
0: Cokoliv.
1: Jak na cokoliv. Vás tak koukám?
0: Vy můžete cokoliv. Hledový, je to na mě vidět?
1: Máte takový hladový pohled. Je? A
0: ano,
1: jste s vás,
0: odhalil jste mě obavy. Správně.
1: Dobře. Tak ono to je živý vysílání, že?
0: No jistě.
1: Tak abych něco neplác, taky bych mohl
2: vaš
1: dostat...
2: slova.
1: Jo. A taky bych mohl být oznámkovaný, že jo, nebo ponálepkovaný. Ne, takhle, no tak s panem prezidentem, tak kterou, já mám takový dvě. Dáš, tak řekni, která se ti líbí víc. Charlieho
0: Montáž? Možná tu druhou?
2: No ano, Charlieho Montáž.
1: Tak dobře, tak já řeknu tu první teda. No pak mám jich hodně, to bychom tady museli být dlouho, no. Tak to se vdávala dcerečka tady paní Dáši,
2: ano.
1: Že? A ta slavnost se odehrávala v Lánech.
2: Všecko jsme si prosím platili ze svýho.
1: Jo, ano, ano.
2: Chci upozornit.
1: Ano, to stálo prachu teda. A tak byla tam cymbálová muzika a já jsem se koukal na toho primáše.
2: Já musím říct, ano. Že Ninoška si brala izraelského virtuóza na klavír a dirigenta. A on si sebou vzal hudebníky, že tam budou hrát. A ti měli strašně drahý přístroje.
1: Aha.
2: Teda...
1: A to tam patřilo tohleto, že drahý přístroje, no tak dobře, na ten Izrael ještě nebyl tak aktuální jako dneska, ale počkej. No měli tam, samozřejmě, že tam měli. Každý hudebník má drahý nástroj, že?
2: Ano, no, každý vrcholový, no, takže to byl vrcholový umělec. No.
1: Tak já jsem se díval na toho primáše, jak hraje na ty housličky. A já jsem si říkal, ježiš, to by nebylo špatné, kdybych panu prezidentovi na svatbě zahrál Charlieho montáž. Teda ono se to správně říká Montyho čardáš. Ale v mém podání je to Charlieho montáž. A tak jsem šel za tím primášem, že jo. Já vám říkám, pane primáši, primáši, mohli byste půjčit své hously, abych jenom krátce zahrál panu prezidentovi pro radost. Ne, to se nezlobte, ne, to jsou drahé housle. A to opravdu, je mi opravdu líto, nemohu. Přemlouval jsem ho nic, tak jsem si říkal, no, půjdu za panem prezidentem a on by to měl zařídit, že? Z hlediska své funkce a taky jo, povídal mi, neboj se Oldřichu, já z pozice své funkce prezidenta mu to nařídím. Tak tam k němu šel, chvilku tam pobyli, pan Václav mu něco řekl a on ty housle teda mě půjčil. Oldo, tady máte ty housle. A teď vidím na tom primášovi, jak mu tekl pot, jak se úplně takhle se třepal. Ježišmarja, ať se něco nestane. Ale prezident mu to nařídil, tak musel, že jo. A takže jsem vzal ty housle, teď já měl taky strach, taky jsem se, ježiš, kdyby mě tak spadl.
2: No nevypadalo to teda. A
1: dopravda, byli jsme trochu ovíněný, no. A tak jsem zahrál Charlieho montáž a teď jsem viděl, tak to byl Charlieho montáž, tak pane primáši, tady máte své housle, Já jsem na ně viděl tu úlevu, ale já taky, protože kdyby se cokoliv stalo, housle mi spadly, že jo, tak to je strašný.
2: Ty housle stály víc než Lánský zámek s celým lesoparkem.
1: No právě, byly strašně drahý, no tak já už jsem měl připravenou peněženku, kdyby náhodou. A tak jsem mu dal ty housle a on takovej šťastný celý, že to takhle všechno dopadlo. No a pan prezident byl taky šťastný, smál se a říkal, Holdo, vidíte, co dělá pozice, funkce premiéra?
2: Prezidenta.
1: No vidíš, mě už se to, to... A já jsem si tak uvědomil, ano, dneska, opravdu, co dělá ta pozice prezidenta.
2: No. A u toho musím říct, že Olda měl na sobě papuče a chodil po tom Lánském parku v papučích.
1: Ano, no tak já jsem si udělal pohodlíčko, no, samozřejmě, no tak papučích, no tak já tam, že jo, taky mohl být v županu ještě, že jo, no.
0: Mně se moc líbí, děkujeme moc za historku číslo jedna, mně se moc líbí, jak smyčcové trio, které sedí za námi, si přidrželo svoje nástroje, neby rovnou nabízíte, nechte si to, slečno, hlídejte si to, podívejte se, jak to dopadá potom. Ale my využijeme toho, že jste tu, že je tu Dagmar Havlová s Oldřichem Kaiserem, další hosté samozřejmě připravení v zákulisí, ale poprosím teď Anetu o další písničku pro vás na Přímo Českého rozhlasu a pro pana prezidenta.
1: Aneto, zdravím vás.
3: Já vám
1: dobrý den, dobrý odpoledne.
3: Krásně to bylo.

0: Aneta Langerová, smyčcové trio, klavír. Anetka jako pravidelný host Toboganu s Václavem Havlem. Dámy a pánové, milí posluchači, společně s vámi je dvouhodinový přímý přenos z pražské křižovatky Dagmar Havlová, Oldřich Kaiser a já jsem nechal posadit sem na jeviště našeho pohárníka, což je mladý muž, kterého posluchači rozhlasu znají. To je mladý muž, který přináší kávu, přináší vínečko, kdybyste něco chtěli dobrého. Ano, Oldřich Kaiser se s ním zdraví a já vám prozradím, že vy dva velmi dobře znáte jeho dědečka. Dášo?
1: Jo, já si vzpomínám, ano. Jo, to bylo...
0: Teď byste mě šokoval, kdybyste fakt jako řekl...
1: Ne, on byl takhle malej, já si vzpomínám.
0: No, ten ještě nebyl na světě. Představte si, jeden z vašich společných úžasných filmů, který my doma milujeme, Můj hříšný muž...
2: Tam jsme hráli spolu.
0: Tam jste hráli spolu.
1: Ano, a to se nám narodil. Ne.
0: To je vnuk, to je Prokop Matějka, vnuk pana režiséra Matějky, Můj hříšný muž.
2: Ano,
1: pan režisér Matějka.
2: A Jany Gýrové.
0: Ano,
2: syn.
0: Tak to je on.
1: Syn.
3: Vnuk.
1: Vy jste vnuk. Aha.
0: Ano.
1: Jo.
0: Tak to je jenom takové malé zpestření, ano. Přivítání, ano, s Dagmar Havlovou. Ano. Děkujeme. Tak už můžeš zase jít, ano, tak. Dámy a pánové, vy o celé řadě hostů víte, protože byli na plakátě, mluvili jsme o nich, ale máme tu jednoho tajemného hosta. Dlouho jsem vás napínal, my jsme dlouho netušili, jestli to vyjde nebo ne, protože jsme museli přebukovat letenku, změnit přílet. Oldo, hlásíte se?
1: Ne,
0: já výborně,
1: jenom
0: myslel,
1: jsem vzpomínal na písničku paní Anety.
0: Ano, ano.
1: Mě tam zaujalo, co překouřil nás, tak jenom...
0: Ano, to jsme nutně potřebovali slyšet. Ale dámy a pánové, povedlo se, co člověk od něj může čekat. Ale já jsem rád, že to klaplo a právě přichází dáma, která má o panu prezidentovi co říct a hlavně může v tom nejlepším slova smyslu za to, že to tady vypadá takhle nádherně, jak to vypadá. Dámy a pánové, tohle je naše překvapení. Přichází architektka, designérka, paní profesorka Eva Jiříčná. Paní profesorko, krásný dobrý den. Vítejte v Toboganu, překvapení pro diváky i pro posluchače. Změnila, co se dá a přijíždí na místo, které jí náleží. Paní profesorka Eva Jiříčná. Mikrofon je tu, krásné dobré dopoledne a velké poděkování za to, že jste dorazila sem do dnešního Toboganu.
4: Víte, bylo to trošku komplikovaný, protože jak vidíte, tak držím v ruce kapesníky a na letišti mě přepadla chřipka. Ale pak jsem si vzpomněla, když jsme tento kostel konzervovali, takže Václav Havel v těch největších zimách s chřipkou, v tom ohromným, nepříjemným výtahu, kterým se jezdí po stavbě a on měl závrať, tak si vždycky držel hlavu, protože se bál podívat se dolů, tak vždycky i s tou teplotou přišel na kontrolní dny, tak jsem si říkala, musím na to zapomenout, kapesníky držím, když se rozkašlu, tak mě to odpuste. Ale ta vzpomínka na tu jeho odhodlanost a vytrvalost jako opravdu zaslouží, aby jsme si na to vzpomněli dneska.
0: To je víc než symbolické, ty kapesničky. Pani Evičko, navážu na to, o čem jsme tu mluvili. Tu chřipku jste chytila na letišti Václava Havla?
4: Ne, tu jsem dostala v Londýně, ale
0: ano.
4: Přistála jsem s ní na letišti Václava.
0: Ne, Dáša už se lekla, že by profukovala na jejím letišti, tak u nás je to v pořádku.
1: V Londýně? No jo, tak to máte možná muslimskou chřipku. No.
4: Kdož ví?
0: Paní profesorko, Olda se vyděsil pro rozhlasové
4: posluchače. Já tu paní profesorku nepotřebuju,
0: že sedí přímo vedle ní, ale... Co se vám tu teď po těch letech vybavuje? To je místo, kde jste se potkávala s panem prezidentem, to je místo, o kterém jste se rozhodli, že dáte dokupy a dneska vypadá takhle nádherně. Dneska je tady narváno do posledního místa. I na schodech sedí diváci. Co tak člověku letí hlavou?
4: Já při této příležitosti, jako při všech jiných, mě vždycky napadne, jak já jsem potkala Václava Havla v Oxfordu, když dostal doktorát A on mě, když jsem mu gratulovala při odchodu, pošeptal, jestli najdete náhodou nějaký malý kostelíček, kde bych mohl pokračovat, až nebudu prezidentem, tak mě to řekněte, já hledám nějaký v Praze malý kostelíček. No a většinou to se stává, že někdo takový sen vysloví, ale nikdy se to většinou nerealizuje. Ale za 3 neděle mě zvonil telefon a Václav Havel říkal, já jsem našel takový kostelíček. Já jsem přijela do Prahy a to bylo -20 stupňů. Tento prostor byl rozdělený na 4 patra, poněvadž tady se tiskly, tady byly...
2: Schoenfeldova tiskárna.
4: Ano. A v té strašné zimě, kdy nebylo prakticky nic vidět, tak jsme tím výtahem vyjeli do krovu. Tady byl strop, tady nebylo vidět ten krásný ondřejský krov. A když jsme vyjeli do toho úplně posledního patra, a když já jsem viděla ty krásné ondřejské kříže, tak jsem si řekla, tohle musíme zachovat. No a ta celá historie potom, to bych tady mohla být 2 dny, ale těch zamítnutí, neúspěchů, poněvadž když se do toho krovu podíváte, tak tyhle trámy, které tam jsou, by tam vlastně nemusely být, nebo mohlo by tam být jenom málo. Ale tyto trámy tam byly dány v roce 1992 a bylo to proto, poněvadž firma jako byla placená za množství trámů a těch trámů tam bylo ještě víc. Jako když vidíte takový ty malý kousky, tak tam byly další trámy, takže ten krov vůbec nebyl vidět. Tak my jsme sehnali opravdu dobré statiky, aby dokázali, že tam byla potřeba jenom táhlo, poněvadž že sedlová střecha, já tady nebudu se pouštět do statiky. Ale tohle všechno se mohlo vyhodit. Jenomže památkový ústav se rozhodnul, že ve střední Evropě nikdy není průhled do krovu. A vůbec, co tady, proč tam nedáte skleněný strop, paní architektko? No tak skleněný, já jsem moc upovídaná.
0: Ne, my jsme šťastní, že vás tady máme a že se tohle můžeme dozvědět, ale... Víte co? To místo, kde právě teď sedíme, a Dášo, sledujte, já jsem se ptal před naším přenosem, kdo tady nikdy nebyl? Kdo je tady díky toboganu dneska prvně? Téměř všichni.
4: Úžasný.
0: Díky dnešnímu přenosu a těm 90. narozeninám se sem takové množství lidí dostalo. A fascinující je i historie tohoto místa. A když paní Dagmar s panem prezidentem přišli v roce 2006 do toboganu, pan prezident toho byl tak plný, že nám to odvyprávil. Tak pane prezidente, jak je to s tímhle místem?
5: Smím-li a dovolíte-li ještě k té pražské křižovatce něco
0: určitě,
5: řekl?
0: Určitě.
5: Já jsem postupně, jak jsem se tak seznamoval s těmi podklady a materiály a dokumenty, zjistil, že ten chrám se ocitá na zvláštním místě, které je tradičně vnímáno jako místo pod zvláštní vyšší ochranou. Ono to je na takových zvláštním průsečíku jakýchsi tajemných linek mezi Vyšehradem, Hradčany a podobně. A bylo tam zřejmě už v době pohanské nějaké posvátné místo. A od té doby měl ten kostel strašně dramatickou historii. Mimo jiné byl to svatý Václav, který tam založil první románskou rotundu svatého Vavřince. A ten kostel byl zcela neznám. Já jsem 8 let pracoval v divadle na Zábradlí, což je pár metrů od toho kostela, a nevěděl jsem o něm. On totiž je obklíčen bývalým klášterem, takže není nějak moc vidět ze země, a zbourali mu v 19. století věž, takže není vidět ani z výšky. Že? A je tam a byl odsvěcen za doby Josefa II. A je tam od té doby skladiště, byl přepažen a prostě tam byly nějaké věci složeny a zcela se na to zapomnělo a na jisté doporučení ho objevila před několika lety naše nadace a rozhodla se prostě pokusit se ho obnovit, revitalizovat, rekonstruovat způsobem, který by byl inspirací pro jiné majitele památek, ať soukromé osoby, podnikatele nebo i církev. Jak to dělat? moderně zároveň, citlivě, nevtíravě. Mnoho let se na tom pracuje, mnoho peněz to stálo, ale jakožto Pražská křižovatka pod tímto jménem to už funguje rok.
0: A dneska jsme tady my. Pane prezidente, velmi děkujeme za tu malou exkurzi do historie. To byl Václav Havel, díky rozhlasovému archivu Toboganu. Eva Jiříčná, Dagmar Havlová, Oldřich Kaiser, ale další hosté v zákulisí a Aneta Langerová se svými kolegy se smyčcovým triem a klavírem a další písnička. Děkujem v přímém přenosu Českého rozhlasu ve výjimečném toboganu k 90. nám Václava Havla.

0: Aneta Langerová živě v přímém přenosu toboganu, smyčcové trio, klavír a přímý dvouhodinový přenos výjimečného toboganu. Je tady společně s námi Dagmar Havlová, Oldřich Kaiser, Eva Jiřičná a vy mi dovolte, abych přivítal další dva hosty. Dámy a pánové, přicházejí Eva Holubová a Jiří Lábus. Krásné, dobré dopoledne. Po dlouhé době duo Kaiser Lábus opět na scéně. Evička Holubová líbá Oldřicha Kaisera, pánové se zdraví, Oldřich Kaiser.
1: Takový to byl oba hezký odpoledne.
0: Posaďte se u nás. Evičko, Jirko, krásné, dobré dopoledne. Dobré dopoledne, mikrofony jsou před vámi. Evičko, začnu u tebe.
2: Dobře.
0: Otázka je jasná, vlastně ani není otázka. Václav Havel, teď tady na tom místě v pondělí 90. tahle ta skvostná sestava, plná pražská křižovatka, co se ti honí hlavou?
2: Nevím. Je toho hodně. Já jsem strašně rozrušená, smutně i příjemně.
3: Co se díváš na mě?
2: No, právě, když vidím tady Oldřicha. Nevím, já Václava Havla znám, jak on říkal, od nepaměti, protože chodil se Sergejem Machoninem ještě na amatérské divadlo Sklep a poznali jsme to podle toho, že vždycky přišla hláška z šatny, nějaký židle jsou tady tajný, že za Vaškem vždycky doběhli nějaký estébáci. A bylo to úžasné, protože pak jsme často seděli a s ním a s Machoninem jsme rozebírali to představení, což u divadla Sklep nemá smysl. Ale oni si prostě nedali říct a vesměs se vždycky o tom hádali, bylo to hrozně inspirativní. Chata mě nebavila, tý jsem nerozuměla. Až později Moc bezmocných v podstatě ze mě udělala takovou občanskou aktivistku.
0: Děkuju za tu vzpomínku.
2: Hezky jsem to řekla Oldovi.
3: Krásně jsi to řekla.
2: Děkuju.
0: Jirko, mikrofon poprosím jenom, kdyby ano, tady jeden nebo druhý. Ano, Jiří Lábus. Jiříku, co tobě se vybaví? Ty Václav Havel.
4: No mě se vybaví první vzpomínka na ně, když jsem ho poprvé viděl naživo. Bylo to v roce 1974, pokud se nepletu, asi tak. A v Ypsilonce ještě v té době v Liberci jsme měli premiéru hry podle slavného románu humoristického Ilfa Petrova 12 křesel. A tu adaptaci dělal Honza Šmíd, to krásně teda zdramatizoval, a Eval Čorm to režíroval tehdy. Premiéra byla v sobotu, to si pamatuju jak dneska, a najednou se tam asi hodinu před tou premiérou objevil v divadle Y Václav Havel, Pavel Landovský a Marta Kubišová. Tak všichni koukali, nikdo nevěděl, kdo vlastně pozval, jo. To se neví jako dodnes, ale přijeli tam. A tehdejší ředitel Ypsilonky byl z toho tak připosranej, že si představte, že celou tu premiéru strávil v kotelině, aby s nima vůbec nemusel mluvit, jo. Což je teda... A to se mu opravdu povedlo. No a oni potom všichni tři odjížděli na sídlo architektu, paní Jiřičná to zná, Jedlová, tu vedl pan slavný architekt Hubáček, že to sídlo. A my jsme se s nima hodně kamarádili, s těmi architektami, jako divadlo Y. A oni tam odjeli. A já s kolegyní herečkou Marii Durnovou jsme se za nima rozjeli na tu Jedlovou. Přijeli jsme tam asi o půlnoci a tam jsem právě měl možnost vidět, jak Pavla Landovského, Martu Kubišovou, pana Václava Havla. Byl tam fantastický mejdan, nádherný večírek, končil v brzkých ranních hodinách. A na to se nedá zapomenout. To opravdu ne, to ne, to ne.
0: Mně se moc líbí, když se podíváte na sestavu hostů, kteří jsou tady teď, vybaví se určitě i vám, i mně Odcházení. Odcházení, úžasný film, režisérský a samozřejmě autorský počin Václava Havla. Co se vám vybaví při tom, když řeknu to Odcházení? Dášo, já možná začnu u vás Odcházení a vlastně splněný sen vašeho muže nejenom o autorství, ale i o té režii.
5: Odcházení. Vašek to připravoval velmi dlouho. Mělo to krycí název Ořech.
4: Jak?
5: Ořech.
4: Ořech?
5: Ořech, ano. A... Ten námět už měl v hlavě ještě z minulých dob a dokonce měl nějaký jako nástin toho a začal to psát a psal to hodně dlouho. My jsme mezi tím byli, protože já jsem měla na 6x zlomenou nohu, teda chodidlo jenom, tak mě nutil jet do New Yorku a já z té strašnou bolesti, ale i té strašnou láskou velikou jsem tam teda to absolvovala tu cestu a to by tu nohu zachránilo. Ono to nějak zlobí, že?
0: Ano. Ne, možná, ono to bude tím, jak ten mikrofon spadnul před tím panu Kajzerovi na zem. Aha, tak možná, ne, děkuji, to va, ne, aha. Nic se neděje, mistře.
4: Aby to nebyla rušička.
1: A nebo to je tím, že jsem ho měl dole.
0: No, ne, ten jste měl tak dole,
1: tak že... mikrofon jsem měl dobře.
0: Takhle. No, nebojte, my máme dost jiných, to...
4: Jo. To, že mám... pane generální řediteli, pan Kajzer může...
1: Ale dopověděla jsi to už,
5: nebo... Nedopověděla, teď to budu dopovídat.
1: Co? No, já bych ještě k tomu něco...
5: No tak si
1: něco dodal, že to pan Havel psal tak dlouho a on si k sobě přizval Miloše Formana a jeli do Českého Krumlova, že to tam prostě
5: to nebylo, bude... To nebylo, to byl jiný film.
1: To
5: byl
1: a to nevadí?
5: To byl o Didierovi film.
1: Ano, to ale to nevadí, no tak pak řekli, že to nebude odcházení, ale že to bude o někom jiným.
5: Ne.
1: A tak dobře, ale zase to pěkná historka. To je jedno, jaký film, prostě film, scénář. No a my jsme tam s Jirkou přijeli do Českého Krumlova, oni tam byli týden.
0: A to se týká teda filmu?
5: Miloš Forman chtěl točit film o Didierovi, francouzském premiérovi. A chtěl, aby to Václav napsal. Ale potom nějak snad se nedohodl s producentem, tak se to netočilo.
1: Ano.
5: Se Francouzem asi.
1: A já už jsem se tam stylizoval, kdykoliv jsme byli s Milošem Formanem u stolu, tak už jsem si dělal knírek takhle.
4: Hrál Hitlera.
1: Že bych hrál Hitlera.
4: Casting už.
1: Nebo Goebbelse, tak jsem kulhal, tak já on nic. No, nevšiml si toho, dobře. Ale, tak to jsou kruté vzpomínky. No, ale já se vracím teda v tom Českým Krumlově, protože je to sranda. No, tak jsme se, oni tam byli týden a my jsme se tak Miloše Formana ptali, tak jak jsou daleko. A Miloš Forman říkal, nejsme daleko, teď my se sotva setkáme, protože o Miloševi Formanovi bylo známo, že chodí spát tak v noci ve 3, ve 4, v 5, že jo, když to pan Havel brzy stává. Takže my jsme se nikdy neviděli vlastně, akorát jsme se míjeli. Já jsem mu popřál, on mi popřál, no ale v podstatě...
5: Protože ten Miloš potom spal do 4 odpoledne.
1: No.
0: Ano, v přímém přenosu Českého rozhlasu vzpomínáme na odcházení a...
5: Taková
0: vsovka. Ne, to je nádherný, proto jsme tu, abychom se to dozvěděli. Evičko, podívám se teď na tebe, na Jirku, odcházení.
2: Ale Dášo, ty jsi to ještě nedopověděla, ne? Prosím vás, pojďme se držet těch otázek,
0: protože... Já jsem to chtěl taky přijít právě, ale...
2: Kdo jiný by měl

0: osvojit, tak právě tady Eva Holubová řekla, že se toho ujme, a protože hodně točí, tak znala všechny nejlepší kameramany, všechny nejlepší producenty a tak dále, produkční, a prostě manželovi sestavila štáb. A on psal teda ten filmový scénář, a to už jsme potom byli ve Washingtonu zase, kde on dostával tam stipendy, nebo ne stipendy, ale možnost tam psát prostě v klidu. A já vím, že Eva přijela za náma a teď jsme to tam četli, jako první jsme mu to přečetli, říkali jsme mu připomínky.
1: Což, a který nedbal.
0: Možná některý si vzal, jména jsme mu vymýšleli, protože chtěl jména, aby byly srozumitelné i pro mezinárodní publikum, protože se to hraje v celém světě. Takže byl to vlastně krásný čas, který jsme strávili. Ty jsi tam za náma nepřijel, viď?
2: Ne.
0: Ale kdo tam ještě byl? No, ještě někdo, Vangelis a tak. A prostě jsme mu takhle byli takovým zrcadlem nějakým, nebo já nevím. No, byli jsme první představitelky všech rolí, a on si na tom tříbil svoje myšlenky, svoje nápady, připisoval to, přepisoval to, a byly to krásné večery u krbu. A teď předám slovo.
3: No, takže ono by to taky mohlo dopadnout, že byste to hráli vy dvě vlastně.
1: No, to by taky bylo nejlepší. Ne, já musím říct, že Vašek vypadal jako člověk dialogu, ale já si myslím, že to je přesně, jak to říká Dáša, že on nám dával otázky, ale sám si i odpovídal a tříbil si to a bral si z toho to nejlepší, a my jsme měli pocit, že jsme spolutvůrkyně, teda aspoň já, a byla jsem velmi taková jakoby pyšná. A ještě když mi řekl, že jsem jeho univerzální poradkyně, tak to už se mnou vůbec nikdo nevydržel.
3: To, jo.
1: To už jsem se hned stala protivná na
3: pravda.
1: Všechny ostatní.
3: Mě jsi vůbec nevšímala vůbec.
1: Ne, vůbec. Ne, tebe jsem tenkrát úplně přelížela, Oldřichu. Rozumíš. A nejenom tebe. Ne, ale to bylo na něm prostě krásný, mě na něm bavila ta křehkost a pevnost, zároveň ta bojácnost a zároveň odvaha a velká sebereflexe. No a k tomu sestavování štábu, tak to bylo trošku jinak. To bylo tak, že já jsem si myslela, že jsem tedy velmi zkušená, když už jsem něco zahrála, tak jsem dávala různý tipy. Na Honzu Malíře jste přišli vy a Honza Malíř si potom objednal všechny ty ostatní k tomu. A zapomněla jsem akorát na vele důležitou roli skriptky. Takže tu dodal potom Jarda Bouček, kterýho jste taky vybrali vy, velmi šťastně, který říkal, chybí vám tady skriptka, tou se stala zkušená Maruška Třešňáková. Bylo to teda
0: ale
1: prostě hrozně.
0: Ale ty jsi vybrala Jirku Kačírka, a což byla
1: ano, Jirku Kačírka
0: postava.
1: Jsem vybrala, ano, no. Ano, pomocného režiséra, ten byl úžasný. A můj manžel vybral Nekvasila. Ježišmarja, promiň, já si teď Nekvasile nemůžu vzpomenout, jak se jmenuješ křestním jménem, ale to není tvoje vina. To je rodinný přítel. Jak se jmenuje Ondra Nekvasil? Ondra. Ondra Nekvasil se jmenuje Ondra Nekvasil. Ano.
2: Je to tak?
3: Tak čím blížší přítel, že jo, tak to si pamatuju.
1: No, nevíš co, já mám výduť v hlavě. Tak.
3: Co máš?
1: Výduť v hlavě, já ti to potom ukážu.
3: Výduť, tak mi to ukáž.
1: A ten zase přived...
2: Mě to včera přešlo, ta výduť.
1: Já ještě blbě slyším, takže nevím, co jsi říkal, čemu se smíjou, pak mi to řeknete.
3: Ale držíš pohromadě,
1: jo,
3: dobrý.
1: Jo, držím. Jo. Jsem celá sešroubovaná. No a ten přived tu Ješkovou, ty taky si nemůžu vzpomenout, ta dělala kostýmovou návrhářku, ona je to teda jeho žena, takže... To byl takový rodinný podnik. Ale bylo to skvělý, výborný. Výborný natáčení,
2: úžasný. Já jsem rád, že jsem se vás zeptal ve chvíli, kdy si pamatujete aspoň ještě něco, ta parta za 10 let. Olda si na něco vzpomněl?
3: No, já jsem si vzpomněl na jeden.

0: Takový úžasný moment, kdy ráno přišel pan asistent režie a říkal, prosím vás, pěkně omluvte pana Havla, protože on si spletl prášky
1: jo.
0: A vzal si prášky na spaní.
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli je ideální příležitost, protože podívejte se, pokud se podíváte na hodiny, je tady za půl minuty poledne. To znamená, že běžně Český rozhlas vysílá zprávy. Jiříko, chceš se toho ujmout?
3: Vysíláme zprávy. Sovětský sraz.
2: Zprávy dneska nebudou. A místo zpráv...
4: Jirka umí zprávy.
2: No to já...
0: Řekni, Jirko, zprávy.
2: To.
0: Řekni.
2: To je.
0: A to je jedno. Tak to opraš.
2: Toho se právě bojím.
0: Hlasatelé.
2: Jo. Ale Dáša prosí, tak já myslím, aspoň kousek zpráv dáš, co?
3: Ne, to totiž, to je taková stará etída, strašně stará.
0: To je jedno.
3: Televizní hlasatel, dneska už nejsou hlasatel, já se tady nechám, dneska už je zrušili, že jo. A je to taková etída, jako má první živé vysílání ten televizní hlasatel a má strach, aby to nepoplet, protože národ se bude dívat, že jo. Budeme muset takhle tuš papírek, jo, k tomu. A tak. Dobrý večer, vážení přátelé, jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme deník ČSTTUV. V 19.30 vysíláme zprávy. Ve 20 hodin a... To je blbě napsaný. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle Klasa podle starého historického románu Viktora Huga Iga. Chlípníci opravují bídníci v českém dabingu ubožáci. Ve 22 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. A pak vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz zakazí Žervé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořád vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. A co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Obráceně. Vedro potom pražské převody ve veslování. Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies, paní Marianka, matka Bluku. Ve 20.15 pátý díl trojdílného televizního seriálu. Příběh notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny, stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci hry ze života našich energetiků Meziproudy. Dál to bude přepis známého románu Žila Verena, děti kapitána emigranta. A potom přenos opery Wolfganga a Mozarta. Známé skladatelské dvojice. John do vany. Nebo někam, aby šel John, nevíme kam má jít John. A potom to už budou zprávy. A ještě jaké bylo počasí? Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Ranní teploty plus nebo mínus? Odpolední plus mínus, nevím, jaké to bude, nevíme zatím. Setrvalý srab. Stav! V Čechách místy, na Slovensku ojediněle. A ještě upozornění pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas?
5: No.
2: Je přesně.

To si můžete plánovat cokoliv a všechno je to jinak, no. To je prostě, ještě Olda udělá ještěrku a já mám splněný dětský sny. Mně se líbila ta představa, že někdo třeba jede autem a říká si, hele, mámo, je poledne, pust zprávy, co je novýho. A nikdo nic netuší, si pustil zprávy a řekl si, na tom Českém rozhlasu se definitivně zbláznili. No tak v tuhle chvíli už nám pomůže jedině Aneta se svým ansámblem. Laťka je vysoko, ano, milí posluchači, po poledních zprávách Jiřího Lábuse přichází Aneta se svým smyčcovým triem a klavírem.

0: Aneta Langerová.
1: Paní Jiříčna, jak se tak dívám, tak tu omítku jste pěkně odflákli, teda s panem Magdem. To nic.
2: Tak to byla poznámka po písni Oldřicha Kaisera. Paní Evičko, chcete se nějak bránit? Já myslím, že je na čase.
3: Dáme to do pořádku. Já bych jenom chtěla říct, jak sedíte na té podlaze, víte, tak tady byla jenom udusaná hlína. A když se ten kostel otevíral, tak paní magistra přišla a my jsme zvedli podlahu o 16 cm, abyste měli topení, aby se vám tady dobře sedělo. Ona otevřela dveře, podívala se na tu podlahu, pak se podívala na strop a řekla, úplně jste to zničili, ty proporce jsou úplně jiný.
2: Povedlo se vám to, co myslíte? Já myslím, že jo. A ty fresky, které jsou po stěnách, jsou samozřejmě nadále a nadále rekonstruovány. Dámy a pánové, přímý rozhlasový přenos, ve kterém jsou Eva Holubová, Eva Jiříčná, Oldřich Kaiser, Dagmar Havlová, Jiří Lábus. A dovolte mi, abych pozval další dvojici hostů. Přicházejí Leona Machálková a Ivan Trojan. Krásné dobré dopoledne. Vítejte na jevišti Pražské křižovatky a v tuhle chvíli už je sestava našeho přímého přenosu kompletní. Ivan Trojan přišel, pohladil bystu, která je tady společně s námi na jevišti, a já vám rovnou prozradím, že ta bysta je úplně nová. Jejím autorem je sochař Petr Mucha a představte si, tuhletu bystu si nechali vyrobit v domově seniorů v Sulické ulici, kde byl pan prezident Václav Havel, kde mimochodem strávila poslední roky svého života Nataša Golová, a protože místní i paní ředitelka Lenka Kohoutová jsou velcí příznivci Václava Havla, nechali si tam tuhle bystu vyrobit a paní Dagmar bude tak hodná, že ji tam přijde odhalit, ale nám bylo líto, abyste ji neviděli. Já myslím, že se povedla. Co vy na to? Pan prezident je jako živej. Ivan Trojan ho tak nenápadně pohladil. Posaďte se u nás. Vezměte si některý ze zbylých mikrofonů. Jeden pan Kaiser zničil a druhý nedá z ruky, takže nám zbyl prakticky jenom jeden.
1: Ivane, ty jsi rovnou přijel z Ukrajiny, ne?
4: Jo. Ne, ale zase tam brzo pojedu.
1: Jo, dobrý. Takže tak vypadáš, jakoby.
2: Stejná otázka jako na všechny. Leonka pak rovnou přijde v píseň, takže se tě zeptám jako druhé. Ivane, Václav Havel.
4: Já toho mám poměrně dost na srdci.
2: Povídejte.
4: Já bych to nazval, nebo bych to uvodil tak, že nejdřív bude úvod, pak bude můj život s Václavem Havlem a pak by mohla být ještě kapitola tvorba Václava Havla a spojitost s ní.
1: No tak ten tady budem do večera, no.
4: Já to zkusím velmi rychle. Můj táta, než šel na damu, tak chodil do ochotnického souboru, kde se pak i dovolil režírovat. V tom ochotnickém souboru byla taková hezká žena, která se jmenovala Šplíchalová. Šplíchalová. A můj táta, protože on byl jako velký krasavec za mladá a líbily se mu ženy, tak tu Šplíchalovou zbalil. Ta Šplíchalová se pak později stala Olgou Havlovou a možná, že můj život by se vyvíjel úplně jinak, kdyby jim ten vztah vydržel. Naštěstí to tak nedopadlo a já jsem šťastný za mou maminku, která se ale shodou okolností jmenuje taky Olga. Ano. No, ale proč ten vztah skončil? Protože na scéně se objevil Václav Havel. A ten Šplíchalovou tátovi přebral. To jenom, abyste věděli, jak jsme měli málem blízko k sobě. Jako, no. A když zemřel Václav Havel, který zemřel 18. prosince 2011, další shoda je, že můj táta odešel o pár let později, ve stejný den zemřel, 18. prosince. A když zemřel Václav Havel v tom roce 2011, tak když se narodil náš čtvrtý syn, 6.4., tak jsme ho po Václavovi Havlovi pojmenovali Václav. Takže to je ten úvod. Tak teď přicházíme můj život s Václavem Havlem. Já jsem poprvé Václava Havla naživo viděl v roce 88 v realistickém divadle, dneska Švandovo divadlo, protože realistické divadlo v té době bylo na rozdíl od těch 50. let velmi protikomunistické a dělali se tam už věci, které Václava Havla zajímaly, a byli tam i lidé, kteří s ním byli v blízkém kontaktu. Já jsem se neodvážil se mu představit, to se přiznávám. A pak, když byla ta povolená demonstrace, omylem povolená komunisty, na Škoroupově náměstí, tak tam jsem poprvé viděl Václava Havla jako v akci. To je moje druhé setkání. No a když Václav Havel v roce 89 byl znovu ve vězení, tak se objevila taková petice za propuštění Václava Havla, kterou jsem tenkrát podepsal jako poměrně mladý člověk. A když jsem šel do armádního uměleckého souboru, tak jsem dostal varování, abych nepokračoval v těchto iniciativách, jinak, že bych se do toho auzu nedostal.
1: A to by ses odpracoval.
4: No, já jsem neuposlechl a podepsal jsem několik vět. A díky tomu mě pak z toho auzu, když se to prozradilo, tak mě odveleli do Humeného k Tankánu. Já to říkám proto, protože jsem se dostal do situace, kdy mi bylo nabídnuto, že buď to odvolám a zůstanu v auzu, anebo neodvolám a půjdu teda k těm Tankánu. A já jsem se poprvé ve svém životě dostal do situace, kdy jsem se musel takhle vážně rozhodnout, protože každému lidskému činu předchází nějaké rozhodnutí a s tím spojená otázka, co tím rozhodnutím mohu získat a co ztratit. A já jsem se dostal do tohohle toho na svůj mladý věk jako těžký situace životní, ale protože ve mně bylo nějak hluboce zakódovaný svědomí, tak to svědomí vlastně zvítězilo nad tím strachem, což je svědomí a strach je jedno z velkých témat Václava Havla. Takže jsem neodvolal a já vlastně vděčím Václavu Havlovi za to, jaký jsem dnes člověk, že za to do značné míry může on, že mě utvářel. To, že jsem podepsal ty dvě věci, asi nezměnilo nějak zásadně dějiny, ale změnilo to mě, nebo mě to velice pomohlo v mém osobním životě. A jeho ta myšlenka, že naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že děláte něco, co má smysl, tak to je takový jako pro mě erbovní věc, kterou se dodnes řídím. Tak.

0: Pokud byste chtěli ještě tu tvorbu teda.
1: No určitě.
0: Jo. Tak já vám řeknu. Jo, jo, jo. Kolik je? Nezdržuju?
1: Ne, tam ještě plno
0: to bude, času. To bude rychlý. Tvorba. Já jsem v Českém rozhlase mohl pod režií Lukáše Hlavici, mého velkého kamaráda, dělat hru Vyrozumění, což je druhá Havlova hra po Zahradní slavnosti. A teď v červnu jsme udělali Audienci, kterou zase režíroval Lukáš Hlavica a partnera byl Martin Myšička. Všichni jsme z toho měli obrovskou trému, protože jsme slyšeli původní Havel, Landovský, potom Abraham Landovský. Já to slyším, toho Landáka. Já jsem teda dostal, jako, že budu toho, dělat toho Sládka. Měli jsme obrovskou trému a respekt před tím, ale nakonec si myslím, že se to docela povedlo, takže můžete si to už nespustit, protože už je to venku. A třetí věc, do třetice všeho dobrého, teď i díky svolení Dáši budeme dělat hru, která se jmenuje Varování, což je další, tady vidíte, že mám tričko Vaňkovo, tady vidíte k Vaňkovi čelem, ono má pokračování i vzadu.
1: Ano, i Dáša ukazuje své tričko s podpisem Václava Havla a s typickým srdíčkem.
2: K Bojišovi zády.
1: Ano.
0: Takže to tričko jsem si dneska vzal. Takže to jsou to ty Vaňkovy hry a tahle hra se našla v pozůstalosti blízkého přítele Václava Havla, filozofa Zdeňka Urbánka. A my teď uděláme to jako čtené divadlo, že tuhle tu hru můžeme ukázat světu. Teď měla světovou premiéru v New Yorku. A my to teda budeme hrát na hradě. Teď to budeme zkoušet. Takže to je... A tím už Oldo končím.
3: Já moc děkuju. Ano, ale rovnou se zeptám Dáši, která tady jen tak špitla, kromě toho, že ukázala taky tričko pod tím svetrem s podpisem Václava Havla, typickým středíčkem. Vy jste byla na té premiéře?
2: Ano, byla, ano. A četli to dva významní umělci američtí, z nich jeden hrál Salieriho, ten pan Abraham, u Formana v Mozartovi. Bylo to strašně hezky, američtí herci nepostrádají tu velikou suverenitu, takže to v podstatě ani nečetli, oni to jakoby hráli. Ivane, tak to si jenom říkám. No, abys to jenom nečetl.
0: My na rozdíl od amerických herců, kromě teda Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera, sebevědomí moc jako neoplýváme, jo?
2: Mělo to obrovský úspěch, ale obrovský. Četlo se to v Českém centru a byla to jako událost. No. Tak na tom jsem taky byla. Ano.
1: Děkujem za to svědectví a vlastně mi to nahrálo to srdíčko, které máte hrdě na srdci. Ano. My tady pro vás máme jedno překvapení, pro vás, kteří jste právě teď na jevišti, ty taštičky, které jsou vedle mě, vy jste si možná všimli, že tady na saku mám malinké stříbrné srdíčko, které je vyrobeno přímo dle jeho rukopisu. My pánové máme takhle připínací doklopy, vy dámy jako brož
2: ano.
1: A ty taštičky, které jsou tady, samozřejmě i s certifikátem, že jde o opravdové originály právě k výročí Václava Havla dáme jako dárečky.
2: Děkujem, to je krásný, no, krásný.
1: Děkujem, děkujem. Děkuju moc, Ivane, krásná slova. Leonko, tvoje vzpomínka, a vlastně teď budeš vzpomínat určitě i za svého muže Bořka Šípka, ty a Václav Havel.
4: Přesně tak, tak především krásný den, vážení a milí přátelé. Já jsem se strašně na dnešek těšila a teď je ve mně úplně malá Leonka v takové společnosti. No, jestli jsem předtím neměla trému, tak teď určitě. Ale k tvé otázce, Alešku, já jsem samozřejmě také k Václavu Havlovi velice vzhlížela, ale do jeho blízkosti jsem se dostala zejména díky mému partnerovi Bořku Šípkovi. měli se strašně rádi, rozuměli si v nejrůznějších ohledech, takže byla jsem velice ráda, že mě často na nejrůznější schůzky Bořek brával, takže já jsem byla to jako jedno velké ucho a Václav se na mě mile usmíval, občas jsme si něco řekli. Jsem šťastná, že jsem ochutnala jeho guláš, byla jsem na Hrádečku, kde jsem si opravdu s chutí vychutnala jeho vyprávění, poutavé vyprávění, často velice smutné opravdu o tom, jak to chodilo za disidentu. Mnohé věci mě teda opravdu jako nenechaly chladnou, čeho byl teda komunista schopen, jakého trápení a trýznění, jak byl teda důmyslný v mučení. No a poté, co vlastně pan Václav Havel odešel ze své funkce prezidenta, tak jsem měla tu možnost se být v jeho blízkosti častěji, už měl více času, no relativně více času a pochopitelně mě to do života dalo strašně moc velkou sílu, energii a také mě to podpořilo v tom naprostém přesvědčení, že být odvážný a stát na té správné straně je rozhodně důležité a myslím, že se to člověku vrací.
2: Já bych chtěla dodat, že Václav si vybral právě Bořka Šípka k rekonstrukci nebo renovaci Pražského hradu a předkreslil mu vše. A existuje o tom knížka krásná a ten Bořek to ještě s tou genialitou vlastně dotvořil, udělal ten můstek přes Schodkovu silnici a jenom bych tady chtěla přivítat Bořková Leonina syna. Ahoj.
1: To koukáš, co? To jsi nečekal. Ano.
2: No ano.
4: Je tady syn. Obtisk.
2: Je tady kopie, ano.
1: Jeden z výtvorů Bořka Šípka přímo v první.
4: Ano, přesně.
1: Přímo v první řadě. Ten se poved. Ano, samozřejmě, Evička.
5: Mě teď na to přivedla Leonka. Jako mě se strašně, nebo mě hodně dalo, že Václav, i když neměl odvahu, i když se něčeho bál, tak přesto do toho šel. To je asi to, co mě, kdyby byl jenom odvážný, říkám jenom s takovým pousmáním, tak si řeknu, jo, on je takovej a já taková nejsem, tak já alibisticky do toho jít nemusím. Ale protože i on klidně mluvil o tom, jak se bál a co se mu nepovedlo, takže za to má ještě větší zodpovědnost ty věci napravit. A to bylo to strašně silný a to si myslím, že je jedno z poselství, který tady zanechal.
1: Děkuju, Žino, za ta krásná slova. A možná teď je ta správná chvíle pro jednu ukázku. Ano, pro pana režiséra vracíme se k ukázce číslo 3. Leonka za malou chvíli dá písničku společně s Petrem Ožanou, který tě doprovodí a my opět nahlédneme do archivu. Byla tady řeč o odcházení a já si vzpomínám, že když jste, Dášo, přišli tenkrát do toboganu, tak to byla naprostá novinka. Odcházení ještě nevyšlo ani knížně, nikdo nevěděl, o čem to je, co to bude, že bude divadlo, že bude film. A já jsem si říkal, to by bylo hezké rozhodit si role, něco byste hrála vy, něco pan prezident, něco možná Aneta. A on nás tenkrát šokoval, vzal si tu knížku a řekl, že nám přečte začátek celé hry, ale že se pozor, zhostí všech rolí. Takhle to tenkrát vypadalo. V naprosté premiéře tady u nás v Tobogánu úvod nové hry Václava Havla Odcházení.
6: Já bych k tomu měl říct, že po dlouhou temnou éru takzvané normalizace v 70. a 80. letech, kdy jsem rovněž samozřejmě psal hry, ty hry jsem šířil tím, že jsem je předčítal a nahrál na magnetofon a ty pásky se šířily daleko rychleji než takzvaný samizdat, to znamená opisování na psacím stroji. Takže není pro mě žádnou velkou zvláštností předčítat svou hru. Je to tedy samotný začátek. Irena. Není ti zima? Rieger. Ne. Irena. Určitě ti je zima. Rieger. Není mi zima, drahoušku? Vím to. Irena. Přinesu ti deku. Rieger, nepotřebuji deku, nechci deku, není mi zima, babička. Nenuď ho, když nechce, je přece dospělý. Irena, Moniko, prosím tě, tu hnědou leží hned v hale na fotelu. Monika, myslíš tu bežovou? Irena, jo. Rieger, nic nenoste, Moniko, je mi dobře. Teď je pasáž o tom, jak Monika přináší tu deku a skončím to replikou babičky, která říká, béžových dek je tam několik. Nejsou srovnané, už dlouho nebyly v čistírně a stejně většinou nehřejí.
1: Dámy a pánové, tolik ukázka z odcházení a Dáša se tak zasněla, Evička, taky všichni vlastně, co vás napadlo?
2: No tak protože zrovna teda tato pasáž, nechci říct, že celá hra, ale tato pasáž byla inspirovaná naší rodinou. Ta babička teda byla úplně celá, to okopíroval. No a mě možná s tou dekou taky, protože já jsem pořád měla strach, že se nastydne, tak jsem ho kontrolovala, neustále jsem přes něho přehazovala plédy. Čichala jsem, jestli náhodou si od někoho nevyžádal cigaretu, protože nesměl kouřit, no tak jsem taková byla.
5: To určitě, protože první čtená odcházení, kdy teda Dáša četla Irenu, Vašek, ale Pepa Abraham čet Riegera a šlo o deku, tak Irena, Dáša to prokládala slovy, Vašku, není ti zima? Chceš svetr? Vem si svetr. Akorát pro něj neposlala mě, která jsem hrála Moniku, ale přinesla ho a ten svetr na něj narvala.
3: Já si ještě vzpomínám s tím kouřením, tak já jsem přišel ke stolu a tam si říkám, něco se tam chruje. A on vylezl, pan Václav Havel, takhle měl. Podržte mi to, Oldo. A já jsem to takhle držel. A on za chvilku vylez a
1: vyfoukl. Krásný. Ale mě se vybavuje a i tady v křižovatce to místo, kde vždycky pan prezident seděl, kde jsme se scházeli a u Dáši vždycky, ale to je fascinující, jak jste ho vždycky upravila, jako jak jste mu přičísla tu pěšinku, než šel na jeviště, nebo tak jako starostlivě do přičísla.
2: Jsem ho přepudrovala.
1: Že jo? Ano, to se mi vždycky vybaví. Dámy a pánové, přímý přenos toboganu. Leona Machálková připravená, Petr Ožana taky. Leonko, co nám zaspíváš?
7: Co vám zaspívám? No tak zaspívám vám nám písničku od Vašo Patejla s textem Vaška Kopty o jednom takovém svetru. Tak já si myslím, že jich doma ještě je dost.
2: Ano, ano.
1: Těšíme se velmi. Není ti
2: tam všechny.
1: Není ti zima, miláčku?
7: To trošku vychládám.
1: Není ti zima, je to pořádku.
7: Já se zpěvem zahřeju.
1: Skočíme ti pro deku.

0: Leona Machálková živě na vlnách Českého rozhlasu, Petr Ožana jako doprovod. Velmi děkujeme. Dámy a pánové, pokračuje přímý dvouhodinový přenos z nabité pražské křižovatky a jenom abych to popsal vám u rozhlasových přijímačů, fascinující společnost Leona Machálková, Ivan Trojan, Eva Hlubová, Eva Jiřičná, Oldřich Kaiser, Dagmar Havlová, Jiří Lábus. Fascinující. Já mám pocit, že se mi to zdá. A je to úžasný. Sešli jsme se tu díky tomu, že pan prezident by v pondělí slavil 90. a hlásí se žákyně Holubová.
1: Jo, jo, jo. Já jsem si vzpomněla, jak jsme tady vzpomněli Dášinu maminku. Tak já jsem na Hrádeček jezdila k Andrejovi Krobovi hlavně a přímo k Havlům vždycky díky jeho ženám. A jednou mě taky pozvala Dáša, byla tam její maminka a Dáša odjížděla. A byla tam maminka a říkala, Evičko, já jsem tak ráda, že tady zůstaneš, víš? Já bych nerada přišla do řeči, kdybych tady byla s Venouškem sama. Víš, co se o něm říká? Tak to byly jako takový... Mě prostě na Václavovi bavilo, že tak, jak jsem ho obdivovala jako velikého myslitele a filozofa, opravdu moc bezmocný ze mě udělala jinak myslícího člověka, tak mě bavily tyhle ty lidské situace.
2: Já teda jsem si vzpomněl ještě na jedno setkání, to bylo vlastně poslední setkání s Václavem Havlem, on přišel na naše představení Muž bez minulosti, Kaury Smékyho, co režíroval Mirek Robot. A myslím si, že jsme byli asi poslední divadlo, které on navštívil. A bylo nám řečeno, že Václav by nás rád pozdravil. Tak jsme zůstali v kostýmech, protože jsme byli zároveň upozorněni, že to je maximálně na 20 minut. Stal se z toho 3hodinový večer, proložený telefonátem od Dáši, která byla v zahraničí. Říká, pardon, Dáša volá, poprosím vás chvilku. Tak. A ten telefonát byl zhruba o tom, jak to, že už není doma. A jestli opravdu nekouří. Nekouřil. Ale řekl nám, že kdybychom si chtěli zapálit, takže můžeme. Zároveň byl povolen...
1: Bude přičichovat.
2: No. Přičichoval, jo, ale zároveň byl povolený jako alkohol a my jsme si za ty 3 hodiny, musím říct, jako, jak jsme byli šťastní z toho setkání, tak jsme se opravdu jako ožrali docela. A jak jsme byli ještě pořád v těch kostýmech, tak když pak Václav Havel odešel, a myslím si, že odešel předčasně, tak já jsem řekl, že teda jdu konečně do té sprchy a Táňa Wilhelmová řekla, a víš co, já jdu taky. A vlastně celé to obsazení jsme se teda vlezli do jedné sprchy a tam jsme se všichni muži, ženy jako osprchovali. Myslím si, že tohle kdyby Václav Havel věděl, takže by neodešel jako...
0: Dáša po letech dozvídá. To bylo takový to, jak řekl, hned jdu domů, zavolám ti z domova.
1: Já ještě mám taky jednu příhodu.
3: Ano. Tak.
1: Já jsem se díky Dáše setkala i jednou i s Dalajlámou, kde mi někdo nakecal, že se mu nesmím podívat do očí. Takže kdykoliv se Dalajláma podíval jen tím směrem, tak já jsem dávala hlavu dolů prostě. Jo. A pak byl Dalajláma tady v pražské křižovatce a Vašek říkal, ať to jdu zařídit naproti na zábradlí, jestli je tam všechno připravený. A já jsem tam teda tenkrát hrála, tak jsem tam běžela, tam už stála Dobravka pomalu s chlebem a solí. Celá se třásla, že teda přijmou jeho svátost. Ten přišel s Václavem za ruku a Václav mě představil jako jeho herečku nejlepších. Jednu z nejlepších, všimněte si, jak jsem tam dodala rychle to ch, jednu z nejlepších a Dalajláma, jakože mě hrozně rád poznává a Vašek řekl, pojď, půjdeš si tam s náma sednout. Tak já jsem si tam šla sednout a řekla jsem, ty víš, že neumím anglicky. A on řekla, to nevadí, já ti budu překládat. Takže prostě on něco Dalaj Lama řekl, Václav mi to přeložil, pak řekl, že jsem se na něco zeptala a takhle já jsem mluvila s tím Dalaj Lámou. A tam je veliký okno a za ním chodil člověk, který měl Dalaj Lámu na starosti a měl ho někam převážet. A slyšela jsem, jak telefonuje. No nevím, no. No Havela Holubová. No on se jenom kechtá. No já vím, že přetejkáme 20 minut. No co mám dělat? Já tam nebudu přece bouchat na to okno. A nic. A normálně jsme dál mluvili a já jsem se ptala, jestli je v Tibetu zima, takovýhle kraviny, že jo. Jsem nevěděla, co mám říkat. Václav tam k tomu dodal vždycky ještě něco svýho, protože říkal, ano, ženy můžou kandidovat. Jsem říkal, na to jsem se přece vůbec neptala. Ale to bylo To na něm bylo to úžasný a myslím, že si i liboval, a to by asi potvrdila, nebo určitě Dáša víc, takovým tom absurdním humoru. Tam, kde se jiný člověk nesměje, tak a tuhne mu krev v žilách, tak on byl šťasten. Tohle to myslím, že ho drželo i jakoby při síle, že tam, kde my se, z čeho my se hroutíme, tak tam se on nehroutil, no. Tam se bavil. To byl dramatik.
0: Ale je pravda, že i proto my jsme byli moc rádi, že chodíme k nám do toboganu, protože tam měl šanci ukázat, jak je neskutečně vtipný, což při těch projevech státnických pohovorech neměl šanci a on to miloval, když mu zatleskalo publikum. Teď Dáša něco řekla, lidi se zasmáli a jeho to tak jakože vyštědrovalo, že taky řekl něco, tak vyburcovalo úžasně. A tím se obracím teď na Anetu. Opět se podíváme do archivu, protože když jsme vybírali, kdo by tenkrát, poprvé to bylo v roce 2006, zpíval v toboganu, řekl okamžitě, ano, že to bude Aneta, protože Anetka už to ví, vyhrála Superstar díky panu prezidentovi a díky Dáše. Ale díky pane prezidente, možná nám to vysvětlete sám.
1: Díky mě taky.
3: A mě díky.
4: Já jsem díky tu Superstar docela sledoval. Patří k módě mezi námi intelektuály, že říkáme, že se na televizi vůbec nedíváme. Pokud se díváme, tak občas na ČT2, na nějaké opravdu
5: dokumenty.
4: Důležité dokumenty. A že zahlédneme-li Novu a zahlédneme-li dokonce Superstar nebo reality show, takže se to stalo úplným omylem. To říkají všichni, ale zároveň přesně vědí, co se tam děje. Já na rozdíl od nich se hrdě hlásím k tomu, že jsem to sledoval se zájmem. Nemohl jsem vidět všechno pochopitelně, protože jsem měl své rozmanité postprezidentské povinnosti. Sledoval jsem to a musím říct, že té Anetě jsem po celou dobu fandil a zároveň jsem nevěřil, že to vyhraje. A byl jsem velmi mile překvapen vkusem těch všech mých kolegů pozorovatelů té Novy, že se nakonec vybrali ji. A od té doby sbírá ceny, jak víme, je zlatou slavicí a až těch cen bude mít více než 100, nechť přijde ke mně na poradu a já jí řeknu, kam je dávat, jak s nima založit a podobně.
0: Znamená to, že během volby té Superstar jste třeba i posílali SMSky? Tak daleko vás pohltila?
4: Já to neumím.
6: Ta hrubá práce zbyla na mě.
0: Tolik návštěva Václava Havla v roce 2006 a mě to nedá, abych přišel za Anetkou. Jaký je tenhle ten pocit, že u zrodu té slávy vlastně stál pan prezident a držel dlouhé roky nad vámi ochranou ruku?
7: Já myslím, že jsem asi lepší podporu a větší podporu a upřímnější podporu nemohla získat tehdy, takže já jsem velmi vděčná, zejména za to, že takhle při mě stál a hlídal teda počet těch cen, aby mohl dobře archivovat o tom.
0: Vaše osobní vzpomínka na něj je něco, co se vybaví jako našim hostům? Tady měli jste šanci se mnohokrát potkat?
7: Já myslím, že jedna je taková specifická, když jsme se potkali při projektu Světluška, byla to kavárna pro Světlušku a to byla taková místnost tmavá, kam jsme chodili na kávu a tam nás obsluhovali nevidomí a role se otočily a vidomí lidé jsme se museli soustředit a spolehnout se na ty nevidomé a on byl jedním z těch hostů, což mě přivádělo k totálnímu šílenství, že jsem byla hrozně nervózní, já toho moc jako nenapovídám v životě. A tam jsem teda spustila, já jsem tolik slov asi jako neřekla během těch pár minut a on mi pak jenom odvětil, on neříkal teda nic a potom až řekl, že je to zajímavé, jak ta tma nutí lidi mluvit, že ne to, že jsem byla taková na chvilku extrovertem pro pana Havla.
0: Tak to je praktické vědět pro příště, že až dorazí do vysílání Anetka, budeme zhasínat. Tady to nejde, tady je díky paní Říčné krásné denní světlo, jak odstranila ty trámy. Dáme si kordulu a moc děkujeme. Dámy a pánové, stále jste napřímo Českého rozhlasu, posloucháte dvouhodinový přímý přenos toboganu k nedožitým 90. pana prezidenta Václava Havla a díky tomu, že společně s Dášou posílali SMSky, je tady Aneta Langerová.

0: Dámy a pánové, v přímém přenosu Českého rozhlasu Aneta Langerová a společně s ní Jakub Zitko, klavír a zpěv, violončelo a zpěv Dorota Barová, housle a zpěv Veronika Vališová a Vladan Malínek, viola a zpěv. Aneta Langerová se svým ansámblem. Mimochodem, Anetko, pan prezident vás hlídá i nadále a to není jen tak. Pane prezidente, vy jste Anetě ještě chtěl něco vyřídit.
1: Děkuji Anetě Langerové, že tu s námi opět vystupuje. Je to už určitá tradice a doufejme, že bude pokračovat ta tradice. Já totiž k ní mám takový zvláštní otcovský vztah. Nevím přesně, jak to vysvětlit, ale mám takovou zvláštní starostlivost o ní. Já například nedívám se příliš často na televizi, ale pokud se na ní dívám, tak trnu a bojím se, jestli náhodou nevystoupí v nějaký pitomý estrádě. Zatím se mi přitom nepřistihla, ale je to taková, řekl bych, otcovská nebo strýcovská starost.
0: Tak pozor na to. Pane prezidente, je to dobrý, hlídáme ji všichni a neúčastní se toho. Dámy a pánové, naše setkání se pomalu blíží k cíli. No a o úplnou tečku se postará za chvilku sám pan prezident, ale ještě předtím, Dášo, vrátím se zpátky. My jsme začínali ten dnešní přímý přenos. Je ještě něco, co máte na srdci, co byste ráda teď řekla těm všem, kteří jsou na přímo Českého rozhlasu, těm všem, kteří dorazili kvůli panu prezidentovi nebo díky panu prezidentovi sem do křižovatky?
2: Já jsem si teď během toho našeho krásného povídání vzpomněla na jednu větu, kterou by mi asi řekl i teď. A to mi říkal, když mě žádal o ruku, že mě držel a řekl, ale budeš mi vždycky říkat pravdu, že?
0: To je krásný.
2: Nemyslel to osobně, ale myslel to prostě ve všech věcech, proto mě bral sebou na různé porady politické, kterým jsem vůbec nerozuměla, ale tím, že mám postřeh a intuici jako každý herec a pozorovací talent, tak si žádal vlastně, abych mu řekla ten svůj pohled.
0: Děkuju moc za ta slova. Vy ani nevíte, jak jste mi nahrála teď na ten úplný závěr. Já jsem si říkal, že než se rozloučíme, tak by mělo zaznít něco, nějaké poselství, něco Jiříku.
3: Ještě vteřinku, já jsem si vzpomněl, jak se vždycky s náma loučil. A víte, jak se loučil? Pán Bůh s námi.
4: Dáša, to znamená, že jsme poradila i ty krátké kalhoty?
2: To jsem mu neporadila. A ty kalhoty byly úplně v pořádku, dlouhý. Akorát on si je vykasal, protože mu byly, jak zhubnul, zřejmě stresem před tím tou inaugurací, tak si je takhle jako povytáhnul a tím se zvýšili. No,
0: taková je pravda zkrátě. Jednou pro vždy. Ale já jsem si říkal, chtělo by to něco, s čím odejdeme do toho života. Co by mělo zaznít třeba teď? Týden před volbami prošel jsem desítky jeho projevů a vrátil jsem se do roku 2000 na fórum 2000 a poslouchejte ta slova, je fascinující, že tohle říkal Václav Havel před 26 lety. Jakou měl pravdu?

0: Zím 20 let posměch. Já bych se ale k tomu vrátil. My v éře toho ohromného rozvoje komunikací jsme zahlceni informacemi. Kolem té země koule lítají miliardy informací. Jako viry jsou přenosné z kohokoliv na kohokoliv. A já bych rád opakoval to, co kdysi říkal Josef Šafařík, totiž, že je dost velký rozdíl mezi informací a pravdou. A čím se liší pravda od informace? Liší se právě tím, že není anonymní, že nepřelétá jako nepolapitelný virus, ale že za ní někdo ručí. Mně se zdá být to osobní ručení jakousi naprosto substanciální složkou pravdy. A to dotyčné zvolání tím, že tam je též změněna láska, tak jakýmsi způsobem prstičkem poukazuje právě k tomu fenoménu toho osobního ručení, toho čehosi velmi lidského, svým způsobem nebezpečného, riskantního, čím je ta pravda zaručována. Mně se zdá, že to je téma, které se nám vrací, které bychom si měli připomínat a které mimo jiné ukazuje, že vůbec neskončila éra diktatur a totalitních systémů. Ona možná skončila v té klasické podobě, jaký známe z 20. století, ale rodí se nové, daleko sofistikovanější způsoby ovládání společnosti a vyžaduje to bdělost, opatrnost, obezřetnost, studium, nadhled. Abych, mám-li uzavřít vzletným zvoláním, tak bych zvolal: lidé, bděte.
1: Prezident Václav Havel a jeho rada stará 26 let. Dámy a pánové, speciální tobogán končí. Z pražské křižovatky se s vámi loučí Leona Machálková, Ivan Trojan, Eva Holubová, paní profesorka Eva Jeříčná, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Dagmar Havlová, Aneta Langerová, smyčcové trio i mistr od piana. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. A přejme si, ať ta pravda a láska opravdu zvítězí. Pane prezidente, budem dělat, co nám budou síly stačit. Mějte se krásně a děkujeme. Anetko, můžu poprosit o tečku? Teď se polijeme vodou živou.
2: My děkujeme tobě.
1: Děkuju.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování, rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz a nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

كم هنا mají v zemi dusí, svět má stránky stinné, neboť pršet musí. Šeptám slova vlídná pro tu kapku deště,

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio.
1: Nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové, moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas

0: písničky a vzpomínky. V těchto dnech slaví 90. narozeniny básník, textař, herec, scénárista, moderátor a cimrmanolog Milon Čepelka. Za Český rozhlas Pohoda přejeme vše nejlepší a hlavně pevné zdraví do dalších let. Inspirativní postřehy Miloně Čepelky si můžeme poslechnout v následujícím pořadu Českého rozhlasu Pohoda právě teď.
1: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás i dnes pozval do nostalgického muzea zábavy. V Šemánovicích u Kokořína byl mým hostem 20. května roku 2000 muž mnoha zájmů a profesí, Miloň Čepelka. Ať se vám ta následující necelá hodinka poslouchá stejně hezky, jako se poslouchala nám v zaplněném sálku zvaném Nostalgická myš. Já vás pěkně vítám v Nostalgickém muzeu zábavy, dámy a pánové. Dneska tady máme milého hosta, básníka, textaře, já ty profese potom ještě vyjmenuji, snad všechny. Vy ho budete znát hodně také jako cimrmanologa, pana Miloně Čepelku.

0: Dobrý den.
1: Takže básník, textař písní, dramatik, moderátor, vošklivý slovo, že jo, ale...
0: Hostitel jsme vždycky s Vladimírem Dvořákem razili.
1: Hostitel i herec, tak to jsem asi vyjmenoval.
0: No, je toho hodně.
1: Jo. Tak co z toho se projevovalo už v dětství? Mám na mysli v době, kdy si bylo dítě školou povinné.
0: No to je dávno, ale projevovalo se to psaní. Jakmile jsem se naučil písmenka, tak už jsem psal pohádky. Pamatuju se, že první začínala. Chtěl jsem jít do lesa. Řekl jsem mamince, půjdu do lesa. Tak jsem šel do lesa. Napsáno to bylo tím hůlkovým písmem, rozházeným.
1: To, že jsi šel do lesa, to byla pointa.
0: Asi jo, já už si to dál nepamatuju.
1: No ale tak ve škole obvykle vznikají třeba školní časopisy a
0: tak nástěnky. To bylo o něco později. Asi ve třetí třídě. Já jsem se naučil psát na stroji záhy, na psacím, protože tatínek ho měl doma. A ve třetí třídě jsem přišel s tím, že budeme vydávat ne školní, ale třídní časopis. A teď jak se bude jmenovat? A měl jsem spolužačku, jmenovala se Marta Marková, já si to pamatuju samozřejmě dodnes, protože jsem do ní byl zamilovaný. Ona bydlela kousek pod námi a chodili jsme spolu jak do školy, tak ze školy. A ta jejich rodina byla věřící, chodila hodně do kostela a přišla s nápadem, že by se to mohlo jmenovat Přítel mládeže, což bylo opravdu pro 8leté, 9leté děti vynikající, to byl vynikající název. Přítel mládeže. Tak se to tak skutečně jmenovalo. Vydal jsem 4 čísla. Dokonce jsme tam měli kreslený komiks.
1: Ano.
0: Ano, podle románu Vládi Zíky, Malý let velkého hrdiny.
1: A kdo psal úvodníky?
0: No, všechno jsem to psal já.
1: Jo.
0: Úplně všechno, úvodníky ne.
1: Podobně
0: úvodníky
1: jako tu pohádku s tím lesem?
0: No, tak... už to bylo o něco lepší. Už jsem napsal, myslím si, dobrodružnou jakousi povídku. Jmenovalo se to Nebezpečí láká, to byla jedna, a druhá byla V horské mlze, a to bylo v těch 4 na pokračování. Tak jak to tenkrát
1: Přítel
0: v časopisech
1: mládeže, běželo. Přítel mládeže vydával Nebezpečí láká. No, to je hezký. A spolužačka taky přispívala?
0: Tahle ta ne.
1: Ne, ta vymyslela jenom název.
0: A... přispívala jiná spolužačka, Olga Hostovská, to byla dcera, nebo je dodnes dcera spisovatele Egona Hostovského, jenž bylo všem v té době v emigraci. My jsme spolu chodili od první třídy do školy. Já jsem to nedávno říkal v rádiu, protože jsem s ní dělal takový pořad Naše století, jeden z toho cyklu, a ona tam vyprávěla o tom, jak se vlastně s tatínkem poznala až po válce, protože když on odešel do emigrace v roce 38 nebo 9, tak jí byly 2-3 roky. Ale to o tom samozřejmě povídat tady nebudu, ale ona psala, asi taky ty geny zdědila po tatínkovi, takže ta nám psala zase básničky. První. Prázdniny, milé prázdniny, kde jste tak dlouho byli? My už jsme na vás čekali, co pak jste zabloudili? No to je přece docela pěkné. A díky tomu, že ona teda byla dcerou toho Egona Hostovského, tak jsem v 46. roce napsal hru. Divadelní hru jsem napsal v 5.
1: Můžeme to trošičku, jako kolik ti bylo let v té době?
0: V 46. roce se mě schylovalo na 10. No.
1: Které divadlo hru. To...
0: Samozřejmě, že to nebyla hra. Byly to řádky, kde bylo předem napsáno, co kdo řekne. To ano. Jmenovalo se to A přece to prohráli. A bylo to o tom, jak...
1: jako od Zimmermana název.
0: Jak zkrátka nacisti otáhli...
1: Jo, tak pardon.
0: Takhle přímo, no.
1: Tak jsem to nevěděl.
0: Ale to byla takzvaná první vlastně věc na objednávku, kterou jsem napsal, protože Olga tenkrát pravila, tatínek přijede. to už se vrátil z emigrace a měl, že přijede do Opočna, tak mě napadlo, nebo já nevím, koho to napadlo, prostě, že bychom ho mohli uvítat tím, že mu zahrajeme divadlo.
1: Ano.
0: No a já jsem vymyslel, že napíšu hru, tak jsem napsal a přece to prohráli, pak jsme to na jedné verandě zkoušeli neustále. Já jsem hrál SSák. Ale samozřejmě, bez kostýmu, bez všeho, nedošlo k tomu. Nedošlo k tomu, nebojte se, nedošlo, zůstalo u zkoušek, protože, jak to tak chodí, život s tím zamával, ne s tím, ale s Olgou, protože tatínek vůbec nepřijel, ona se mezi tím dozvěděla, že rodiče jsou rozvedení a tak dále, to už je, to bylo, pro ní to bylo smutné, my jsme to tenkrát nevěděli.
1: Ty jsi prožil mládí v 50. letech, jak se ti v té době psalo a vůbec jako pracovalo teda tvůrčí?
0: V 50. letech se mi psalo ještě dobře, protože jsem to nikam neposílal, nikdo to netiskl.
1: Ne, ale už tak, už si pomalonku...
0: Nikdo mě pomalonku, neodmítal.
1: Jako, po tom 10. roku dá se předpokládat, že byly dětský časopisy třeba.
0: No, skutečně to jo. Dokonce Český domov byl, tam jsem vyhrál knihu Václava Řezáče, Kluci hurá za ním.
1: Ano.
0: A pak byly ještě Noviny byly, já si teď nemůžu vzpomenout, jak se jmenovali, Mladý hlas možná. A tam jsem zase... dostal knihu Vojty Beneše Za kožlanskými humny, kterou jsem pak musel ukrývat. No.
1: Ty jsi dostával za odměnu knihy a já jsem poprvé mě otisklý článek v roce 1958 v časopise ABC mladých techniků a přírodovědců a dostal jsem za to 10 bodů. Jsem se dočet. To bylo všecko, ale...
0: A co jsi za ty body? Nic.
1: Nic, ne, jako to...
0: Mohl jsi si je připnout.
1: Mohl jsem prostě, ukazoval jsem to, na té stránce byly další příspěvky, tam někdo dostal 7 bodů a to a já 10.
0: Ale to je hodně.
1: Ale bez knihy, no.
0: Tak to byly ty začátky psací, jo? No, ale začal jsem v té době už i hrát divadlo, což je hrozný.
1: Jenomže v těch, jak si ke konci 50. let už se setkal s prvními budoucími cimrmanology.
0: Jenom s jedním, teda se dvěma, lépe řečeno. Se Zdeňkem Svirákem a Sláďou Smoljakem jsem se poznal na vysoké škole.
1: Já myslel, že s Jiřím Šebánkem?
0: Ne, s Jirkou Šebánkem až v redakci rozhlasové, až v 61.
1: Já tady mám takovou poznámku nebo otázku, jestli jste si už tehdy začínali vymýšlet nějaký mystifikace.
0: My jsme začali se Zdeňkem, Svirákem jsme začali už na vysoké škole, to jsme vymysleli zvíře. Byl to hladovec, jmenoval se Chrypatka. Věděli jsme o něm všeho všude tolik, že jak jsem pravil, je hlodavec, že má velké zuby, které si musí obrušovat podobně jako králíci na nějakém dřevě a tak dále, ale zajímavé je, že už tenkrát nám to někteří vysokoškolští spolužáci zbaštili.
1: Kde jste tuto informaci ještě uplatňovali?
0: Neuplatňovali, ne, jenom tak jsme si mezi sebou povídali, co vyvádí ta Chrypatka a jedna z našich spolužaček, ona byla ohromně milá, příjemná, dodnes je, my jsme jí říkali Kudlago, protože vypadala trochu jako eskimáček a ta nám to baštila. Ptala se, jestli máme chlívek. Jsme říkali, že ne, že běhá volně po pokoji a tak, no. To nám dělalo radost.
1: No já to posunu tak asi spíš už k tomu armádnímu rozhlasu setkání vašemu s Jiřím Šebánkem také, poněvadž Jiří Šebánek nám tu svého času vyprávěl, jak tě se Zdeňkem Svěrákem zneužívali k různým nepopulárním úkonům.
0: No nejdřív to řekni, já pak to napovím.
1: Musel si, přátelé, poslouchejte, musel si dělat například u toalety osušovač rukou. Dělal si svačináře, oni ti to neoplatili nikdy. Dokonce tě, to ovšem už za tvými zády, pohřbili v komínové šachtě, kam podstrčili písemnou zprávu znějící. Zabili mě Šebánek se Svirákem, podepsán Milon Čepelka. Pomstil se si mě
0: za to. Já mám pocit, že jenom to poslední je pravda. Škoda, že se o tom nemůžu přesvědčit. Ale jinak žádné osušovače rukou.
1: Že by si musel foukat, když si umyli ruce. Tak...
0: No, oni potom toužili, aby něco takového bylo, aby někoho takového měli. Ne, ne, ne, nic takového. Fakt je, že se Zdeňkem jsme měli takovou dohodu, že se budeme střídat v roli redakčního sluhy Pazdery. To jo, ale střídali jsme se jenom tak, že když já jsem to vzal vážně jeden týden a skutečně jsem nějaké to občerstvení z obchodu přinesl, tak on pak druhý týden odmítl a tím pádem to skončilo jednou provždy.
1: Prosím tě, a pomstil se s ním někdy, nebo udělal jsi nějakou rošťárnu?
0: A víš, že ani ne.
1: Ne, tak hodnej jsi.
0: To bylo, no zaprvé jsem hodnej, ale... Za druhé to všecko byla hra, my jsme se tam měli skutečně velice dobře v té redakci, to byl ostrov pohody.
1: Já tady mám právě armádní redakce Československého rozhlasu, ono to ještě spadalo pod děti a mládež, že jo?
0: Ano, to byla hlavní redakce pro děti a mládež.
1: Takže tam, kde jste společně pracovali, nedávala srandě moc velký prostor, jo, už i svým názvem.
0: No to teoreticky vzato ne.
1: A co vás tam teda bavilo?
0: My jsme se bavili tak nějak sami mezi sebou.
1: Ale měli jste šéfa prostě třeba.
0: Měli jsme šéfa, to byl skutečně podplukovník, chodil někdy v uniformě a to jenom, když se rozlobil nebo když měl nějakou náladu jako spíš horší. Tak si vzal uniformu a pak nám přestal říkat křestním jménem a zavolal a říkal třeba doktore, pojď sem. Tak já jsem šel a doktore, jaké máš ohlasy? Jako na pořady, no. Já jsem nevěděl moc. A to jsem viděl, že není naložený. My jsme mu říkali, že jednou za měsíc mívá menstruaci. A teda ne mu, jemu jsme to neřekli, o něm jsme to říkali. Ale on skutečně v tu dobu vždycky, to bylo zajímavé, on třeba chodil zadním vchodem do vily a když nás měl potkat na ulici, tak utek. Ztratil se do druhé ulice nebo vyskočil na plot. Zvláštní, skutečně zvláštní člověk.
1: To vás měl tak rád?
0: Já nevím. To prostě jsme nerozluštili, ale jinak byl nesmírně příjemný, milej. To byl nejlepší šéf, jakýho jsem kdy měl.
1: Měli jste někdy incidenty z HSTD?
0: No to je právě to. To je další věc. On měl takovou povahu, jako kdyby se těšil na to, že bude průšvih. Takže vždycky, když se ten průšvih dostavil, a to se teda stávalo, protože hlavní zpráva tiskového dozoru ráda se vrtala v textech, tak Slávek takhle, já musím mimo mikrofon, zprásknul ruce a začal si je mnout. Doktore, bude průšvih. On se prostě těšil na to, že z toho zase nějak vypluje, že je všechny obelstí. A tak si to chudák myslel i v roce 69, když my jsme už dali výpověď, že to skončíme, že prostě odejdeme z toho rozhlasu, protože se tam nedalo prostě být a dělat to, co jsme dělali dál. A on nás přemlouval, abychom neodcházeli, že ví, jak je. On říkal, přečůrá. No, nepřečůral, když my jsme odešli, tak on byl potom odvolán se zpětnou platností, takže byl odvolán dřív, než my jsme odešli. Bohužel.
1: Jak už tu, jak si bylo řečeno jednou, tak ty jsi muž mnoha profesí.
0: To mě trápí trochu.
1: Proč ses nerozhodnul pro jednu jedinou? Já jsem zlomyslný, poněvadž já nechci říct, že mám hodně profesí, ale do hodně věcí se pletu a neznám na to odpověď, ale ty bys jí možná...
0: No já bych taky řekl, že se spíš do hodně věcí pletu, než že to je hodně profesí, ale ona je to svým způsobem výhoda. Tak když jsem, řekněme, nemohl mluvit do rozhlasu po tom 69. roce, tak jsme mohli hrát divadlo. Když jsem nemohl psát rozhlasové hry, nebo mohl jsem psát, ale nemohl tisknout, řekněme, poezii, no tak jsem mohl psát pro televizi. A tak jsme toho využívali, nejen já, ale vlastně všichni, kteří jsme z té redakce odešli, to znamená jak Zdeněk Svěrák, tak Jirka Šebánek. A byli jsme takový prostě obojí živelníci, jak se to říká, všežravci.
1: A co, kreslení, to,
0: to
1: ne?
0: To už vůbec to ne. Už... Kreslení, to se na tebe dívám jenom s nesmírným obdivem, ale sám ne. Já neumím nakreslit ani takovou tu jenom přímek kozu.
1: Ne, takhle, já jsem myslel, co mi to tady kreslíš, tady ne.
0: To máš zkreslený tam od...
1: Nebyla to opravdu...
0: Nebyl to obdélník.
1: Obdélník. Hele, ale jsi textař písní, co takhle zabrousit do profese skladatelské? Když si člověk píše ten text, tak už ho třeba napadá melodie. Nenapadlo tě někdy, že ji vnutíš?
0: Dokonce jednou se to stalo, já jsem složil polku Líná kůže, text i hudbu, ale pozor, ta se odvysílala v televizi.
1: Jo.
0: Ano, sice bohužel jsem ji sám nespíval, to jsem se neodvážil. Ale
1: vážně?
0: Skončil jsem tím. No.
1: Skončil.
0: Zjistil jsem, že to není moje parketa. Ne.
1: Baví tě víc psát texty k šansonům, nebo jak se svého času říkalo, k tanečním písničkám, nebo teda k pop music dneska, že jo? A nebo k dechovce, poněvadž do dechovky taky.
0: No to je právě, že i v té hudbě je to jako ve všem. Já prostě do všeho. Strkám nos.
1: Co ale, tě baví víc? A...
0: No, co mě baví víc, se říct nedá. Já si myslím, že když buď dostanu úkol, anebo mě teda něco napadne, tak ať je to, nebo ono, vím kam s tím a podle toho to napíšu. Ať už to je šanson nebo dechovka.
1: Pro které zpěváky, jmenuji tady třeba, pro které zpěváky si?
0: Já nemůžu říct, že bych byl psal někdy pro nějaké speciálně. Zpěváky, protože dřív to tak nechodilo. Dřív spíš člověk se s nějakým způsobem spojil se skladatelem a ten pak to nabízel zpěvákům. Já jsem do toho nemluvil. Fakt je, že ve své době v těch 60. letech mě pár písniček zpívali ty špičkoví zpěváci Eva Pilarová, Karel Hála, Iveta Simonová, Milan Chladil a tak dále. Ale nikdy jsem nebyl nějakým způsobem vázán na jednu osobnost.
1: Já bych teď... pustil jednu písničku, to je takový trošičku překvapení, ušitý na tebe, ke který bych chtěl, kdyby si nám mohl říct aspoň drobný komentář. Je to písnička, kterou si napsal na melodii Jaroslava Ješka. Na neznámou melodii Jaroslava Ješka. Jak ten projekt svého času vznikl, jak ses ty dostal k textování něčeho, co bylo v nějakým zápisníčku Jaroslava Ješka poznamenáno.
0: No k tomu jsem se dostal nějak společně s tvým bratrem Jiřím a dodnes si toho velmi považuju, protože Jiří Suchý byl už tenkrát pojem a já jsem byl řadový rozhlasový redaktůrek. Ale měl jsem kamaráda, přítele z Opočna od nás, hudebního skladatele Luboše Sluku, který byl v té době zaměstnán v nakladatelství Svazu skladatelů Panton. A tehdy Václav Holzknecht objevil ten zápisník a rozhodl se, že pár písniček se z toho dá udělat. A ten Luboš se nějakým způsobem přimluvil zřejmě, aby to zkusili se mnou, jestli bych taky nějaké neotextoval a tím pádem jedna teda vznikla tak, že dokonce byla nahraná už tehdy Karlem Vlachem a Josefem Zímou a to je ten Velký vůz a blues. To je taková poetická písnička. Pak jsem ještě, myslím, textoval další dvě, ale ty nebyly nahrané, ty vyšly jenom v notách Pantonu v klavírním albu.
1: Já, když dovolíš, tak nechám zaznít toho Pepička Zímu.
0: Budu rád.

0: Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, posloucháte Nostalgické muzeum zábavy s hostem Miloněn Čepelkou. Miloni, ty jsi byl u zrodu divadla Járy Cimrmana na té legendární schůzce, z níž se údajně Ladislav Smoljak omluvil s tím, že má se slečnou lísky do biografu.
1: Byl. Je to byl. Tak.
0: Je to tak?
1: Je to tak. Skutečně on tenkrát prohlásil, že v éře semaforu nemá smysl zakládat další malé divadlo.
0: Nerval si Ladislav Smoljak své kudrny, když zjistil, jakou dějinou událost
1: no,
0: propásil?
1: No, nerval, protože ono mu to trvalo, tenhle názor, tohle rozhodnutí mu trvalo krátce a pak se tedy vrátil a přidal se k nám, dokonce napsal vlastně druhou hru v pořadí, že?
0: Ano.
1: Takže si to rozmyslel a...
0: Je známo, že všechny hry divadla Járy Cimrmana zůstávají po celá desetiletí stále na repertoáru. Jaké postavy v nich hraješ nejradši a jaké vysloveně nerad?
1: Nejradši hraju mamku. Protože...
0: Tam se ozývá potlesk.
1: Nebo ne, protože ale ačkoliv k té jsem přišel jako slepý k houslím. Já jsem původně v tom divadle měl jenom roli tajemníka společnosti pro rehabilitaci osobnosti a díla Járy Cimrmana, takhle dlouze se to jmenovalo tenkrát. A vlastně jsem vystupoval tím pádem v té první hře jenom v semináři, jako ten tajemník. Zatímco mamku hrál Kája Velebný a hrál ji výtečně.
0: Jo.
1: Tenkrát ještě si mohl dovolit, pane Potanečku, se rozběhnout přes celé jeviště, skočit na zeď boční, odrazit se a zpátky. Já jsem to pak po něm dělal chvíli taky, ale nechal jsem toho brzy, protože mezi tím uběhly nějaké ty roky. Jenomže on se potom rozbil trochu v autě při nějakém zájezdu a už to hrát nemohl a já jsem tedy tu roli převzal a jsem rád.
0: No to je jedna role, tak ovšem jo.
1: No jistě, pak mám ještě rád všechny role, kde jsem v uniformě. Já jsem jako Vlasta Burian v tom. Nevím proč, vím proč, protože ačkoliv jsem byl v tom armádním vysílání, tak uniformu jsem samozřejmě nikdy nenosil, myslím, jako redaktor. Na vojně jsem byl.
0: Měl jsi šarži nějakou?
1: Jako redaktor armádního rozhlasu,
0: ne. Ale jako voják.
1: No jako voják, já jsem byl důstojník v záloze.
0: Ne, Maria Josef, a co? Co to znamená
1: důstojník? Já nevím, jak jsem skončil. Snad nadporučík dokonce.
0: Vážně?
1: No, ale bez záruky.
0: Můj bratr byl četař, ten to dotáhl, ale...
1: No, já jsem četař byl, když jsme odcházeli z vysoké školy, že jo? Protože my jsme dělali
0: aha, ty jsi
1: my jsme dělali
0: nastoupil
1: tu...
0: jako četař rovno.
1: No, my jsme dělali tu takzvanou tu vojnu. Tu vojnu, nevojnu, jednou týdně jsme jezdili do Motola v takových hadrech zelených a to
0: Ježíš,
1: bylo
0: já se s ním tykám, tak já se to teď...
1: To
0: teď
1: bylo hrůza, teda... Já když jsem měl v Motole zavelet, tak jsem se propadal ostudou tam do trávy.
0: A musel si zavelet?
1: Musel. Ale vždycky jsem dostal vynadáno od toho velícího důstojníka, že tohle není žádné velení. No a teď dobře. Na jevišti velím ohromně rád a sklapávám podpatky. Já nevím, čím to je. Je to asi tím, že jak ženská nejsem, tak teda důstojník jsem byl vždycky na baterky, tak mě to baví asi, že je to vzdáleno mému charakteru.
0: Ano.
1: Já si to aspoň tak vysvětluji.
0: Dobře, takže to máme ženské postavy, postavy uniformované jsou oblíbené u
1: ano,
0: tebe.
1: Ano, ty mám nejradši.
0: A teď je neoblíbené.
1: Neoblíbený je učitel v Blaníku, protože co je to učitel být, to vím. A právě proto se mi do něj špatně nějak vtěluje.
0: A co ten přístup, kdyby si zvolil takový jako k tomu důstojníkovi? Ne, to, ne,
1: pardon, on to nejde. Ten učitel je takový popleta a já mám pocit, že ho hraju stejně jako třeba Hlaváčka ve Vraždě v Salonním kupé a to mě štve, ale nevím, co s ním, s tím učitýlkem. Dobře. Blaníku. No to je jedna věc. Dobře. A druhá věc je, nemám moc rád dobití severního pólu, ale to z úplně jiného důvodu. Tam totiž, ať je teplo, ať je zima, a v divadle bývá málo kdy zima, protože v zimě se topí a v létě se nemusí topit a teplo je. A já mám beranici a nefalšovaně vlněnou šálu na krku. To je příšerný.
0: Dobře. Odpověděl jsi na otázku stran postav, ale u toho divadla Járy Cimrmana ještě zůstaneme s tímto. Kdo tě z kolegů, možná, že se budeš bránit té otázce, ale kdo tě z kolegů z divadla Járy Cimrmana nejvíc rozesmává, třeba privátně nebo na jevišti?
1: Nebo na jevišti je to jasné. Na jevišti Pavel Vondruška.
0: Ano.
1: A to v Cimrmanovi v Říši hudby, v semináři, když dělá toho neuvěřitelně nadšeného, popleteného dirigenta. To prostě nikdo nedovede po něm a je nenahraditelný doslova. Ale on nás opravdu odbourává představení co představení, protože on vždycky to ještě něčím obohatí, vždycky to nějakým způsobem přitlačí na to ještě víc, na tu pilu, až jsme prostě takový...
0: Leckdo neví, že on vlastně dirigent je.
1: No, u něj to neplatí, vidíš zřejmě. To, že tím, čím je, to, že se mu nezdá na jevišti vhodné. Asi. No, ale tak on tam hraje po pletu, že jo.
0: Hele, a Kenčí nemusí být. Jak to vypadá v zákulisí? Viděli jsme něco v nejisté sezóně, ale...
1: V zákulisí jsou nejveselejší Zdeněk Svěrák a Petr Bruckner. Zdeněk pokaždé přijde s nějakým vtipem, s nějakou anekdotou novou a Petr ten nechce zůstat pozadu.
0: Prosím tě, a stává...
1: Ale kdybys po mně chtěl nějakou anekdotu, tak nemohu sloužit,
0: ne.
1: Já jsem na
0: dobře.
1: To dělavej.
0: Tak ti teda děkuju. Ale zajímalo by mě, jestli ten zákulisní humor se taky někdy vyvíjí tím směrem, že se třeba spiknete na někoho s něčím a necháte ho prostě v nějakém bludu. Existuje tam takovýhle druh humoru, jako jak se říkali v Národním dobráci?
1: Existuje, ale není příliš častý. Napadá mě jedna taková situace, ke které ovšem nakonec nedošlo, protože Zdeněk Svěrák s měkkým srdcem to nevydržel a prozradil to dřív, než bylo žádoucí. Totiž Bořík Penc rád vypadá dobře na jevišti. Takže se mu líbí třeba ve hře Záskok, protože tam má krásný kostým, který mu sluší. A teď dostal roli v té poslední naší hře ve Švestce a tam hraje zapomnětlivého dětka Motyčku z Holí. A byl oblečen do takových manžestráků zmačkaných a vestičku, že no prostě vypadá jako dědek. A Jarda Weigl přišel s tím, že by nebylo marné dát mu jako podmínku, aby hrál bez zubů. Protože on má protézu. Tak jsme mu to, jak si řekli, že tohle bude muset, a on opravdu zesinal chudák takovým způsobem, že to potom Zdeněk nevydržel a řekl mu, že je to legrace. Dodnes mě to mrzí.
0: No.
1: Protože ten Jarda Weigl, ten byl ochotnej taky si ty zuby vyndat.
0: V roce 1998 přerušil stávkovou pohotovost z listopadu 89 právě zde v Šemánovicích soubor Salon Cimrman, skupina sdružená kolem Jiřího Šebánka. Ty jako jediný z divadla Járy Cimrmana jsi vždy přítomný a obětavě pomáhající hostující člen Salonu Cimrman. Proč?
1: No, obětavě pomáhající, mě to baví, tak jaká pak obětavost?
0: No ne, tak víš, ale kam směřuju asi?
1: Ano, vím,
0: jsi
1: kam
0: jediný.
1: Směřuješ, jsem jediný z divadla.
0: Ano.
1: A já byl jediný z divadla, který s tím salonem už jezdil, když ještě nebyl ve stávce. To znamená v těch 80. letech. Ale pak jsem prostě přišel k závěru, že skutečně není dobře sedět na dvou židlích a ani to dost dobře nešlo už skloubit, protože i ten salon začal vyjíždět velmi, velmi často, jaksi mimo Prahu a prostě to kolidovalo. A přece jenom salon Cimrman je trochu něco jiného než to divadlo, protože to není divadlo. Hmm. Je to vlastně jen ten seminář, jen taková klubová záležitost. Že? Takže jsem se rozhodl pro divadlo, protože mě by to hraní prostě chybělo, kdybych se měl rozhodnout obráceně. No, jenomže potom, když ten salon Cimrman skončil, nebo jak si správně řekl, vstoupil do té stávky a setrval v stávkové pohotovosti do dneška a přišli jste s tím, že by se některé ty pořady měly oprášit a natočit jednak pro rozhlas a jednak také pro televizi ostravskou. No tak Jirka přišel s tím, jestli bych jim zase nepomohl, protože bohužel mezi tím členové salonu Cimrman, především tedy Kája Velebný a Jaroslav Pacovský, odešli tam, odkud není návratu, a já jsem považoval bych za nekolegiální, kdybych to odmítl. Nehledě k tomu, že proč bych to odmítal? Já to necítím jako konkurenci divadlo a salon. Já si myslím, že když může člověk žijící být vykládán nebo pojímán různě, různými pohledy, tak proč by člověk nežijící, notabene vymyšlený, nemohl mít několik tváří a mnoho podob?
0: Mně tak napadlo, jestli nemáš nepříjemnosti v divadle s tím.
1: No musím říct, že nemám, chlapci dělají, že to nevědí.
0: Se salonem Cimrman jsme se dostali k tématu nám tady obzvlášť milému, ke Kokořínsku a k Šemánovicím. Jiří Šebánek u nás bude dokonce letos v létě pátrat v Šemánovicích a okolí po stopách Járy Cimrmana.
1: Ale ne.
0: Ano. I ptám se, domníváš se, že může být úspěšný?
1: Jirka určitě. Určitě ten se rozhlédne, chytí stopu a už to bude.
0: Miloni, v jedné hře divadla Járy Cimrmana je zmínka o Varelu Frištenském, bratru legendárního zápasníka Gustava Frištenského, který jezdil na výlety na Kokořín, nebo aspoň na jednom výletu tady byl. Výletničil si ty někdy na Kokoříně?
1: Představ si, že dosud ne. Já jsem tady vždycky zatím byl jen pracovně u tebe tady, ale už to brzy napravím, je to naplánováno. V létě s manželkou sem jedu.
0: Jo, tak se potkáš s panem Šebánkem.
1: Uvidíme.
0: No, já si myslím, já jsem se ani nezeptal, jestli poté, co tě poprosím, aby si něco přečetl jaksi ze své vlastní tvorby, jestli by si byl ochoten odpovědět tady někomu na nějaký dotaz, pakliže někdo nějaký takový dotaz bude mít.
1: Pakliže, tak ano.
0: Miloni, co píšeš radši? Básničky, známe tvoje rozhlasové hry, skeče, víme, že píšeš vážnou poezii. Co jako tě nejvíc baví?
1: Čertví, mě baví všechno.
0: No ale...
1: ale vždycky mě baví to, co zrovna je na stole. No. A nebo lépe řečeno, ono mě to nebaví, ale nutí mě to. To je taková výzva. Já když prostě vidím prázdnou stránku, tak já ji musím něčím popsat.
0: Řekni mi, co jsi přivez, protože jsem tě poprosil, aby si něco přivezl.
1: No já jsem si
0: toho,
1: přivezl
0: napsal...
1: své dvě největší knihy světa. Já je takhle ukážu, aby všichni viděli, jak jsou velké.
0: Safra, to budeme brzo hotoví.
1: To jsou básničky, které mi nějaký čas ležely v zásuvce, protože jsem nechtěl tisknout v době normalizace, kdy nesměli takový mistři jako Seifert, Mikulášek, Skácel a tak dále. Takže jsem se na ně občas doma podíval a teprve teď, takže jsou to věci víceméně už letité, ale Jedna se jmenuje Abeceda lásky a to jsou taková čtyřverší, jako skoro bych až řekl do památníku. Abeceda, protože každé to čtyřverší je na jedno písmenko, takže každý verš začíná tím písmenkem a pokud možno je toho písmenka nejvíc i uvnitř těch veršů.
0: Já nevím, jsi v Šemánovicích, máš tam od písmena š, verš š.
1: Š. Šupiny z očí dávno už mi spadly. Šlápoty vidím, jak ten život šel. Šeť všedních dnů, šeříky, které zvadly. Šťastný byl pouze tón, jenž tebou zněl. Je to milostná poezie, jak patrno.
0: Co bychom, třeba k, kokořín?
1: K. Klekám k tvým nohám jako ke světici. Kloním k tobě svůj rozum i svůj cit. Královno moje krutě panující, kárej i miluj, jen mi nepřej klid.
0: Co bychom ještě R jako rádio?
1: R jako rádio, eventuálně rozhlas. Rosa, jež stéká po lupíncích trav, růžová sluncem, to je obraz tvůj. Radosti moje, tebou jen jsem zdrav, rozmarín touhy pro mne opatruj. Já myslím, že to by stačilo, abychom nebyli zatěžkaný těžkou poezí.
0: No. Až se mi nechce vracet se k tomu Cimrmanovi, ale marná sláva, seš s ním tak zpět.
1: Vraťme se, vždyť je to život můj, 33 roků s jedním člověkem, notabene neexistujícím, víš, co to je?
0: Já vím, že Jára Cimrman oslovil nejenom vás jako divadlo Járy Cimrmana, a posléze, nebo zároveň Salon Cimrman, že neexistují pouze tyto dvě skupiny a okruh jejich přátel, ale že to je dneska už takový pojem, že...
1: Je to nemoc.
0: Ano. Dokonce je to na internetu a je tam spousta odkazů a to by mě zajímalo, jak se vy k tomu stavíte, když si toho Cimrmana už teď při vlastně v podstatě anonymní autoři, kde kdo prostě říká, tohle to je Cimrman, tohle to napsal a skutečně se prezentují díla, odkrývají se sochy, samozřejmě bez jeho tváře, poněvadž ta tvář není známa. Jak to na vás působí? Na jedné straně to musí být radost, na druhé straně, ale to taky může pěkně štvát, ne?
1: Že... No, určitě to tak je. Jak to říkáš, na jedné straně a na druhé straně. Mně ta druhá strana tolik nevadí, protože ta musí vadit spíš těm autorům, že jo, našim chlapcům. Ale oni se s tím, myslím, taky smířili a já mám pocit, že je potřeba na tohle odpovědět tak, jak by odpověděl, nebo jak odpovídal náš mistr. Ten při jedné příležitosti řekl, může se mi to nelíbit, můžu s tím nesouhlasit, můžu proti tomu i protestovat, ale to je tak všechno, co proti tomu můžu dělat.
0: Jsou věci, které třeba se vydávají za dílo Járy Cimrmana, nebo že mohl s tím přijít Cimrman do styku a nejsou třeba vydařené, ale na internetu opravdu existuje stránka nebo možná více stránek, kde
1: tam je
0: všechno
1: je moc
0: možný. Možná, že teď v debatě, že se někdo přihlásí a řekne svoji zkušenost, ale ty už ji máš.
1: Já jsem byl loni v listopadu, takže už to není úplná novinka. Loni v listopadu jsem byl na nějaké takové besedě v Letohradu, v nově otevřené divadelní vinárně, mimochodem je to tam nádherné, kdybyste jeli do Letohradu a to víno, co tam mají přímé dodávky z Moravy, je taky vynikající, takže se tam stavte. A tam mě tohle prostě předali, že to našli na internetu, vytiskli a dali mi to, jestli to znám. Já jsem to neznal, koukal jsem na to jako vyoraná myš, jak se praví, ale je to dlouhá píseň, taková poutní píseň, která se zpívávala s procesím. A oni mi to tam zpívali, jenomže já neumím samozřejmě tu melodii, na kterou to tam místní skladatel složil. A tak bych vám z toho přečetl jenom tři sloky, ty povedenější podle mého názoru. Hymník, jmenuje se to Hymník k svatému Járu Cimrmanovi, to je špatně česky, bohužel k Járovi Cimrmanovi, rozsahem spíše poutní píseň. Tak. O, ty přesvatý Jároda, ty jsi ochránce národa. Vždyť ty svatý Cimrmane, můžeš, co se ti zamane. Posiluj tu naši víru v předivokém dějin víru, posiluj naši naději, když se špatné věci dějí. Ty jsi náš nebeský patron, chraň nás nepřátelských patron. Pomáhej nám také v boji, ať se nikdo z nás nebojí. Prosme, když se fotbal hraje, ať naše mužstvo vyhraje, rovněž když se hraje hokej, ať to vždy dopadne OK. Popřej nám zdaru olovu a cíl našemu olovu. Dej, ať nás nesežere lítá šelma, co po lesích lítá. Za šťastnou cestu pros Krista, aby jí měl motorista stejně jako Eisenboňák, tak prosíme, zařiď to nějak. A jsem byl nějak zařiď to nějak, to mě je, vzalo.
0: No, já... To je ale opravdu dokonalý závěr. No, přátelé, já jsem předpokládal, že se najde někdo, kdo bude chtít vědět o divadle Járy Cimrmana nebo o vážné tvorbě pana Čepelky víc. Takže já bych už teď v tuto chvíli spíš apeloval na vás, jestli máte někdo nějaký dotaz?
2: Já bych se jenom chtěl zeptat, dokdy bude výstava na hlavním nádraží? A pak bych se chtěl zeptat, jestli, jak jste vystupoval v 21., tak jestli ten konec, jestli to byla nahrávka nahraná anebo bezděčná?
1: Na to odpovím ohromně rád. Tak zaprvé faktum. Výstava potrvá do 15. června.
0: To můžeme vědět, jaká?
1: Jo,
0: my, kteří nejsme, my jsme zvenková totiž.
1: Já to vemu od Adama.
0: Ano.
1: Loni probíhala takzvaná Europálie, jakási akce mezinárodní v Bruselu, kde měly být české dny a kromě jiného na těch českých dnech měla být výstava Doba Járy Cimrmana. Nebo možná jenom o Járovi Cimrmanovi to mělo být, to vám teď přesně neřeknu. Jenomže nakonec, jak to tak bývá, zřejmě kvůli penězům, i když to nevím stoprocentně, z toho sešlo, ale byla na tom už spousta práce. A tak Václava Kotka, šéfa agentury Echo, která nás prodává a zajišťuje, napadlo, že by se to mělo udělat aspoň tady v Čechách. A nějakým způsobem přišel nebo se dozvěděl o prostorách nevyužitých na hlavním nádraží v historické budově. A když se tam byl podívat potom s Jaroslavem Weiglem jako naším výtvarníkem, tak se vrátili doslova nadšení a řekli, sem se to hodí naprosto dokonale. Takže dneska tam je už od úterka v běhu, která se jmenuje Doba Járy Cimrmana, rozdělená do tří takových dílů. V tom foaje je výstavka velkých pěkných fotografií Petra Hechta z našich představení. Pak je tam sál takzvaný Wilsonův. Tam je právě Doba Járy Cimrmana, to znamená, tam jsou exponáty z různých muzeí pražských i mimopražských i od různých soukromých sběratelů. Exponáty z přelomu minulého století, to znamená tedy zpět minimálně těch 100 let. Všechno možné od závěsného koše pod létací balón přes dědečka automobil až po nějaké první motocykly a po vynálezy, které se dokonce ani nedají na první pohled identifikovat a které vám musí vysvětlit popiska. Je tam opravdu co k vidění. A pak je další sál, takzvaný secesní, kde je zase všechno, co se týká historie našeho divadla. My letos slavíme těch magických 33, končíme 33. sezónu, takže k tomu. Je tam postavena scéna ze hry Blaník, je tam i improvizované pódium a promítací plátno, na které se promítá jednak film Ládi Smoljaka a vlastně celého divadla Nejistá sezóna, barandovský film před 10 lety nebo před 12 lety natočený. A pak ještě sestříhaný jakýsi film Smoljak, Svěrák, Necky a Vana. Ten já jsem sám ještě neviděl, na ten se těším. A členové našeho divadla tam vystupují vždy ve středu, v sobotu a v neděli, každý den třikrát v celou hodinu, to znamená v 15, v 16 a v 17 hodin s takovými krátkými ukázkami z našich seminářů.
0: Dokdy potrvá?
1: Do 15. června. No, ale k tomu druhému, že jsem byl v té 21. To jsem dostal víceméně úkolem, abych tam šel s Petrem Brucknerem, no tak jsem tam šel a myslel jsem si, že budeme říkat víceméně fakta o tom, že ta výstava je a co na ní je. A pak přišel ten pan moderátor, já to slovo opravdu nenávidím a nevím, čím ho nahradit. Prostě pan redaktor, který uvádí tu 21, podal nám ruku, ale vůbec se s námi o ničem nebavil, takže my jsme se nebyli schopni domluvit ani na jedné otázce, ani na jedné odpovědi, ba ani na okruhu těch otázek. A on pak nás tam překvapoval takovými věcmi, jakože jestli bychom mohli říct, co dnes zrovna v této době je nejvíc využitelné třeba z Cimrmanova díla a tak dále, no na to se nedá. To je přesně ta otázka, kterými nás zaskakují novináři po vlastech českých i moravských. Takže jsem tam tak pěkně bruslil v tom a když pak nakonec řekl tu otázku, že má takový pocit, nebo ne otázku, ale ten svůj dojem, že má takový pocit, že jsme si toho Cimrmana vymysleli, tak jsem toho rád využil. On řekl, že se toho nemůže zbavit, toho pocitu. Tak jsem toho rád využil a řekl jsem, když se toho nemůžete zbavit, tak si ho nechte.
0: Máme někdo nějaký dotaz? Máte-li? Já si myslím, nebudu končit nějakou otázkou zrovna příliš vtipnou, protože ji nemám připravenou, ale takovou otázkou, která logicky vyplývá z toho, co jsme si tady dneska říkali. Točilo se to hodně kolem Járy Cimrmana. Asi by se slušelo, kdyby si nás seznámil s tím, co divadlo Járy Cimrmana chystá, nebo jaké jsou plány pánu principálu.
1: Není to otázka na toho pravého adresáta samozřejmě, protože co bude, o tom rozhodnou oni. Ale slíbili, že ještě další hru napíšou, tu 14., abychom nezůstali u té nešťastné 13. asi. A dokonce vím, že už na ní pracují. To znamená, že když pán Bůh dá, takže bychom tak možná v příštím roce měli začít zkoušet možná i tu premiéru uvést. Ale berte to jako nezávaznou naději.
0: Ano. Tady hlásí se někdo?
3: Můžete pane Čepelko aspoň naznačit?
1: No, můžu naznačit, já víc ani nevím, než...
0: Ano.
1: Vy jste chtěl slyšet, já nesmím ani naznačovat. Ale naznačím. Vím, že by se to mělo odehrávat v Africe.
0: Hezky. Budeme
1: tak
0: se těšit.
1: Tak nevím, jestli budeme všichni se denně krémovat, nevím, budeme, na černo. To by bylo hrozný.
0: Budeme se těšit.
4: Vážení a milí, končí setkání s básníkem, dramatikem, textařem a cimrmanologem Miloněm Čepelkou, které se uskutečnilo 20. května roku 2000. Přeji vám dobrou noc a pěkné sny a za týden zase. Nashledanou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

dnešním hudebním setkání s pořadem Šlágry od srdce budou znít výhradně tanga. A důvod je jednoduchý. Často si o ně ve svých dopisech píšete. Tango je podle vás dneska už jenom málo kdy ke slyšení, tak já to napravím. Okřídlené rčení praví, že na tango musí být dva, tedy dva na tanečním parketu. Proto nezbývá, než věřit, že si to doma taky zkusíte. A nejprve nás čeká pořádná porce orchestrálek, tak ať se vám líbí.

Kde se vůbec tango vzalo? Jde o společenský tanec jihoamerického původu ve dvoučtvrťovém nebo čtyřosminovém, ale někdy také ve čtyřčtvrtečním taktu. Je to původně černošský tanec z oblasti západoindického souostroví, který ve druhé polovině 19. století zdomácnil v přístavní čtvrti argentinského Buenos Aires. Tam byl zušlechtěn španělskou pohybovou kulturou a v roce 1907 pak tango vítězně pronikl až do Evropy. A to zásluhou francouzského tanečníka Camila de Reynala. V roce 1909 už tango zcela ovládlo francouzské taneční parkety a o dva roky později se v berlínském sportovním paláci uskutečnila první oficiální mezinárodní soutěž v argentinském tangu. A odtud už byl k nám jenom krůček.

Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Vraťme se ale k tangu. Melodika tanga je bohatá, doprovod využívá příznačné, výrazné a opakující se rytmické figury s akcentem na poslední osmině, eventuálně šestnáctině taktu. To dělá z tanga hudbu, respektive tanec, výrazně živočišnou, smyslnou až erotickou, s čímž koresponduje i pohyb tanečníků na parketu. Dobře zahrané a zatančené tango, to je doslova lahůdka pro uši a současně pastva pro oči.

obrovská popularita tanga a poměrně snadná napodobitelnost jeho charakteristických znaků inspirovala doslova vzedmutou vlnu podobně projektované hudební produkce. V našich podmínkách tak z této inspirace vznikla třeba známá cikánka Karla Vacka, kterou nám zaspívá Karel Černoch a přidá ještě tango Jaroslava Ježka O Španělsku si zpívám. Naše dnešní setkání s tangem završí Miloš Kopecký. Mimochodem, velký ohlas zaznamenalo tango také na Slovensku, kde se ve spojení s tamními hudebními tradicemi vyvinulo především ve 30. letech minulého století ve zcela specifický hudební útvar. Ale to už by byl jiný příběh.

životě jsou chvíle mámivé, které časem přijdou zpět. Tak jako z jara slunko zářivé přijde zlíbat první květ. Jen mládí nevrátí se nikdy víc, už nevíde nám svojí láskou vstřít.

Tuto písničku Nikdy se nevrátí pohádka mládí složil Karel Vacek. Mějte se hezky a těším se na vás zase příště. Od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu přeje všechno dobré, dnes v rytmu tanga Václav Hybš. A nakonec si ještě poslechněte, jak si udělal legraci z tanga Jirka Korn.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

nebudeš do mě klofat, viď? Prej ne, držím papouška. A štípa mě hned na začátek, tak jdi do klece, rošťáku jeden.

to je pěkný začátek. Já jsem myslel, že vás přivítáme společně, dobrý večer, že budu se takhle s papouškem mazlit a že ona bude vrnět jako kotě. No a ona hned mě kloflá. Dobrý večer teda, milí a vzácní příznivci naší hodinky vyprávění.

Vítáme vás u 123. hodinky našeho pořadu 1, 2, 3, to jsou krásný čísla. 1, 2, 3, my jsme bratři. Nějaká říkanda, když jsme se rozpočítávali a hráli jsme před pikolou za pikolou, nikdo nesmí stát.

Vidíte, už jsme zase v těch vzpomínkách, v tom zmizelém světě, na který tak rádi vzpomínáme, protože si jej v tom vzpomínání přikrášlujeme, halíme do růžových mlh, do něžných závojů a ten svět se dokáže roztančit, když jsme v takovým tichým rozjímání, tak ten dávno prožitý svět se roztančí jako najády, jako najády neboli nymfy, mytologické dcery Diovy, bohyně zosobňující přírodní síly. A nebo, a to bylo nezapomenutelný, roztančí se jako rusalky. Když jsem poprvé viděl v Národním divadle rusalky tančit kolem zamlženého jezera, taky se halili do průhledných závojů růžových barev a tančili jako přeludy, protože jeviště bylo tak zvláštním způsobem nasvíceno a světlem se dá kouzlit světlo a stín. Tak prosté a přesto tak tajemné, okouzlující a nezapomenutelné to představení rusalky bylo. To se nám často stává, že jsme svědci události a netušíme, že právě na ten okamžik nikdy nezapomeneme. Tak se mě to tenkrát stalo v tom Národním divadle. Žando, ty jsi mě pěkně rafla v opice. Nechceš to napravit? Mám jí vyndat, jestli vám něco řekne? Ne, mračí se, strašně se mračí. Koukej, než skončí ta hodina, koukej zaspívat.

Ty jsi takový opičák, musíme to vynahradit, přece nemůžeš do mě pořád klofat. No, zase jsem jí vyndal z klece a budeme vyprávět. Já jsem vám chtěl říct o tom divadle, že jo? Něco jiného bylo vidět Ruselku na Národním divadle v Praze a něco jiného bylo vidět divadlo, který hráli pavlíkovský ochotníci v hospodě u Jirkovských, kde se říkalo... Já to neřeknu, vy si to domyslíte. Vy, kteří nás posloucháte už dlouho, víte, že ta hospoda, zase Žanda Štípe, měla jméno podle zadní části těla. To je jedno, ale tím byla slavnější ta hospoda. A nutno říct, že v té hospodě šenkoval Venca Jirkovských a ten měl bráchu Rudlu, který šenkoval v druhý hospodě, která se nemenovala podle zadní části těla, ale vznešeně se této hospodě říkalo Kolektiv, protože v té hospodě Kolektiv chodili do té hospody Kolektiv chodili pít pivo komunisti, hrát karty tam chodili komunisti a Kulébr, Kulečník, tam chodili taky hrát komunisti. Kdežto do té hospody první, kde šenkoval ten Venca, která se tak vošklivě jmenovala, chodili hrát Mariáš, živnostníci a statkáři. No ale v té první hospodě, která byla větší, já tě neudržím, ty jsi takovej blázen, papoušek rozmazlený, trucovitej, v té první hospodě, kde se hrávalo to divadlo, tak tam... Protože když se hrálo ve dne, tak ten sál se musel zatemnit a tam měli reflektory, jak říkali, reflektorům, který měli vepředu takový koláče plechový a v těch koláčích byly 4 díry a ty díry kulatý byly, v jedný byla folie červená, v druhý byl filtr. Se tomu říkalo odborně modrej, v třetí žlutej, ve čtvrtý díře byl filtr fialovej nebo zelenej. Poletíš, Žando, to je rtuť, to zvířátko malý, jak se tady vzpouzí. No, takže ty radši do kleca, to můžu v klidu dopovídat. Popice jedna paličata.

začali kouzlit i pavlíkovský ochotníci s těma světlama, když se hrál lešetínský kovář. V té kovárně ta scéna tak do toho naprali červený rudý světla a z druhé strany třeba zelený. A teď ty postavy se měnily, z jedné strany byly zelený, z druhé strany byly rudý od toho ohně. Nebo když třeba se rozednívalo, tak oni vám udělali takový kouzlo tím světlem, že najednou jako když vychází slunce, protože do toho pustili žlutý reflektory. No a zase, když se stmívalo, tak to měli reostat. Reostat v pavlíkovský ochotníci k tomu nikdo nesměl, protože to byla bedna. To byla vana železná, plná nějakýho, já nevím, co to bylo za vodu, to nebyla obyčejná voda, v tom byla ještě nějaký sajrajt, jak tomu říkali, elektrolit a takový veliký nože, který končili rukověti, měli z bakelitu, aby, protože na to sahnout, tak to by byl mrtvej ten člověk hned, protože v tom bylo 220 voltů, možná ještě víc. A ty nože podle toho, jak se vynořovaly z té tekutiny, nebo jak se do té tekutiny zanořovaly, čím hloubš, tak tím víc ty světla zářily. Když se ty nože z té vody zvyzdvihovaly nahoru a třeba se té vody jenom dotýkaly, tak ty reflektory jenom žhavily málo, jo, takže ono se to dalo stmívat a rozsvěcovat na plný pecky. No, to bylo něco pro nás, když my děti jsme tam měli besídku a oni na nás taky takhle svítili, že jsme z jedné strany byli červený a z druhé zelený a my jsme říkali, básničky, dovedete si představit, jak jsme si připadali. Žando, jak si připadáš ty v opice jedna? Já s tebou mám takový úmysly dnešní, takový slavnostní, protože to představení pavlíkovských ochotníků, to byl vždycky obřad.

divadlo a světlo. Na divadle světlo jevištní nebo denní světlo, když jsme hráli v přírodě, o tom už jsme mluvili, Jiříkovo vidění jsme hráli na Hůrce. To byl velký kus, těžký pro pavlíkovský ochotníky, ale zvládli jsme to. No a já potom, když já jsem vlastně 8 let s Černým divadlem procestoval skoro půl světa, tak Černý divadlo bylo založený skutečně na principu černého kabinetu, to znamená na světelném kanále, osvětlení zvláštním, luminescenčním osvětlením. To by bylo složitý vykládání, ale tam jsem poznal na vlastní kůži, co to je hrát ve světlech a jakou roli hraje světlo na jevišti. Ale řada lidí, aniž si to uvědomuje, hraje divadlo pořád. Je to jejich divadlo života. Takže svý divadlo hrál pan řezník, pan Aibl, když kroužil jako baletka za pultem svýho řeznictví a uzenářství a nabízel čerstvě pečenou fašírku, kterou vůbec nemusel nabízet, protože už když jí pek, tak to vonělo po celém kraji, ale přesto jí nabízel takovým, to bylo divadelní představení, těžko popsatelný krásy, když pan Aibl nabízel svý zboží, čerstvě pečenou fašírku nebo uzenou krkovičku. No a svý divadlo taky hrál Kominík, který touhletou dobou přijížděl na kole s kominickou štětkou, takhle přes šikmo, přes hruď. Nebyl umazaný od sazí, byl vymydlený bílou čepičku na hlavě, podává kalendář s přáním hezkých Vánoc a všeho nejlepšího do nového roku. Babička mu dala 10 korun pro štěstí a to bylo taky vlastně takový malý, roztomilý divadelní představení, když Kominík přinášel kalendář. Ale když chodil vymetat komíny, tak měl celou tvář začerněnou a když se rozesmál, tak mu tak svítily zuby.

No a svý divadýlko hráli pošťáci pan Kotík Pavlíček i pan Ledvinka, když začátkem měsíce vyjímali z velkých pošťáckých brašen tlustý knihy, které byly přepásané dvojitou nebo i trojitou gumou z trenýrek, vyndali peníze a děda podepisoval převzetí renty válečného poškozence. A to vždycky zaznělo pár teple vřele lidských slov a pozdravů od ostatních válečných poškozenců, kterých bylo v naší vesnici z první světové války dost.

Svý divadlo hráli i kupci, když prodávali kvasnice, nebo slanečky, nebo petrolej, nebo mucholapky, nebo uzenáče, nebo mouku a brousky na kosy a srpy a nítě, sešity a tušky, i pastelky. A tam jsem viděl taky divadlo, který hráli ženský před pultem. Před pultem hráli ženský svý divadlo pod světlem, na kterým od léta visela mucholapka zapomenutá, mouchama obalená. Takže při vůni petroleje a slanečků zněly příběhy lidí. Nejdřív se probralo, jaký byl Mikuláš. Taky u vás byl ten Franta Truxa jako čert. On ty děti vždycky tak zvrtačí, že se rozklepou a málem, že nedostanou psotník, co uravej. Co uravej, psotník je horší. Teď si představte ženský, že ten Franta jako čert řekl mýmu Pepíkovi, řekni básničku. A víte, co mu řekl můj Pepík? Tu už jsem ti řekl posledně a teď mi řekni básničku ty. Ty jsi táta Franty, vedle kterého sedím ve škole v lavici heč. A jestli mě tím koštětem nařežeš, zmidlím Frantu tvýho tak, že bude koukat. Takhle mu to ten můj kluk řekl? A to se ženský smáli. No a pak se muselo přejít na to, jak se peče který cukroví. Popisovali se všecky druhy. Jak jejich děti lepí z barevných papírů ozdobný řetězy na stromeček. Ale to cukroví, to se mě zbíhaly sliny, když se popisovaly pracny voříškový, nebo rohlíčky voříškový, nebo koule voříškový, vonavý namáčený v rumu, nebo máslový, placičky, vykrajovaný, hvězdičky, koláčky, měsíčky a slepovaný marmeládou. No a potom se přešlo na štrikování a na párání všeho toho, z čeho děti vyrostly. Svetry se párali a přeplítali se bavlna, vlna, hladce, obratce. A co pořád těm parchantům máme pod ten stromeček dávat? Oni všecko roztrhají, já pletu, až jsem z toho úplně celá pitomá, šály, čepice, ponožky. Já zase párám. To ty mý parchanti všecko roztrhají na cimpr campr, copak to ale je proti tomu, že oni vyrostou z bot? Boty, a kde máme pořád brát peníze na boty? To je tím, že berou ten rybí tuk, já jsem to jednou ochutnala a tak jsem vracela fuj. Jak to ty děti můžou jíst? No oni to neradí, oni musí. To mají povinný, protože to jsou děti váleční a ve válce byli podvyživený. Tak vidíte, my jsme vlastně podvyživená generace. Podvyživená válečná generace. Ale když se ženský rozpovídali, tak nevěděli, kdy přestat. A ani pan Kučera, ani pan Sýkora je v tom vypravování nepřerušovali, protože vždycky se něco pěkného dozvěděli. Třeba paní Kapounová vypravovala, jak ten její vždycky spolkne na štědrej večer rybí kost, chrchlá a pak běduje, že umře, že mu to propíchá střeva. Tak ať sní hodně moc kyselýho zelí, ale hodně, to tu kost obalí a nic se nestane. Ten můj, to už budou 3 roky. Kdo to tenkrát vyprávěl? Vyprávěla paní, jak zase její manžel před 3 rokama prej na štědrý večer, když si připíjeli vínem značky Tesavela, to byl vermut, to jednou jsem se přivopil jako dítě tím vermutem, tak prej na zdraví a na ex a do dna a on zůstal stát, prej, oči vyvalený, stál jak solnej sloup, já jsem spolk sklo, říká ten můj, a ukazoval na skleníčku, kde nahoře chyběl na té skleničce kousek skla. Tak jsem hned přinesla ze sklepa kyselý zelí a takovou hrst velikou a ještě jednou jsem šla a ještě jednou. Ono se ten střep skleněnej obalil do toho zelí, taky to vyšlo z těla a nic se nestalo.

zvláštní čas adventu. My jsme se trošku taky báli, tmy, děti. A strašívávali jsme se tím, že jsme třeba do burgánu, do krmný řepy, tu jsme celou vydlávali. Prořízli jsme tam vodorovnej otvor jako huba, která se směje, dvě oči, dírky a takovou čárku jako nos a do toho jsme zapálili svíčku a dali jsme to kamarádovi za okno. Takže za oknama hořely svíčky ve vydlabaných burgánech a to byly takový jako kmitající, takový světelkující, rozšklebený držky, kterýma jsme se jako děti obdarovávali. Stáli zvenku za oknem na tom zděném parapetu. To byly tak brzo tmy, že nás to úplně tak jako trošku tísnilo. Ale když nám rodiče řekli, že na novej rok o slepičí krok, na tři krále o krok dále, na hromnice o hodinu více, že už se to vlastně začne obracet a že už se začnou dny prodlužovat, tak hned jsme dostali lepší náladu.

Slepej Emíl, ten asi měl pořád tmu. Ani nevím, jestli byl slepej od narození, nebo jestli svět viděl. Ale v každém případě my, když jsme si hráli na slepou bábu a zavazovali jsme si oči kapesníkem nebo šátkem, tak jsme si trošku mohli představit, jak vypadá temnej svět slepce.

noc a den a stín a světlo, tak prostý věci a přitom tak tajemný. Se světlem se dá kouzlit. Já si vzpomínám, když jsem hrával s naší kapelou Křivokláckých lesů, když jsme hrávávali na silvestrovskou noc. Tak Čenda, náš kapelník, před půlnocí začal hrát směs. Ta začala nenápadně. To byl takzvaný hodinovej kus, se tomu říkalo. To se začalo tangama. Praha je krásná. Praha je krásná za noci, když se stmívá. Nebo neodcházej. No a přešlo se na valčíky, potom na polky a pak se skončilo před půlnocí kvapíkem. A to byl takovej kolotoč toho tance. To byly tak nádherný obrazy, jenom je namalovat. Jak ty lidi jako smyslů zbavený prožívali ten poslední tanec toho roku, který už za pár minut končí. To byl jeden velký kolotoč, takovej sál roztančených, rozesmátejch lidí. A když se blížila půlnoc, tak já jsem na činel měl odklepat 12 úderů přesně o půlnoci, ale do tmy, protože to se zhaslo. Zhaslo se proto, aby si mohli lidi důvěrně blahopřát, dát si pusu, obejmout se. To bylo takový ticho zvláštní, ozývalo se takový šeptání. Někdy i padla facka. Co to na mě šách? Se ozvalo, který zprosták. Já si to nenechám líbit, počkej, já tě dám, až se rozsvítí. Bylo slyšet mužský hlas třeba, co mě šaháš na moji ženu? A lidi se chichotali, i si něžně šeptali, než se zase rozsvítilo a vkročilo se do nového roku.

Zvláštní kouzlo má plamen svíčky. Nebo to něžný purpurový světýlko věčného světla v kostelích, jak visí, jako rubínovej drahokam. To taky na člověka padne taková až posvátná nálada, když hledí na věčné světlo. Taky v Biblii je psáno, že Stvořitel pravil, budiš světlo. A ve světlech svíček je cosi opravdu až mystického, tajemného, magického. Při světle svíček jsme křtění. Svíčky nám svítívají, když opouštíme tento svět. A mezi tím je to, čemu se říká život. A při svíčkách byly malovány veledíla. No a my, když jsme chodívali ještě jako studenti do grafické školy, tak pan profesor Vodrážka, protože touto dobou se stmívalo velmi brzy, zhasnul světlo elektrický, rozsvítil před každým svíčku, dal před každým zrcátko a řekl, tak, a teď budete kreslit svý autoportréty při světle svíčky. A oni vznikali tak zvláštní, tak cituplný kresby, že i nás to překvapilo.

tak prostý příběh. Vidíte, já do dneška si to pamatuju, když jsme dostali ten úkol nakreslit vlastní portrét při mihotavém plamenu svíčky. To kouzlo toho mihotavého světýlka rozechvívalo naše duše. Vždyť jsme tenkrát byli 16-18 letý, byli jsme pořád zítření, protože jsme byli v té době toho prvního náznaku zrání, dozrávání a poznávali jsme, jakou roli hraje právě například to světlo v uměleckých dílech. Jakou roli hraje světlo třeba v městských ulicích, nebo zase v jabloňový aleji v létě, nebo v lese, když paprsky jako zlatý meče prozařujou mezi stromy a vytváří na mechu nebo na spadaném jehličí mihotavý obrazce podle toho, jak se třeba listí nahoře ve větvích břiz třepotá ve větru. Nebo světlo, který osvětluje krajinu před bouřkou, bylo zase úplně jiný. To bylo jako kdyby bylo cezený přes síto, na kterým babička, to byla taková jakoby řídká látka, když babička dělala tvarohový syrečky.

Zase když třeba přišly takový ty letní dny, kdy slunce pralo, až nám z toho jasu se točila hlava a každou chvilku přicházely bouřky, tak to bylo úplně jiný světlo. Ploty kolem zahrad a stromy, i třeba osamělý stromy v dálce i vzdálený lesy, měly tak výrazný kontury, jako kdyby někdo vysál obrovskou vývěvou ze světa, z celého světa vzduch, tak se všecko zdálo být blízko i na ty lesy, které byly až tam někde dál. Daleko na obzoru to byly lesy brd. Tak jako kdyby jsme si na ty lesy mohli sáhnout rukou a to bylo to přeludně krásný ostrý světlo i ostrý stíny rozzářených letních dnů. Ale teď v tom adventním čase slunce kolikrát ani vůbec se nestačí prodrat skrz mraky a už musí zapadnout. A to bylo nejlíp buď ve škole, když jsme dostali za úkol nakreslit tuškou měsíc, který zakrývají závoje mraků. Měsíc v nočních mracích. Nakreslit šerosvit se tomu říká, neboli sfumáto šerosvit. To nás bavilo, i když teda to bylo těžký, protože při tom stínování se ruka, která držela tušku, se mohla jen tak velmi jemně dotýkat papíru, když se dělal šerosvit.

Ale naproti tomu, když jsme kreslili rozšněrovanou kecku, osvětlovanou ze strany světlem z okna, tak to jsme se mohli do kresby opřít a úplně ostře vykreslit každý záhyb tkaniček. I ty dírky na ty tkaničky, které byly volemované plechem. Se světlem a ze stínem jsme si mohli vyhrát, když jsme kreslili kulatý cibule. A pozorně jsme se zakoukali, tak najednou jsme viděli, že ten největší stín není na konci té zakulacené cibule, ale kousíček před koncem. A ten vlastní konec zakulacené cibule, než se ztratí, než zmizí ve stínu pozadí, byl naopak světlejší. To byla ta teorie o stínu vlastním a stínu vrženém. Každý předmět kulatý osvětlovaný měl hlavní teda osvětlený bod a potom se muselo velice citlivě stínováním udělat modelaci. Ta modelace byla nejtmavší ne na konci té cibule, ale těsně před tím koncem té cibule, protože ten vlastní konec té cibule, než zmizel v šedým pozadí, byl vždycky světlejší. A přímo ďábelsky těžký bylo nakreslit třeba bílej pingpongový míček na bílém podkladě před bílým pozadím nebo vajíčko. To jsme na to koukali, no úplně vyděšeně, co ta příroda vyvádí, jak v té přejemnělé modelaci těch měkkých stínů a polostínů doslova kouzlí.

a naši profesoři Balaš a Vodrážka nám ze svých knihoven nosili starý mistry. Pozorovat a studovat to, jak se světlem zachází třeba Rembrandt, to nám doslova bralo dech. Nevím, co dnes kantoři učí, doba se změnila moc, čas trhnul oponou a každá doba má právo na své umění, které tu dobu, ve které vzniká, má zrcadlit. Takže dneska se učí různé videoprogramy jako umění, nebo instalace jako umění, nebo inscenace jako umění. Ale před 50 lety nás naši kantoři učili, jak se máme dívat na staré mistry. Na to, jak složité i jednoduché kompozice krajin, zátiší i figur, i figurální kompozice ti staří mistři budovali. Ti kantoři nám říkali, že kompozice je to nejtěžší a že se to ani učit nedá. Že to je otázka citu, že sice existují základní typy kompozic, buď na osu souměrnosti, nebo na zlatý řez, který je vždycky zlatý řez, to je tak jako třetina obrazu. Kompozice do trojúhelníku, ty jsou nejklasičtější, ale že ty obrazy, které jsou slavnostmi pro oči, ty nejkrásnější obrazy byly slavnostmi pro oči, mají vždycky kompozice harmonické.

Vždycky se v nich dá vysledovat hlavní svislá linie, která je buď ve středu, když se jedná o středovou kompozici, nebo na tom zlatém řezu, což je ta třetina obrazu. To ne, že by tam ta linie byla přímo namalovaná, ale pomyslným propojením tvarů, třeba žerť praporu nahoře, část oděvu figury, která ten prapor nese na obraze uprostřed, a noha ve spodní části obrazu. No a heleme se, když se přiloží pravítko, ono je to všecko přesně ve svislé linii. No a stejně se dá vysledovat i protilinie, kterou nemůže být žádná jiná než vodorovná. No a pak na každé slavnosti oka jsou správně poskládané šikmé a protišikmé. Například na vlastní podobizně Rembrandtově, která má tu nejjednodušší kompozici. Svislou tvoří nos, vodorovnou tvoří baret na hlavě, šikmou tvoří linie límce a kontrašikmou tvoří stín na tváři. A navíc je ten obraz namalovaný jenom jakoby jednou barvou. Jako barvy uzenáčů, který jsme vydávali v rybárnách naskládaných v dřevěných krabičkách. Tak jednoduchý obraz visí v Kolíně nad Rýnem ve Wallraf Richards muzeu a přesto lidi tam dlouho před tím obrazem stojí. Malej obraz, na kterým je tvář starce, která se nesměje, ale vysmívá, a lidi před tím obrazem dlouho stojí, jak v ustrnutí ho pozorujou. Jako kdyby ten obraz jim co si říkal a oni zkoumají co? Neví co? Protože jim může říkat ten obraz tolik věcí. Namaloval jej roku 1665, 4 roky před smrtí.

No jo, ale třeba se nás ten Rembrandt ptá, rozumíte tomu, co jsem vám svým dílem chtěl říct? Tím dílem, které jsem namaloval skoro před 350 lety? Co vy dnes, vy spohodlnělí padavky, který jezdíte v automobilech a lítáte kolem zeměkoule v tryskáčích, máte mobilní telefony a počítače a k dispozici máte halogenový a xenonový lampy a víte, jak já jsem ten autoportrét, na který teď koukáte, maloval při světle jedné svíčky, vy padavky. A poznal jsem slávu, zatracení, bohatství i chudobu, radost i žal a mý blízcí kolem mě umírali na mor. Vidíte, tak jsem žil já a netušil jsem, že budu jedním z největších malířů všech dob. Není to k smíchu a on se opravdu z toho obrazu jakoby ozýval smích toho starce. On ten obraz zní tím smíchem starce. A proto možná před tím obrazem nenápadným ty lidi tak dlouho postávají.

Vyspohodlně lípadavky. Co vy víte, jak se žilo před 350 lety, když jsem já byl vyzvaný městskou gardou města Amsterodamu, abych 16 radních, každý, kdo chtěl na tom obraze bejt, mě musel zaplatit 100 guldenů. A já jsem jim namaloval jako scenérii na ulici. Jak jdou, pochodujou. Jeden z nich má buben. Namaloval jsem tam i děti. Obraz jsem oživil. No jo, ten obraz je pravzvláštní. Já nikdy nezapomenu, jak jsem před tímto obrazem stanul poprvé v Rijksmuseu v Amsterodamu. Najednou jsem se ocitnul jako před sugestivní scénou na jevišti. Světlo a stín v tom obraze hraje mimořádně sugestivní roli.

Rembrandtův autoportrét, který zní Smíchem starce, je dílem, který Rembrandt z těch nejniternějších důvodů musel namalovat. Někdy jsou takové obrazy, který malíř musí namalovat, aniž ví pořádně proč. To jsou ty obrazy, které vznikají z popudu takzvaného vnitřního modelu, z nejhlubšího citového pohnutí. A pak jsou obrazy malované na zakázku. Takovým obrazem na zakázku je jeden obraz, který visí v Rijksmuseu v Amsterdamu. Je na něm zobrazeno 16 členů městské gardy Amsterdamu. Objednali si svoje portréty u mistra a každý musel zaplatit 100 guldenů, kdo chtěl na tom obraze být. Takže Rembrandt van Rijn dostal za to velké plátno, skoro 3,5×4,5 metru, 1600 holandských zlatých. Je to scenérie na ulici, vymyšlená, ale přesto se Rembrandt snažil poctivě každého toho člena té městské gardy sportrétovat. Jenomže, když začal obraz komponovat a zapojil do obrazu sugestivní hru světla a stínu, musel některé postavy ponořit do stínu, který vrhali postavy, které byly v prvním plánu, v popředí. Takže se ti, co měli zastíněné tváře, na Rembrandta zlobili. Proč zrovna já musím mít zastíněnou tvář, když jsem zaplatil 100 guldenů a tady tenhle ten praporčík, který zaplatil stejnou sumu, je tak krásně ozářený. A vedle ten, který má vyšitej na žlutým oděvu znak města Amsterdamu, se směje a září vůbec nejlíp. A já jsem taky ve stínu, říkal jeden, a přede mnou je nějaký pes, co to má znamenat? No, oni se zlobili na toho Rembrandta, protože tam je taky namalovaná holčička, dívenka, která má u pasu přivázanýho kohouta za pracičky. Hlavou dolů visí ten kohout. Taková jako hádanka na tom obraze je. A pejsek tam utíká a Rembrandt tam ještě přimaloval z legrace svůj vlastní autoportrét. No ale přitom je to obraz tak nádherný, že Rembrandtovi současníci, malíři, on byl ten obraz přijat jak s pobouřením, tak ale i s obrovským uznáním, protože malíři Rembrandtovi současníci si uvědomovali, že dosud takovej obraz, který by tak sugestivně vyřešil otázku světla a stínu, namalován nebyl.

No a vaším úkolem, naši milí, je napsat nám, jak se ten obraz jmenuje. Jsou to dvě slova, přídavné jméno a podstatné jméno. No a pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku a Papoušek, který dneska se choval trošku zvláštně, z vašich odpovědí bude losovat. No a to už všecko znáte, jak to u nás chodí. Vidžando, prober se, probuď se, ale radši necháme spát. Portréty 16 členů městské gardy Amsterdamu je sice obraz krásný, mistrovské dílo, je to mistrovská malba, mistrovská kompozice, mistrovská atmosféra, ale byl to obraz malovaný na zakázku. Kdežto ten prostý autoportrét, ze kterého na nás se dívá, vysmívá se tvář starce, vyschlá jako treska, jak jsem řekl, jako uzenáč, jako kdyby jsme slyšeli z toho obrazu, já nevím, co na tom obraze můžete vidět, kdy tam jsem já, starý dědek, a vůbec je to obraz tak nebarevnej. Až někdy pojedete do Kolína nad Rýnem, jděte se podívat do Valara Frichards muzea na Rembrandtův autoportrét, kde se nám vysmívá. A možná, že mě dáte za pravdu, že ten obraz jakoby zněl tím smíchem starce.

Ale Vánoce jsou před dveřmi a mně se zjevila kresba Mikoláše Alše ze špalíčku. O Vánoci dlouhé noci můžem se vyspat. Není slyšet blaštoviček, jen vítr foukat. Zafoukej větříčku z Dunaje, ať nám ta zima roztaje.

No a Vánoce si nedokážeme představit bez pohlednic Josefa Lady, Vesnická náves, Hvězdnatý nebe, noc, ponocný troubí, u nohou mu sedí pejsek a možná, že se sypou i v sněhový vločky. A ten obraz zní, má magickou moc, protože to troubení toho ponocného zní a děda vypráví, když přišel raněnej s ochrnutou rukou levou z první války, tak on si myslel děda, že mu dají trafiku, ale tu dostal, no dostal trafiku vidra. Děda, na dědu zbyla trubka ponocného a hůl. Takže děda chodil po vsi v noci a každou ho měl velký hodiny, ty taky mu dali z úřadu a když byla celá, tak vždycky zatroubil.

A maminka si vzpomíná, když byla dítě, v popisném čísle 3 vedle pastoušky, než si postavili ten dům, kde jsem se já v 36. narodil. Tak maminka si vzpomíná na to, kdy v předsíni ještě visela trubka ponocnýho dědy mýho.

No tak. No není to krásný? Ještě jednou nám zaspívej. Minule si nespívala, teď nám to vynahradíš. Zaspívej ještě jednou. Dostaneš, podívej se tadyhle to. Ty jsi hodná. Oni jsou takový zapšklí dny, viď, v tom adventu. Nezaspívá, protože ví, že to udělala dobře. Tak co by zpívala, viď, po druhý? Tu máš teda celou... No jo. No, tady máš.

No tak vidíte, naši milí, jeden z adventních večerů končí. Pomalu se blíží k závěru i naše vyprávění. 123. Jak jsem na začátku říkal, krásná čísla 1, 2, 3. My jsme bratři. Chodí pešek okolo, nedívej se na něho. Kdo se na něj koukne, toho pešek bouchne. Děkujeme vám za váš čas, který jste nám věnovali, za přízeň, za vaše dopisy. Opatrujte se, ať vás nic zlého nepotká.

buďme na sebe hodní a těšíme se na setkání u rádia příště. Hezký večer.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Já hynu žízní u vína a mrznu v plamenech.

0: Svoboda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Říjen se nám tento týden rozběhl, ale bez ohledu na měsíce nijak nepolevuje naše každovíkendové setkávání u hodinky hudby let 60. Hlavně tedy z britských ostrovů a z pozaoceánských Spojených států. Amerika už od jazzových a swingových dob vždy hodně ovlivňovala hudební vkus a trendy. No a Británie se přidala právě v těch 60. Tak se jim i dnes budeme věnovat nejvíce. Nicméně, čeština má krásné rčení, že výjimka potvrzuje pravidlo, a tak dnes začneme ve Francii.
1: Zlatá 60. a Lukáš Bernie.

Dozněli nám Manfred Mann s Paulem Jonesem a my začínáme listovat tím pomyslným kalendáriem, co se v hudebním světě událo právě 3. října. Roku 2003 šel do kin hudební film Koncert pro George, vlastně taková rozlučková živá show s Georgem Harrisonem, kde vystoupilo mnoho hvězd a jeho kamarádů, ať už Paul McCartney a Ringo Starr z Beatles, tak třeba Jeff Lynne, Tom Petty, Gary Brooker, Eric Clapton a mnoho, mnoho dalších. V roce 1965 zastavili celníci na mexické hranici Johnnyho Cashe, a to kvůli podezření z pašování drog. No, zjistili, že má u sebe přes 1000 omamných látek a amfetaminů. No, ale sláva trošku pomohla. Nakonec byl Johnny Cash odsouzen pouze k podmíněnému trestu. Roku 1941 se narodil budoucí král twistu Chubby Checker. No a ještě o 3 roky dřív zpěvák a kytarista stylu rockabilly Eddie Cochran. No tak si z těchto hvězdných jmen teď pustíme třeba toho oslavence Chubbyho Checkera, no a z dalších třeba Johnnyho Cashe.

Daddy Sang Bass, Johnny Cash. Většina posluchačů si vždycky myslela, že ten part maminky v této písni, ten ženský hlas, že tam zpívala June Carter, tedy Cashova partnerka, samozřejmě sama o sobě hvězda první velikosti, ale nebylo tomu tak. Vzala to Jen Howard, zpěvačka asi 30 countryových hitů, která ale v tomto případě zůstala tak trošku schovaná v anonymitě. Toto další legenda, ta nezůstane anonymní, my si dáme světový hit Walking Back to Happiness, který u nás kdysi skvěle přespívala Marta Kubišová. Ale my si dáme tu původní verzi, kterou do světa roku 1961 poslala Helen Shapiro, věřte nebo ne, v době, kdy ji naspívala, jí nebylo ani 15. 14-letá dívenka, ale už tehdy vyzrálým hlasem opravdu profesionální zpěvačky.

Don't Turn Around, Mercy Beats. My dnes v příbězích písniček za chvíli zabrousíme k hitu, který byl známý dokonce i u nás za té doby stažené železné opony, protože se jednalo o titulní skladbu jednoho filmového amerického dramatu, který se právě dostal také do našich kin. Ono mu hodně pomohlo to, že řešil problém rasismu v Americe. Jmenoval se Panu učiteli s láskou. No ale víc k tomu povím až za chvíli, až nám zahrají a zaspívají Rolling Stones nebo Montanas.

0: Bratá na pohode.
1: Příběhy písniček.
2: To Sir with Love, tedy panu učiteli s láskou. To je titulní píseň stejnojmenného filmu z roku 1967. Zpěvačka Lulu si i v tom filmu zahrala malou roli. Prý ji získala poté, co ji režisér James Clavell viděl, jak předskakuje skupině Beach Boys. Zpočátku měla mít v tom filmu opravdu jenom mini roli, ale režisérovi se nakonec tak líbila na kameru, že tu její roli ještě dodatečně nechal rozepsat a také nechal Lulu zpívat tu titulní písničku. No ale zkrátka tam k tomu měla i nějaké ty herecké repliky. Ale hlavní roli je samozřejmě za zářil Sidney Poitier jako středoškolský učitel, který z nulového respektu nakonec má velký vliv na své ty zprvu velmi neukázněné žáky. Lulu právě hraje jednu z těch žákyň. No a na konci filmu mu tuto písničku také zaspívá. Jinak tu skladbu složili profesionální skladatelé, Don Black napsal slova, těmi to všechno začalo, no a zhudebnil je potom Mark London. Don Black je jinak známý tím, že třeba napsal texty k titulním písním hned tří bondovek. A mimochodem jednu z nich, Muž se zlatou zbraní, potom zpívala právě zpěvačka Lulu. Nahrávku To Sir with Love produkoval jinak velmi slavný producent Mickey Most za asistence Johna Paula Jonese, krátce poté už hvězdy Led Zeppelin. Lulu s touhletou písničkou vystoupila nejenom ve všech britských show, ale také v americké televizi, v Ed Sullivan Show, což byl její velký průlom právě v Americe. Tam se umístila na prvním místě. Ono v té Británii to zprvu na žádný velký úspěch nevypadalo, protože úplně zprvu ta písnička vyšla jenom jako B strana jednoho z hitů Lulu. No a tak to vypadalo, že se tam na ní spíš zapomene. No ale Velká Británie to bylo vždycky velké zázemí pro zpěvačku Lulu, takže samozřejmě i tam nakonec zpívala tuhletu písničku na každé show. No a my si ji pustíme. To Sir with Love, Lulu.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

I Get Around, Beach Boys. I tihle plážoví hoši, jak to zní v překladu, mají dnes jedno výročí. Oni právě 3. října roku 1961 poprvé přišli do nahrávacího studia a natočili svůj první single s písničkou Surfin. Jejich bubeník Dennis Wilson dokonce ještě tak moc neuměl bubnovat, protože s tím začal jenom chvíli předtím, že to za něj tehdy vzal kapelník Brian Wilson. No a jakoliv ta nahrávka zní dnes tak trošku chudě, je už v ní to kouzlo 60. let, ale hlavně to byl ten startovací bod, od kterého se Beach Boys odrazili. No a my už jsme je s tou I Get Around slyšeli v té nejlepší formě. Také to byl jejich hit číslo 1. No a my si teď poslechneme vlastně naopak poslední velký hit liverpoolské skupiny Searchers. Jmenuje se Take Me For What I'm Worth.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

Friday on my mind a pozdrav od protinožců. Právě v Austrálii totiž Easy Beats působili a také tam vydali tuhletu nahrávku. A my se teď na chvíli ponoříme do vod více folkových a country and westernových. Mám tady jednak duet Summer Wine, který nám budou zpívat Nancy Sinatra a Lee Hazelwood. A pak právě ještě jednu australskou legendu. Ona, Austrálie, měla takové tři světové hitmakery v 60. letech, které skutečně znal celý svět. Jednak skupinu Bee Gees, ale to byly de facto Britové, kteří tam pouze nějakou dobu žili, protože rodiče bratrů Gibbových tam pracovali. Potom právě Easy Beats, které jsme poslouchali, ale to zase byla taková národnostní směsice, protože její členové byli jak Australani, tak ale také Britové a dokonce Holanďané. No ale potom tady byla skupina Seekers jako ta vůbec asi nejzářivější hvězda v té době a ti byli skutečně domácí. Tak si od nich pustíme The Carnival is Over.

0: trochu respektu žádala Aretha Franklin, píseň právě s všeříkajícím titulem Respect. No a také její první hit číslo 1 v Billboardu, pokud tedy nepočítáme specializovaný žebříček Rhythm and Blues, protože tam Aretha už o pár měsíců dřív královala s písní I Never Loved a Man. No ale Respect to už nebyla žádná profilovaná hitovka, to už byla písnička, která porážela všechny singly, které jí přišly do cesty a obsadila tedy to první místo. Přesněji, porážela všechny, ano, ale přetahovala se o tu první pozici se singlem Groovin od Young Rascals. Chvíli byly na té první pozici, ti chvíli zase Aretha. No tak možná by nebylo od věci si právě třeba i tento hit připomenout. No a já se na vás těším zase zítra, tady na Pohodě od 17 hodin.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let. Český

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Jan Kačer, herec a režisér, pedagog a také spisovatel, by právě v těchto dnech oslavil 90. výročí svého narození. My si ho v Českém rozhlase Pohoda můžeme připomenout následujícím pořadem.
2: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
3: Než jsem navolila číslo svého dnešního hosta, musela jsem si dát pořádnou mentální rozcvičku s cílem překonat ostych a až ochromující respekt. Ostatně myslím, že i vy, milí posluchači, připustíte, že si ho spojujete s charakteristikami jako vážný, hloubavý až zasmušilý, což on osobně považuje za své prokletí. Ale pak se ozval ten nádherný, oduševnělý hlas a můj ostych opadl. Dokonce došlo i na úsměv a smích. To když mi řekl, dobře, přijdu, ale musíte mě provokovat. A jak byste si to představoval, ptám se. No, třeba se mě zeptejte, proč jsem se nerozvedl. Tu rukavici tedy zvedám a ve studiu srdečně vítám vystudovaného keramika a posléze režiséra, spolutvůrce činoherního klubu v 60. a 70. letech a neméně slavných ér Ostravského divadla Petra Bezruče, milovníka ruské klasiky v Českém divadle, respektovanou kulturní i morální osobnost pana Jana Kačera. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Pane Kačere, k úvahám o partnerství se tedy s dovolením propracujeme, ale když mě pobízíte k provokacím, tak já tedy nadnesu jednu trošku jinou, byť příbuznou. Kdy jste začal vnímat ženské dívčí půvaby?
4: Poslyšte se vám, je to obtížný. Vy jste na začátku řekla tolik hezkýho o mně a vlastně vyčerpávajícího, i když nevím, jestli se k tomu můžu

0: hlásit tam krásném obrazům. No ale co já ještě mám navíc dodat, kdybych byl takový, jak jste to popsala, tak ten dialog vlastně mohl skončit. Bohužel nebo bohu dík, ten život je bohatší než jakýkoliv pokus o jeho interpretaci. No, já jsem měl maminku a moje maminka byla hvězda. Já jsem tatínka ztratil, když mě byly 2 roky. A maminka jednak mě nikdy neřekla, za jakých okolností, v podstatě tragických, táta zemřel a proč to udělal. A vytvořila mě takový svět milosti a lásky, že jsem až do svých 10-12 let žádnou ztrátu nepocítil. A naopak jsem cítil ten ženský svět jako nádherný. A samozřejmě bylo to pro mě na začátku takový zvláštní zaklínání. Prostě maminka věděla všechno, maminka mě hladila, když mě bolela nekonečně hlava. Maminka vařila z ničeho, my jsme byli strašně chudí. Takže já jsem vstupoval do života, když se mě už začalo to tělo trochu probouzet. Představě, že na světě nebude snadný najít kohokoliv, kdo by se mojí mamince rovnal. A to samozřejmě mělo takový následky, že jsem byl považovaný za samotáře. Takže já jsem vlastně dívčí krásu zaznamenal až v keramické škole v Bechyni. A to spíš ještě přes to umění, protože my jsme si tam prohlíželi samozřejmě obrázky a na všech většinou byl nějaký nádherný ženský. A první snad děvčen bylo tak v 17 letech. A ta dívka, s tou jsem vlastně začal tak trochu chodit, protože se nádherně jmenovala. Ona se jmenovala Anna Máchová z Skály u Strakonic. A já jsem miloval Máchov Máj. A ta představa toho změnícího jména byla tak silná, že já jsem jí to říkal, ona na mě tak udiveně koukala, protože ona tu básničku neznala. A to byla první moje láska, velmi samozřejmě romantická, která sáhla tak k prvnímu pohlazení dálné. A trvalo to hodně dlouho, až potom na damu jsem zjistil, že mimo maminku jsou ještě mladší krasavice. No, tam jsem teda začal oblížet ženskou nádheru.
1: Mezi mladými adepty herectví jste potkal svou osudovou ženu, Ninu Divíškovou. Uchvátila vás nejprve svou vizáží, krásou, ženskostí, osobitostí, anebo spíš jako úžasný herecký talent? Co tam bylo mocnější v tom prvním okamžiku?
0: Ona mě zaujala svou absolutní rozdílností od mojí maminky. Moje máma byla vlídná, teplá, baculatá maminka. Než to Nina byla vysoká, antická, měla antický profil, měla alto. První, co přišla do třídy, řekla, já jsem Nina Divíšková z Brna. A to bylo v době, kdy všechny herečky museli vypadat jako socialistické děvčata s copama a ona mohla hrát Médeu. Ale tím, že vlastně byla tak strašně odlišná a velmi přísná, tak mě zaujala. A já, když jsem mi přivez mamince ukázat, tak máma mě vzala stranou, řekla mi, Honziku, ona ti nenavaří. A my jsme se pak vzali a já jsem s Ninou přijel po půl roce domů a máma mě vzala stranou a říkala, Honziku, ty seš jako pečeně. A v tom to bylo prostě ta Nina, protože jsme se asi měli rádi, tak ona mě vyšla taky vstříc. V tom, že se mě snažila rozumět a já jí, víte, to povolání naše moc sexy neprotěžovalo. Já jsem to nikdy vlastně moc nechtěl. Já jsem chtěl dělat něco, co by ten svět udělalo bohatým a cítil jsem nějakou zvláštní nespravedlivost, že jsou chudí a bohatí. Já jsem byl vlastně trošku doleva, bych tak řekl. Taky proto, že my jsme byli strašně chudí. Táta spáchal sebevraždu, když zabrali Němci Sudety. Vzali nám všecko, co jsme měli. Byli jsme v našem domě od nájmu. Moji spolužáci se učili psát na strojích, které byly naše. Moje máma byla ta nejposlednější ženská v těch Holicích a zároveň první, protože za ní všichni chodili se s ní radit a maminka vařila na svatbách, protože báječně uměla vařit. Takže my jsme byli v takovém zvláštním stavu a já jsem chtěl být někde, kde by člověk mohl ten svět formovat k nějaký kráse. Já jsem dělal loutky například sám, když jsem byl malý. Já jsem si sám vázal knížky. Protože jsem býval doma sám, tak jsem si hrál hry s knihama mýho tatínka, které byly psané německy a byly to většinou knihy o výtvarném umění, takže já jsem od malička miloval Rembrandta, velký klasik a porovnával jsem, kdo je lepší a proč. Měl jsem takový zvláštní hry, které jsem samozřejmě uplatňoval v tom životě a najednou jsem se dostal do školy, kde se učilo herectví, ale já jsem tam šel původně jako režisér. A to je něco jiného. Já jsem nedávno četl nějaký rozhovor s Formanem a ptali se Formana, kdo je to jako režisér. A on tak obyčejně říkal, no tak režisér by měl trošku jako umět hrát a trochu by možná uměl i kreslit a i organizovat by možná trošku měl. Měl by být sečtený a o ty politice by možná něco věděl. No a potom si na každý ten obor musí vzít někoho, kdo je nejlepší a dát to všechno dohromady a pak je to dobrý. A ono to tak nějak bylo. Já jsem všechny tyhle obory měl rád a na všechny obory jsem si vždycky scháněl ty nejlepší lidi. Takže já jsem měl báječného výtvarníka, báječného muzikanta, báječný přátel, většinou starší, než jsem byl já. Měl jsem těm lidem takovou zvláštní úctu. Najednou jsem se ocitl na umělecké škole. Tam byly předměty, které se mně líbily. Jízda na koni, šerm, tanec. Pak jsme tam četli krásné knížky, mluvili jsme o hrách, o jejich literárních kvalitách, o úrovni lidského myšlení. A najednou se otevřely obzory a k tomu jsem měl první lásku, že jo.
1: A mohu se vrátit, když zmiňujete četbu k té knihovně vašeho tatínka, kde jste se dobral spousty zajímavých knížek. Vím, že jste třeba poprvé sáhl právě tam po Zločinu a trestu. Co dalšího jste si po tatínkovi vědomně hýčkal? Snažil jste se nějak dobrat podstaty té osobnosti, kterou jste tak záhy ztratil, vlastně jste ji nemohl pamatovat. Snažil jste se zjistit, kdo byl tento váš tak blízký a přitom vzdálený člověk?
0: Já jsem měl o 10 let staršího bratra a maminka říkala, že můj bratr je celý tatínek. A dokonce říkala mému bratrovi, že mě musí nahradit tatínka. To bylo od ní takový docela rozumný, ale v praxi to moc nefungovalo, protože já jsem tím pádem ztratil bratra, ale tatínka jsem nezískal. On byl velmi krásný a byl skvělý. Všechny holky v ulici chodili s mým bráchou. A já jsem všude vadil. Takže on byl ke mně jakoby otecky přísný. Ale tatínek to nebyl, že? Takže tohle to nefungovalo. Tatínek byl kult, maminka ho milovala, táta hrál báječe na piano, táta vystudoval v Darmstadtu vysokou školu elektroinženýrskou. Byl to nádherný fešák, ohromný noblesní člověk. Ona mi říkala, kam chodili v Praze do restaurace, co jí táta objednával, jak se choval, jak byl slušný. A to všecko jsem věděl, ale nějakou jako újmu duchovní jsem nepocitoval.
1: A řekněte mi, když jste ty své rodiče nemohl pospolu zažít, nemohl jste to jejich partnerství vidět zblízka, byly kolem vás nějaké jiné páry, od kterých jste se vyučil v tom, jak má vypadat harmonický vztah?
0: Ne, ale maminka mi to říkala. Když už jsem byl potom hodně veliký, tak jsem taky špekuloval, co mě ta teda vlastně ta máma říkala, že jsem celý život byl tak okouzlený. A ono to bylo hrozně jednoduché. Například dojídej, protože tím projevuješ úctu tomu, kdo ti to uvařil. Nepůjčuj si peníze a nepůjčuj je. Protože je to strašně jednoduché si půjčit a strašně obtížně je to vracet. Buď věrný. Ale ona nemyslela věrný jenom v tom smyslu, ale i v tom smyslu. Věrný sám sobě a nosila mě knížky, kde byla věrnost popisovaná třeba v vztahu Masaryk a státnost a takovýhle. Takže já jsem od ní měl pár takových jednoduchých pravd. A zvláštní bylo, že já jsem se tím nikdy neřídil jenom v okamžiku, kdy jsem byl v krizi. Tak se mi najednou zjevilo to máminý slovo jako takový blik. Já jsem si na to vzpomněl. Já jsem měl jednou nějaký konflikt. My jsme s mou ženou měli taky velký konflikty. A možná, že nebyly tak velký, že se mně zdály tak velký, protože já jsem tomu vztahu absolutně věřil. Ale když pak se něco vyskytlo, tak jsem to strašně těžce nes. A hned jsem šupal za mamu. Že jedu za mamu a že jí to všecko řeknu. A jel jsem v noci, pršelo a to já špatně řídím. A už jsem viděl holice 2 kilometry. A najednou mě něco řeklo, zastav. Já jsem šlápnul na brzdu. Vylez jsem a moje auto stálo milimetr před batonovým sloupem. Já jsem stál milimetr před katastrofou. Rozklepal jsem se úplně, nemohl jsem vůbec dojet ty 2 kilometry, protože najednou jako nějaký znamení a já jsem k ty mamince pak dojel a už jsem jí to neříkal. Jako kdyby mi někdo říkal, ne, neříkej to mámě. Nezatahuji do toho. A tím pádem taky se ten problém jakoby vytratil. Protože kdybych to s mámou konzultoval, máma byla velmi hluboká. Máma by to prostě vzala jako fakt a mohlo se to všechno stát jinak. Jo. Takže maminka byla takový jako magnet, taková záře, když jste na moři a zabloudíte a je vám špatně, tak hele, tamhle to bliká, máma tady je, no.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Jan Kačer vystudoval keramickou průmyslovku v Bechyni a tamní léta prožil velmi aktivně. Se spolužáky zpívali, tancovali, hráli volejbal, dělali atletiku, věnovali se národopisu a také ochotnickému divadlu. Ale tam jste ještě nerežíroval. Kdy jste, pane Kačere, pocítil, rozpoznal a pochopil, že jste obdařen tou nezbytnou dávkou autority a charizmatu, které táhnou a vaše kolegy zajímají a připoutávají k vašemu pohledu na svět, takže ho chtějí následovat třeba ve svém hereckém výrazu?
3: Takovouhle otázku mě nikdy nikdo neporožil. Já jsem to taky strašně dlouho nevěděl. Mně to vlastně řekli profesoři na keramické škole. Já jsem měl školu rád, Bechyně byla nádherná, hlína byla nádherná, já jsem vztah k tomu materiálu vždycky měl. Tam byl profesor doby, až tady měl fantastické ruce. A on mi jednou říkal, Kačere, co budeš dělat, až půjdeš tady z té školy. Já jsem říkal, já půjdu nahoru na výšku, na Umprum, budu dělat keramiku. A budeš tam nejlepší? Jseš tady v keramice nejlepší? Já jsem říkal, ne, tady Jirka Matysek je lepší. No víš, tak Matysek je tady lepší v Bechyni. Půjdeš do Prahy a budeš 15. A jak je to s tím divadlem? My jsme se byli podívat, zahrál. To teda tady někdo lepší není, to tě teda řeknu. A když ty seš vzdělaný přes to výtvarny, vidíš dobře, seš sečtělej, organizuješ tady ty tanečky, no a to je všechno režie. Já jsem nevěděl, co je ta režie. Půjčili mi knížku Režijní lekce Stanislavského. Nevěděl jsem, kde je Stanislavský, ale tu knížku jsem si přečet a bylo mě to tak jasné, říkal jsem si, no, tohle já umím. Nebyla to drzost, mě se to četlo, tak samozřejmě ten Stanislavský to napsal tak jednoduše. Tak já jsem řekl, tak jestli je to tohle, no tak to bych možná zkusil. No a vlastně za pomoci té školy, která dokonce byla tak velkomyslná, že pozvali moji maminku, aby jí to řekli, že já půjdu tohle dělat, protože moje máma si nedovedla představit, že syn pana inženýra studovaného v Darmstadtu bude tajtrlík. Holi, že se to tak bralo, že herci kradou slepice, že jo. A řekla mi, a to nevím, kde se vzala ta inteligence, když ty zkoušky udělám na poprvé, že mě to dovolí. Ale když budu takový opravený a tohle, takže ne, že půjdu někam jinam. Protože já jsem nevěděl, že ta škola je taky tak strašně náročná. A dověděl jsem se to vlastně, až když jsem tam na ty přijímačky přijel. Tam bylo 80 studentů, nacpaných v malé místnosti. Všichni byli z Pardubic a z Prahy a z Hradce. Měli 12-letý gymnázium a uměli jazyky. Když to já z keramické školy jsem akorát znal kysličníky kovů a nakolik se pálí hrnky a tohle. A prostě dostal jsem se na tu školu vlastně štěstím, protože předtím byl takový test 100 otázek a tam bylo 90 otázek z výtvarného umění. Takže já jsem najednou měl 90 bodů a oni měli 60. Když jsem přišel k té ústní zkoušce, tak už na mě koukali, teď tady je nějaký inteligent, hele, keramik, no to je divný, a už jsem zaujal. To jsem já vůbec nevěděl, tohle jsem se to věděl. Ale já jsem byl předposlední, když jsem tam šel do té místnosti, tak ještě bylo světlo. A když jsem tam teď odešel, tak byla tma. To znamená, že jsem tam byl dlouho. Já jsem tam něco zapomněl, tak jsem zaklepal. A říkám, promiňte, pane profesore, já jsem si tady zapomněl kabát.
4: Už si ho tady můžeš nechat.
3: Já jsem vyšel. Tam byl Tonda Moskaly, který byl o 3 roky starší. Dělal tam, člověče, ty jsi udělal tu zkoušku. Já najednou jsem vyšel v prostřed Prahy z Holic a z Bechyně absolutní bulík a najednou jsem se dostal na obor režie o 2 roky dřív, protože oni brali ve 22 letech a mě nebylo 19. A když už jsem tam byl, tak jsem se strašně snažil. Ale teprve během té doby jsem začal tu disciplínu vlastně objevovat. Tak samozřejmě, že mě bavilo hrát, ale to tam hráli všichni. A to já jsem nemusel. Ale když mě něco dali, tak to byl vždycky nějaký zahradník nebo nějaká podřadná role. Já jsem řádil, než to oni se báli a byli za to klasifikovaní a oni je za to vyhazovali. A já jsem měl furt jedničku z herectví.
2: A když říkáte, že jste řádil jako herec, tak teď se trošku přenesu v čase dál a zeptám se, jestli jste uměl řádit a vášnivě se projevovat i jako režisér, třeba až tak, že jste se sám nepoznával, že v tom procesu zkoušení nějaké inscenace se vás zmocnili téměř démoni.
3: V takovém tom smyslu, jako třeba Mirek Macháček, který skákal z balkónu a rval kulisy, to ne, ale vnitřně jsem byl velice zaujatý. A když jsem nebyl, tak jsem věděl, že to není tak úplně dobře. Já jsem nejvíc obdivoval pana režisera Radoka. Radok byl veliký režisér, myslím, po té stránce jako režijního umění, jeden z největších. A já jsem si jednou takhle o tom mluvil a on se mě ptal, poslyšte kolego, vy se někdy rozčilujete na ty herce? Já si říkal, no někdy jo. A jak, proč? No, já mám někdy pocit, že bych se měl rozčílit a pak se rozčílím. A říkal, ano, ano, to je přesně ta metoda, já taky. Prostě najednou pocítíte, že ten člověk je málo, že ho musíte mu to dodat a neucítíte, že to uděláte.
2: Teď jste mi připomněl jednu věc. Pan dirigent Libor Pešek mi řekl, že jeho výkony začaly být bratelné až ve chvíli, kdy měl rád muzikanty. Měl jste vy rád herce?
3: Samozřejmě.
2: Od začátku?
3: Já jsem herce miloval. Vždycky. Proto jsem taky nešťastný z toho divadla teď. Protože teď se pořád mluví, že je špatně reprodukovat klasiku a že jenom je všechno přepsat a moderno a to. A herec tam vůbec nevyskytuje. Zatímco to divadlo má jedinou specifiku a to je, že tam metr před váma stojí živý herec, který má stejné rozměry, jako máte vy, ničím nevyniká. Vyniká jenom nějakým zvláštním talentem. Bejt empatický a vnímat něco, co vy žijete. A on před váma vykládá o něčem, co vy zažíváte a on to dělá intenzivně. A on vás nutí k báječnému sebepoznání a vy to vidíte. Tohle Ewald Schorn, který byl další báječný, můj vzor velký, měl takovou fintu. Říkal, děti, vy přijdete na tu zkoušku, jste takový nevyspalý, po flámu, ještě se neučešlený a ty botičky máte špinavý a košilky nevžehleny. Vejdete na to jeviště a vy jste jako bozi. A my jsme ho poslouchali s otevřenou hubou, vlezli jsme na to jeviště a chtěli jsme mít bozi, protože on vám tu důvěru dal. Vy jste nevěděli, jak jste se stal bohem, ale byl jste na tom jevišti, měl jste většinou krásný text, prověřený třeba staletíma, nebo desetiletíma, nebo inteligencí, nebo talentem. A vy jste to najednou mohl říct. Já jsem jednou těm hercům říkal, vy jste teďka v tomhletom okamžiku na světě jedinej, pane. Jedinej, který teď říkáte Hamleta. 7 miliard lidí čeká, až vy to řeknete. A vy jste nepřipravený. Ty jsem na něm viděl ten... No ježišmarja, a když on včera vlastně místo toho, aby se učil, tak byl tamhle ožralej. A teď šel do sebe a druhý den přišel a byl úplně jiný. Ta zvláštní zodpovědnost k vlastnímu talentu, ta cesta do člověka, protože lidi se rodí s velkýma talentama. Já si myslím, že pán Bůh byl v tomhle spravedlivý. On nedal někomu talent a někomu ho nedal. On dal všem lidem možnost, aby si v tom, co on jim nadělil, aby se v tom nějakým způsobem vzdělávali. Tenhle může být báječný tesař a je geniální tesař. Někdo může být báječný zvukař a je báječný zvukař. Druhý stejný to neumí. To, že někdo je herec a náhodou má talent herecký a lidi tomu tleskají, no dobře, to je hezky, ale to není žádná výsada. Jak říkal Michelangelo, ta socha je ukrytá v tom kameni a já ten kámen jenom musím odtesat a ona tam je skovaná. A když se tohle povedlo, že tam přišli takový ty obyčejní lidi, kdybyste si je představila bez té jevištní podoby, co pak Petr Čepek s těma vykulenýma očima byl nějaký krasavec. Ale když přišel na jeviště, já jsem s ním hrál v Údolí včela, on tam měl jeden záběr, který já mu celý život závidím. Když uviděl ten křížek, co tam nad tím byl vytecený v té skále, a on udělal ty velikánci obrovský oči a tam byl celý svět. Se tam podíval, já jsem byl ztracený. A když se to stalo, když jste byl přítomný, to jako režisér, to se nedá ničím nahradit. A nějaký režijní kejkle, jako jak se tam svítí a pouští muzika, to možná trochu pomůže. A báječný herec si stoupne na jeviště, nic tam není. A on během vteřiny vás má v kapse a to je ohromný.
2: Jaké to bylo, když jste hrál vy? Bylo v tom víc přemýšlení, přemítání, anebo spontánnosti, intuice, emocí, odevzdání se té situaci?
3: Tak já jsem toho zase tolik nezahrál. Já jsem vlastně víc byl ve filmu a tam jsem se nějakým zvláštním způsobem dostal poznání zase víceméně štěstím, který mnozí kolegové neměli, protože já jsem první velkou roli měl obrovskou a já jsem viděl všechny denní práce. Kadar s Klosem byli solidární a brali mě na ty projekce. Já jsem sám sebe viděl 100krát. Zprava, zleva, jaký mám uši. Ze začátku jsem koukal jako na cizího člověka. Oni ještě neměli tu dívku, do které já byl zamilovaný, takže se točilo na mě a jsem říkal, Marto, ty seš krásná, Marto, já tě miluju. Žádnou jsem tam neviděl. Tak jsem představoval. No a když každý tenhle záběr se jel 10krát a oni řekli, vememe to třetí. A říká, proč třetí? A pak jsem se ptal, protože tady se vám leskly oči a tady jste to jenom opakovala. Tady to bylo mechanicky. A já jsem se tohle jako tak učil. A pak jsem si jednou řekl, já to taky zkusím po svým. Já nebudu to dělat, jak jsem se to učil na škole. Teď ta moje hlava na tom plátně bude 15 metrů veliká. Já si to budu jenom intenzivně myslet. Soustředil jsem se, jeli jsme a oni vzali tu mou. A od té doby brali tyhle ty. Já jsem si uvědomil, že to herec ty má vnější podobu, ale vychází vždycky z vnitřku. Z toho vnitřního soustředění. A když jsem tohle dokázal, jako ne vždycky, tak jsem se snažil vědět o ty roli všechno možné. Pak jsem se na to soustředil a pak se stalo, že jsem ani nevěděl, kam mě to majzlo.
2: A řekněte mi, ty vaše filmové zkušenosti ovlivnily hodně vaše divadelní pojetí a hodně, přístupy?
3: Hodně. Já jsem vyžadoval přesvědčivost jako na tom detailním filmu, jako na divadle. A to vyneslo tu velkou pravdu, protože Činohradní klub byl malinký, jako kamera v podstatě. Když jste hrála s Pepikem Somrem, který byl báječný herec, a on mě tam dával facku a já jsem se předem bál, protože on mě dal takovou ránu, že mě hlava ulítla. A já jsem ho prosil, nedělej to Josef, a on říkal, no já to jinak neumím. A on vždycky, bum, rána, jak, no jo. Takhle to vypadá jako, že nedostatek techniky. Ale zase ta expresivita, ty chvíle a ten prožitý okamžik, pak už bylo na mě, jak s tím se zacházím. A to se nedalo ničím nahradit. Tak my jsme hráli opravdu jak o život.

ti sekne. Prosím tě ještě, drž mě jak kleště, jsem z tebe vyřízený. Jo, ono se to snadno poví, že tohle to je pro mě celkem nový.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je režisér a herec Jan Kačer. Stát se otcem. Dnes se o tom píšou knihy, vedou kurzy, lidé se nechávají instruovat různými lektory, jak tuhle životní roli prožívat plnohodnotně. Když jste se stal poprvé otcem, myslíte, že jste to vnímal v dostatečné intenzitě?
1: V tomhle mám veliký dluh, který bohužel nemůžu splatit. Moje tři dcery jsou skvělý a každá má osobitý život, ale myslím, že mě to nikdy neodpustí, že jsem se jim málo věnoval. A já jsem na jednu stranu nemohl jinak, protože my jsme založili rodinu takovou úplně spořádanou, ostravskou. Měli jsme dokonce byteček v Porubě a hejčkali jsme si ty dvě malé dětičky. Jsme prožívali novomanželské štěstí a najednou za oknem slyším pan Kačer. A přískokem přes ty rozbitý cihly a písek, kde se dostavovalo to město, z Barandova naháněli mě do nového filmu. Takže já jsem prostě tě nechtě byl vyrvaný z ty rodiny a byl jsem filmovat a vrátil jsem se za týden. A kdybych spočítal ty dny, kdy jsem byl mimo domov, i mě bylo neustále smutno. Mě se strašně stejskalo. A stejskalo se mě samozřejmě po ženě, po dětech, ale ty děti jsem neznal. Já jsem znal tu svoji ženu a tu jsem adoroval a poté se mi strašně stejskalo a potom po těch dětech. Ale to si neuvědomujete, když jste na lovu. Já jsem prostě lovil bizony a oni chtěli, abych radil králíčky s ním. Já jsem tu rodinu živil a v dobách, kdy jsem byl trvale v mírné neoblibě, já jsem nebyl oblíbený. Já jsem tvrdě hrál ve filmech Nový vlny, která nebyla pohodlná tomu režimu. Žádný můj film nebyl slavný s výjimkou toho prvního. Já jsem si myslel, že poctivě se snažím živit svou rodinu, ačkoliv jsem je vlastně hodně zanedbával.
0: A když člověk vzpomíná a snaží se vybavit si nějaké ty rodičovské slastné momenty, tak co si vybavíte?
1: Ty děti byly bezvadné a já třeba měl to štěstí, že jsem pracoval v Norsku. A já jsem jim kupoval takový ty norský svetřičky a ty šatičky. A teď jsem se zoufale snažil chytit tu velikost. Protože já jsem přesně nevěděl, jak už jsou velký. Takže jsem koupil norský svetry a oni byli od sebe, ty dvě holky, rok. Takže aspoň jednou, že bych to trefil. A teď jsem přijel domů a oni žili docela skromně, protože Nina měla jeden plat a já jsem měl plat tam, ale až když jsem přijel, oni měli takový utahaný šatičky a najednou se oblíkli do těch norských svetrů a šli do ty školy a vypadali jak Sonja Henie. Jo. Teď se vychloubali a táta nám přines norský svetra. A bylo to prýma, ale pak je Nina slikla svetru a zase tam měli ty obyčejný trička. Jo. Takže my jsme žili v takových podivných kontrastech a Simona, ta nejstarší, ta hodně dlouho neměla divadla ráda, protože jsme jí brali dětství. A ku podivu teď chodí do divadla, ačkoliv je soudkyně, velmi si čte, je velmi kultivovaná a dokonce mě tu a tam pochválí. Takže s odstupem se to vyrovnalo, ale takový to laskání těch malých dětí, toho jsem si moc neužil, moc mě to mrzí.
0: Když jsme u té chvály, já myslím, že vás dcery mohou chválit za lecos. A docela bych ráda věděla, jestli jste i vy sám schopen si přiznat, že víte, že byly situace, kdy na vás byly hrdé.
1: Nevím, já jsem napsal tři knížky, napsal jsem jednu hru, tu a tam se mnou takhle lidi baví jako vážně, ale já si nejsem jistý, jestli to ty moje holky čtou.
0: Vy se jich nezeptáte?
1: Ne.
0: Proč?
1: Nevím, to už teďka nejde, teď už jsem starý dědeček a oni jsou dámy a teď si představte, že bych jako dolejzal. Já volám na soud, prosím vás, já bych chtěl mluvit se Simonou, paní doktorka soudí. A já půjdu za paní doktorkou a zvám, Simonko, prosím, že četla si moji poslední novelu. Nejde.
0: Jestli pak si třeba aspoň s Adélou, svou nejmladší, která se dala na hereckou dráhu, povídáte o tomto řemesle, jak vy, kumštíři, říkáte?
1: Já jsem hrozně spokojený, že ona teďka režiruje dabing a dělá to strašně zodpovědně. Na to jsem velmi hrdý. Ale jediný slovo mezi náma nepadlo. Jakože by se mě na něco zeptala vůbec. Je to směšný, ale já si pamatuju, jak jsem byl překvapený, když Puškin, který vlastně založil vůbec celou kulturu slova, ačkoliv byl na půl černo, tak založil tu ruskou slovesnost a on pak tam má napsaný verš. chtěl bych být taky někým ctěn a veleben. A já, když jsem sám někdy v noci, tak mě to napadá taky, že bych chtěl být ctěn a veleben někdy svýma dětma. Nechci se teda dovolávat prostřednictvím vašeho dotazu, abych přišel domů a oni honem zašli mě velebit, to chraň pánu, ale každý člověk touží potom, aby měl někoho, kdo ho vzpravdu. Eval mě tohle jednou říkal, ty pořád skáníš pravdu a trápíš se tou pravdou, co bylo společensky taky tehdy. Co pak ty nevíš, jaká je pravda? Co pak ty nevíš, jak dopadne? Ty to přece víš. A víš, co bylo. A není to lepší někoho potěšit a pomoct mu v tom těžkém životě nějakou pochvalou a říct mu něco hezkého? A je to pravda. Mně se teďka stává, že já jdu a vidím nějakého starého pána, kterého jsem v životě neviděl, ale Ježíš, ten prožil život jako já. A dobrý den. On se otočil, že dobrý den. Nikdy jsme se neviděli, ale jsme kamarádi, protože jsme prožili určitý úsek života, než to s někým, kterým bych to chtěl navázat, ten vůbec neví, o čem mluvím. Totiž ten čas tak strašně letí, že jsou třeba teďka lidi, kteří nevědí v prominutím, kdo to byl Havel. Madřická Heger. Život je strašně kvapný.
0: Když hovoříme o vaší rodině, vašich třech dcerách, a také jste zmínil hru, kterou jste napsal, Svatba pozdního léta, ta si myslím je z části podložená nebo opřená o vaše životní zkušenosti, ale ten herec má syna, jednoho syna. Tak se chci zeptat, toužil jste někdy po synovi, nebo říkal jste si, že třeba ta třetí, a samozřejmě Adéla je úžasná, ale že ta třetí dívka by mohla být synem?
1: Ne. Já jsem na to nemyslel a jsem dokonce rád, že mám tři holky. Je to zvláštní, ale děvčata umějí udělat jinou teplotu doma. To jsem vždycky měl a vždycky jsem je obdivoval. Ale na druhou stranu takový ten mužský svět mi trošku schází.
0: A našel jste třeba v životě nějakého mladšího kolegu nebo muže jiné generace, se kterým jste tak souzněl, že byste ho třeba označil jako svého blízkého člověka?
1: Měl jsem pár takových lidí, asi tři. Teďka jsem dopsal knížku, která mimo jiný o nich je. A jsou to vlastně moji profesionální partneři většinou, ale byli to lidi o 10 let starší, bohužel, takže mě o 10 let dřív opustili, ale měl jsem. A to takový opravdu vydatný mužský přátelství. A to je něco jiného než přátelství mezi ženama. A něco jiného než láska. Láska je úraz, který dostanete od nejvyššího, prostě padnete do lásky a je to. Když to přátelství si můžete budovat a musíte ho budovat, léta letoucí a je na tom zúčastněná vaše inteligence, vaše schopnost, empatie, všechno. Přátelství se dá ovládat a je podle mého názoru i trvalejší. Protože láska samozřejmě pomíjí zase sama sebou bouřkou. Takže já jsem měl báječné přátelství. A taky třeba se v noci budím a řeknu, já musím zavolat Lojzovi. Jak to v tom překladu je? Lojza Bejblík, ten mě vždycky překládal originál toho Shakespearea. Já se toho Lojzy zeptám, jak to tam je, Lojzo? To je legrační, tohleto.
0: A řekněte mi, pane Kačere, existuje přátelství mezi režisérem a hercem? Zažil jste takové? Nebo je to trošku protimluv vzhledem k těm pozicím, postavení?
1: Vždycky jsem nějak a priori předpokládal, že by to mělo být. A vždycky jsem si myslel, že to dokonce mám. Ale opravdu přátelství mezi hercem a režisérem jsem nezažil. Vždycky je tam nějaký prvek napětí. A já tomu do dneška nerozumím. Já už teď nejsem režisér. A abyste si myslel, že za mnou chodí těch desítky herců, se kterými jsem pracoval a který jsem dokonce na škole třeba učil. Z těch, řekněme, 500, tak 5, že přijde nebo zavolá. I třeba trochu z povinnosti, to je jedno.
0: Máte jim to za zlé?
1: Nemám jim to za zlé, ale mrzí mě to.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Pane Kačere, nevím, jestli je to ode mě smělost, ale já bych řekla, že jste měl v životě dost štěstí na zajímavá prostředí, na zajímavé tvůrčí lidi a že jste byl i hodně obdarován. A teď mám na mysli ten váš hlas, vaši vizáž, myšlení, touhu, zájem, hloubku, dychtivost. Co vy považujete za nejcennější ze životních darů, jimiž jste byl obdarován?
3: Měl jsem strašné štěstí v životě. Už to, že mě tatínek s maminkou udělali, jak mě udělali, po zdravotní stránce. To se málo komu povede. Já mám v 85 letech krásná dáma, jako vy, kladla takovéhle otázky. A já jim rozuměl. Já jsem pokládal za největší cnost lásku samozřejmě, když jsem byl mladý. Postupně lásku a přátelství. A přátelství vlastně ještě trošku teďka víc. A byl jsem hrozně udivený tím, že když se člověk trochu snaží, tak ten život je do jisté míry nekonečný. To není pravda, že když jste starý, že musíte být blbej. Samozřejmě já nemůžu chodit, vy jste viděla, jak tady pajdám, ale co se týče rozumové stránky, nebo když si sednu, mám před sebou ten psací stroj, který jsem koupil před 40 lety a pořád na něj píšu, tak najednou já všecko můžu. Já můžu dokonce víc, protože já vím víc, než vy 80-letý chlap. Já jsem o 5 let chytřejší než on. A já dokonce teďka začíná být takový, v jistém slova smyslu, drzej. Já jsem dřív byl vždycky takový taktně. Teď jsem se naučil říkat ano, ne. A zjistil jsem, jak je to ohromně zdravý. Jak to vlastně je dobrý. Vy něco chcete, já to nechci. Děkuju. Ohromný, prima. Já jsem se vždycky vymlouval, kroutil vše. Něco píšu, pak to po sobě čtu. To jsem napsal já. Čeče, to není úplně blbý. A tohle je blbý, to ne. To škrtnu, ale tohle, jak jsem na to přišel? Nebo polemicky jenom se bavit. Tudle jsem přišel na nějakou blbost, že se zeptám jednoho pána, který je zapřísahlý katolik. Prosím vás, kolik bylo Pánu Bohu roku, když se rozhodnul stvořit svět? To jste měla vidět ten údiv. Co to je za... To snad ani není možný se takhle ptát. A proč by to nebylo možný? Mně to docela napadlo, že mu možná bylo kolem 30, protože i ten jeho milovaný syn vlastně ve 33 letech byl utrápený. Já mám dojem, že to nejlíp znal Pán Bůh tohle období. A to stáří, že ještě nezažil, protože já jsem starý a tam to nemá úplně domyšlený. Takhle hru takovou. Kdybyste viděla ten urážlivý, co jsem si to dovolil, kam to sahá moje pokušení. A to je legrace. Ale lidi dlouho žijou v takových bariérách, které si sami nastavili a přitom kousíček za těma bariérama jsou úplně jiný kytky. Jinak to tam voní. To neznamená, když jde okolo krásná ženská, já jsem starý, že se nemůžu otočit. Pro mě je to požitek a to byste se divila, každá se obrátí. Ženský to mají v sobě prostě. Já jsem starý dědek a já se podívám, trvá to 3 vteřiny a ona se otočí. Protože tohle to hnutí, že jako se nemá ženským otvírat dveře a co to je, to bere 90% ze života, z životní radosti. Je to krásný, že jsou ženský krásný a jsou tady, protože jim chlap je obdivuje a že v tom vzájemný obdivu pak vznikají ty děti, které potom ten obdiv, co by mají, mají v sobě celý život.
2: Ta krása, které jste se dotkl, potřebujete ji kolem sebe nejenom v podobě krásných žen, ale jakých dalších? Vy, výtvarník, který mě teď trošku zklamal tím, že píše na stroji, já jsem si vás představoval, jak kroužíte písmenka.
3: Ne, já píšu na stroji, protože musím slyšet to klapání. A já jsem si nějak ztotožnil tu krásu vlastně s pravdou. Naštěstí je těch krás tolik, protože kdyby byla krása jenom definovaná, tak by byly vdany jenom ty krásné, ty modelky a ty ostatní by šly životem nepovšimnuty. Krása je taky velmi subjektivní. Ale usilovat o krásu, to jsem chtěl. Leonardo da Vinci, který maloval svoji Monulizu a kamkoliv se přemysťoval, tak ten obraz tahal sebou. On se nemohl odloučit od svého obrazu. Takhle si představil tu krásu. On tu krásu tak potřeboval, že on Když jel na dalekou cestu, tak bez ní nemohu být.
2: Mohu se zeptat na nějaké předměty, které kolem sebe potřebujete mít vy? Máte nějaké takové artefakty, upomínkové záležitosti?
3: Mám hodiny po mamince, závěsné hodiny po tetičce. Jsou to věci, které hrozně potřebuju a nikomu to neřeknu, aby to nevypadalo jako nějaký fetišismus. Mně se zdají teďka věci s velkým detailem. Po vůních se mi zdá. Mám s tím problém, když něco popisuju, že si nedovedu odříct, abych napsal, jak voněla ta stráň v těch jeseníkách, když jsem tam trhal ty maliny a sedl jsem si málem na jelena, který tam spal. Tak to popisuju tak, jak to bylo. Je tam byl ten potok studený a že se dělala ta malinovka. A když si na to vzpomenu, tak jsem najednou tam a je mi 30. A v ten okamžik, když to pak napíšu, tak mám pocit, bylo to takhle, bylo. A pak se mi to líbí.
2: Pane režisére, jsme ve finále a vy víte, že potřebujeme poentu, byť jich bylo spousta. Co byste našim posluchačům poslal jako svůj životní postřeh? Co by to bylo?
3: Já jsem trošku v rozpacích, protože během toho povídání jsem si tak říkal, jestli to je vlastně správný, že vám říkám to, co vám říkám. Jestli to do jisté míry není taky ode mě ješitnost, že pro posluchače, který mě nezná, který si náhodou pustí ten rozhlas a uslyší to někdy v polovině nebo v třetině a je zrovna unavený a něco se mu nevyvedlo a teď tam slyší, jak tam někdo bručí a vykládá takové abstraktní věci, co je mi do toho. Jestli to není ode mě taková pejcha, jestli jsem neměl odpovídat tak standardně, jak se tak odpovídá. Protože já jsem vám vlastně celé to odpoledne to poslání pořád říkal. Chtěl jsem vám říct, že by člověk měl žít, když může žít, že by měl ten život brát jako zázrak, být zvědavý na jeho pokračování, nedat to lacino, nemyslet dopředu, myslet na dnešek a že se nemusí stydět za to být k lidem upřímný, říkat jim i to, co se normálně neříká, že to má hodnotu. Já jsem třeba zjistil, že i příběh, který vlastně nic neznamená, když se dobře napíše a on je na tom papíře napsaný a vy se na něj po týdnu kouknete, tak zjistíte, že je to nová skutečnost. Že tím, že jste něco do toho života přidal, ono to tam v tom životě skutečně zůstane. A když jste udělal sebe menší dobrou věc, tak ona ta dobrá věc v tom životě zůstane. To nemluvím o těch svinstvech, které tam taky samozřejmě zůstanou. Čili je to taková pobídka, když poznávám lidi, kteří jsou smutní a někdo jim umřel a jsem říkal, napiš něco. Teď já neumím psát, v mém životě nebylo nic zajímavého. Zkus to a nepiš ty blbosti, napiš to, co se tě nejvíc dotklo. Zkus to. Lidi najednou se jim jako uleví, zjistějí třeba, že ta jejich bolest není tak úplně jejich soukromá, že to je obecně známý a že to, co není obecně známý, je to ceny a to oni mají. Poslední dobou jsem takový nestoudnej, abych vám řekl pravdu.
2: Nejste. Bylo to nádherné. Musím vám říct, že vaše povídání se mě velmi dotklo v tom nejlepším a že cítím a zažívám tak osobité chvění, za které vám můžu jenom děkovat. A přeji vše dobré.
3: Já taky děkuji vám.
2: Naším vzácným hostem byl režisér a herec Jan Kačer. Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vítejte na příjmu hudby, která jasně rozděluje náš národ na ty, kteří se bez ní prostě obejít nemůžou, a pak na ty, kteří tvrdí, že ji nemůžou ani slyšet. Posledně jmenovaní si právě přiladili jinam. A my začínáme. Posloucháte další díl rozhlasových výprav za jadrnou, jakož i lirickou hudbou. Začíná pořad u muziky s Eduardem Hrubešem.

0: Právě dozněla polka Antonína Pechy s textem Hany Čihákové Leť písničko má. To je takové tajné přání všech autorů, když se jim podaří napsat něco opravdu pěkného. Zpívali Marie Matějková, Blanka Tůmová a Bronislav Palovský. Hrála Sedmikráska, kterou řídil Antonín Pecha. A my teď, přátelé, pokračujeme úvodním zahřívacím kolem polka Valčík tango. Polku složil Ladislav Kubeš starší, tedy otec, na text, který napsali sestry Skovajsovi. Ale našli se i žartéři, kteří jim to krásné příjmení rádo by vtipně překrucovali, ale pozor, správně je Skovajsovi. A ta polka se jmenuje Zpívejte si s námi. Mimochodem, na rozdíl od jiných sester, které se poznali kolikrát až teprve ve studiu, tyhle tři, navíc krásné zpěvačky a, jak zjišťujete, i textařky, byly sestrami doopravdy. Zpívá a hraje, jak jinak, Veselka Ladislava Kubeše. Následující valčík se jmenuje Ten, kdo si zpívá, tedy ten, kdo si nechal poradit tou předchozí polkou. Autorem hudby i textu je Áda Doško, zpívají Marie Svobodová a Ludvík Petr. Budvarku osobně řídí Vojta Prokeš. A pokud jde o nezbytné tango, dnes se jmenuje Bubenické. Složil ho Jaromír Vomáčka a možná vám už v myslích táhne hned první řádek textu Jiřího Kárníka, který zní Nebe buď za to dík, že je země bubeník, však ji znáte. Zpívat bude nikdo jiný než Josef Zíma, Vltavanku řídí Václav Šimek.
1: Znovu!

Následuje blok tří písniček, který by se mohl jmenovat 2x20 a k tomu jedna lidová. Určitě si spolu s Viktorkami nejprve zanotujete ten moudrý valčiček o tom, že ta nehněvaná láska doopravdy existuje jenom v románech. Do veršů to dal Václav Zeman. A tím dalším z Vackových hitů je polka konstatující známý fakt, že kalná je voda ve Vltavě, která taky hned nastoluje otázku, proč ovšem já tě, holka, nosím pořád v hlavě. Odpověď by nám mohl dát autor textu, kterým je rovněž Karel Vacek. Irena Čížková, Milena Zemanová, Josef Opelt a Zdeněk Matouš zpívají, hraje zlatá muzika Jiřího Eliáška. A po dvou z lidovělých do třetice jedna naprosto zcela lidová. U Studánky seděla. Zpívají Zdeněk Plachý, Irena Došková, Ludvík Petr a Svatava Černá. Hraje česká kapela.

0: Posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem. Přehlídku písniček naší nejnárodnější hudby.
1: A teď, ať už je ta D1 ucpaná jak chce, se bleskově podíváme na Moravu, dokonce až do Slezska. Bohumír Kameník a textařka Jaroslava Kameníková napsali polku Podruhé vám nepovím. S tufarankou řízenou Janem Bílkem ji zaspívají Vladimír Melichar a Miroslav Mordych. Potom Marie Dřízgová a Dalibor Tolaš, podporování Ostravankou, kterou řídí Tomáš Hančl, zaspívají Valčík Alojze Kulínského a Helmuta Drozda Stužka lásky. A připravena je rovněž Moravanka Jana Slabáka s polkou Milana Baginského a Bohumila Lepiče s dobrou náladou. Tu nám zaspívají Ivana Slabáková, Břetislav Osička a Daniela Magálová.

Až doposud jsem vám předváděl tu služebně nejstarší jihočeskou kapelu Babouci jako uzavřený takový hudební klub, který mezi sebe jen tak nikoho cizího nepouští. Ale jsou i výjimky. Lidový valčík Vezmi mě rybáři nám teď právě z Babouky zaspívají Eva Pecková a Ludvík Petr. Následovat bude Vojnárka, kterou řídí Vladimír Elner, a zazní lidová polka Vy hvězdičky. Zaspívá Jiří Langmajer. A to už jsme se dostali až na samý závěr. Tím bude reprezentativní směs lidových písniček, jak jsme je zdědili po předchozích generacích. Společně s českou kapelou zaspívají Jindřich Borovička, Pavel Beneš, Zdena Kettnerová a Irena Došková. Směs se jmenuje Vám, přátelé, a jednotlivé tituly, pokud vás to zajímá, zní: Za tiché noci, vůně milých vzpomínek, klepám na tvé okénko, proč si nepřišel, ráno půjdem Doubravou, po létech bloudění a Vám, přátelé. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

A na úplný konec, přátelé, ještě jednou Babouci zahrají a zaspívají lidový valčík Tam v dáli u Potůčku. A to už je pro dnešek opravdu všecko. Těším se zase na příští sledání s vámi, váš Eduard.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Hledání podzemní říše.
1: Co mají společného první dáma světového okultismu Helena Blavatská, dobrodruzi ruského původu Ferdinand Ossendovský a Nikolas Röhrich s dalším tentokrát českým dobrodruhem Ivanem Maskerlem? Přestože se nikdy nepotkali, spojil je jeden velký zájem. Agartha. Podle legend tajemná podzemní říše obývaná tajemnou, ale mimořádně vyspělou civilizací. Kvůli Agartě podnikli tito lidé často až neskutečná dobrodružství a procestovali nezanedbatelný kus světa. Nikdo z nich není už mezi námi. Poslední byl Ivan Maskerle, neunavný cestovatel, spisovatel, filmový dokumentarista, který je u nás označován co by guru záhadlógů. Z tohoto světa odešel počátkem roku 2013. Než se vydáme po stopách lidí, o nichž byla řeč, řekněme si, co vlastně ona, bájená říše Agartha, je. Syn inženýra Ivana Maskerleho Dany, který měl to štěstí, že se svým otcem a několika dalšími českými badateli putoval v oblastech, kde se údajně nachází jeden ze vchodů do říše Agartha, mi řekl.
2: Ve starých legendách snad všech národů se mluví o podzemních královstvích a světech obývané jinou rasou. Obyvatelé Agarty jsou prý potomci nějaké staré civilizace, která se stáhla do podzemí po obrovské katastrofě, která v dávných dobách postihla naší zemi. Tato neznámá rasa má obrovské znalosti a ovládá tajemné síly, proto jsou vchody do říše Agarty a do podzemí pečlivě zakryty a střeženy, aby se tam nikdo nepovolaný nedostal.
1: Prologu knihy Agartha Ztracená podzemní říše, její autor Alec McLellan, cituje slova amerického historika a jednoho z největších specialistů na podzemní chodby a tunely, vyskytující se v nejrůznějších částech světa, Haralda Wilsona.
0: Nekonečné labyrinty chodeb a jeskyní hrály důležitou roli v mýtech a legendách dávných kultur, rozvíjejících se v oblastech, které dnes často nesprávně pokládáme za kolébku civilizace. Staré hinduistické tradice hovoří o velkém ostrovu neskonalé krásy, který se nacházel uprostřed rozsáhlého moře pokrývajícího dnešní střední Asii a jeho severní okraj tvořilo pásmo Himálaje. Také v Tibetu, Mongolsku a Číně jsou dodnes živé tradice vyprávějící o tunelech a chodbách, vlastně o celé podzemní říši, která neznala války a jejíž obyvatelé žijící v pokoji a míru dosáhli nevídaného rozmachu vědy a umění. Ta říše se nazývala Agartha a byla spojena labyrintem chodbách.

0: Neb a jeskyní s dalšími podzemními světy, prostírajícími se pod severní, střední a jižní Amerikou. Byla ozářena zvláštním zeleným fosforeskujícím světlem, které podporuje růst rostlin a prodlužuje lidský život.
1: Do našeho příběhu vstupuje nyní Helena Blavatská. Žila v letech 1831 až 1891. Původem z dnešní Ukrajiny, dcera důstojníka. Zdeněk Krušina v knize Tajné dějiny světa ji označuje co by první dámu okultismu. Už jako dítě měla nespochybnitelné parapsychologické schopnosti. Byla svéhlavá, divoká. V 17. rodiče provdali za ukrajinského viceguvernéra. Po několika týdnech však viceguvernérovi utekla. Do deníku si zapsala.
2: Láska je noční můra, děsivý sen. Žena může najít své skutečné štěstí pouze v ovládnutí nadpřirozených sil.
1: Na jiném místě uvedla.
2: Vždy existovali lidé, kteří vládli veškerým věděním, znali dokonale přírodní síly a dali o sobě vědět jen těm, které považovali za toho hodné. Tyto lidi spatříte teprve tehdy, až v ně uvěříte.
1: Celý svůj život tedy madam Blavatská zasvětila hledání mistrů rozumu, jak říkávala. Hledala je po celém světě, procestovala snad všechny země světa, byla posedlá všemi aspekty okultních čili tajných věd, včetně magie. V mužském přestrojení přicestovala do Tibetu, kde co by muž získala možnost vstupu do četných odloučených klášterů. Později vytvořila teofickou společnost, nazvanou podle slova Teosofia, což znamená poznání božské moudrosti. Helenu Blavatskou svého času neobyčejně zaujala možnost existence podzemní říše. Jak tvrdila, vycházela zejména z vyprávění několika zasvěcených lidí, kteří prý svěřili některé informace týkající se právě vzpomínané podzemní říše. Alec McLellan v knize Agartha ztracená podzemní říše napsal.
0: Madame Blavatská prohlásila, že osobně ví o jednom takovém tunelu, který se táhne více než 1000 kilometrů pod Peru a Bolívií. Tvrdila, že během své cesty po Jižní Americe v roce 1850 získala plán této chodby. Chodba prý zřejmě sloužila starým Inkům jako místo, kde ukryli své poklady před hrabivýma rukama španělských dobyvatelů, ale jí se zdálo, že chodba je mnohem staršího původu a že snad má dokonce nějaký vztah k Atlantidě.
1: Blavatská se prokazovala jakousi starou mapou, kterou jí prý věnoval muž, jenž údajně podzemní labyrint navštívil. V knize Odhalená Isis Blavatská mimo jiné uvedla.
2: Vlastníme přesný plán tunelu, hrobky a vchodových dveří, který jsme získali od starého Peruánce. Kdybychom z toho bývali chtěli mít prospěch, byli bychom museli požádat peruánskou a bolívijskou vládu o rozsáhlou spolupráci. Nehledě na fyzické překážky, žádný jedinec ani menší skupina by nebyli schopni takovýto průzkum provést, aniž by museli čelit celé armádě lupičů a pašeráků, kterými je pobřeží prolezlé do té míry, že tam snad ani nikdo jiný nežije. Pouhý úkol vyčistit jedovatý vzduch této chodby, do které nikdo po staletí nevstoupil, by byl velmi obtížný. Uvnitř však leží poklad a bude tam ležet do té doby, dokud poslední stopy španělské nadvlády nezmizí z celé severní i jižní Ameriky.
1: Zatímco Helena Blavatská je leckdy zpochybňována právě pro své vazby k okultismu, dva další muži, o nich si povíme, jsou naopak vnímáni jako pragmatici, bez sklonu k jakýmkoliv mystickým vědám. Jsou vnímáni jako lidé, kteří s legendou o Agartě seznámili Evropu. Jejich jména Ferdinand Ossendowský a Nikolas Rerich. Už o nich byla řeč. Oba, jak už víme, pocházeli z Ruska. Oba byli vlastně současníky, třeba že se nikdy nepotkali. Ten první hledal Agartu v době, kdy utíkal z Ruska před bolševickou revolucí. Toho druhého začala Agarta fascinovat natolik, že doslova ze dne na den odcestoval ze svého amerického exilu. Cílem jeho cesty byl tajemný Tibet, země, rozkládající se na tibetské náhorní plošině. V knize Agartha, ztracená podzemní říše, její autor Alec McLellan o Ferdinandu Ossendowském napsal.
0: Ossendowský se narodil ve Vitebsku v roce 1876. Od dětství projevoval velkou lásku k historii, přírodě a především k životu v divočině. Na počátku století byl považován za jednoho z předních expertů na těžbu zlata na Sibiři. Byl také tak trochu rebel a idealista. V roce 1905 byl silně rozčarován moskevským centralismem, který podle jeho názoru neprojevoval dostatečný zájem o jeho milovanou Sibiř. Proto se angažoval v hnutí bojujícím za oddělení Sibiře od zbytku Ruska, co by vedoucí člen skupiny, která sama sebe nazývala revoluční vládou Dálného východu a měla ústředí ve městě Charbin.
1: Chystaný převrat byl však ruskou carskou vládou rozdrcen. Osendovský byl odsouzen k trestu smrti, byl omilostněn a další 2 roky strávil ve vězení. Posléze se stal jedním z nejlepších ruských geologů. V době první světové války byl poslán carskou vládou do Mongolska. Tady potkal muže jménem Tišegin Lama. Tento ruský kalmyk, žák a důvěrní přítel tehdejšího láského Dalajlamy, byl vůbec prvním člověkem, který Osendovskému vyprávěl o podzemní říši Agartha. Podle pozdějších Osendovského vzpomínek mu kalmyk také povídal o zázračné moci tibetských lamů, kterou, jak říkal, cizinci těžko docení. A ještě dodal.
0: Existuje však ještě mocnější a posvátnější muž. Král světa v podzemní říši Agartha. Pouze jediný člověk zná jeho svaté jméno. Pouze jediný dnes žijící člověk navštívil Agartu. Byl jsem to já.
1: Osendovského vyprávění tohoto muže na dobro poznamenalo. Další roky hledal nová a nová svědectví o Agartě. Navštěvoval kláštery, mluvil s mnoha lidmi, nazbíral četná svědectví i od tibetských mnichů. Od nich rovněž slyšel, že lidé žijící v Agartě ovládají neobyčejně mocné síly. Tyto síly podle Osendovského knihy Zvířata, lidé a bohové jsou prý mocné natolik, že jsou sto zničit povrch celé planety. Stejně tak ale mohou být údajně použity k pohánění podivuhodných dopravních prostředků. Mnozí badatelé dnes tvrdí, že Osendovský, který zemřel v roce 1945, popsal prvně záhadnou sílu zvanou Vril. Ale o tom až později. Je na čase představit dalšího badatele, který se zapsal významnou měrou do historie pátrání po podzemní říši Agartha. Jeho jméno, jak víme, Nikolas Rerich. Narodil se v Sankt Petersburgu a žil v letech 1874 až 1947. Pocházel z vysoce postavené rodiny, jejíž kořeny lze vystopovat až u dávných vikingů. Chtěl být spisovatelem, také malířem. Studoval mimo jiné v Paříži a také ve Spojených státech amerických, kde absolvoval Akademii krásných umění. V Americe si prohloubil zájem o buddhismus a mystický svět Asie. V roce 1923 navrhl expedici, která měla prozkoumat Indii, Mongolsko a Tibet. Na své cestě se i on setkával s informacemi o říši Agartha. Pečlivě si je zapisoval. Své postřehy zveřejnil později v dokumentu Altajský Himalaj. Citujme.
0: Legenda kolující ve střední Asii vypráví o tajemném národu žijícím v podzemí, v říši Agartha. Jakmile se kterákoliv živá bytost přiblíží k bráně této požehnané říše, zmlkne a uctivě přeruší svou cestu. Připomeňme na tomto místě ruskou legendu o záhadném národu čudů, který utekl do podzemí před pronásledováním silami zla. Na celém světě se vyprávějí pověsti o podzemních městech, pokladnicích a potápějících se chrámech. Ruští a normanští venkované je líčí s naprostou věrohodností. Nemluvíme zde o pověrách, ale o vědění. Vědění, které se zjevuje prostřednictvím symbolů. Podobně jako před ním Osendovsky, také Rerich se brzy zajímal o všechny i ty nejbizarnější informace, které by ho mohly dovést k tomuto záhadnému podzemnímu světu. V Lamajuru se setkal s buriatským lamou, který mu přes svou značnou zdrženlivost prozradil, že se v centru Agarty nachází velké město nazývané Šambhala, kde přebývá král světa.
1: Udělejme malou rekapitulaci toho, co napsali vzpomínaní Ferdinand Osendovský a Nikolas Rerich. A využijeme k tomu stati, kterou publikoval český následovník obou badatelů a cestovatelů, inženýr Ivan Mackerle. Nutno ale dodat, že Ivan Mackerle se od svých předchůdců přece jen mnohem odlišoval. Hlavně v tom, že v existenci tajemné podzemní říše byl schopen uvěřit teprve poté, co by se mu podařilo najít alespoň nějaké hmatatelné důkazy o Agartě. Legendu o podzemní říši popisoval takto.
0: Jde prý o obrovský systém podzemních chodeb a tunelů částečně přirozeného a částečně umělého původu, rozkládající se pod Mongolskem a Tibetem. Není tam absolutní tma, jak bychom se mohli ze zkušeností domnívat, ale podzemní prostory Agarty jsou prý osvětleny zvláštním nazelenalým světlem, které vyzařuje přímo ze stěn a stropů jeskyní. Je tam tedy možno žít bez instalace umělého osvětlení a mohou tam dokonce růst i rostliny. Původ tohoto světla nebyl zatím objasněn. Říká se však o něm, že ovlivňuje tok času.
1: Podle některých legend, jak psal inženýr Ivan Maskerle, jsou obyvatelé Agarty údajně potomci velice staré civilizace, která se stala do podzemí po obrovské katastrofě, která v dávných dobách postihla naší zemi.
0: Někteří soudobí badatelé se domnívají, že se mohlo jednat o jadernou válku. Dnešní pouště Gobi, australský Nullarbor či některé oblasti Spojených států amerických, to je prý jenom několik příkladů, k jaké devastaci tehdy v dávnověku došlo. V oblasti pouště Gobi je prý dodnes místo, kde se pouštní písek obrovským žárem změnil v jakési sklo.
1: Badatelé z celého světa hledají již desítky let brány do podzemní říše Agarta. Těch míst je, jak tito hledači tvrdí, mnoho. Například Khufuova pyramida v Gize, Mamut jeskyně v Kentucky ve Spojených státech amerických, Mato Grosso v Brazílii, Severní pól a třeba také poušť Gobi v Mongolsku. Právě tam směřovala v roce 2004 výprava českých badatelů pod vedením inženýra Ivana Maskerleho. Povězme si o něm něco více. Narodil se v roce 1942 v rodině uznávaného českého konstruktéra a později šéf konstruktéra Tatry Kopřivnice Juliuse Maskerleho. Ivan byl mužem mnoha zájmů a oborů. Inženýr, absolvent Českého vysokého učení technického, skvělý konstruktér, kytarista, filmař a animátor, průkopník potápění u nás, spisovatel, publicista. Patřil mezi lidi, kteří žijí pro zážitky, které vzrušují záhady a tajemství. Hledal je všude možně, v Transylvánii, kde putoval po stopách bajeného Drákuly. Hledal je v mongolské poušti, kde pátral po smrtícím červu, zvaném Olgoj Chorchoj. Hledal je na Madagaskaru, na Sri Lance, v Mikronésii, v Austrálii, v Latinské Americe, na Sibiři i jinde. Právě Mongolsku pátral, jestli může být na existenci podzemní říše Agarta alespoň něco pravdy. Jeho syn Dany, účastník expedice, mi vyprávěl.
3: Při jedné naší další expediční cestě do dalekého Mongolska, kde jsme mimo jiné hledali smrtícího červa Olgoje Chorchoje či Almase, se zájem naší expedice soustředil na hledání vstupu do podzemní říše Agarty. Podle legendy se povídá, že pod Mongolskem a Tibetem se rozkládá obrovský systém podzemních chodeb a tunelů, které je částečně přirozeného a částečně umělého původu. Brány do podzemních říše Agarty často ústí v propastech a v jeskyních, nebo dokonce se povídá, že ve sklepích některých tibetských či mongolských klášterů.
1: O jednom z takových klášterů se čeští badatelé dozvěděli rovněž i ze vzpomínek amerického cestovatele Thompsona, který ve 20. letech minulého století pobýval v klášteře Choirin. Setkal se tu s jistým Johnem Spencerem, rovněž Američanem, který Thompsonovi tvrdil, že právě v oblasti zmíněného kláštera nalezl vchod do rozlehlého podzemního prostoru. Opět hovoří Danny Maskerle.
3: John Spencer, který vyprávěl svůj příběh panu Thompsonovi, tvrdil, že nedaleko kláštera Choirin objevil vstup do podzemí a když se tam spustil, tak viděl, jak se ve vzduchu asi půl metru nad zemí vznáší asi 30 rakví a když ty rakve otevřel, tak vevnitř ležely nějaké divné bytosti, které měly stříbrnou hlavu. Místo nosu jim koukala nějaká oválná podivná věc s malými dírkami a ústa vůbec neměli.
1: Spencer se prý, jak tvrdil, chtěl oné tajemné bytosti dotknout. Jen se o to pokusil, z jejich očí vyšlehlo něco jako plamen. Dostal strach a dal se na útěk. O své příhodě pak vyprávěl starému Lamovi. Ten se mu však vysmál. Řekl mu, že takový prostor, o kterém vypráví, vůbec neexistuje.
3: Ale mám mu tvrdě, vidíš, jako to se ti zdálo, to si měl nějaký halucinace, protože nic takového jiného tady není. Avšak jako Spencer Thompson vypovídal, že je si 100% jistý, že žádné halucinace neměl ani horečku a že to, co mu vykládal, že to je naprostá pravda. My jsme se chtěli na vlastní oči přesvědčit o pravdivosti této legendy, a tak jsme se rozhodli, že sami navštívíme klášter Choyrin a zkusíme zjistit, jestli se tam nějaký vstup do podzemí nachází. Ono najít klášter Choyry nebylo nic jednoduchého. Samozřejmě, že jsme vytušili, že to někde blízko města Choyr, ale v té době byla převážná část klášterů zbouraná. Věděli jsme určitě, že klášter je zbořen a že bude opuštěn, protože takový osud čekal ve 40. letech skoro všechny mongolské kláštery.
1: Přesto však čeští luštitelé záhad měli štěstí. Objevili starého lamu a ten jim řekl o existenci nedaleké jeskyně.
3: Starý lama nám povídal jeho příběh, kdy jako malý chlapec se rozhodl, že tuto jeskyni Sadar Delin Aguj, která je blízko kláštera Choyrin, prolízal, když se spustili ještě s kamarádem se svíčkou v ruce do této jeskyně a šli takovou dlouhou chodbou. Tam objevili podle jeho vyprávění na zemi kostry lidí, které měly takové podivné dlouhé lebky. Láma povídal, že se zalekl a vrátili se nazpátek, že tam odtud utekli a že už se tam nikdy do té jeskyně nevypravil. Samozřejmě my jsme brali tuto historku trošku s nadhledem, ale přece jenom jsme se rozhodli, že se sami chceme přesvědčit o její pravdivosti a rozhodli jsme se, že tuto jeskyně navštívíme. Díky našemu kamarádovi Jirkovi Zítkovi, pilotovi motorového rogala, který byl s námi na této expedici, jsme tuto jeskyni našli celkem brzo, protože z pohledu ptačí perspektivy se dá tato jeskyně najít mnohem rychleji, než když bychom chodili pěšky a hledali. Tak jsme se rozhodli, že se do jeskyně vypravíme.
1: Badatelé se spustili do podzemí. Netušili, že je v jeskyni čeká místo tajemných agarťanů někdo úplně jiný.
3: Stala se nám tam taková zvláštní příhoda, kdy se spouštěli dovnitř do té velké haly, vybavený nejmodernější technikou, lanama, karabinama, jsme se pomalu spouštěli až dolů. Najednou jsme viděli v té hale, jakože v rohu jsou takový dvě malý světýlka, tak jsme se lekli, co se to děje, jako opravdu tady na té legendě něco asi pravdy je. A ze světýlek z dvou malých, který byli v rohu, se vyklubali dva malí mongolští chlapci, který právě stejně jako vykládal ten starý láma ze svíčkou v ruce, se tam prohrabali takovým úzkým otvorem z vedlejšího vchodu té jeskyně, což pro dospělého chlapa bylo úplně absolutně nemožný. A ty kluci tam stáli a teďko drželi tu svíčku a koukali na nás a my jsme koukali ještě s větším udivením na ně, co se to děje, kde se tam sebrali.
1: Češi tedy žádné tajemné kostry neobjevili. Nicméně, jak Daniel Mackerle i Poletek vzpomíná, prostředí jeskyně bylo i tak v mnohém opravdu pozoruhodné.
3: Vypravili jsme se dál, snažili jsme se prozkoumat vlastně celý prostor té jeskyně. Prošli jsme oblastí, která byla celá zamrzlá ledem a minuli jsme průzračné jezírko, které tam v té jeskyni bylo. Zkoušeli jsme všechny možné chodby, které tam byly, ale bohužel vždycky po několika metrech ty chodby byly zavaleny, takže se nám nepodařilo dostat dál. Jak se podle legendy povídá, že tyto chodby vedou až několik desítek, říká se až 150 kilometrů pod mongolskou pouští. Zajímavé bylo, že stěny jeskyně však pokrývaly nádherné fialové a tmavě zelené krystaly fluoritu.
1: Inženýr Ivan Maskerle právě na toto téma ve své již několikrát citované stati uvedl.
0: Tento nerost je fluorescent a může ve tmě zářit. Není to klíč ke zprávám o tajemném osvětlení podzemní říše?
1: A ještě jeden, mimochodem, zajímavý citát ze statě Ivana Maskerleho.
0: Americká společnost Hollow Earth Society, o které se šeptá, že spolupracuje s tajnou službou CIA, vytvořila mapu, na níž je vyznačeno 52 vchodů do zemských hlubin. Nejsou jen v Gobi, ale nacházejí se na všech kontinentech. Obydlené podzemní prostory jsou pod celým zemským povrchem. V Austrálii hledali vstupy do podzemí spolupracovníci společnosti Hollow Earth Society James Stark a Trevor Marshall. Uprostřed nehostinné pouště Nullarbor objevili v jedné strži podivný kráter, ze kterého se v noci slabě ozýval bzučivý zvuk, připomínající hluk ventilátoru či nějakých těžkých strojů.
1: Příštího dne badatelé odkryli šachtu. Jak v zápětí zjistili, tato šachta vedla do jeskyně plné kostí a fosilií pravěkých klokanů. Odtud pak vedl šikmo dolů dlouhý tunel. Ten tunel měl hladké stěny, pokryté drobnými flíčky jakési zeleně fluoreskující látky. Když oči obou mužů uvykly tmě, mohli tunelem kráčet beze světla. Šli zhruba 5 kilometrů. V zápěti se muži dostali do obrovského domu, jehož prostory prý nedokázali vůbec odhadnout. Stěny i strop se totiž ztrácely daleko ve tmě. Ani lampy nezjistily, kam se vlastně ztrácejí.
0: V tom se z nitra země ozval znovu vzdálený bzučivý zvuk. Muži se dali na útěk. Příští noc zahledli na obloze nad kráterem jasné světlo prudce stoupající vzhůru. Bylo to UFO nebo jenom helikoptéra? Tyto a jiné otázky zůstaly nezodpovězeny, neboť další, lépe vybavená expedice už ono místo s kráterem nenašla.
1: Vzpomínáte na pasáž, ve kterém zazněl v souvislosti s pátráním Ferdinanda Ossendovského termín vril? Mají to jakousi tajemnou sílu, kterou údajně Agarťané dovedou ovládat. Je to jakási vnitřní síla ukrytá v každém člověku. Podle legend lze tuto sílu soustředit do nevelké hůlky. Přičemž pouhým pohráváním s vrilovou hůlkou pak lze uvádět do pohybu velké a těžké hmoty nebo se přemístit v prostoru. Ivan Maskerle na toto téma popsal i další hypotézu, se kterou se při svých pátráních setkal.
0: Silou vril jsou prý poháněny i zvláštní létající stroje Vimanas, ve kterých se v podzemí cestuje. Stroje se často objeví i na obloze, protože občasné kontakty s vybranými lidmi na povrchu země jsou neustále udržovány. Létající talíře, které občas vzrušují veřejnost, k nám tedy možná nepřilétají z dalekého vesmíru, ale z hlubin naší země.
1: Při pátrání po tajemné podzemní říši jsme měli dnes možnost poznat několik pozoruhodných lidí. Seznámili jsme se zajímavými hypotézami, ovšem opravdu jenom hypotézami. Neexistuje totiž, alespoň zatím, jediný hmatatelný důkaz o tom, že by Bajená Agarta či město Šambala opravdu existovaly. Ovšem tajemství rozlehlé podzemní říše obývané lidmi vyspělé civilizace bude zřejmě vzrušovat i nadále. Bude vzrušovat pokračovatele Heleny Blavatské, Ferdinanda Ossendovského či Ivana Maskerleho. Tito lidé nepřestanou totiž nikdy inspirovat. Jako každý, kdo dokáže žít pro zážitky a dokáže tyto zážitky třeba svými knihami či filmy zprostředkovat ostatním.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Dvacet let uplynulo v těchto dnech od chvíle, kdy se narodil herec a dlouholetý člen činohry Národního divadla Ladislav Pešek. Jeho rozhlasové mistrovství si můžete na Českém rozhlase Pohoda připomenout právě teď v následujícím pořadu.
2: Mechový král, tak se jmenuje pohádka Marie Kubátové o prapodivném vandrování jednoho krejčovského tovaryše. V roce 1974 ji natočil režisér Ladislav Ribišar. Pěkný poslech.

0: povím vám pohádku z těch časů, kdy se ještě nechodilo za moudrostí do škol. Tenkrát se hoch vyučil poctivému řemeslu, dostal tovarišskou knížku a šel na vandr. Krejčovský tovariš, o kterém vám budu dnes vypravovat, vykročil do světa pravou nohou, pročistil uši a promnul oči, do kapsy dal žehličku, aby ho na cestách necestách větry neodfoukly, a za klobouk zapíchl jehlu a do ní nit, aby každý viděl, že umí šít. V hubeném uzlíku nesl jen pár vdolků, co mu máma upekla na cestu. Za to, když se vracel ze světa zpátky, měl ranec napěchovaný devaterou krejčovskou moudrostí a učeností.
1: Já, tovariš zachovalý, řemesla jsem v skutku znalý. Dvorní krejčí vídeňský, znalý šití na ženský. Šil jsem módní krinolínu pro princeznu z Krep Dešínu, v Parízu za spantalóny, pro hrabata, pro barony. A na župan Tarlatán chtěl sám sultán Marokán. No, ale co budu vypravovat takové učenosti a taje svého krejčovského kumštu v takové pustině, kde člověka slyší leda straka na vrbě. Ta si u mne nedá ušít ani varchetovou jubku. Tady, aby leda mrak oblékal nahatou skálu. Počkat. Teď se zrovna jeden drobátko natrhnul a potřeboval by záplatu, aby nepršelo. Jenže dneska už na šití není kale vidět. A chtělo by to postel.

do mechu? Holenkové, mistr umění Grejčovského není jen tak někdo. Nežli ulehne, přežehlí si ten zelený dolík mezi kamením žehličkou a přikryje se nití. Tak úctivou, dobrou noc.

0: Kéžli zatáhnu hvězdnou záclonu nad horami, ptám se vás, moji strážní vojvodové, nevkročila dnes cizí noha do mého zeleného království? Vojvodo Huňatče, vojvodo Pernatče, i ty, správče mechového města.
1: Já, Huňatec, který střežím cesty i stezičky zvěře od pastvin a napajedel k doupatům, pelíštům a norám, ti mocný drakonoši hlásím.
2: A proč zrovna vojvoda Huňatec hlásí jako první? Což já, Pernatec, který z jestřábí výšky orlýma očima střežím prostor zeleného království, což já mám být u raportu vždycky až druhý?
0: Co tady krakonošuju nad horami, pořád se hádáte o pořadí. Někdo musí přece začínat a někdo končit. Den má taky svá rána, poledne, večery, a přece se nepře večer s jitrem.
2: Začnu tedy já Pernatec.
1: Protestuji proti obracení pořádku.
0: Potřebuju slyšet vaše hlášení, než zahalím rokliny tmou. Co jsi viděl, Huňatče?
1: Laní stezičkou kráčil dnes člověk. Lezl po horách jako brabenec, funil jak jezevec a vyhledal pelouch jako zajíc. Chudák nějaký, neměl ani kožich.
2: Mýlíš se, Huňatče. Já, Pernatec, hlásím, že to byl člověk učený. Straka na vrbě slyšela jeho řeči.
3: Ten člověk byl velice unaven. Ulehl v jednom z mých mechových měst. Soudím, že je dobrého mravu i rodu. Nesvalil se do mechu, jako to činí vandráci, ale přežehlil nejdřív žehličkou celé mé mechové město. Je teď hladionké. Ani vítr je nikdy lépe neučesal. A já, mechový král, dnes toho dobrého člověka hostím. Proč mám podávat hlášení až jako třetí v řadě?
0: Pokoj na horách, vojvodové moji. Vypovídáte, že je to člověk učený a dobrého mravu. Nuž, ať tedy rozhodne host mechového města, v jakém pořadí budete napříště stát u raportu.

0: Vítej nám na horách, hoste.
1: Kdo je? Co je? Je mi dnesku tři páni obři na jednoho krejčíka a čtvrtému hlavu nedohlédnu.
0: Čekáme, až se probudíš, abys nás rozsoudil. Mám ve svém zeleném království nepokoj. Tihle tři vojvodové, co nad nimi krakonošuju, se chlubí jeden přes druhého, kdo je přednější v řadě. Kdybych si zlostí uplivl, spění se po skále vodopád, jak mne to už zlobí.
2: Čekáme, až tudy půjde někdo cizí, učený,
3: moudřejší.
4: Tak už otevři oči, spáči nedospaný, a pro mě je rosou. Protři i uši, abys slyšel, kdo jsem já. Já, vojvoda Huňatec, jsem v Zeleném království pánem všeho, co chodí po zemi, skáče po skále, pluje po vodě, v bystřinách i tůních a dupe po sněhu.
1: Jemine domine, to je něco pro krejčovské oko. Takový slušivý kožišek na paty, k tomu koruna z paroží a řetěz z kančích zubů. Kdyby se ráčila vaše výsost pootočit trošičku doleva, že bych jen drobátko srovnal dílku.
4: Uhni, člověče, když mávnu žezlem.
1: Takové žezlo, vhodný doplněk.
4: Když mávnu, vystoupí z lesu všechen můj průvod. Mávnu poprvé. A běžte, zajíci, rozběhněte se jako poslové. Líšti, kuny, vlci a tchoři, štěkejte a meďte ohonem cestu. Mávnu po druhé a trubte, jeleni průvodu mých laní. Mávnu po třetí a vylezte z brlohu medvědi a hlaste mou sílu medvědím hlasem.
1: Jo, tomuhle říkám marš paráta. Jenže by to chtělo na takovou příležitost zkrátit zleva vašnostův kožíšek, dělá to cíp.
2: Ustup, Huňatče, teď ať se člověk podívá na mne. Vidíš, hoste, kdo jsem já, pernatec?
1: Řekl bych, mundur jak ulitý prolovčí zámeček knížete z Hohenlohe. Koruna z orlých per, přes ramena plášť ze svatebního roucha tetřevu. A na královském žezle, jak drahokam, veliký motýl jasoň.
2: A když tím žezlem poprvé zamávám, otevřou se vrata větrné maštale. Už se to žene. Větře bělohřívku, co rozhazuješ kupky sena lidským červíčkům. Větře černohřívku, co vozíš mračné vozy. I ty ohnivý hřebče, co křešeš kopitem o skálu blesky. Vio! Mávnu po druhé. Leďte s tím povětřím krahující orlové jestřáby. Přileďte ze skal káňata poštolky. Volám vás ven z hnízd v kleči a stromoví, pěvušky, lindušky, čečetky, červenky. Volám vás spod střech lidských stavení, jiřičky a hejlové. Od potoků a vod volám skorce, ledňáčka i konipasa. Opuste hodovní síně na jeřábech kvíčaly. Leďte sem z lesů, kukačky. Mávnuli žezlem po třetí.
1: Jemine, to je křídel a křidílek. Malí, velcí, šídla i motýly, vášky i tiplice. Ohluchnu od křiku a oslepnu z barev a nic už neušiju. Krása krásoucí vznešený pane, jenom kdyby milost pán dovolil, ten tetřevý plášť by potřeboval prodloužit rukáv. Naše firma je k službám ve dne v noci.
3: A teď se podívej na mne, člověče.
1: Jen co se vzpamatuju z toho barevného mámení a jen co mi uši otrnou ze všeho krákorání. Já vidím milost pána tak drobek rozmazaně málem v mlze.
3: Jsem mechový král, stelu pocestným, aby si pospali na měkém. Oblékám jeho veličenstvu krakonoší skály, aby tu nahoře nesvítili celé holé jako kosti země. Chceš-li uvidět moje podané, musel by se zvednout. Spal jsi na jedné mojí vesnici.
1: Líběji odpustit vašnosti. A pěkně děkuju za měkké poležení.
5: My ti děkujeme.
6: My ti děkujeme.
5: Co se tu držíme na kameni? Česal nás jen vítr studeným hřebenem.
6: Až ty z nás přežehlil a urovnal žahličkou v krásný rovný polštář.
1: Kdo pak to? Co pak to? Ale božinku, co je schromáždění takových panenek pohromadě? A jak se klanějí, je mi nesku.
6: Svou žehličkou si nás krásně srovnal do koberce.
5: To se bude Rusal tam tancovat. A jak si odpočinou po cestní, co si stelo v lože pod měsícem.
6: Zelena, když je celá obolená, složí tiše v měkkém mechu.

0: Z vás je, panenky, jednomu až měko u srdce.
1: Kdybys chtěl vidět jiné mé mechové vesnice, musíš udělat krok ty k ním. Oni sami nemohou. Jím je souzeno sedět na skále, kmeni či kameni, protože jsou šatý té skály a té země.
0: A z čeho pak žijou, smím-li se ptát?
1: Z deště a slunce žijou. Žít se dá přece i na skále. Jsou otužilí a dělají svými životy cestu ostatním živým. Kde jiný život nevydrží, přetrvají mechy a lišejníky. Nemám žezlo, abych jim třikrát mávnul, protože moji podaní nemohou pochodovat, ale povím ti o nich trojí pravdu. Jsou potravou, kde už nic neroste, jsou ložem, kde už ti nikdo neustele a jsou studnou, když všechno okolo vyschlo.
2: Poznal jsi moje tři vojvody i jejich vojska. A teď suď, hoste, kdo má stát první v řadě?
0: Teda, co se dotýká módy a kabátu, jemnost pán, mechový král, na tom není nejlíp. Jeden neví, možná, že vyšisoval ze sluníčka a taky se třeba dral větrem a roštím. Kdyby se to však nebralo kryčovským metrem, ale jen rozumem chudáka, tu by bylo lehké rozhodnutí. Nejbohatší a nejmocnější je ten, komu stačí k živobytí déšť a slunce a za lůžko skála. Nic neutratí, nikoho nepotřebuje a ještě je platný druhému tvoru. Tohle to kdyby uměl člověk.
2: Huňatče, pernatče a mechový králi, slyšeli jste, jak vás rozsoudil lidský rozum.
3: Neuznávám výrok.
4: Nejsem spokojen.
1: A já ti, člověče, děkuji za uznání.
3: Neuznávám výrok toho, koho můj medvěd stolí jednou tlapou.
4: Kdo ví, jak viděl? Ať změří svůj zrak se zrakem mého ostříže, chce-li soudit.
2: Vynesl výrok na naše vyzvání a jeho soud platí. Venkoncem jsem rád, že to rozhodl někdo za mne. Děkuju ti, člověče, za prokázanou službu. Datle klepálku, odklepej konec soudu.
1: Milý člověče, tuze ses mi zachoval. Za odměnu tě jmenují ve svém mechovém království prvním dvořeninem.
3: Nesouhlasím, aby seděl v radě dvořanů s mým prvním medvědem.
4: Což pak by obstál vedle mého prvního dvorního orla?
2: Host sám rozhodne, jestli přijímá naši poctu.
0: Ach, je mi vážení a vzácní vašnostové, děkuji za uznání. Já bych se na to dvořenínské řemeslo mile rád dal a pilně se vyučil všemu, co k tomu patří.
2: Fanfáru prvnímu dvořenínu mechového krále.
0: Prr, počkat s tou fanfárou. Prr, povídám. Povídám, dal bych se na to, kdybych neměl ve svém tovarišském ranečku výuční list a knížku na poctivé řemeslo krejčovské.
1: Chceš snad říct, že krejčí znamená u lidí víc nežli dvoření?
3: Než můj první medvěd?
4: Víc než můj první dvorní orel?
0: Chtěl jsem jen uctivě podotknout, že bych se cítil vašnostem platnější jako krejčovský mistr, nežli jako učedník na dvořenína. Dvorní krejčí vídeňský, znalý šití na ženský, šel se módní krinolínu pro princeznu z Krebdešínu a na šupan tarlatán chtěl sám sultán Marokán. Bylo by nejvyšším uznáním pro naši firmu, kdybych si směl připsat na ceduli dvorní krejčí mechového krále.
3: Má dvorní krejčí mechového krále právo zasedat v radě vedle mého prvního dvorního medvěda?
0: Krejčí nezasedá v radě, pěkně prosím, ale ušití. Líběji dovolit, abych to vyložil po rozumu toho řemesla, kterému jsem se vyučil doma i ve světě. Rád bych podpořil vážnost, jemnost pána mechového krále tím, že bych mu i jeho podaným ušil nové šaty.
3: Podpořit vážnost? To se nám nelíbí.
0: Ale je to tak, jemnost, pane. Šaty dělají důstojnost a šaty udělá zas jenom krejčí. Vždyť já bych ten titul pro firmu nechtěl zadarmo. Celé mechové město bych vyparádil. Našel bych mechovým panenkám sukničky a mechovým panáčkům fráčky. Líběji dovolit, abych se optal, kde tady mají jarmark?
5: Jarmark?
0: No, abych nakoupil hedvábí a sukno a pustil se z čerstva do díla.
2: Jarmark a nakoupit, to je asi něco po člověčím rozumu. U nás, milí hoste, nenakupujeme. Nám dává příroda čeho třeba.
3: Zvěří srst,
4: ptactvu peří.
1: A semínka, co klíčí ze země, dostanou výbavu od zemní báby.
0: Takže bych si zaskočil pro štůček sukna k té paní zemní babičce.
3: Musel bys projít okolo brlohu mého strážného medvěda.
4: Najít pravou díru do země mezi norami, děrami a doupaty, to umí jen můj strážný ostříž.
2: Milý člověče, žádáš za prokázanou službu udělit hodnost dvorní krejčí mechového krále. Jenže my nevíme, co to je. Užíváš divná slova, jarmark nakoupit. Ukaž nejdřív, jaké je tvoje umění, aby nebyl třeba ten člověčí kejkl k necti mechovému králi.
0: Jemine, domine, na to se chci právě vypravit nakoupit sukno.
1: Mocný krakonoši, ten člověk chce asi říci, že si ono sukno vyslouží.
2: U lidí se prodává a nakupuje. U nás v Zeleném království dostaneš čeho třeba. Co chceš navíc, musíš si vysloužit. A potřebuješ-li sukno k tomu, abys předvedl svoje krejčovské umění, musíš si je vysloužit u zemní báby.
0: A to tedy ano. Půjdu k zemní bábě, i kdybych měl do jejího krámu prolézt hadí dírou.
2: No, co ses tak pojevil, krejčíku, jako by tě píchli?
0: Jemnost pánové mohli snad poznat, že jsem řemeslník mravný a uctivý, jak se na chudého sluší, ale na čest řemesla mi neměli vašnostové sáhnout. Tu máme všechen krejčovský cech jednu dohromady a jeden každý z nás ji hájíme nůžkami, jehlou a nití. Dovoluji si uctivě se pánům odporoučet a že si spěchám pro čest řemesla to sukno vysloužit.

0: Hlásíme vojvodovi Huňatci, pánu všeho, co má chlupy a drápy, že šlape liščí pěšinou krejčí.
1: Z liščí pěšiny vykročil na medvědí chodníček a proti strážnému medvědu vytasil do boje jehlu.
2: Zajmout útočníka a předvést před můj soud. Vidíš, jak dopadl krejčí, když se stasal s jehlou na medvěda.
3: Jemnost pán Huňatý vojvoda dobře ví, že se nekasám, ale jen hledám zemní bábu. Cesta k ní vede tamtudy, co má zvěř nory a díry. A jehlu jsem vytáhl proti vlastnímu strachu.
2: Vlastně co člověčího.
3: Můj mistr říkával, až ti bude ousko, spasí tě řemeslo, drž se jehly. Rád bych si vysloužil cestu dál, když to tady tak vedete, a mával jsem jehlou, že bych vašnostům za laskavé propuštění něco ušil.
2: Pustím tě dál, splníš-li úkol. Přiveďte zaječí princeznu.
0: Zaječí princeznu!
1: Zaječí princeznu!
2: Hleď, 100 broků jí uvízlo v kožíšku. Zašiješ-li těch 100 děr, vysloužil si s mém vojvodství volnou cestu.
3: No, naše firma sice není zavedena na záplaty a flikovačky.
2: Slyšeli pak, že ti jde o hlavu.
0: O hlavu.
3: Ale když naše umění poslouží samotné zaječí princezně, jsme k službám.
1: Ač pak ta pejcha před medvědím brlohem a v černém lese.
3: Milost pane, já ne za sebe, ale za řemeslo a jeho čest nesu v tovarišské knížce i černým lesem. Račte se ubezpečit, že bude kožíšek zaječí princezny jako nový. Dvorní krejčí vídeňský, znalý šití na ženský, šil jsem módní krinolínu pro princeznu z Krebdešínu, v Parízu za spantalóny, pro hrabata, pro barony a na župan tarlatán chtěl sám sultán Marokán. Kožíšek jsem taky látal, když jsem černým lesem chvátal.
0: Chvátal?
3: Pro princeznu zaječí.
0: Zaječí?
3: Bez okolků, bez řečí.
4: Bez řečí?
3: Přešil jsem tu zaječinu v pelerínu z hermelínu. A tady mi to laskavě vaše huňatá vojvodská milost račte potvrdit v tovarišské knížce. Uctivě se klaníme a vandrujeme dál.

0: hlásím vojvodovi Pernatci, pánu nade vším, co v povětří létá, že mé ostříží oko vidí dole na zemi 1000 děr a mezi nimi se plete krejčí.
1: Krejčí se neplete mezi děrami, ale plete tam nítě. Jestřábí oko vidí, že plete lapací síť. Tenata na národ ptáků.
2: Zajmout útočníka.
3: No vidíš, krejčíku, jak jsi dopadl, když jsi chtěl krejčovskou nití lapat orly.
4: Jemnost pán ptačí vojvoda ví, že nejsem ptáčník, ale krejčí. Hledám pravou díru, co vede k zemní bábě na jarmark a táhnu za sebou nit, abych v bludišti 1000 děr nezabloudil. Kdyby mi ostříž pana vojvody pomohl najít pravou cestu, odsloužil bych to dobrou prací.
0: K čemu ptákům nit, leda proti nim na tenata?
1: Snad bys nechtěl sešívat ptákům křídla.
4: A co takhle štupovat hnízda, milost pane? Pro bezpečí holátek, co ještě křidílka nemají a mohla by vypadnout ven. Dobrý řemeslník by si už poradil.
2: Dám ti ostříže za průvodce na cestu, splníš-li úkol. Zašiješ svou nití vrabčí hnízdo. Pěkně ušlechtile je obšiješ, aby nebyla ta halabala vrabčí práce ptačímu národu pro ostudu. Dokážeš to?
4: Kdo? Já? Dvorní krejčí vídeňský, znalý šití na ženský, šil jsem módní krinolínu pro princeznu z Krebdečínu, v Parízu za spantalóny, pro hrabata, pro baróny, kožíšek jsem taky látal, když jsem černým lesem chvátal, pro princeznu zaječí, bez okolků, bez řečí, přešil jsem tu zaječinu v pelerínu z hermelínu. Mistrovskou jsem odved práci, když si přáli páni ptáci, abych vrabčí hnízdo spravil.
5: Ano, spravil.
4: Celý ptačí kůr se bavil.
5: Bavil.
4: Když jsem stehem perličkovým staré hnízdo činil novým.
3: Staré hnízdo činil novým.
6: Činil novým.
4: Jemnost, pane ptačí vojvodo, ráčej se podívat. Teď už to není vrabčí hnízdo, ale letohrádek.
2: Letohrádek?
4: Líběji mi potvrdit do tovarišské knížky výšivky pro letohrádek pánů z Brabcova. Děkuju a teď už jen, aby mi ten pánův ostříž ukázal správnou cestu dolů.
7: Jo. Teďka si vzpomenou něco šít. Teďka. Když jsem po jarním a letním jarmarku celá vyprodaná.
4: Milá zemní babičko, když dostali do Zeleného království řemeslníka, měli by si ho vážit a vyjít mu ve všem vstříc.
7: No,
4: tady jde o pověst jeho veličenstva pana Mechového krále a jeho dvorního krejčího. Mistr Krejčí už si něco vybere.
7: Ráda bych věděla, z čeho, víš? Nejdřív se pospíchalo, aby se vyparádili bledulky. Pak otevírali zemi petrklíče a žlutá barva šla na chmatačku. Pak chtělo všechno na horách růžové. Zvonky, lupína a mléčivec vykoupili modrou. Jestřábníky, knotovky a hvozdíky zase vybrali červenou barvu do dna.
4: Snad zbylo něco na krámě.
7: Na krámě. Teď šiju kabátky na zimu pro cibule. Z kusu všeho výběru zůstal jen štůček zeleného.
4: Inu, kde není materiál, musí dobrý řemeslník nadšít nápad. Beru ten štůček, mladá paní.
7: Jak to? Beru.
4: Jak si říci, zač pak je metr. Jak to prodáváte?
7: Prodává se jenom nahoře, u lidí, víš? Tady se musí všechno vysloužit. Za jeden metr sukna nastříháš kopu kabátku pro cibulky. No bude zima, kytičky půjdou ke mně dolů spát do cibulek. A cibulka, ta se musí na zimu pěkně oblíct. A vůbec, umíš stříhat na cibulkový plášť?
4: Já? Dvorní krejčí vídeňský, znalý šití na ženský, Šil jsem módní krinolínu pro princeznu z Krepeší. V Parízu za pantalony, pro hrabata, pro barony. Kožíšek jsem taky látal, když jsem černým lesem chvátal. Pro princeznu zaječí, bez okolků, bez řečí. Přešel jsem tu zaječinu v pelerínu z hermelínu. Vyzdobil jsem letohrádek, stehy, řádek jako řádek. Stavba pěkná, kruhová. Rodu pánů z Brabcova.
7: No, stříhat umíš, to vidím. Nůžky ti v rukou jen hrají. A jen to mi řekni, mistře Krejčí, proč k té práci taky ještě meleš hubou?
4: Jde o čest řemesla, babičko.
7: No, tu přece dělají tvé nůžky, jehla a niť.
4: Lidi by si třeba nevšimli. Tak k tomu musím mlít hubou. A jestli jste s mojí prací spokojena, tak bych prosil...
7: Ten stůlček sukna.
4: Dřív ještě potvrdit sem do mé tovarišské knížky, že jsem šil v podzemním království zimní ošacení a komu to bylo. Jaké pak to byly cibulky, kterým jsem stříhal na devaterý zimní kabát?
7: Hyacint.
4: Hyacint.
7: Tulipán.
4: Tulipán.
7: Lilie.
4: Lilie.
7: A ocun, když to vezmeš od jara do pozdě. A taky kuchyňská cibule a česnek.
4: No, ten česnek s cibulí vynecháme, to je pro firmu tuze obyčejné. Poslal pro mne hadí král, pod zemí, že bude bál. Páni jsou tam přebohatí, nestačí jim jedny šaty a na ten bál navlékají všechny šaty, co jich mají. Pro každého pantátu šil jsem 9 kabátů.
7: Mají ti lidé náturu, tady v podzemí je kabát jako kabát. A on se zpátky nahoru na ten jejich jarmark a ještě si zpívá.
4: Už jsem tady s tím štůčkem sukna jemnost, pane mechový králi?
3: To měli jenom zelenou?
4: Ráčeji vyhlásit zelenou za barvu mechového království, zvlášť vhodnou pro první linie tady u oblaků.
3: Myslíš pro první linie na skalách stejné zelené oblečení?
4: I kde pak, takové šití by jemnost, pane dobrého řemeslníka, pranic netěšilo, aby byly šaty jako šaty. Udělám podaným mechového krále šatičky všecko v zeleném a přece každé jiné. Však on je každý krejčí taky kus básníka. A modelům vymyslíme krásná, kudrnatá jména.
8: A krejčí šil. Stříhal tu rovné, tu cípaté, tu dělal volánky, tu nabíral, skládal, kroužkoval, dírkoval, obruboval, zapošíval a k tomu přidával mechovým modelům přenáramná jména. Nakonec to byla veliká sláva, a na místo maršparády, protože mechové vesnice a města nemohou pochodovat, vyhlásili módní přehlídku. Mechový král s Krakonošem i ostatním panstvem procházeli mechovými městy a vesnicemi a dvorní krejčí mechového krále hlásil, jak se ty všecky šaty mechových panenek a panáčků jmenují.
4: Model vlnoústka plavá. Račte si povšimnout ladné křivky střihu. Děrkavka kroucená. Model je ozdoben krouceným dírkováním. Širokolístka stříbřitá. Model zdobí vkusně rozšířená sukínka. Bělozubka ocáskovitá. Prosím, povšimněte si nápaditého tvarování. Kadeřavec. Vhodný oblek pro zvlášť kudrnatého mechového panáčka. Čepejřnatka. Přiléhavé oblečení pro upejpavou mechovou slečinku. Pěknice plstnatá. Útlovláska sprohýbaná. Kulatec jablíčkový. Dvouhrotec chvostnatý. Pánské sako je prodlouženo elegantním chvostem.
8: Procházeli královstvím mechového krále. Od vesnic, které jsou na kmenech a pařezech starých puků, k velikým kobercovým vesnicím pod smrky, k mokrým vesnicím v rašelinách a u pramenů vod, k suchým vesnicím na vápencových skalách a všude krása krásoucí, zelená, drobonkatá a přerozmanitá.
9: Jsi mistr svého řemesla v skutku znalý. Ušil svým podaným kabáty a sukničky, že se mohou postavit každému na roveň.
10: Mechový král je s tvou prací spokojen. Nuže, pane mistře, uděluji ti titul, který jsi spřál. Fanfáru pro dvorního krejčího mechového krále.
9: Žádám mocného krakonoše o čestné místo pro svého dvorního krejčího ve dvorní radě.
10: Usedneš o velkých parádách mezi prvního dvorního medvěda a prvního dvorního orla.
11: Jeminesku, a načpak by mi takový titul byl? Tu všechnu čest jsem si, vzácní pánové, i ty podpisy v knížce chtěl přece přinést ze světa domů. Až u nás ve Verchlabí vyvěsím na barák ceduly dvorní krejčí mechového krále. Snad si tam řeknou, vidla tak on ten nitka přece jen umí šít šaty. Lidi už jsou takový, pěkně prosím, že každou slávu měří jeden na ten svůj Verchláb, Nemělov nebo zlámanou Lhotu.
10: Chceš tedy zpátky k lidem?
9: Odvedl jsi tady kalou práci. Zeptám se tedy po vašem. Co jsem dlužen? Zaplatím jako u lidí. Rozmyslí se.
12: Usedni, usedni. Co pak bys rozmýšlel ve stoje? My, celá Mechová vesnice, tě pochováme a půjdeš dál odpočat. Slož svou hlavu do zelena, když je celá ubolená.

0: Co říct? Jeden si nechce říct od práce, aby se to vašnostem nezdálo mnoho, ale hloupej bych pro sebe taky byl nerad. Když je Krejčí i pro gusto z práce, i sobě pro radost, tak ono se snad ani nedá říct mnoholi od metru nebo za hodinu. Víte-li, co jemnost pane Mechovi králi? Právo posedět na měkkém koberci je tuze cenné právo pro toho, kdo chodí pěšky a přespává, jak mu stele země. Udělejte to právo dědičné pro všechny vandrovní tovaryše a budeme si kvit.
1: A tak si plácli. Od té doby přespávají všichni vandrovní tovaryši a ušlí poutníci na měkkých mechových polštářích a zelené mechové panenky je kolébají. Říkají přitom jména svých šatiček a lidským uším to zní jako ukolíbavka. Jen si poslechněte.
2: Vlno ústka plá.

0: Slyšeli jsme pohádku Marie Kubátové Mechový král. Osoby a obsazení. Vypravěč Josef Velda, Mechový král Ladislav Pešek, Huňatec František Hanus, Krejčí Jaroslav Kepka, Krakonoš Josef Patočka a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

V dnešním hudebním setkání s pořadem Šlágry od srdce budou znít výhradně tanga. A důvod je jednoduchý. Často si o ně ve svých dopisech píšete. Tango je podle vás dneska už jenom málo kdy ke slyšení, tak já to napravím. Okřídlené rčení praví, že na tango musí být dva, tedy dva na tanečním parketu. Proto nezbývá, než věřit, že si to doma taky zkusíte. A nejprve nás čeká pořádná porce orchestrálek, tak ať se vám líbí.

kde se vůbec tango vzalo. Jde o společenský tanec jihoamerického původu ve dvoučtvrťovém nebo čtyřosminovém, ale někdy také ve čtyřčtvrtečním taktu. Je to původně černošský tanec z oblasti západoindického souostroví, který ve druhé polovině 19. století zdomácnil v přístavní čtvrti argentinského Buenos Aires. Tam byl zušlechtěn španělskou pohybovou kulturou a v roce 1907 pak tango vítězně proniklo až do Evropy. A to zásluhou francouzského tanečníka Camila de Reynala. V roce 1909 už tango zcela ovládlo francouzské taneční parkety a o dva roky později se v berlínském sportovním paláci uskutečnila první oficiální mezinárodní soutěž v argentinském tangu. A odtud už byl k nám jenom krůček.

Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Vraťme se ale k tangu. Melodika tanga je bohatá, doprovod využívá příznačné, výrazné a opakující se rytmické figury s akcentem na poslední osmině, eventuálně šestnáctině taktu. To dělá z tanga hudbu, respektive tanec, výrazně živočišnou, smyslnou až erotickou, s čímž koresponduje i pohyb tanečníků na parketu. Dobře zahrané a zatančené tango, to je doslova lahůdka pro uši a současně pastva pro oči.

obrovská popularita tanga a poměrně snadná napodobitelnost jeho charakteristických znaků inspirovala doslova vzedmutou vlnu podobně projektované hudební produkce. V našich podmínkách tak z této inspirace vznikla třeba známá cikánka Karla Vacka, kterou nám zaspívá Karel Černoch a přidá ještě tango Jaroslava Ješka O Španělsku si zpívám. Naše dnešní setkání s tangem završí Miloš Kopecký. Mimochodem, velký ohlas zaznamenalo tango také na Slovensku, kde se ve spojení s tamními hudebními tradicemi vyvinulo především ve 30. letech minulého století ve zcela specifický hudební útvar. Ale to už by byl jiný příběh.

životě jsou chvíle mámivé, které časem přijdou zpět. Tak jako z jara slunko zářivé, přijde zlíbat první květ. Jen mládí nevrátí se nikdy víc, už nevíde nám svojí láskou vstřít.

Tuto písničku Nikdy se nevrátí pohádka mládí složil Karel Vacek. Mějte se hezky a těším se na vás zase příště. Od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu přeje všechno dobré, dnes v rytmu tanga Václav Hybš. A nakonec si ještě poslechněte, jak si udělal legraci z tanga Jirka Korn.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: malý okamžik, jedna známá vůně a najednou jsme zase někde úplně jinde. Třeba u babičky na zahradě, na cestě ze školy, v lese s rodiči nebo doma v kuchyni, kde se pekl koláč. A právě za těmito vzpomínkami se dnes v Noční lince vydáme. Budeme si povídat o podzimu našeho dětství. O pouštění draků, sbírání kaštanů, houbaření, zahradách, zavařování, pečení i o obyčejných chvílích, které jsme tehdy možná vůbec nevnímali jako něco výjimečného a dnes bychom je tak rádi vrátili, alespoň na chvíli. Tak si zkuste vzpomenout, jak voněl podzim u vás doma, co jste jako děti milovali a existuje nějaká vůně, chuť nebo podzimní tradice, která vás i po letech dokáže během vteřiny vrátit zpátky? Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka přímo pod téma a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a příjemný poslech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme 5 minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o podzimu. O podzimu, jaký si ho pamatujeme z dětství. Co se vám vybaví jako první? Je to drak na obloze, košík hub, kaštany v kapsách, nebo něco úplně jiného? Ptám se pana Jardy, který volá z Kladna.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou napřímo. Přesně jak to Jaruška řekla, přesně to si představuju. Ty důvůní hub, ty takový to, já teda jako takhle, já podzim moc rád nemám, jo, jako takovej, ale až tu druhou část, takovou tu, kdy už jsou ty plískanice, kdy ty větry podzimní honějí ty to mokrý listí po ulicích, to už nemám rád, ale tenhle ten začátek podzimu, ten říjen, to je prostě opravdu něco krásného, protože ty dny jsou ještě nádherně teplý, dokonce se dá, minulý týden se dal ještě i let do bazénu, protože ještě byly teploty 23, 25, a to je opravdu příjemný a ty silný rána, to se vydrží, to se přežije. A jinak opravdu houby, jablka, česání jablek, že jo, všechny tyhle ty zahradní, co jsme pěstovali doma s rodiči, jako, my už teď nepěstujeme nic, my pěstujeme trávník, který v létě jsme rádi, že byli takový hice, že uschnou, že se nemusí sekat. No.
0: A, Jardo.
1: A jinak houby, co se týká, tak hub, tak letos teda nic moc, no.
0: A já pamatujete si na svůj největší houbařský úspěch?
1: No, tady u nás jsou křivoklátské lesy, my to máme do křivoklátských lesů kousek, ovšem dostat se do nich, křivoklátské lesy jsou takový dost nepřístupný, protože se tam nedá zajet a už nemáme fyzičku na to, aby jsme tam došli. A co chodíme tady do těch lesů přímo kolem nás, tak ono je docela opravdu sucho, no, na ten, jako párkrát zapršelo, ale počasí je teď hezký, ale na ten les je to prostě málo. Ten les by potřeboval tý váhy víc. A to, že mizí spodní voda, to je pravda. To je jako, já antiekolog musím přiznat, že tohleto vysychání, to tady prostě skutečně máme a musíme se tomu nějak přizpůsobit, no. Bohužel. A jinak podzim, jak říkám, jezdil jsem na kole, jo, to výborný, ještě i motorka se dá použít, když je takhle, takže to je paráda, no. A, takže
0: Jardo,
1: podzim...
0: Můžu zůstat ještě u těch hub, je nějaké jídlo, které jste dřív jako dítě miloval, které se vařilo pravidelně a dnes už no. Ne?
1: No, houbová omáčka, ovšem moje máma ji dělala takovým způsobem, žádný maso v tom, čistě něco podobně, jako se dělá, tak to dělala i moje manželka, jak se, prostě stejný způsob, jako se dělá guláš, jo, to znamená základ hodně cibulem, nějaký kmín a tohle, a na to ty houby, prostě místo masa houby. A, takže je to v podstatě takový tmavá omáčka, žádný do toho dávat nějakou smetanu nebo mlíko, to už je pro mě potom nejedlý, protože mlíko a smetana je pro mě smrtelný, to je ciankáli. Takže je takhle, a k tomu jsem jako kluk, když jsem jako byl v pubertě a prepuber friend od těch 12 let, že jo, to, tak jsem k tomu dokázal sníst i 30 koláčků knedlíku. No.
0: Počkej,
1: takže to je rozhodně moje neoblíbenější houbový jídlo.
0: 30 knedlíků, to vám nevěřím, Jardo.
1: Prosím?
0: Vy jste říkal 30 knedlíků nebo nějakých speciálních?
1: Ano, 30 knedlíků. 30 koláčků houskovýho knedlíku k tomu, ano.
0: No, to si vás teda teď snažím představit, jestli jste to jídával pravidelně, tak to teda...
1: No, já si teď dávám knedlíků 5, když teda... A děláme takový dost, no, mají průměr asi tak nějakých těch 8 cm, jo? Skoro 8-9 cm průměr centiák silný.
0: Pojďme zpátky k těm houbám. Třeba houbový Kuba, skrup, sušený hub, česneku, majoránky. To bylo dřív běžnou součástí jídelníčku, dnes už ho zná hodně lidí, třeba jenom jako vánoční jídlo. To se u vás jídá?
1: No, to ne, to určitě ne. Houbový Kuba ne. Já tu houbovou omáčku A potom třeba kotlety na houbách, jo, když je k tomu masu přijde trochu hub. Bramborečka, polívka, z houb, když se do ní přidají houby, no to je pochoutka, to už nemusí být ani druhý jídlo. To musí ukrajit dva krajíce chleba a dám si dva talíře, ty bramboračky s houbama a jsem naprosto spokojený. A co se týká toho ještě dalších čistě houbových jídel, tak miluji smaženici. To si umím udělat sám samozřejmě. Takže houby, zase cibule, kmín, česnek, s tím se to ale nesmí přehánět, aby se nepřibyla ta chuť těch hub. A vajíčko. Zamíchat pěkně s vajíčkem. No to je kousek chleba k tomu, no to je pochoutka všech pochoutek. Pochoutek, pardon.
0: Jardo, tak děkuju za milé povídání, za dnešní otevření noční linky. Přeju vám, ať ještě letos nějaký krásný úlovek v lese najdete a ať vám podzim dělá radost.
1: Já zdravím ještě jednou všechny posluchače. Užijte si podzimu krásnýho, dokud je krásnej, no a potom ho ta zima, no. To musíme nějak to přežít zase do toho jara, no.
0: Ano, to už bude jiná písnička, ale najdem si na ní to hezké. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Byli jste spíš děti lesa, zahrady a kaštanů, nebo jste podzim raději sledovali z tepla domova? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu, protože právě vůně podzimu je dnešním tématem. Pan Jiří je s námi, volá z Jesenická. Povídejte, už jsme v éteru.
1: No, tak vy se tam bavíte o hlava, že?
0: Ano, no to...
1: No, tak mám před sebou Atlas hub, ročník 62.
0: No, nebo obecně, bavíme se o podzimu, Jiří, abychom to ujasnili, ale i houbaření k tomu patří.
1: Podzim, krásný baví léto, pěkně, piko bylo. No, máte to na zemi, to krásné léto. Já jsem jenom chtěl říct, že jsem dneska byl na těch houbách se podívat, protože jsem nevěděl, co mám dělat s časem. Já jsem žil na hřivy a nazbíral jsem krásné křemenáče ostikové. Haló?
0: Ano, posloucháme, takže křemenáče sbíráte dobře. Co z nich potom doma kuchtíte?
1: Já to s tím kuchtím? No tak jako každopádně jsem projížděl od tý Mnichov, tady voda pod Bradinem, a každý se mi podíval do košíku a nakonec jsem od těho víc přišel. Takže asi musím zase doma nazbírat.
0: Jako, že jste je rozdál, tak to jste dobrý
1: no, rozdál.
0: No. Máte svoje tajná místa, předpokládám, kam chodíte už spoustu let?
1: Ano, už 35 let. Krásné tajné.
0: Sušíte houby?
1: No, suším houby. A víte, na obyčejných novinách ještě staré rudé právo.
0: Víte no. Co? V dnešní době už houbařům pomáhají různé aplikace a internet. Já vždycky říkám, že nevím, jestli bych se na ně ráda spoléhala, na ty mobilní vymoženosti internetové. No a vy jste začala tím, že máte doma Atlas. Nosíte ho sebou, nebo si vezmete někdy nějaký úlovek a až doma zkoumáte, o co jde, když vás to zrovna zaujíme?
1: 1962.
0: Ano.
1: Nosím ho sebou do lesa. Víte proč? Protože já jsem tak hloupě chtěl na hřibky se podívat a já jsem vždycky sbíral 5 druhů hřibu. To znamená praváka, podubáka, křemenáka, bedlu, jedlou a teda bedlu vysokou a bedlu. A jednou jsem si vzal, já mám totiž 2 ty atlasy huby, a jednou jsem si vzal ten druhý atlas hub, ten modernější, a šel jsem do lesa a jsem se rozhodl, že budu sbírat holubinky. No ale ten atlas jsem měl s sebou, tak jsem to pozbíral s sebou a přišel jsem domů a já jsem se z 5 druhů holubinek si udělal smaženicu večer.
0: No.
1: Vajíčko. Přidává se do toho krupice. Macha na to, jo. Krupice, dětská krupice. Se přidává do toho. No a ráno půl 9 už mě vezli do špitálu. Silná otrava. No, týma houbama, no. Prostě jsem tam zamykal tu mokomorku zelenou. Takový maličký vírus.
0: No, jenom. Teda. To máte štěstí, no, Jiří, že jste v pořádku. Ono, ty holubinky jsou zrádné. Já bych to taky ráda sbírala, ale taky k tomu mám respekt.
1: Nalili do mě 4 litry nějakého pečiva, jejich lékařského. Ale za 2 dny už jsem se procitnul po kapačkách a byl jsem dobrý, no. Dneska tu rádi žiju.
0: No ano, tak mochomůrka zelená je smrtelně jedovatá, takže to máte
1: no,
0: teda štěstí.
1: No, já ho nepoznal v těch holubinkách, no. Ona byla maličká. No a já jsem měl 5 druhů holubinek. Podle atlasu jsem poznal, že všechny jsou dobré ty. Holuby jsou dobré jedle. No jenomže ona byla taková maličká, ale to bych chtěl aj postukačům říct, že a si dávají pozor, že můžou najít holubinku, tak jak mi se to stalo jako v životě. No a ona je zhradla tím, že vás otráví. No a dneska jsou na jako invalidním důchodě a nějak mi nepracují leziny ani játra, no, ale každopádně už 5 let žiju, pořád je to dobrý.
0: No. Dobře, no tak holubinky no. Nikdy nemají prsten, to je asi takové základní pravidlo. Možná jich dneska přidáme víc, jestli zavolá nějaký další zkušený houbař. Děkuju, Jiří, za váš telefonát, za to, že nás posloucháte. Poslouchejte dál, bude hrát kapela Elán. Pro hezký večer, láska moja.
1: No, poslouchejte, že se mám jenom říct, že máte tam ještě kamaráda, kolegu Honzu, no, Jana, nebo jak. Mm-hmm. No. A my teďka vymýšlíme návod na jako na váš pořad. On říkal, že se s váma poradí, no a že to, že uděláme taky nějaký speciální návod jako to na to na.
0: No tak to jsem zvědavá, jak to myslíte. V každém případě teda, když jste zmínil jeho jméno, tak kolega Honza mi právě před malou chviličkou poslal fotku košíku plného hub, takže to vypadá, že i on ví, kam vyrazit a vypadá velmi spokojeně, tak škoda, že teda nemáme my tady nějaký komunikační kanál, kde bychom mohli sdílet fotografie. No tak alespoň si budeme telefonovat 731 800 900. Volejte, čeká na vás Jarka. Jiří, s vámi se loučím. Naslyšenou.
1: Jo, po ránu.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: kapela Elán, Láska moja v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme dál v povídání o vůních podzimu. Pan Olin z Kopřevnice se teď přidává. Tak těšíme se na diskuzi s vámi. Vítejte.
1: Já vás zdravím srdečně po dlouhé době, asi 2 týdnů, nebo 10 dnů, nebo 5 dnů, nevím. Dobře. Podzim, to je jasné, houby. To nebude nikdo diskutovat, že to není pravda. Ale samozřejmě taky jsou jiné vydobytky. My několik roků sportovní klub, turistický oddíl v Novém Jičíně, pořádá pro, už bych řekl, takovou uzavřenou společnost, nebo to se tak nedá říct, skupinu lidí, kteří se pravidelně na podzim kolem svatého Václava vydávají na turistický výlet kamkoliv. Jezdívali jsme hodně Vysoké Tatry, pak jsme to začali střídat, tak jsme jezdili Malou Fatru, Velkou Fatru, Jeseníky, Krkonoše a teď před 14 dny jsme byli v Nízkých Tatrách na Chopku, tam už byl sníh, takže máme pár foteček ze sněhem. No ale jak jsem říkal, i ty houby, já jsem s rodinou a ještě s kamarádama jezdil do Račkové doliny, do autokempu, to je u Pribiliny. Západní Tatry, tam jsme chodívali na hřiby. Vždycky se jezdívali na týden, tam měla Tatra Kopřivnice takové unibubuňky, vedle byly unibubuňky zemědělského družstva Petřevald, to je tady kousek od nás. Takže tam jsme se potkávali s dalšími jako spisko rodáky. No a když jsme tam jezdívali, tak jsme jeden rok jsme koupili, nebo kamarád koupil Atlas Hub a rozhodli jsme se, že uděláme ten den, nebo to odpoledne, nebo ten den od rána, my jsme chodili po snídani a chodili jsme přes oběd a byli jsme kolem 2-3 hodin zpátky, že budeme sbírat úplně všechno. Fakt jsme, co jsme našli, to jsme vzali do košíku. Pak jsme přišli do toho autokempu, zabrali jsme jeden stůl tam před těma chatkama a vyložili jsme tam všechny ty houby. Samozřejmě mezi tím byli i ty jerovaté, ale my jsme právě měli ten atlas a dělali jsme takzvaný výzkum a průzkum. Tam lidi chodili, odbraceli oči, říkali, no to snad nemyslíte vážně, že to budete jíst. Tak jsme prostě rozdělili. Pravá levá strana byla jerovatá, levá strana byla dobrá, tak jsme samozřejmě ty jerovaté zlikvidovali, ale podařilo se nám tam objevit houbu, jmenuje se to nějaký slizák fialový nebo něco podobného. Bylo to jako klouzek, ale toho slizu na té houby bylo strašně moc. Ale byla velice chutná, dělali jsme s ní smaženici, bylo to výborné. Jeden večer jsme taky, jak jsem si teď, jak přede mnou mluvil ten pán o těch holubinkách. Holubinky jsou vynikající, opravdu vynikající. Co se jako jedno z poznávacích znamení, aspoň holubinek, které my jsme uplatňovali, že chytnete nožičku té houby jako mezi palec a prst a vydloubnete. Tam musí prostě dojít k takovému vykrojení té nožičky, nesmí tam zůstat žádný otřep. Když to není holubinka, tak ta noha je takový, z takových vláken, takových podelných po celé té délce stopky. A to už není holubinka. No ale nicméně podařilo se nám udělat vynikající smaženici večer, teda k večeru. Ale bohužel nevím, čím to bylo. Jedli jsme to 4 dospělí. No. A 2 z nás, ti dospělí, začínali kolem 10. hodiny večer takzvanou venkovní turistiku. Vybíjeli ven a co v nich bylo, to z nich letělo. Mm-hmm. Horem dolem, jak se říká, prostě měli jsme teda strach, že to chytne, jak se říká, játra a podobně, ale nakonec to bylo nějaká, nevím, jestli to přehnali tajně, chodili na nějakou štampru nebo něco podobného, což asi ne, ale prostě nesedlo jim to, ale dostali jsme se z toho.
0: No tak holubinky, to už opravdu chce zkušené oko.
1: Poznat, ano, opravdu znalce na ty holubinky. Tam.
0: A kdo vás učil sbírat houby, poznávat houby?
1: No tak mě to učil tatínek. U nás na Jižní Moravě jako těch možností tam začíná. My jsme jezdívali vždycky s ním na motorce do chřibů. Chřiby, to víte, Buchlovice, to je takový před těma chřibama kousek. Ve Vřesovicích, tam jsme vždycky přijeli na motorce odpoledne. Zapadli jsme do lesa, byly tam takové místečka, o kterých jsme věděli. nazbírali jsme plnou tašku semenáčů, dělalo se domů, sušilo se, smažilo se a bylo to vynikající. Ještě k těm Tatrám bych jednu věc, měl jsem tam, když já mám, pořád mám nějaké bejsky, teď mám Korinu a tak dále, tak to je jedno, ale tenkrát jsem měl Alku, to byl německý ovčák, Fenečka, a měli jsme ji vždycky na volno, ona byla poslušná, protože jsem s ní měl i zkoušky udělné, jak jsme tak chodili po těch houbách, najednou se rozběhla, a v dálce jsem viděl medvěda, tak jsem zavolal Alko zpátky, stůj ke mně, přišla teda a my jsme se tak dechovali z toho místa, z houby na houby, otočili jsme se a valili jsme pryč. Protože ten medvěd tenkrát nebyli tak rozšířený, jako jsou teď. Takže to nebezpečí na těch houbách, hlavně v těch Tatrách, tam je to jako dost veliké a výrazné. Takže na to si taky člověk musí dávat trošičku pozor.
0: Dobře, Oline, no, tak měli jsme to...
1: A teď ještě já jenom v momentích, byl jsem předevčírem na hřibech na Horní Bečvě. Tam mám kolegu, to je, jak já říkám, že to je starosta myslivců, on to tam zná všechno pěkně, takže ukázal mi jedno místečko, no úžasné. Je fakt, že jsem tam byl před 14 dny, nic, ale teď jak jsme tam byli jsme čtyři dohromady, vzal jsem kamarády nějaké, všichni my jsme měli plné košíky.
0: Oline, tak já vám přeju, ať vám dál holubinky dělají radost, ať chutnají, ať košík nezůstává prázdný a podzim je přesně takový, jaký ho máte rád. Děkujeme za zavolání a loučíme se.
1: Taky, to přeji taky všem, ať mají plné košíky a hlavně těch pravých hub.
0: Přesně tak.
1: Ono každá houba, to je každá houba je jedlá. Každá houba je jedlá, některá jenom jedenkrát. Takže pozor na to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady další část dnešní noční linky, věnujeme se vůním podzimu. Zatím jsme nejvíce mluvili o houbaření, uvidíme, o čem bude vyprávět pan Bohumír. Vítejte.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: No tak jak vypadal dříve obyčejný podzimní víkend u vás doma? Práce, výlety, návštěvy, pečení?
1: Na Krchově, my vidíme, jak se říká, na Krchově kolem nás je les. Do lesa to mám tak, já nevím, tak kilometr, no přes pole. Ale já už jsem v pokročilém věku, tak já akorát chodím na mez. A to jsem vždycky jistý, že na té mezi něco najdu. Letos jsem měl velké štěstí na bedle. Hoši jeli na Jeseníky, na jakousi modrou stezku, dovezli pár praváků a takové ty psuchořiby, ale já nemám rád, když ty suchořiby jsou třeba staré nebo velké a mají to zelený podhoubí takový, a já tomu říkám marast. No, takže základ byl, že už z kraje jsme dovezli hoši, takže se nasušilo. To, co dovezli nedávno, tak z toho jsem udělal vynikající, mám recept na pomazánky, na topinky, nebo na sádlo, na chleba jako. A teďka ty bedle to dělám většinou jako přírodní řízek, kmín, sůl na oleji to, a to mám velice rád. A když jich je hodně, těch bedel bylo hodně, tak vezmu pecáčky, nastrkám to do toho, vždycky jednu, zavřu sáček, dám pět vrstev prostě, aby když tu várku vezmu, aby z toho měli aspoň dva, tři lidi něco. A teďka jsem, jo, a včera kluk šel domů, on chodí přes pole, tak donesl, hlásili, že našel 49 křemenáčů. A tak, ty sušíme. Já dneska svítilo sluníčko, tak máme takové velké plechy, tak se to dalo na sluníčku. No, možná zítra má být zamračeno, tak to máme tu sušičku. Když to nepůjde, tak to hodíme do sušičky. Takže letos máme hub dost. Ja?
0: Tak, ale to je dobře.
1: Macha, no. Macha je zahradnice soukromá, tak ta nám dělá různé kytice a to já mám hrozně rád.
0: No a přesně na to jsem se teď chtěla Bohumíra zeptat, to snad není možné, jak mi čtete myšlenky. Jestli si pamatujete, jak jsme třeba dříve dělávali podzimní výzdobu ve škole, nevím, jestli ještě dnes se to dělá, že jsme dělali různé výrobky z kaštanů, žaludů, šípků, barevných listů a podobně. Pamatujete a děláte ještě i teď třeba tu výzdobu?
1: No jistě. Jistě, bez toho to nejde. Já jsem z vesnice, já pocházím z vesnice a syn, co má manželku jako Štěpánku, tak ta právě to je pravá aranžérka, ta to krásně umí, všichni uchválí. A tak vždycky, když má někdo narozeniny u nás doma, tak donese hlavně babičce krásnou kytici lučního skvítí. Neříkám, že by voněla, ja? Ale tam je všecko, co máte na louce, nebo u lesa, jako ja? To je krásná kytica a ona ty kytice dělá aj pro na zakázku, jako já, nebo i svatební kytice dělá, truhlíky zdobí a takový. No, to jsou vám věci, co se dají dneska dělat a co vás, jak si pohladí po duši, ja? A voní, ta láska hlavně z toho, ta láska, ta práce, kterou děláte z lásky, tak ta voní, víte?
0: No, to jste řekl hezky.
1: Co by vám ještě řekl?
0: Můžete říct, jestli jste dělali u vás doma z podzimních plodů nějaké syrupy, marmelády, čaje?
1: No jejda. Loni jsem potkal dlouholetou kamarádku ve Štarnově a ona měla plný tašky čehosi. A já říkám, prosím tě, Majko, co to máš? No šipky sbírám, šipky suším celé rodině. Ja? A jak to děláš? No mlýnek na maso dá velkou šajbu, ty šipky tam rozdrolí, potom dá plech, pečící papír, to tam vysype a na 100 stupňů, 2 hodiny, nechá to pak ustát, no tak jsme to udělali, jako já s manželkou. A na druhý den, myslím, 50 minut a taky jenom tak do 100 stupňů, vynikající, vynikající. Řeknu vám, že 2 sklenky omnia a já většinou ten čaj přírodní, já mám asi 49 druhů čajů, jako já, bylin, jako. To většinou si dělám ty čaje já. Manželka kupuje, to je plná harmara těch kupovaných čajů, ale já si dělám, máme takové sítko do hrnka, já, no, to jsou vám krásný čaje. Kaštany taky sbírám, já si dělám z kaštanů tinkturu. Já už do lesa nechodím, protože já mám velký pády. Víte, mě stačí jenom zakoupnout o nějakou ostrižinu plazivo a já bych vám z kůže vyletěl, jak mě zabolí v koleně.
0: No, dobře. Bohumíre, no tak hlavně na sebe buďte opatrný, nikam neskákejte. Naopak, pohodlně se usaďte, zejména večer se nechte opečovávat třeba námi, že vám budeme dělat společnost, hrát hezké písničky, jestli u sebe máte někoho, ať vám udělá dobrý čaj. A pojďme si společně vychutnat písničku od Karla Plíhala. Dlouho jsme ho nehráli, tak si ho pojďme připomenout, jeho akordy právě teď. Ať se vám daří, loučíme se.
1: Naslyšenou.

0: mohl bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomínáte si, jak jste jako děti poznali, že už opravdu přišel podzim podle počasí, školy, zahrady, nebo se u vás doma dělo něco výjimečného? Paní Anička z Miroslavy bude odpovídat. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Krásný večer nebo krásnou noc přeji vám, Jaruško, a taky samozřejmě všem posluchačům. No a já bych nerada, aby se to zvrtlo jenom na ty houby, na podzim, protože já si vzpomínám, jak jsme opravdu neměli jsme ty pytle, jak to je v těch na hlavách, jak to je v těch hladových obrázcích, ale pekli jsme ty brambory v těch, na tom bramborovém poli. A hlavně si vzpomínám, jak jsme měli takovou sýpku a tam byly hromady obilí, protože maminka i bratr pracovali jako dítě, když jsem byla, pracovali v jednotném zemědělském družstvu a byli deputáty a taky jsme měli záhumenek, kde jsme pěstovali obilí a do toho obilí se dávaly hrušky, které tam uzrály. No a nejkrásnější vzpomínky mám na to, protože v žádné domácnosti, co si pamatuju z naší ulice, kde jsem z venkova, nesměl chybět v kamenném hrnci povidla, která se vařila v tento čas. A já si vzpomínám, jak tady u jedněch sousedů pán měli takovou komoru na dvoře a tam to měl speciálně upravené kotel a takové míchadlo, to se jenom drželo a tam a zpět a dole se točila taková hvězdice dřevěná, opracovaná z dubového dřeva, tvrdého, a tím se míchalo, prvně se uvařila taková rozvárka a ty sousedky všechny tam přišly s košíkama těch švestek a s košíkem dřeva. No a věnovali se, a už to paní Koupková měla rozpis, kdy která žena přijde s těmi švestkami a uvaří se ta povidla. A to bylo pro nás, to byly pro nás hody. Pan Koubek nám ze dřevěných třísek, které tak trošku ohobloval, ořezal smírkovým papírem, to opracoval a měli jsme z toho lízačku. My jsme do toho kotle pořád strkali ty špejle. No a lízali jsme tu rozvárku, což bylo parádní, u toho se povídalo a bylo to příjemné. A taky si vzpomínám, že jako děcka jsme dělali draky. No ale tehdy jsme nekupovali nějaké papíry speciálně, nebo že by se to dalo koupit, to si nepamatuju tehdy. Tak z novinového papíru, doma jsme měli režnou niť, špejle jsme svázali, já nevím, 3-4 špejle se svázali, no pak se to udělalo se z hladké mouky a z vody takzvaný kvásek a to se zlepilo, ty noviny se omotaly, ty špejle se tím pokryly těma novinama, no a tím kváskem se to přilepilo, no a pak se tam provázek nějaký a na to se uvázali takový ty střapce z novin nastříhané, no a špulka s tou režnou nití a už jsme šli pouštět draky za humny. Takže to jsou takové moje vzpomínky. Říkám, to ovoce se sklízelo a já jsem teda už v mém věku nebo v mým ještě před 2 roky, protože to teda švestky nebyly vůbec, ale tak jsem sušila doma švestky a jabka jsem sušila a pokud bych to měla, tak bych to dělala i teď. Jo, a taky jsem si dělala výzdobu ze kukuřičného šustí a pěstovala jsem na zahradě takové ty oranžové, já nevím, mochyně se to jmenuje, takové kloboučky nebo srdíčka uzavřená a z toho jsem si dělala kytice a k tomu z toho šustí se dělala taková krajka, se to ohlo a svázalo se to, no byla to nádherná podzimní kytice.
0: Tomu se říkalo židovská třešeň, mochyně.
1: Ano, ano, mochyně, tak. No, takže to jsem pěstovala a to jsem vázala si potom to tom kytky a vím, že jsem jednou to sousedce nesla a to jsou takové ty a dělávala jsem si taky takový stromeček, to jsem měla základ v květináči s sádrou, s sádrou zatavený takovou hůlku a na tom byla z pletiva, králíkářského pletiva, takový udělaná koule, v tom bylo seno nebo sláma a do toho jsem potom spichovala tu jsem měla omotané jutou, ten květináč, aby to bylo takové, a ovázané mašlou. A to jsem měla před domem líz, v tom byly kaštany na špejlí, různé šípky, listy z javoru a prostě takovou podzimní výzdobu. Tak to jsem si všechno dělávala taky. A víte, co jsem měla velice ráda na podzim, když jsem ryla zahradu. Já jsem to milovala. Mně se to tak velice líbilo, když ta zahrada byla zrytá, tak ta půda byla taková pěkně navrstvená, jeden rýč vedle rýče, jo, tak položená ta půda. No bylo to, a ta vůně toho té zryté půdy čerstvě, no byla to paráda. Ráda vzpomínám, pokud byl takový ten podzim, nebyly ty plískanice, nebylo takové to lezavé, jak se říká, počasí, tak ten podzim jsem měla ráda a mám ho ráda. No ale už nějaký ten křížek na bedrech a ledas, co je omezené, no takže jsou už jenom vzpomínky.
0: Ano. Já myslím, že to je dobré vzpomenout právě ty práce na zahradě, hrabání listí, sklizeň, zazimování rostlin, možná příprava dřeva. I to patří k podzimu.
1: Ano. To všechno k tomu patří. Takže takhle to je. No, takže.
0: No a vy patříte zase neodmyslitelně k naší noční lince, paní Aničko. Tak vám děkuju, že jste se zapojila i tentokrát, že jste nás pozdravila, přenesla jste nás do času, kdy se vařívala povidla. Já jsem si úplně vybavila tu vůni, kdy se to celou noc vařilo v tom kotli venku. A
1: ano.
0: Vlastně ani nevím, kdy to přestalo a kdy už.
1: Ale víte, a teďka už se to dělá z toho taková atrakce, protože jsem slyšela zrovna, myslím, minulý týden na brněnském rozhlase, že někde tam na Hodonínsku nebo tam někde tak ženy takový nějaký spolek a dělají z toho atrakci vaření povidel, když to byla normální činnost, jo, v té domácnosti. Hospodyňky měli starost, aby zajistili rodinu na zimu. Zelí se nakládalo, že jo, všechno. A to taky dělám a snažím se na ty způsoby dřívějšího života nezapomínat a co můžu tak praktikovat. Takže se mějte krásně a dobrou noc a hezké dny.

0: Máme 5 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi druhá hodina noční linky Českého rozhlasu a já jsem ráda, že jste pořád se mnou. Dnes si společně připomínáme podzim takový, jaký si ho pamatujeme z dětství. Houby, zahrady, první chladná ráda, práce kolem domu, podzimní jídla i drobnosti, které člověku zůstanou v paměti po celý život. A budeme pokračovat i dál. Zajímá mě, co pro vás bývalo na podzim typické. Co jste doma dělávali každý rok? Co z těch starých zvyků vám dnes možná trochu chybí? Zavolejte mi se svou vzpomínkou do zlínského studia. Na vaše příběhy se těší Jarka Barboříková. 731 800 900 je telefon. Psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo na rozhlas.cz/linka. Napsal třeba pan Václav. Krásná vůně podzimu z dob školních braných cvičení. Podzimní krajina, mokré listí, směs gumy, plastu a potu. Pláštěnka, holínky, plynová maska při pochodu. Když svítilo slunce, výstroj se zahřála a její vůně byla ještě výrazná.

0: výraznější a často zůstávala cítit ještě několik dní. Dnes se stačí ucítit gumu a hned si na to dávné brané cvičení vzpomenu. Václave, děkujeme za originální příspěvek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 9 minut po půlnoci, tady je noční linka Českého rozhlasu a téma vůně podzimu. Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo? Bylo to prvním svetrem, tmou po škole, deštěm nebo začátkem topení? Na to se teď můžeme zeptat další návštěvy. Halo, halo, kdo pak tam? Slyšíme se? Halo, halo. Tak vypadá to, že máme nějaký menší problém s naší telefonickou linkou, ale když mi dáte pár sekund, tak já ho vyřeším, protože jsem ho identifikovala bezprostředně. Volala nám paní Aneška z Prahy, ta už se teď nedovolá, ale můžu zkusit zvednout.
1: Dobrý večer.
0: Jinou telefonní linku a tam nás čeká...
1: Pan Robert z Olomouce.
0: Pan Robert z Olomouce, tak vítejte a povídejte.
1: Mně se vybavuje, co bylo na tým podzimu hezkýho a je hezkýho. Barevné listy, je takový kouzelný. Tak se mně vybavuje opečený brambory v popelu, to bylo taky primo. Tak když pouštíme občas se synem draka, to je taky primo. No a ještě se mně vybavuje teda ty houby, o tom mluvilo víc, dneska jsem, jako našel jsem mají. Ty žampiony a bedle, takže mám na mražáku, kamarád to našel to ostatní, takže jsme se tak vyměnili, takže bylo by to na mražáku.
0: Dobře, tak kdybychom měli teď houby nechat stranou, tak vzpomínáte se na nějaké podzimní školní dny? Cesta do školy, mokré boty, družina, první chladná rána. Co u vás doma vlastně znamenalo, že je tady podzim, jak jste to poznal?
1: Tak konec prázdnin, jako, protože to si budeme vyprávět, no ale jinak vzpomínám si na takový ty výlety někdy ze školy, když se někam jelo, tak to bylo taky takový zajímavý.
0: Mm-hmm. Nosili jsme šípky do školy.
1: Jo, pak kaštany. Se nosili kaštany.
0: A pekl jste je někdy?
1: Co?
0: Pekl jste kaštany?
1: No, našel jsem ty jedly, oni jsou totiž dva, jedny jsou normální, jedny jsou jedly a ono to má podobnou chuť jako všechny. Nevím, jestli jste to někdy jedlo. Jako.
0: Jedla. A buď byly nesprávně upravené, nebo mi nechutnali z jiného důvodu, ale ne, nebylo to nic pro mě. Vám to chutnalo?
1: Mně to připomnalo, mě to trošku připomnalo vlašský ořech, jak by se smíchali s liskovem, ale že tam měl takovou zvláštní chuť. Jako.
0: S čím jste říkal, smíchané? Mě to asi přeskočilo ten telefon.
1: No, vlašské ořechy a máte liskové ořechy a když to smícháte, tak takovou nějakou podobnou chuť to mělo. Jak kdyby od každého trošice ořechu, protože to jsou dva typy ořechy.
0: No, anebo no a... mi možná někdo připravil ty běžné lesklé kaštany, které máme sbírat na figurky a které jsou nejedlé a které jíst nemáme. No,
1: to, no to jsem neskoušel.
0: To, ani to neskoušejte. Ale možná je dobře, že jste připomněl, že my můžeme připomenout, že kaštanu není rovný, jedle jsou plody kaštanovníku setého, zatímco toho běžného, kterého známe právě z těch škol, tak na jídlo ne.
1: A víte, co se mě Jaruško vybaví?
0: No.
1: Mě se vybaví písničko a dva by od Daňka Listopad. To je strašně krásná. A pak se mě vybaví ještě písnička, nevím, kdo to složil, Barevný stín, to dříve než přestí ty horcletí sníh, Barevný stín, a tak to pokračuje, strašně hezká písnička. No a pak se mě vybaví Mohelničák, to jsme tam byli se ženou, která už teda není, jsou vdovec, to není žádný státní tajemství, 3 roky to je. No a to se mě vybaví na ty Mohelničáku, takový to romantika, kdy jsme šli spolu do lesa, poslouchali jsme nespotremskou muziku, drželi jsme se za ruce a nejlíp bylo večer, to jsme oba spali v jedném spacáku, žena mě hladila, to bylo tak nádherné, že jsem vždycky spal v náruči a jsem ho hladil taky, protože tam bylo úplně nejlíp na světě.
0: Dobře.
1: A oni tam tak spali všetci. No.
0: No, tak to jsou krásné vzpomínky. Děkuju za ně, děkuju za přízeň, kterou uchováváte noční lince. Poslouchejte dál. Teď píseň od Lucie Bílé, Karla Gotta, Sen v nás zůstává.
1: Jo, tak moc vám děkuji. Na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Ze všech zvonů světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Měli jste nějaké jídlo, které se u vás dělalo hlavně na podzim a dodnes ho máte spojené s domovem? Vzpomínáte si na podzimní školní dny? Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo a přichází podzim? I na tyto otázky může odpovídat paní Naďa, která volá noční linku Českého rozhlasu od Brna.
1: No, já za první všechny pozdravuju moc, co poslouchají ještě. Já jsem ročník 33, takže já jako mám trošku jiný vzpomínky. Pocházím z venkova a tak si vzpomínám, že kopání brambor, rytí řepy, dovezení do domu, teď všecko to musel se uklízet jako do sklepa, napřed se chodili sbírat trnky, potom se to vařilo, tak jak paní říkala, tou tyčkou, tomu se říkalo kotulka na míchání těch švestek, že když se vařili, my jsme říkali trnky, že se vaří, no tak to jsme taky chodili jako, jak se říkalo, na lízačku, k tetičce jako, no to trvalo skoro 2 dny, než se to uvařilo. No a pak hodně vzpomínám taky na to, to už jsem byla jako starší, už jsem možná chodila do první, do druhé třídy, že pěstovali se tam jako cukrová řepa, tak ta se jako odvážela do cukrovaru, do Hodonína tehdy. No a když se to odevzdalo, tak zase, jak se to, jako ten cukr z toho, nevím, jako ten postup, jak je, tak se zase od tí, co to odevzdávali nebo vozili tam, tak měli možnost si od nich brát na krmení jako dobytka, tomu se říkalo řízky, to byla už ta postrouhaná řepa. No a pak to dovezl tatínek jako na voze, byla udělaná v takové malé zahrádce, byla udělaná jama velká, do toho se to házelo a jak se ořezávala ta řepa, ta druhá zase na krmení, co byla, tak jak se to ořezalo, to listí, tomu se říkalo krky, tak vždycky se nasypalo do toho, naházel tatínek do té jamy těch řízků z té řepy, na to se naházely ty krky zase z té druhé řepy a my jako děcka jsme to zašlapávali. No a tak se to dělalo, až se doplnila úplně navrch a zakrylo se to pak jako většinou co zbyde, když se pozbírá kukuřice, jako jste tam?
0: Ano.
1: No já jsem myslela, že neposloucháte. No a to se s tím přikrylo, na to se hodilo trochu hliny a bylo to potom na celou zimu, se ho bral tatínek jako krmení pro krávy. Takže my jsme na venkově měli takový jako zábavy. Ne jako normálně zábavy, ale museli jsme pracovat. Jako. A bylo to takový všecko pěkný. Jako. Já ještě, když jsem začala chodit do školy, tak jsem ještě doma jsem dělala úkoly jenom při Petrovelové lampě. No a psávala jsem na tu břidlicovou tabulku. Takže to bylo taky, jako děte, když to teď řeknu, tak říkají, babi, to není možný, že se to tak, že jste tak jako to dělali.
0: Kéž byste si ji schovala, že? Kéž by člověk někde našel.
1: No, měla jsem ji hrozně dlouho schovanou, no ale potom mám dojem, že můj první syn, on bydlel u maminky potom dost dlouho, no a on si na to jako psával a nejak se mu rozbila. A to mrzelo mě to. A ještě tady mám schovaný, jak jsme chodila do ruční práce ve 3. třídě, tak kufříček, který byl vyloženě teda jenom z papíru obšitý, takový to dá, jako jak bych to řekla, jako a i se dělávali z toho velký kufry, tak takový jako malý kufříček jsem z toho měla a do dneska ho mám schovaný teda.
0: Aha, no, tak to je teda. No. Ta tabulka, já se pamatuju, že jsem to viděla, když se na půdě, ona měla takový okraj dřevěný.
1: No, dřevěný rámeček. Aha. Ano, v jednom rožku, v tom rámečku byla dírka, a v té dírce byla provlečená takový kožený, jakoby tenký proužek, pázek, na tom byl uvázaná, tomu se říkalo kamínek, čím se psalo, a malinkatá houbička, anebo jako z té jelení kůže takový, a tím se to umývalo, jako ta tabulka. A z jedné strany byla jako hladká a z druhé byla linkovaná. A to mám dojem, že ještě v první třída a ještě v druhé třídě do pololetí, že jsme na to psávali. Jako, bylo to takový zajímavý, no. No a ty podzimní práce, že to jako děti, museli jsme pomáhat rodičům. No, to se nedalo nic dělat, to se jako hrušky se sušily, maminka sušila jako třešně, švestky. A co bylo, co jako se dalo posušit, tak to na Vánoce se uvařilo, vždycky říkala, uvařím vám suchánky a budete to mít celý den, abyste viděli zlatý prasátko.
0: Tak to už je vzpomínka na úplně jinou dobu, psát na břetlecovou tabulku, úkoly u patrolejky.
1: To je jako úplně něco jiného.
0: Ale víte, a tak, co, jak říkat, zní to pohádkově, ta práce byla tvrdá, život byl těžký, ale...
1: Ano, ale bylo to krásné. Krásný. Celý den jsme byli po ulici, hráli jsme se a nás vychovával zkrátka celá vesnice. Když jsme něco udělali, tak buď nám lépli hned jednu, když to bylo škaredý, anebo by řekli ty, já to řeknu tátovi. No a to jako stačilo tatínek, jenom když se na mě podíval, tak už jsem věděla, že jsem něco vyvedla. Protože byl takový přísný, ale já říkám spravedlivý. Velice jako, sice dostala jsem od něho jenom jedenkrát trošku přes zadek, ale jinak jako stačilo, když jsme jedli a mně se něco nelíbilo a on položil jako lžičku do talířku. A jak to trošku kleplo, tak já už jsem věděla, že se něco děje. Tak už jsem byla poslušná. To bylo úplně něco jiného, jak teď. Jako,
0: já jsem byla o prázdninách na zámku, myslím, že Milotice se to jmenovalo.
1: A já jako my jako na venkově tak neexistovalo, tam nebyla školka, tam žádná družina, to jako naopak ještě měla jsem mladší sestřenici, no a chodila jsem do první třídy, no a neměl ji kdo hlídat, no tak jsem si musela vzít sebou jako do školy. To jako tam tak bylo, jako že když měli jsme tam 4 třídky, akorát, že to byly společně vždycky 2 a 2 ty ročníky. No a když neměl kdo hlídat sestřenice, no tak museli ty starší děti si vzít jako děti do školy, ty mladší.
0: Tak to je neuvěřitelné, to si neumí představit, že by někdo udělal v dnešní době. Paní Naďo, moc děkuju za vaše povídání, bylo to moc milé, originální vzpomínky jste přinesla do dnešního nočního vysílání, budu se těšit, že v tom budeme v tom hezkém vyprávění pokračovat příště.
1: Nedovolala jsem se.
0: Opatrujte se a zase někdy.
1: Mějte se moc krásně. Všechny zdravím a těch máte zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejných podzimních vzpomínkách. Co jste jako děti dělali pravidelně každý rok? Paní Eva je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, já děkuji za přivítání a zdravím všechny, kdo poslouchají.
0: Tak si zkuste vybavit jeden podzimní den vašeho dětství. Kde jste byla, s kým jste byla, co se tehdy dělo?
1: Mě nedá vybavit, ale jako úplně malá si pamatuju, u nás bývala vyloženě jako domeček sušárna na švédskej. A to okolo tak strašně vonělo. A my jsme jako děti vždycky chodili okolo a oni nám dali takový ty pečárky. Takový ještě ty teplý, rozpečený švédsky. A to bylo něco tak strašně dobrýho. No a potom tady to, jako, protože já jsem vyrůstala ze zemědělství, takže tam pochopitelně byly ty zemědělské práce, že jo. A brambory, to bylo samozřejmě, že když se sbírali, tak se pekly potom v té natě, když se pálila nať, tak se tam pekly ty brambory, změnili fousy a ždovíkám. A my jsme měli aleje se švestkama, tak to se trhali švestky a vozívali. Tenkrát Marila z Rokycan je vykupovala. Jo, tak to se tady to všechno. No ale víte co, my jsme taky zelí, o tom nikdo nemluvil, zelí se taky nakládalo. No.
0: Někdo zmiňovala, ale paní Evo, můžu se doptat, vy jste zmínila švestky a pak pečárky, ale pečárky, to jsou přece žampiony, a neřekla jste pečárky?
1: No, ale švestky. Tohle to byly ty rozpečený švestky, ty ještě nedosušený.
0: Aha, a vy jste to říkali pečárky.
1: My jsme jim říkali pečárky, no. Oni byli ještě teplý, takový šťavnatý, měkký, jo, nebyly to vyloženě dosušený švestky ještě. No a my jako děti jsme chodili vždycky okolo té sušárny. Já už si ani nepamatuju, kdo z té vsi to tam sušil tenkrát, že jo, protože jsme byli malí. A všechny ty děti jsme chodili takhle okolo té sušárny, aby jsme dostali ty švestky. A oni nás kolikrát vzali dovnitř a my jsme tam koukali, oni tam byli takový palandy, jo, a na tom byly ty švestky, protože to se sušilo pro celou vesnici. No, ale říkám, to byla taková vůně, to úplně cítíte, ještě teďko si ji dovedete představit, tu vůně prostě, těch švestek, to je něco, no. No, právě potom zase, tak jsme nakládali to zelí, no, protože my jsme byli 4 děti, tak jsme toho zelí dělali docela dost. No a jako dneska vyndáte brambůrky, tak my jsme na talíř vyndávali kyselý zelí anebo přinesli košíček jablek. Jo, že se celou zimu se takhle...
0: A teď, paní Evo, rozumím tomu, že se bavíme hlavně o podzimu našich dětství, ale teď děláte něco z toho, o čem mluvíme?
1: No, to víte, že zelí nakládáme. Teďko zrovna příští týden jedeme do Křimec pro 30 kilo zelí a už půjde do flašek nakládáno.
0: Ano, taky jsem to zkoušela, dala jsem tam víc kmínu, než bylo potřeba, a dáváte tam ještě ty jablíčka? Jak se...
1: Ne, jenom sůl a kmín, jo, a přišla, protože si ho teďko nechávám nakrájet, protože jinak jako na tom cetlíku ho to neuděláte tak jemný, jako oni ho nakrájí. No a přišla jsem na to, že když si ho hezky přivezu, prosolím ho, prokmínuju a nechám ho do druhého dne v hrnci, tak ono je takový krásně jemňoučký a pak teprve ho nandám do těch flašek a zapáhnu a hotovo. Jo,
0: tak budete zdravá.
1: Dávám to do flašek.
0: Tak no. ať vám chutná, ať vám zdraví slouží, díky kyselému zelí.
1: No 30 kilo, ale každým rokem zmizí.
0: To je dobře, ano.
1: No, je výborný, to jako prostě domácí kyselý zelí, to je něco. No,
0: už má letitou tradici.
1: To červená řípa naložená a kyselý zelí, to je něco, no. To patří k podzimu. No. A jinak já teda jako houby taky to, Ale u nás, jako, protože říkám, já jsem byla ze 4 dětí a 3 bráchové, že jo, takže ty chodili spíš s tátou na ty houby. A je pravda, že já, když jsem se tam 3x otočila, tak jsem nevěděla, kde jsem. Takže já chodila jenom okolo cesty. No. Ale jako vždycky jsme houby přinesli. No. A teďko tady zase chodí mladí na ty houby a baba nakládá a suší.
0: Pani Evo, děkuji za to, že jste nám zavolala. Děkuji, že jste s námi teď vysílala chvíli noční linku Českého rozhlasu. Těšíme se na vaše další návštěvu.
1: A vy se mějte hezky všichni a dobrou noc.
0: To bylo krásné slyšet, jak to dřív bylo, jak se dřív žilo. Vidíte, já těším se na další vaše příběhy, protože některé tradice zkrátka stojí za to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Podzem má své nezaměnitelné vůně, barvy i chutě. A mnohé z nich nás dokážou během okamžiku vrátit o desítky let zpátky. Vůně lesa, spadeného listí, jablek, hub nebo prvního zatopení v kamnech v sobě často ukrývají vzpomínky na dětství, domov i chvíle strávené s rodinou. A právě za těmito podzimními vzpomínkami se dnes vydáváme v noční lince a volá nám pan Miloš, aby se s námi povídal. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Já bych vám chtěl připomenout, tady už bylo skoro všechno řečeno, jo, ale ještě se zapomnělo, nebo nemluvilo se ještě o tom, že se taky pálila slivovice na podzim, což taky byla veliká vůně, jo.
0: No a nejenom vůně to, i radost.
1: Vyrábělo se trnkové víno, ale to nebylo ze švestek jako strnek, ale strnek, takových malých kuliček černých. Z toho se vyrábělo víno, ze šípku se vyrábělo víno, z rybízu se vyrábělo víno, takže to byla taky taková podzimní činnost.
0: Počkejte, můžu se u toho zastavit, takže vy jste ze švestek nedělali jenom slivovice, ale i švestkové víno? Protože...
1: Ne. Nebo... Trnkové víno, ale trnka je něco jiného než švestka, ale na Valašsku se říká švestka trnka.
0: No, ale to už se dnes neslyší tak často. Jak to chutnalo?
1: No, chutnalo to velmi dobře. To bylo nejlepší víno. Taky z borůvek se dělalo víno, jo, to bylo taky dobré. No.
0: No
1: tak
0: teda,
1: to byly vína
0: víte,
1: prostě,
0: co?
1: Ale ještě
0: to je úplně už zapomenuto, že?
1: No. Podzimní vůně chryzantem nebyla připomenuta. Chryzantem je spojené s, jako hřbitovní kvítí s podzimními návštěvami hřbitovů. Tak to jsou taky. A potom podzimní lovy. Na podzim se chodilo, se lovili zajíci, lovili se bažanti a my jako děti jsme dělali nadháněče. Za to jsme dostali nějakou trofej potom za odměnu. Takže to byly takové podzimní věci, anebo sjíždění mládeže na internáty po prázdninách jsme se těšili, jsme jeli na střední školu z celé republiky, jsme se sjížděli, tak už jsme se na sebe těšili, protože jsme byli jak jedna rodina.
0: Sjíždění mládeže na internát, trnkové víno, dušičky versus chryzantémy. No, potom lovy, vy jste studnice podzimních vzpomínek, Miloši, no. Ale ty lovy, to byla tehdy událost pro celou vesnici. To ano. Si taky neumím představit, že by se dnes tyto akce pořádaly. Dneska se samozřejmě na lovy chodí, ale ta atmosféra a účel je taky úplně jiný, vidíte?
1: No, tenkrát to bylo zajímavé na těch lovech. Prostě, jak říkáte správně, celá vesnice se toho zúčastnila. Děti dělali nadháněče s klackama v rukách a lovci lovili, že a tak dále. Pak se to vezlo, ty úlovky byly veliké, jo. No a oni šli do hospody a tam se pěkně napili ti lovci, ale neslyšel jsem, že by se nějak ranili mezi sebou, nebo že by byly nějaké problémy.
0: No, na to jsem právě chtěla reagovat, že si neumím představit, že by někteří dnešní rodiče pustili vlastně ty děti, aby dělali ty nadháněče.
1: Ano, ano. Bylo to trochu nebezpečné.
0: No, trošku víc možná, no. No, tak je hezké, že jste to zakončil tím, že se žádná událost nestala, která by...
1: Žádná událost se nestala, bylo to jako v pořádku většinu. Teda já jsem na nic tak špatného nepamatuju. Jinak ještě k těm bramborům bych se rád vrátil. Chodili jsme na brigády ze školy na brambory. Jo, tak já jsem třeba například měl za úkol ve sklepě schrnovat to, co mi tam nasypali, prostě dávat to nahromady, jo. To byla taková silná vůně z těch brambor, že to do smrti člověk nezapomene. No a potom jsem měl brambory taky rád na svoji zahrádce, když jsem je tam vypěstoval a rukama jsem to vyhrabal ze země, tak to tak příjemně vonilo, ty brambory, člověk z toho měl úžasnou radost, taky jsem to měřil, kolik to bylo v loni, kolik je toho letos, jo. No a ještě jako hodně malé dítě, kolik mě mohlo být, tak 7 roků, tak jsem chodil na sklízení řepy. Ta řepa se sklízela kdysi tak, že se to vyoralo, že? Potom ta vyoraná řepa se osekávala. To už bylo obyčejně za mrazu, takže mrzly ruce u toho, tak člověk měl strach, aby se tou mačetou neseknul do té ruky, která držela tu řepu. No a z těch řep jsme taky jako děti potom dělali, teď se to dělá z dýní, ty helloweeny, jo, ale tenkrát jsme to dělali z řepy, že se vydlabali řepu, v ní ten obraz nějaké příšery, do toho se dala svíčka, nosilo se to prostě a strašili jsme se s tím. Většinou ta řepa byla ta červená, ona nebyla červená, ale říkalo se jí burina, taková žlutá řepa, která se používala na krmení, jo. Tak ta svítila nejlepší.
0: Já bych vás poslouchala i dál, já myslím, že vy byste to i dovysílal do té jedné hodiny. Děkuju, Miloši, jsem ráda, že jste se k nám dnes přidal, rádi jsme vás poznali, opatrujte se, zavolejte zase někdy, byli bychom rádi.
1: Děkuji, bylo to pěkné, moc pěkný program. A ještě vám musím pochválit za hudbu, kterou tam dáváte, protože ta hudba mě osobně se líbí. Dneska rozhlasové stanice, to je jedna veliká diskotéka, ale upřímně řečeno, nemám z toho radost. Kdežto tady se vám podařilo vybírat pěkné melodie mezi tím.
0: A víte co, za tu pochvalu si teď můžete vybrat, jestli mám pustit Valdemara Matušku nebo Jiřího Korna.
1: No, to je těžko teď rozhodovat. A dejte mi toho Korna, ten je méně častý.
0: Dobře, je váš. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu se pomalu chýlí ke konci. Mluvili jsme o vůních podzimu a dnešní díl noční linky ukončí, završí paní Emma, která volá z Javorníku u Jeseníku. Halo, slyšíme se?
1: V první řadě bych chtěla pozdravit vás a všechny posluchače a hlavně posluchače z Valach, protože jako podzim pro mě nemám ho ráda. Já jsem rak, mám ráda teplo, slunce a podzim pro mě začínal tím, že po to, kdy jsme se koupali, zašly takové zelené řasy, to už jsme měli zákaz od rodičů. Teď maminka měla velikánskou zahrádku a upravovat záhony na podzim. Já jsem to tak nesnašela, úplně jsem byla to alergická, tak jsem radši šla satníkem sekat dřevo, sklízet uhlí. Když se u nás krouhalo zelí, šlapat zelí půl dne do velkého sudu, no to jsem byla úplně na to na nervy. Tak jsem to nesnašela, to krouhání a šlapaní. Ale co jsem milovala strašně, když jsme přijeli na paseky na Valach k babičce, oni měli takovou klasickou dřevěnou pec, tam byly rošty, sousedí nosili ovoce, jablka, hrušky a to se tam sušilo. A to tak krásně vonělo a to křížali se tomu říká na Valachách a to bylo tak dobré. A to jsem zbožňovala tam u té pece skládat na ty rošty, tam bylo třeba 5-6 roštů. Sousedí donesli pytle ovoce na krajeno a jsme to skladali a to jsem milovala, jak se to jako sušilo, tak jsem zobala. No to je jediná věc z podzimu, na který ráda vzpomínám a milovala jsem tady to strašně.
0: Ano, já se to snažila vybavit, jak jste říkala, tu pec z rošty, to měli doma, nebo to měli někde vedle ve stodole?
1: Ne, to měli takový, no vedle domku byl takový přístřešek
0: takové
1: udělaný.
0: Takové sušírny.
1: Z jedné strany se topilo a z druhé strany byly ty rošty.
0: Ano, tak to.
1: A tam se sušilo to ovoce pro celé Valašsko, já říkám vždycky.
0: Byla jsem v Bílých v Karpatech teď před 14 dny v jedné sušírně, jenom mě přijde škoda, že teď je to tam jako atrakce, na kterou se chodí turisté dívat a předtím to byla běžná součást života. Událost, u které se sešla vždycky celá vesnice.
1: Díky a představte si, že to pořád funguje. Ta sušírna pořád tam je na těch pasekách, jo, a když tam přijedu, tak mi to třeba v létě tak se nesuší, že ale na podzim, musíš přijet na podzim, říkám, když to půjde, přijedu a zase budu skladat to ovoce a zobat to. To jsem strašně milovala tady to.
0: Dobře. Paní Emo, musíme se rozloučit, protože čas pokročil, bude 1 hodina, budeme se přepojovat ze zlínského vysílání do Prahy, takže děkuju. Doufám, že máte radost, že jste se ještě dostala do vysílání.
1: No, bylo to konečně, jsem se volala časově, protože já přijedu pozdě z Prahy, jsem moc pocká a když je čas, zavolám. Hodně mám štěstí, že se dovolám.
0: Tak. V tom případě se uslyšíme opět příště, ať se vám daří.
1: Krásný podzim všem, i když já ho moc nemusím kvůli té zimě, mám radši slunce, vodu, teplo jako rak, že? Ale už se těším, až pojedu zase příští rok na Valachy, letos mi to nevyjde. A budu to ovoce sušit a zobat to, ježiš, a tu půní. To je něco nádherného, opravdu.
0: Paní Emo, děkuju. Dnes jsme společně s vámi otevřeli spoustu podzimních vzpomínek. Od hub, zahrad, zavařování, přes zelí, slivovici, chryzantémy až po chvíle, kdy spolu lidé na vesnici žili možná o něco více než dnes. Moc vám děkuji za všechno, za volání, příběhy i vzpomínky, které jste s námi sdíleli. Přeji klidnou noc, hezkou neděli a ať vám letošní podzim přinese co nejvíce příjemných chvil. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková a uslyšíme se ještě v tomto týdnu jednou, a to dnes večer ve 23 hodin.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Dobrý večer, naši milí, začíná další hodina našeho vzpomínání, které nahrávám tady ve svém malířském ateliéru. Vedle mikrofonu je klec

protože ty hesla nám něco vnucovaly, co nám bylo protivný. No tak to je, no, když to člověku říkají pořád, do něj to cpou, musíš jít tam, tak on just jde na druhou stranu.

Žaninko, to je taky paličatá, nemyslete si, vždyť s ní máme svý zkušenosti. Když já řeknu Žaninko, zaspívej nám, just ne. Takže vás vítáme u naší hodiny s tím magickým číslem 122. Od těch dvojek, od toho roku 2002, který už má na kahánku a brzo skončí, jsme si tolik slibovali.

podzim, jak pení tiše položený slepci. Jsi tu, můj podzime, jak peníz tiše položený slepci, jste tady, vidny mé. Ty krásná větrnosti čistá, mi v dýmu natí dětství vracíš zpět. A zase žádosti se vracím v stará místa svou lásku povědět, chudobě tvé a lidské bídě, že navždy jsem jen s ní. Podzime, ve své tesklivině jen na mne dolehni a vyplať kovy listí svého mě ze dnů odraných a zbav mě všeho bázlivého, bych jiné v sebe vdých. Jak peníz tiše položený slepci, jsi tu, můj podzime. Jak peníz tiše položený slepci, jste tady, vy, dny mé.

Touto dobou svět voněl rozoranou, bohatě prohnojenou zemí, na kterou se dala hejna vran. Po polích pobíhali zajíci a netušili, že mají před sebou poslední dny, než je výstřely z brokovnic pošlou na pekáče a do hrnců. A budou z nich pečeně, na smetaně, na černo, že se švestkovou vomáčkou sliny se mě zbíhají. Dny se zkracovaly, bylo sichravo, rána byla zahálená do kalnejch mlh. Krajina tichla a připravovala se na zimní ustrnutí. Pohádka léta byla dávno pryč, dávno skončila a po srpnových nocích zůstaly jen vzpomínky na padající hvězdy. A každá ta hvězda za sebou psala tenký jasný linie, brzo sice pohasly. Ale my jsme se tak úporně snažili, když padala hvězda, tak si něco

ale i noční oblohy podzimní byly krásný, plný hvězd. Některý ty hvězdy se jen tak třepotaly, jiný byly velký a jasný a měli tolik barevných odstínů, do růžova, do zlatova. Některý byli namodralý, zelenkavý i fialový. To byl taky přelud našeho dětství, obloha plná hvězd. Vlastně naše dětství bylo zarámované do krásné přírody. Nesplundrovaný, jak se tak rádo dneska říká. No a ten večer plnej hvězd byl stichlej. Tu a tam se ozvalo jen psí zaštěkání, buď z naší vesnice, nebo i z vedlejší. Jako se rozštěkal třeba celý kraj. Rozštěkali se psi v Chlumu, pak se přidali psi z Lašovic a když byla taková tichá noc, tak se potom přidali psi z Panošího újezda, ze Všetát a pavlíkovský psi. A to byla taková nádhera. A stromy v noci bez listí už byly. Byl jenom tak tušit krajkový kresby větví. A strom je dobrák.

Na vesnici se žilo v proměnách ročních dob. Od dětství jsme tak žili. A když končilo léto, pomalu se jako zloděj začínal vkrádat podzim. To už jsme byli smutní a sbírali jsme každý kousek dřeva, latičky všelijakých. Na Hůrce, kde byla ve skále jáma, tak tam pan truhlář Beneš vyvážel kousky skla, jak zasklíval rozbitý okna. To byla taková divoká skládka. Na Hůrce pod hřbitovem a ty divoký skládky my děti jsme měli tak rádi, protože tam jsme nacházeli poklady. Kousek mlýnku na maso třeba, který už nefungoval, no ale klička byla dobrá, může se k něčemu hodit. Tak už jsme šli domů s bohatstvím, nebo v tlustý sklo od baterky. To bylo největší bohatství, protože když v létě svítilo sluníčko a i v zimě, tak se to sklíčko tlustý sklo od baterky dalo nastavit tak, že když procházely paprsky a ty paprsky udělali třeba na zádech nějakýho kluka, který nic netušil, malou tečku a ono ho to začalo pálit a začalo jí křičet. Tím tlustým sklem jsme dělali i propalovali dírky do papíru a zapalovali jsme filmy, které byly tenkrát hořlavý a viděli jsme všecko velikánský. To tlustý sklo od baterky zvětšovalo. To bylo jako, když najdeme zlatý poklad, když jsme našli tlustý sklo od baterky. Ale všelijaký kousky dřev a skla a kousky plechu a každý hřebík a kousek drátů, to byly věci důležitý, protože z těch se daly stavět boudy. Boudy se daly stavět a protože se blížila doba nepohody a dešťů, tak my jsme se zhlukovali do takových kamarádských skupin, klucí ze Zabrány. Pepík Tyše, Rojce, Vlastík Váňojc, Pepík Sojkojc, klucí Kopeckých. Kdo tam ještě u nás byl? Jindra Vítojc. No a boudy jsme si stavěli a když jsme měli boudu kustchérovýho papíru, když jsme našli, to jsme zbíjeli, slepovali, aby tam nepršelo. Měli jsme tam pár cihel na podlaze, kousek roury od kamen. Vždycky tam muselo být místo na oheň. Ten jako děti jsme tak milovali oheň, plamen svíčky. Když hořeli polínka na těch cihlách a ten kouř vycházel skrz tu díru od kamen ze střechy naší boudy ven, tak to jsme si připadali, jako když máme postavený nějaký šlechtický sídlo, kde se dalo hrát na cokoliv jsme si vzpomněli.

U toho ohně jsme trávili celý odpoledne, až kolikrát padla tma, a přišli jsme domů a dostali jsme vyhubováno, kde se tak dlouho touláme. No jo, ale my jsme třeba vůbec nic neříkali, jenom jsme pozorovali ten praskající oheň. A tím okýnkem, který jsme si zasklili těma kouskama toho skla, jak vyhodil truhlář Beneš, tak jsme se koukali, jak padá soumrak. A na polích bylo vidět v řadách černý hromádky čerstvě vyveženýho hnoje, ze kterého se kouřilo. Když se pálil pejr, to už ani nikdo neví, co to je pejr. Pejr to byl takovej neřád, který měl tak dlouhý kořeny v zemi, že když bylo zapejrovaný pole, to bylo neštěstí. A pejr se vykopával, ten tak hezky doutnal a taky voněl, nebo se pálila maková nať. Prostě v podzimní krajině bylo tolik vohníčků, starý listí se pálilo, takže ty podzimní kouře potom ten studený vzduch přitisk k zemi, že se celá krajina zamlžila, vypadalo to jako v nějakém snu.

Oheň byl dětmi zbožňovaný, protože byl taky zakazovaný. Necháš ty sirky? Víš, co se stalo? Jak loni to dítě zapálilo celý stok za ovčárnou a do dneška se nemůže přijít na to, kdo to byl. Nebo kolik dětí uhořelo, když si hráli s ohněm a zapálili celý dům. Zrovna v Vlašovicích přece, ty to víš. No a potom my děti jsme k tomu ohni tím víc tíhli. Já si vzpomínám, jak babička zapalovala petrolejovou lampu, když šla do sklepa. Tam nebyla elektrika, protože to pro elektriku nebylo, když tam bylo vlhko. Tak si svítila petrolejkou a to vonělo. To tak vonělo a musel se vyčistit vždycky cylindr novinama. To byly petrolejky se slabým cylindrem, když se tam hrubě strčily zmuchlaný noviny a trošku se přitlačilo, to se dělalo v obráceným koncem měchačky, že se strčil do toho stínidla ten zmuchlaný papírek a kroutilo se s tím, aby na sebe ten zmuchlaný papír těch novin nabaloval ty saze, tak kolikrát to udělal jenom cink a bylo hotovo. Cylindr prask. A to byla škoda. V každé domácnosti muselo být několik rezervních cylindrů, vždycky. To se vztahovalo na ty stolní lampy. Ale na lampy, které se nosily třeba do sklepa nebo na dvůr, ty měly cylindry pevný a měly takový hejblátko, ze kterýma se ten cylindr nazdvih, aby se mohl knot zkrátit, aby lampa takzvaně nekoptila. Lampa, když měla dlouhý knot, tak koptila, to znamená, že hořela a černila, začernila během několika minut ten skleněný cylindr, že potom byl ten skleněný cylindr tak začernalej, že skrz něj vůbec světlo neprocházelo. Vidíte, takhle bychom mohli mluvit do nekonečna o takových nejprostších věcech, jako jsou petrolejové lampy, ale je pravda, že pro nás děti, když jsme si mohli udělat ohníček, tak to bylo něco tak úplně jako posvátného. Jestli snad v nás, v lidech, je takovej ten pravzvláštní starý put ještě zakořeněný z těch pradávných dob, kdy lidi tak těžko se dopracovávali k ohni, kdy oheň byl posvátný, oheň, když někde hořel v jeskyních, tak těm lidem vlastně dával naději, že přežijou zimu. Oheň je věc mystická, oheň je věc tajemná a krásná, ale i hrozná. Protože jako dítě jsem viděl jeden požár v Pavlíkově, když hořelo u sedláře Ondráška a do smrti na to nezapomenu.

První mrazy vykouzlily na loužích těžko slovy popsatelný v obrazce ledu. Ten mráz tu louži vysál a proměnil jí nahoře v takový jako mléčný sklo. A zase, když do toho zasvítilo slunce, tak ten led se roztál a na dně se objevila loužička vody. To už byla známka, že už je nenávratně zima před dveřmi, když se objevovaly první zamrzlé louže.

V létě se kouřilo z komínů jenom v poledne. A to krátce. Nebo večer taky vlastně vidíte, protože v poledne se přihřejval nebo vařil oběd a večer se přihřejvala večeře. Na podzim už se začalo z komínů kouřit dřív, protože zima začala prorážet dovnitř do domů a nás děti ta zima taky vtahovala dovnitř. A ty děti dřív byly zvyklí lítat volně venku a když padly, tak padly třeba do trávy a nic se jim nestalo. A když takhle zdivočelí děti přišli zvenku a museli se pohybovat vevnitř, tak to bylo boulí, protože než si zvykli na to, že stůl má roh, že tamhle trčí roh kredence, nebo zase futro dveří, že je úzký, nebo klika u dveří, že vystupuje, to vždycky byla taková rána a pláč byl na krajíčku a zamačkávali se boule, jak jsme o tom jednou mluvili, že se zamačkávali nejlíp měchačkama dřevěnejma, ze kterýma se zadělávalo nebo míchala se marmeláda, když se vařila. Maminky se smály a říkali, no jo, letos to zvlášť bolí, viď ty cimprlichu, než se oženíš, tak se ti to zahojí, mě říkala babička, když jsem se praštil a do krve.

No a venku jsme si hrát nemohli, fotbal taky, ten už se dávno přestal hrát, protože na trávu se nemohlo, ta byla rozmokla. Když jsme tam lítali chvilku, tak jsme ji tak rozdupali, že jsme přicházeli domů celý špinavý, vy jste jako prasata špinavý, slíkni to, já bych to všecko dala do kbelíku, podívej se na ty boty, jak vypadají, to je jedna hrouda bláta, se zlobila maminka a měla pravdu. To už se přestali nosit plátěnky na podzim, takový ty lehký letní boty. Když jsem si koupil první kecky po válce, to jsme vůbec ve válce neznali, co to jsou plátěné boty kombinované s gumovou podrážkou. Tepak, to už se nedalo, protože ty plátěnky se promočily, hned všecko bylo mokré a zablácené. To jsme si museli vzít bagančata. Zrovna tak ty lidi, kteří chodili do polí, museli ty lehčí boty vyměnit buď za gumáky, nebo za těžký vokovaný bagančata, a který ještě mastili takovou třeba vyjetým volejem nebo vazelínou na mazání strojů, aby opravdu ta voda a to bahno se skrz tu kůži nedostalo.

No a babička už měla ve sklepě uskladněný brambory, ty byly v jednom rohu, v druhém rohu byl burgán, v třetím rohu byly jabka. Zelí bylo nakrouhaný, to bylo v takový dřevěný štoudvi, kyselý zelí. To krouhadlo, to se pučovalo. Těch bylo ve vesnici tak 2-3 krouhadla. K čemu taky? To bylo takový velký prkno. Nůž, ten byl trošičku šikmo. Buď jenom jeden nebo dva za sebou. V takový dřevěný, jak to popsat? Takový dřevěný škatuli, do který se dala rozkrojená hlávka zelí, buď na půlku nebo na čtvrtku. Tou dřevěnou škatulí se přejíždělo po tom noži a ten odkrajoval z té hlávky zelí ty proužky toho zelí a zbývaly košťály, který se potom dávali kozám, ty to měli moc rádi. No, to se potom udusalo, uhemovalo, nebo klackama, někdo dokonce to zelí šlapal. Pečlivě si vydrhnul nohy a bosejma nohama to udupával, až to zelí muselo pustit šťávu, muselo se nechat chvilku pár dní kvasit nahoře v teple, v místnosti, a když to pustilo šťávu, to mezi to ještě dávali jabka. Čerstvě zkvašený zelí, je to bylo, anebo zvlášť to uleželý, to stačilo jít do sklepa a vzít si hrst zelí. To se muselo všem odundat, dát pryč. Velký kámen, žulovej takovej jsme měli my, který zatěžkával prkenou silnou desku, aby to pořád bylo pod tlakem, aby se tam nedostal vzduch, protože to musel to zelí spresovat tou vahou, ten kámen, aby šťáva z toho zelí to zelí nahoře pokrývala, jo? Aby to zelí pořád jako bylo pod šťávou a ta šťáva byla dobrá, je. To bylo, no a tam se hráblo rukou, jo, třeba se nadzdvih ten kámen s tím prknem a plná hrst kyselýho zelí.

to už všecko bylo připravené dole v tom sklepě. Štoude vzelí, brambory, burgán, jak jsem řekl, a navíc babička už musela mít napraženou celou pixlu žita. Měla takový domeček, pražírničku, tam zatopila pod ní komínek hranatej. To jí dělal strejda Pepí, který byl šikovný a uměl dělat s plechem. Buben, v tom bubínku byl šuplíček a do toho šuplíčku byla dírečka. A tou dírečkou se prostrkovala hliníková lžičenka, taková dlouhá, protože babička pomaloučku točila a to zrní, myslím, že to bylo žito, žito to bylo, se převalovalo a tak jako šumělo, vždycky š, š, a to pomaloučku se otáčelo, dole pod tím hořel na roštu pomalu oheň, to byly nějaký pryskyřičný borový polena, to muselo mít tak teplotu akorát, ani ne moc malou, ani ne moc velikou. Kolem toho bubnu šly ty plameny, které nahoře vycházely ven z komínku. No a babička vždycky tou lžičenkou vytáhla pár zrníček, jestli už jsou vypražený ty zrnka. Kousla do nich. To tak zvláštně chutnalo. No a ty si přidávala do melty. Takže to byla taková velká, buď to byla sklenice nebo pixla, kde měla babička napražený žito, protože nic jiného nepila. Ráno nesnídala, večer nevečeřela, než bílý kafe z melty a spraženýho žita ze svýho, ne skupovanýho, kdo za to bude utrácet peníze, říkala. A do toho si jak ráno, tak večer lámala chleba. A to bylo tak něco dobrýho, že to bych si dal i teď. A pokaždý se dělila s kočkou a ze psem. Ach jo, naše babička.

Takže to už byly dávno všechny ty práce udělaný a dovnitř, do stodoly, pod kůlnu, se stěhovalo všecko to, co dřív bylo venku. Hrábě mi počínaje a kosa mi konče, se stěhovalo pod střechu. Protože k těm pomocníkům, k těm oblejskaným, ošahaným, obroušeným, opotřebovaným srpům. Já pamatuju srp, to byl jenom plíšek, protože babička s ním snad sekala 30 let trávu. To dřevěný držátko na tom srpu, to bylo tak, to byl jenom z kousíček, zbyteček dřeva a ten srp měla babička nejradši, protože on byl nejlehčí a to samý bylo s kosama. To byly dva druhy kos. Buď těžký hrabice, na trávu taky byly těžký kosy, a nebo třeba babička, když chodila sama s rancem, z nůší, tak měla kosičku lehkou, tu svoji vybroušenou. Nedotýkej se toho, chlapče, říkala vždycky, nebo se pořežeš. To je kosa ostrá jako jed.

Vzpomínáte si, jak na každý zahrádce, který kytky museli bejt? Slamněnky, slamněnky, prostý, něžný kytičky, který potom se svázali a viseli dlouho, třeba na verandách, nebo i pod střechama, u vchodů do domů, a čekali, až na dušičky se z nich budou plíst věnečky. Pár větviček klestu, věneček kulatej, nejdřív babička nebo maminka udělala takovou kostru ze stébel slámy, ovázala to drátem a do toho kruhu slaměnýho vpichovala na drátky navázaný slaměnky. Barevný, fialový, růžový, namodralý, zlatavý kvítky slaměnek. A to se dávalo na hrob a do prostředka toho věnečku se dala svíčka. Zapálila se v den všech svatých a dušiček a v tichosti se stálo u hrobu a vzpomínalo se. A jako kdyby tady byli pořád mezi námi, se říkalo,

Jestli si vzpomínáte, minule jsme si vyprávěli o tom, jak se komu přezdívalo. Že když někdo dostal přezdívku a slyšel na ní a nestyděl se za ní, tak to byl výraz sousedský lásky. A kdo měl v Pavlíkově nejpoetičtější přezdívku? Ládíček. Ládíček Pospíšil, kterýmu se přezdívalo Pampeliška. Pampeliška. Jako taková zlatá, zapomenutá krůpěj září Pampeliška v podzimní krajině, že jo? To je takovej odlesk toho letního slunce, poslední jakoby závan léta. Tak Pampeliška se přezdívalo Ládíčkovi Pospíšilovi, autoklempíři, který bydlel na Rafandě. Na Rafandě my kluci jsme prošmejdili všecko a autoklempířství v Pavlíkově u Pampelišky, o kterým se říkalo, že má zlatý ruce, tam já jsem chodíval kreslit, jak jsem měl čas každý den. To byla radost se koukat, když Pampeliška vyrovnával boule na autech, nebo když ze dvou aut dělal jedno, jak je rozřezával autogénem a svařoval zase dohromady blatník z jednoho auta přivařil na auto druhý střechu, klidně přeříz v polovině. Když byl dobrý zadek střechy Pragy Piccolo, tak ho třeba dal k předku jiný Pragy Piccolo a tak vznikla dobrá střecha, opravená Pampeliškovejma rukama. Pozlacenejma, nech si ty ruce pozlatit. Se říkalo, když byl někdo nešikovnej. Ta ironie je taková, ta zdravá venkovská, nebo nech si na ty ruce. A já to slovo neřeknu a vy si ho domyslíte. No ale Pampeliška ne. Pampeliška měl ručičky zlatý a ten se s prací dovedl mazlit.

Pampeliška nebyl vazba, byl drobnej, ale o to čipernější, protože byl fotbalista a nevím, jestli hrál buď centr halva nebo nějaký křídlo levý nebo pravý. Kliďánko, to bylo jeho heslo, žádnej kvalt. To chce klid. A taky, když měl čas, tak ze svařovacích drátů autogénem, jak se svařuje, tak dělal švejky. Ty drátěný švejky, profil, okurkovej nos, švejkův, ten typický ladův švejk s tou rakouskou herskou čepicí, tou vojenskou, a pod tím nápis to chce klid. A když se zaobíral nějakou prací, vyťukával bouly na blatníku, nebo něco svařoval, nebo ty sváry potom brousil elektrickou bruskou, tím brusným kotoučem, to bylo tak pěkný, to pozorovat, to broušení, protože od té brusky letěl roj jisker, nejdřív jako rovná čára, a než ty jiskry mohly spadnout na zem, ušlapanou na tom Pampeliškově dvorku, tak se ještě ty jiskry toho broušeného kovu rozprskly ještě v další maličkej roj maličkejch jisker. A potom pohasli a jako černý prach padali dolů. A Pampeliška měl cit v rukách. A ten broušený svár vždycky pohladil, jestli je opravdu vyrovnaný dobře.

Je, ten když zapaloval plynový hořák. To bylo, nejdřív ty hořáky naladil, jako když je pošahal, jako když saxofonisti nebo klarinetisti vkládají bambusový plátek do klarinetu, jo, do té hubičky. Tak Pampeliška si vyladil ty šrouby na těch hořácích autogénů, potom pustil, jestli sičí, zasyčelo to, potom vzal takový velký, no velký nebyly, tak akorát do ruky kleště, kde byl kamínek od zapalovače. Ty kleště zmačknul, vyletěla jiskra a najednou to blaflo. Teď on ten plamen sešteloval tak, aby tak jenom jemně vysoce syčel. A byl to plamen, nejdřív byl červený a potom byl jako modrá čárka. Takhle vysoce syčel. Nasadil si brejle svářečský, který tak jako tak měl buď na krku, nebo na čele. No a začal vařit. Když toho měl dost, tak narovnal si ten schrbený hřbet tím, že se zaklonil. Podíval se, jak vysoko je slunce při té příležitosti, když byl zakloněný. On byl šťastný, no. A poslepu sáhnul na místo, kde vždycky stála dřevěná basa, bedínka tedy, s vypáleným tmavohnědým nápisem Pivovar Rakovník. Tu měl plnou lahví piva. 10 nebo 12. On to střídal, protože každý chutnalo jinak. Tak strestal takhle polovinu lahve, dal jí do ty basy mezi ty ostatní lahve a poklek a dělal dál. Ty kluku jeden, vokaž, co si zase nakreslil, mě říkal Pampeliška. No vidíš to, ono se říká, že řemeslo má zlatý dno a já dodávám, že huntuje tělo.

Jednou za Pampeliškou přijelo Fáro. No Fáro, to byla Praga Lady. Ale říkalo se jí Lády. No a vystoupil z ní takovej frája z města s kravatou. A šéfe, prej tady, naťuknutí na tom blatníku, jo? Nešlo by to tak jako vyrovnat? Pampeliška zrovna měl žváro přilepený cigáro na spodním rtu a kouř mu stoupal do levýho oka, který tak mhouřil, a pravým okem si tu bulku na tom blatníku, no to byla dost velká boule, prohlíd a neříká nic, vyčkává. Svářečský brejle má na opoceným čele, kladívečko drží v ruce, kliďánko, protože to chce klid, šéfe. Uvidíme, no, co se s tím dá dělat, řek. Vzal hadici autogénu do ruky. Zase vyladil ty kohouty, jako saxofonisti ladí plátky v hubičkách saxofonu nebo klarinetů. Zase zapalovač škrtnul a plamen blafnul a byl nejdřív temně červený a potom zmodral. On se nahnul pod ten blatník, trošku si ho přihřál. A potom vzal kladívečko a udělal ťuk, ťuk, ťuk. Se zavřenýma očima pohladil to místo. A po bouli ani památky. To propadlý místo bylo úplně zahlazený. Řekl, je to fertik. Co jsem dlužen, šéfe? 50, brácho. Cože 50? Za takovýhle jenom ťuk, ťuk, ťuk, 50, jo? Já myslel, že to bude stát 5 korun. Jo, brácho, 5 korun stojí to ťuk, ťuk, ťuk. Ale vědět, jak a kam to ťuk, ťuk, ťuk udělat, víš, to stojí tu 50. Tady máš něco na kravatě. A frája takhle sehnul hlavu, aby se podíval dolů, co na té kravatě má. A Pampeliška ukazováčkem, jako to dělal Špejbl Hurvinkovi, jel tím ukazováčkem nahoru a takhle mu šmrncnul o špičku nosu tomu frájovi. A říkal, máš holku? Mám. Tak si tu 50 nech a kupí za to bomboniéru, víš. Já na tu tvou 50 vůbec zvědavý nejsem. Až zase něco budeš potřebovat, frájo, tak klidně přijď. A ten frája zahambeně se snažil tu 50 korunu podstrčit Pampeliškovi na pong pod nějaký kleště. On říkal, podívej se, já jsem ti jednou řekl, aby se za tu 50 koupil svý slečně bombóny, tak mě tady neblbni a koukej vypadnout, jo. Já mám jinou důležitější práci, tak nazdar.

Já jsem kolikrát, když jsem sledoval tu práci, tu něhu doslova, jak se Pampeliška s tou prací mazlil, jak se přitom tak usmíval, tak jsem si říkal, to štěstí mu tryská přímo z tváře. To by chtělo to štěstí nějak namalovat. Jak ale namalovat Pampeliškovo štěstí? To bych musel asi namalovat toho Pampelišku, jak tam stojí na tom dvoře, u toho vraku toho auta, který zrovna spravuje, jak drží v ruce hadice autogénu, ty gumový červený, s těma kulatejma knoflíkama, těch hořáků, jak se Pampeliška narovnává v kříži, jak se přitom kouká do oblohy, jak vysoko už je slunce a z těch Pampeliškových modrých očí to jeho štěstí tryská jako zlatý paprsek. Tryská vzhůru a ten zlatý paprsek se výjímá v tom modru té oblohy a až tam nahoře v nebi v té stratosféře ten kosmický vítr a rotace země koule, ten zlatý paprsek ohne do vodorovna a začne si ta země koule, ten zlatý paprsek toho Pampeliškovýho štěstí vomotávat kolem sebe, jak se točí ta země koule, tak jej nabaluje na sebe. Namotává, jako bourec morušovej si nabaluje to svý hedvábný vlákno na kuklu. Ale protože je země koule veliká a každý člověk je tak malinký, tak pořád mě ten obraz nešel tak nějak srozumitelně uspořádat. Já jsem jenom měl tu touhu ten obraz namalovat, ale nikdy jsem neměl odvahu ho začít, protože jak namalovat stojícího Pampelišku na svém dvorku, když je ten, i ten dvorek je tak maličkej, aby bylo zřejmý, že na země kouli stojí šťastný člověk a z jeho očí tryská proud z zlatýho štěstí. A ta země koule je vlastně tak obrovská a každý člověk je tak malej. Nikdy jsem proto ten obraz, nikdy jsem se neodhodlal ten obraz namalovat. A i když jsem v myšlenkách šel dál a říkal jsem si, že by vlastně z očí každého člověka mohl takovej paprsek zlatýho nebo stříbrnýho štěstí tryskat a takhle nahoře tu země kouli obalovat, že by to byl krásný obraz.

To samý by určitě, jenomže v jiný barvě, muselo tryskat z očí, kteří zrovna šťastní nejsou, kteří trpí, kteří mají oči zaslzelí. Z těch očí, když vyzařuje ten smutek a trápení, jako z očí paní Bažantový, která měla ty oči zaslzelí pořád a každému, i třeba panu Sýkorovi, který prodával v Konzumu, když šla koupit kilo čočky, tak i jemu řekala, jako každému říkala paní Bažantová, děvečko moje zlatá. Ale tak jako, že si každý myslel, kdyby ji neznal, že se musí rozplakat v tom okamžiku. Děvečko moje zlatá, kilo čočky. Takže z takových očí třeba tý paní Bažantový by taky musel nutně tryskat paprsek toho jejího žalu, ale ne zlatej, ale třeba temně fialovej. A tak vlastně z očí každýho by tryskal ten jeho životní pocit v jiný barvě, takže by celou naší zeměkouli jako velikou kuklu, kterou namotává bourec morušový, obalujou různý barevný paprsky.

štěstí, radost nebo žal a smutek, který lidi prožívají. Vidíte, nikdy jsem ten obraz nenamaloval. Zatím ještě možná, že k tomu dojde. Ale lehký to nebude. Kolik vlastně bylo Pampeliškovi, když jsem tam chodil tak kreslit a představoval jsem si, jak to jeho štěstí letí tam nahoru až do toho, do té stratosféry, do toho nekonečna. Pampeliška byl v nejlepších letech. Bylo mu kolem 30. Mně bylo 15. No a jak zazněla ta báseň Františka Halase Podzim, tak i v té básni je velice nenápadně řeč o podzimu lidského života. A když František Halas v básni Podzim píše, jak peníz tiše položený slepci si tu můj podzime, tak dále potom je verš: ty krásná větrnosti čistá, mi v dýmu natí dětství vracíš zpět. A zase žádosti se vracím v stará místa svou lásku povědět. Dým natí a ty ohně v polích taky patřili k našemu dětství. Jando, to koukáš, viď?

No jo, jsme říkali, že budeme papouškovi říkat pohádku na dobrou noc. Tak to musíme jít dneska, Žando. Já ti řeknu pohádku, poslouchej. Nedávno, když jsem byl za maminkou, tak jsem říkal, mami, víš co, pojedeme na Velkou Bukovou, kde jste s tátou taky chodili, v úterý chodili na Velkou Bukovou střihat a holit a dělat ženským trvalý ondulace a myslím, že ve čtvrtek jezdili do Slabec. Žaninko, víš? Jo, tak to se podívám ráda, maminka řekla a sedla si vedle mě do auta, přijeli jsme na Velkou Bukovou a holičství jsme nenašli. Bylo neděle odpoledne, krásný podzimní den. Slunce tak jemně ozařovalo sežloutlý stromy. Velká Buková leží na svahu, který už padá dolů k Berounce a na protějším břehu je vidět v dálce Křivoklát. Takže se vracíme, maminka vůbec ten dům nenašla. Ale najednou na dvoře na návsi takový statnej chlap, v nejlepších letech, tak jsme zastavili. Já se zeptám, říkala maminka, prosím vás, kde tady bylo holičství? Je, paní, holičství, to už je 20 let, co tady holič z Pavlíkova a z jeho paní sem mě střihala, paní holičová z Pavlíkova. A pan holič už je dávno mrtvej. A kdo ví, jestli paní ještě holičová je na světě? Ale jděte, to jsem já přece, já jsem vás stříhala, jak se jmenujete? Konopásek. No vidíte, pane Konopásek, vy si mě nepamatujete. Počkejte, teď se na vás koukám, to víte, že si vás pamatuju. No, mě je 91 let, víte? Toto uteklo, co? Toto uteklo. No, toto uteklo tedy, říká překvapený pan Konopásek z Velký Bukový. Mě jste stříhala jako malýho kluka, vidíte? Tak jo, to jsem rád, že jsem vás viděl, paní holičová, takže zase někdy přijďte a přijďte na kafe, na koláče. My se s vámi rádi popovídáme a maminka byla šťastná, že ji ty lidi poznali. A říkali, no to jste nemohli najít, to holičství tam je teď hospodá. Tak proto, říkala maminka, víš, Žando, proto jsme to holičství nenašli. To byla pohádka pro tebe na dobrou noc a pro vás taky, naši milí.

Tak vidíte, každý den se může odehrát malej zázrak. Každý den může někdo někomu udělat radost. Maminka měla radost, že poznala lidi, kteří si na ní pamatovali. A lidi zase měli radost, že poznali tu paní Holičovou, která je, když byli malí, stříhala. Takže vážení, děkujeme za vaši přízeň, za dopisy, za to, že jste nám věnovali to nejdražší, co máte, a to je váš čas. Popatrujte se, ať vás nic zlýho nepotká, a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště. Přejeme vám hezký a klidný večer.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: V těchto dnech slaví své 80. narozeniny jeden z nejúspěšnějších folkových písničkářů u nás, zpěvák, kytarista a hudební skladatel Jan Nedvěd. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Honzy Nedvěda připomenout v následujícím pořadu.

Tobogán, vítáme vás a přejeme vám hezkou sobotu. Hezky příjemný den, začíná poslední přímý přenos této divadelní sezóně. Srdečně vás tedy zdraví. Já to vlastně nikdy neříkám, kdo vás v úvodu zdraví. Předpokládám, že to víte. Čili Tomáš Sláma a dnes Jan Nedvěd a příbuzní.